to a tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Bibli čtu málo kdy, veličenstvo, přiznal Kounic s falešnou truchlivostí. Radši te mě příliš zaměstnávat. Ale rád z ní citujete, připomněl mu Josef. Takže si jistě vzpomenete na Mojžíšův příběh o 10 ranách egyptských. Mojžíš se neshodl s faraonem a Hospodin sesílal na Egypt jednu ránu za druhou. Ministr začal počítat na prstech. Takže, zaprvé se všechna voda v Egyptě proměnila v krev. Potom se odporně přemnožily žáby, pak komáři a štěnice. Jako třetí se přemnožily mouchy, což muselo Egypťany, kteří se sotva zbavili těch komárů a štěnic, opravdu trápit. Následoval, myslím, dobytčí mor, po něm vředy a vyrážka, pak krů pobytí, které zabíjelo lidi i dobytek, už tak týraný vyrážkou. Jako osmá rána přiletla hejna kobylek a všechno sežrala. Následovala 3 dny trvající tma, na níž je zajímavé, že platila jen na Egypťany, nikoliv na Židy. A na závěr sestoupili andělé Hospodinovi a pobíjeli prvorozené syny i prvorozená dobytčata. Židé si proti něm malovali na dveře znamení krví obětovaného beránka. Josef ho přerušil. Jistě, jistě, jistě. Hezky si to pamatujete. Já si kladu jinou otázku. Proč Hospodin neposlal 10 ran na osobu faraona? Proč mučil tolik obyčejných egyptských podaných? Nebylo by efektivnější trápit rovnou panovníka? Tak jako to dělá náš Bůh nám? Kounic se musel hluboko zamyslet. Šlo mu o to faraona přesvědčit, nikoli vzlomit, navrhl pak. Tak to nebylo moc chytré, řekl císař, ani od vás, ani od toho židovského boha. Nemyslím si, že to byl Bůh otec, ale nikomu to neříkejte. Tehdy zřejmě ještě nebyla známá Okemova břitva. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, kývl Kounic. Mnohost není nezbytná, není-li potřebná. Máme-li více řešení, nejlepším je to nejjednodušší. Hospodin plýtval, uzavřel císař. Ale proč? Kounic váhal a pak přišel na správné řešení. Každý bůh, veličenstvo řekl, si váží panovníka. I špatného, protože je strážcem řádu. Nebo autorem nového, namítl Josef. A co potom? Kounic nevěděl. Proto se mu směr rozhovoru nelíbil a rozhodl se zavést ho jinam. Já, pravil, si spíš málo vážím Mojžíše jako státníka. Ano, zaujalo nové téma císaře. Státnictví bylo jeho metier, jeho koníček, jeho život. Podle Bible šlo s Mojžíšem 700 000 židů. Už nevím přesně kolik, ale mnoho. Když kvůli němu Hospodin Egypt ekonomicky zničil a jestli vyvraždil prvorozené v každé rodině, věk se přece neuvádí, oslabil Egypt jistě o 500 000 mladých bojeschopných mužů, měl Mojžíš se svými židovskými válečníky naprostou převahu. Navíc větší část zbylé armády Hospodin utopil v moři. Kdyby Mojžíš obsadil úrodný Egypt, mohli být Židé dodnes jedním z nejmocnějších národů světa. Nemuseli bloumat pouští a usadit se v nepřívětivé Palestině. To by se stalo, kdyby Mojžíš uvažoval například jako král Fridrich. Josef se zasmál. Pocítil únavu a zvedl ruku. Naznačil prstem Kounicovi, že už by měl odejít. Fridrich, ano. Ale Mojžíš věděl, že mu dal Hospodin jiný úkol. Běžte, pane, řekl, zavírají se mi oči. Ale s tím nejmocnějším národem, jen jestli oni se jim nestali stejně. Au revoir. Císař se pokusil znovu usnout a vzkřísit sen o matce, avšak nedařilo se mu to. Převaloval se a uvažoval. Co to jen mohlo být za trest a jaké provinění, jehož se měla Marie Terezie ve své zdrženlivosti a konzervatismu dopustit? Jaké by potom musely být tresty pro něj, který obrátil její svět na ruby?
Ještě v době jeho dědečka se císařovi papoušci denně koupali v 15 žejdlících vína. Matka mu vždycky vyčítala cynismus. Jaký trest by mu udělila jeho první manželka, kterou on miloval a která pro změnu milovala jeho sestru? A ta chudinka druhá, ta z Bavorska, ta ošklivá a pihovatá, které se nechtěla ani dotknout. Pak konečně neklidně usnul a pot mu stékal po nose na habsburský red. Tehdy ještě mohl zpovědník panovníkovi aspoň pohrozit peklem.

Rukopis už měl Bernard téměř hotový a tak se rozhodl, že ho ukáže Pleitner Fichtenfelsovi, ještě než odveze Aranku zpátky domů. Dohodl se totiž s novým komisařem Keterem, že využije jeho povoz. O Arance samozřejmě nemluvili. Trpaslíček mu k jeho překvapení nepoložil ani jedinou otázku. Chtěl jen slib, že nebude o celé kauze zbytečně mluvit. Bernard právě dopisoval svou knihu na pokračování a tak mu to s lehkým srdcem slíbil. Mluvit o procesu skutečně nebude. Nebude to ani třeba. Pleitner Fichtenfels dohlížel na dělníky, kteří stěhovali do tiskárny Nový lis. Rukopis však nadšeně převzal a slíbil, že ho přečte co nejrychleji. Zašel ještě do kanceláře a vyplatil Bernardovi zbytek odměny podle smlouvy. Asi nemáte opis, zeptal se Pleitner Fichtenfels, když potěžkal svazek papíru. Ne, pro boha, řekl se Bernard, dávejte prosím na rukopis pozor. Nebojte se, usmál se vydavatel, budu ho chovat jako oko v hlavě. Bernard cestou domů zakoupil u pouličního prodavače 6 preclíků a právě jeden z nich pojídal, když ke svému překvapení objevil Beátu, která stála před jeho domem opřená o stojící kočár. To je báječné, pronesl neúpřímně a pokusil se jí políbit. Nikdy tu nebyla, odkud ví, kde bydlím. Dá-li hospodin, je to jenom náhoda, nebo... A to si zatím nikdy vědomě nepřipustil, to bude konečné řešení. Ale co pak měl nějaké jiné? Lepší konec s křikem, než křik bez konce. Ano, miláčku, odpověděla Beata a neusmála se. Právě jsem si říkal, že se za tebou musím vypravit, řekl a nabídl jí pytlík s pečivem. Nechceš preclík? Beata sáhla po sáčku, vzala si ho, zaváhala a pak jim několikrát udeřila Bernarda do hlavy. Cítil, jak se preclíky lámou a drolí. Kdo jí to jenom mohl prozradit? Co to děláš, vykřikl, vždyť si ty preclíčky zničila. Z kočáru na něj Beatiny tlusté mladší sestry plazily odporné růžové jazyky. Jedna mu navíc strouhala prsty mrkvičku. Kočí se smál nahlas. S cikánskou kurvou jste mě podváděl, vykřikla Beata. Pane, já vás už neznám. Jeďte, Karl. Pak se rozplakala, hodila sáček z preclíky na zem, vylezla do kočáru a kočí popohnal kobylu. Bernard pozbíral trosky preclíků, ale když si je prohlédl, raději je nechal ležet na dlažbě. Sotva udělal 2 kroky, sletli se k ním vrabci. Další, a jak doufal poslední, Bernardova cesta do Korpony byla tichá a nudná. Elegantní trpaslíček Keter byl zjevně zkušený cestovatel a tak v kočáře většinou spal. Bylo patrno, že nechce s Bernardem mluvit o ničem, než o technických podrobnostech cesty. Zřejmě si chtěl udržovat odstup. Aranka cestovala v těch nových městských šatech. Staré Bernard vyhodil a s kloboukem a hustým závojem na hlavě. Ačkoliv jinak opravdu nebyla nemluvná, celou cestu téměř nepromluvila. Bernard jí to zakázal, protože měla přeci jen trochu hlubší hlas a jiný přízvuk. Namluvil Keterovi, že je to jeho neteř, kterou veze zpátky do Štiavnice, onemocněla divnou chorobou, má vyrážku a něco v krku. Keterovi to bylo jedno. Vyžádal si jen, aby ta nemocná dáma neseděla vedle něj.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No, já po první v životě fandím demonstraci. Já nejsem příznivec demonstrací.
2: Já jsem se vás viděl někde na demonstraci.
1: Ne. Naposledy jsem byl na demonstraci v roce 89. Po sametové revoluci zvonil jsem klíčem a byla strašná zima.
2: A za jakou stranu se tam tehdy působil?
1: Tenkrát jsem tam byl za okresní bude se sem ještě.
2: Já si říkám.
1: Co za okresní? Ani ne za městský spíš, nebo ani to ne. Ale jako občan jsem tam byl a od té doby jsem na žádné demonstraci nebyl. Ale teď vyzývám tady, ne?
2: No, můžu říct. No to můžete.
1: Kdo můžete, tak tam běžte. Já zítra na streamu k tomu mám velký pojednání.
2: To je dobře, koukat, to je dobře. To
1: co
2: je
1: jsem vymyslel ve společnosti, ve součinnosti s demonstrací, respektive co udělám pro demonstraci.
2: Ajajaj.
1: No, to bude hustý. Takže počkejte, vy mě berete na ramena. Mm-hmm.
2: Vy mě necháte ukrást
1: reprák.
2: A pak mě necháte zakleknout od Vítka.
1: Zakleknout od Vítka a Babišovi řeknete, co na něm budete křičet? No, Babišák.
2: To, co oni STBáku, hajzle, zloději, to, co funguje.
1: Jak tam paní?
2: Jak paní ta? Jak sestra?
1: Jak sestra z lidovkyně? Mm-hmm.
2: Se mi moc líbilo.
1: Myslíte, že už ji vyrazili, nebo že ji pochválili?
2: Já myslím, že jí dali, jestli nebyla teda už čelek té kandidátky, takže poskočila někam nahoru.
1: Zajímalo by mě, jestli to pomůže, jestli tam dostane víc hlasů, nebo míň.
2: Já nevím, jestli jsou, jak moc v Kopřivnici lidi příčetní. Já bych řekl, že jestli jsou tam normální, tak by neměl dostat ani hlas, ale člověk nikdy neví, ne?
1: V Kopřivnici to je, jo?
2: V Kopřivnici.
1: To ještě v Kopřivnici, jo. No tak já bych toto uzavřel s tím, že je to naprosto šílený. A mě strašně vadí, proto jsem řekl ty ostrý slova, že si k tomu vzala to děcko.
2: Jo, jo, jo. No a ještě bych, aby jsme měli tečku, tak vy mě pak pozvete k sobě do streamu s hostem, ne? Že bude host Petr. Že mi trošku proslavíte.
1: Já
2: no tak kvůli tomu to ty lidi dělají, tak já přeci nemůžu skončit jenom zakleknutím,
1: ne? Jako demonstranta, no tak to jo. Jo, to budete hvězda streamu.
2: To doufám.
1: Bude u toho paní produkční naše hrát na kytaru.
2: To jsem rád. Já si při tom zakleknutí já jim řeknu, slomte mi trošku ruku. Trošku sádrá. Pamatujete si, jak ex-premiér Sobotka, jak nosil ten krunýř v rámci volební kampaně?
1: A taky Cyril.
2: Cyril taky, ale Sobotka tím byl známý, ten ho nosil, ten ho nechtěl sundat. No. Tak to si taky nechám nadat nějaký takový sádrový krunýř.
1: No, ale on měl takový lagricový Sobotka, jenom na efekt. On měl z divadla vypočený.
2: Jo, z fundusu.
1: No, já jsem včera bylo středo, mm-hmm. Tak já jsem se díval na Nově na zprávy a tam hovořil pan Fiala.
2: Který?

0: podnikatele, který zavírá dvě firmy a bude propouštět ty lidi, jo, prvního toho známí, těm zaměstnancům. A oni to nevědí. Je to
1: počkejte, asi... oni to vědí a jsou rádi. Když těch ekonomických poradci v televizích říkají, firmy budou krachovat a to je vlastně, to nevadí. Když ty lidi si najdou práci, práce je dost. Takže to oni vědí a jsou i rádi možná. Tomu řekněte, že...
0: No, já si především, pane Holče, myslím, že oni těm lidem strašně lžou.
1: No, to je nejprolhanější vláda od listopadu. Měli jsme různý vlády, spoustu, ale tohle je každopádně nejprolhanější vláda.
0: Já jsem totiž byl o víkendu v restauraci s kamarádama a tam se strhla taková hádka, výměna názoru, jestli...
1: To se jako u Babiše na mítingu?
0: Ne, tam to bylo velmi kultivovaný. Jo. Jenom jako se tam řešilo, jestli horší premiér je Fiala nebo Štrougal. A já si totiž bohužel myslím, že Štrougal by lepší než Fiala.
1: To já bych řekl taky, že byl organizačně schopnější.
0: Strateg aspoň trošku. A já bych dokonce, představte si, že to řekneme v roce 22 o komunistovi a myslíme to ještě navíc upřímně, teda já, že myslím si, že on těm lidem lhal míň než lže Fiala a jeho suita.
1: Tou Fialovou vládou se, vzpomínáte, vrátilo čtení mezi řádky, takzvaný. No. Jako za totality. Vy vlastně hledáte mezi vyjádřeníma oficiálníma, co nám vláda vlastně chce říct.
0: On je asi hodný člověk. Já si jednoduše myslím, že on na tu funkci prostě nestačí.
1: A já čtu mezi řádkama třeba v těch kontextech, jestli znáte?
0: No, tak kontexty, který čtou příbuznýho.
1: Jo, rodina Petra Fialy, ale kterými platíme, tak tam mezi řádkama vyčtu, že je hodný člověk.
0: Hodný člověk, to já ale o tom skoro ani nepochybuju. On asi
1: a vy nečtete bude... kontexty?
0: Ne.
1: No tak...
0: Ale zajímalo by mě to.
1: Vy jenom platíte?
0: Ne, ani neplatím. To platí. No tak no, to platíme. No,
1: počkejte.
0: To platíme.
1: Vy neplatíte daně?
0: No, že nemám předplatný.
1: Jo. Platíte? Já čtu, protože mi bylo líto, když něco platím, abych to vůbec nekonzumoval, víte? Tak to čtu.
0: Ne, to si musíme říct. On to s penězma umí. To je jako, ne, že ne. On ví, jak se přisát na cecík nebo na to státní vemínko. To on...
1: No tak, protože na univerzitě se to naučíte, že jo?
0: Tak.
1: V rámci různých grantů a podobně.
0: Ale to vás jaksi nekvalifikuje na předsedu vlády.
1: To já vím.
0: No. Takže já se bojím, že on je hodný, on nebude ani nějak jako, nebude to zákeřný člověk nic, ale že na to prostě nestačí. Mu se to sype pod rukama a to, co včera koktal na té Nově, jsem si říkal, to přece v této situaci těm lidem musí říct něco jiného.
1: A měl...
0: No to jsem si nevšiml. Já jsem jako to poslouchal víceméně, no. Ale... A vy si myslíte, že je lepší než Štrougal?
1: Já jsem říkal, že ne, si myslím, že Štrougal byl schopnější. Přinejmenším organizačně.
0: Jo.
1: Přinejmenším Štrougalovi signály byly viditelnější.
0: No. Je to šialené a teď on říkal, že svolá nějakou evropskou...
1: Evropský summit o energiích.
0: To je jako zaprvé o půl roku později.
1: No, než... A to už je pro tuhle vládu typický, ne? Příznačný. Všechno dělají o půl roku později.
0: Sledujete, jak to proběhlo v tom Bulharsku?
1: To by byla cesta tady.
0: Bulharská
1: cesta. Zbavit se vlády, premiéra a už pak vyřešit energie.
0: S Gazpromem už. No ale podívejte, oni tam poslali na tu lipskou burzu těch 74 miliard vypučených z našich peněz.
1: Ano.
0: Půjčil jste, jenom abyste to věděl.
1: No já to vím, co jsem mohl dělat. No,
0: nic. My můžeme protestovat jenom u voleb. A i kdyby se teď zrušila ta lipská burza, jako kdyby v tom smyslu, že by jsme my se neúčastnili, tak přijdeme o těch 74 miliard, neboli je to od začátku tak nachystaný. No a já i tuším, kdo se o ně rozdělí.
1: Kdo?
0: To nemůžu říct.
1: No tak, no, ne, naznačte,
0: tak
1: naznačte.
0: Tak já, ne, Koudelka to poslouchá.
1: Tak se vyvažte na jednu stranu.
0: Já budu zítra ve vazbě kvůli vám. Ne, prostě ne. Neřeknu. Ani kdybyste na mě svítil lampičkou, prostě tak to neřeknu.
1: Ani když vás nechám zakleknout?
0: Ne. My nesmíme ani

0: Naznačovat.
1: Jste tvrdák.
0: No. A ještě vám chci říct jednu věc. U nás v domě bydlí nějací noví nájemníci. Takový mladý muž s mladou dámou.
1: Už jste o nich vyprávěl, ne?
0: Cože?
1: Už jste o nich vyprávěl.
0: Nevyprávěl.
1: To jsou jiný?
0: To jsou jiný. A mají psa štěně. No. A ještě donedávno nosili jako v náruči, nebo já jsem je viděl třeba třikrát, a teď už štěňátko běhá samo po parkovišti. A ona na něj volá puti puti. A já se říkal, tyjo, ona si to plete se slepicema nebo něco.
1: Co s Putinem, že myslíte?
0: A víte, jak se jmenuje štěně? Se jmenuje Putin.
1: A víte, jak jsem to odhadl?
0: A já jsem říkal, jak může štěně ti dát někdo jméno Putin?
1: Tak jste nahlásil, nedoufám hned. Co?
0: No já nevím, je to protistátní, tohle to.
1: To je na pro vás.
0: Ale máte štěňátko a teď ho díváte se na televizi, máte ho na klíně a říkáte mu nějakou zrovnělinu.
1: Víte to, tohleto hned po...
0: Putinku můj,
1: jo,
0: putičko.
1: Ale hned po natáčení tohleto se píšem a pošlem Černochový.
0: Proč Černochový?
1: No ta s nima zameta.
0: Ta s nima zameta.
1: No to už je neuvidíte v životě.
0: To je nebude
1: líto. A štěňátko taky.
0: Štěňátko taky, no. No, já bych to ještě nehlásil.
1: Proč?
0: No to protože...
1: Neznáte svou občanskou povinnost?
0: Ne, je taky roztomilý, prostě roztomilej pes.
1: Na to se musíte povzníst.
0: A pes za nic nemůže, že mu dali jméno.
1: Ale může za to taky. Je to ruský šváb.
0: No mám strach, aby z něj... Mám strach, aby z něj nevyrostl ruský šváb.
1: A jestli vám je to hloupý, tak tam běžte zkontrolovat teplotu s teploměrem, abyste ještě oblídli situaci a...
0: No...
1: Jo?

0: příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. No, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza. Buď to chci někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimálním mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 000 zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijde vám to normální, že stát začíná pod minimálkou. Posloucháte Radio Xaver.

0: vám Rádio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme, chlubil se Fiala.
2: Ano. Xavere, víte co, když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže. Jestli se lhalo dřív, já pak jako nevím, když si vzpomenete 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte slib, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
3: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
3: Já být jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim.
3: Moc si to nevšim.
2: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavere, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hej, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
3: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
3: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
3: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Pátek, 13. června 2003. Mám narozeniny. Nepořádám žádnou velkou oslavu, přijede pár kamarádů, přijdou někteří sousedé, ale ne najednou. Pár gratulantů se objevilo už včera, dneska přijede Pavel a Marie se svojí kamarádkou Danielou, šéf-redaktorkou týdeníku televize. Je krásný den. Už od rána svítí sluníčko a mám bezvadnou náladu. Neskazili mi ani televizní moderátoři, kteří několikrát opakovali, že pátek 13. je nešťastný den. Pro mě tedy ne, pro mě je to den šťastný. Z vyprávění maminky vím, že když jsem se 13. června před 67 lety narodila, tak taky svítilo sluníčko a byl krásný den. Moje maminka byla detailistka, takže vím, že jsem se narodila ve 13 hodin a 35 minut. Bylo to v nemocnici u Apolináře, což je velmi důstojná budova a já byla vždycky hrozně pyšná, že jsem na svět přišla právě tam. Vážila jsem 3,18 kg a neměla jsem po narození žádnou chuť k jídlu. Vůbec jsem nepila a nepřibývala na váze. Týden po porodu jsem vážila 2,80 kg a váha stále ubývala. A tak mě maminka kojila a k tomu mě ozařovala horským sluníčkem a přikrmovala mě Nestlé moučkou. To mě zachránilo a já konečně začala prospívat. Chuť k jídlu mi naštěstí neschází ani dnes. Také vím, že první slovo jsem pronesla 5. ledna 1937 a bylo to táta. Máma jsem začala říkat až za několik týdnů. Marie přivezla ovocný diabetický dort, od Daniely jsem dostala krásnou kosmetiku. Ale o dárky nejde, tím hlavním dárkem bylo, že jsme si všichni v pohodě popovídali a bylo to teda ohromné. Daniele se moc líbil náš Fandy, ona je vůbec velká milovnice psů a Fandy to okamžitě poznal a pořád se kolem ní motal, jen jsem trnula, aby jí něco neudělal. Fandy se láskyplně ožene tlapkou a člověk málem musí jít na chirurgii. V tom jsou velká plemena nebezpečná, že mohou ublížit jenom svou fyzickou převahou. Ale jinak je Fandy zlatý pes. Naprostý dobrák, který mě poslouchá na slovo. Vůbec na něho nemusím zvýšit hlas. Po každému všechno vysvětlím a on mi rozumí. Je úplně takový jako komisař Rex v detektivním seriálu v televizi Prima. Ten je taky mnohdy inteligentnější než jeho páničkové. Sobota 14. června 2003. Vystupuji v Dobřanech s Vladimírem Bernáškem a těším se. Včera jsem odpočívala, polehávala jsem a posedávala, abych si našetřila energii na dnešní vystoupení. Jsem ráda, že moji kamarádi na mě myslí a občas mi nějakou besedu nebo představení zorganizují. Už pochopili, že bych bez setkání s lidmi strádala. Vždycky mi bylo dobře na pódiu, už jako malá holčička jsem divadelní atmosféru milovala a připadala jsem si hrozně důležitě, když se zvedla opona a já se mohla předvést před lidmi. Brala jsem odjakživa divadlo jako součást svého života a byla jsem zoufalá, když jsem měla období, kdy jsem si divadlo neužívala. Naštěstí jich nebylo moc. Někdy si dám práci a spočítám, kolik jsem prožila na různých jevištích času. Vzhledem k tomu, že jsem u divadla od 4 let, tak to nebude zanedbatelný výsledek. Dobře mě před odjezdem na besedu naladil dopis Simony z Českých Budějovic. Nejsem nemocná a nestrádá ani nikdo v mé rodině. Ostatně ani vy mi nepřipadáte jako pacient, spíš jako terapeut nebo rádce. Nejenom, že obdivuji váš životní styl, ale po přečtení vašich knih mi připadáte jako velmi blízký člověk. Jsem jedna z těch, která s vámi stojí na společné lodi. Jsem totiž zdravotní sestra na onkologii. Je to krásná práce, mám ji ráda a neměnila bych. I přes ty těžké lidské úděly neznám lepší a trpělivější pacienty, než jsou ti naši. Ta práce je proto tak hezká, že nikdo z nás, od profesora po uklízečku, nezapomíná, že před sebou máme člověka, ne diagnózu. Musím říct, že nás to tak nějak stmeluje, jestli mi rozumíte. Bohužel i já jsem z těch, kteří krátce po revoluci odešli ven. Doufám, že vás to nerozčilí. Nejen z finančních důvodů, ale také v tom byla láska. Věřte, že začátky bez znalosti řeči nebyly vůbec lehké, ale když se člověk rozhodne, je jen na něm, jak se vším vypořádá. Vůbec ničeho nelituji. Všude na světě žijí lidé s rakovinou a všem je po duši a těle stejně jako vám. Je jedno, jestli pacient mluví česky nebo německy. Každý by dal za uzdravení úplně všechno, co má. Každý se ptá, proč právě já? Každý kalkuluje a bilancuje život. Nemoc není ani trest, ani hřích, prostě je to osud. Člověk sám nemůže ovlivnit, zda ji dostane nebo ne, ale co může ovlivnit je, jak se jí zbavit. Už jsem se párkrát setkala se silou vůle, proto na ní hodně věřím. I když jsem viděla i takové pacienty, kteří trápí sami sebe víc, než je nutné. Nechtějí nebo nemohou naslouchat a tím si vše o hodně zhoršují. Ale naučí se. Nikdy jsem neošetřovala příjemnější pacienty než na onkologii. Čím to je? Naučili se žít, myslím opravdu žít svůj život a vážit si každého dalšího dne, každého slunného rána nebo posezení s přáteli. Přesně tak, jako vy. Hodně nám toho dáváte už tím, jak žijete naplno. Čekám na vaši novou knihu a těším se na ni. PS. Rozhodla jsem se, že budu z vaší knihy předčítat svým rakouským pacientům. Hlavně jednomu z nich, který je v začátcích boje s leukemií. Ještě příliš nechápe, co všechno ho čeká. Ono je těžké si to představit. Měl štěstí, že se k nám dostal. Pochází z bývalé Jugoslávie, kde prakticky neexistuje léčení chemoterapií. Pacientům se tam dávají maximálně tabletky kortizon. Čeká ho dlouhý boj a je jenom na něm, jak ho zvládne. Věřím, že vaše knížka mu pomůže. Každou noční službu mu přečtu pár stránek. Úterý 17. června 2003. Tátovi zase nebylo dobře, tak jsem zavolala pohotovost a oni ho rovnou odvezli do nemocnice na vyšetření. Tentokrát jsem klidnější, než jsem byla u jeho minulé hospitalizace. Jsem totiž tentokrát přesvědčená, že si opravdu zapomněl vzít léky, i když to popírá. Hned, jak dojel do nemocnice, tak mi volal a bylo mu dobře. No jistě, dostal injekci a jeho organismus se hned dostal do rovnováhy. Nechají si ho tam tak 2-3 dny. Jemu to nevadí. On si ode mě rád odpočine. Upřímně řečeno, ani se mu nedivím. Velmi zajímavý dopis jsem dostala od Soni z Litvínova. K Vánocům jsem sama sobě dopřála dáreček v podobě vaší knihy. Nechala jsem si ji zabalit do vánočního papíru a rozbalila jsem ji až pod stromečkem. O vánočních svátcích jsem ji přečetla a od té doby jsem ji půjčila celé řadě svých přátel a známých. Vaše poznatky a pocity šly i ze mě samotné, byly totožné s těmi, které jsem sama prožila. Bylo to, jako bych tak trochu četla i o sobě. Já jsem si také během onkologického onemocnění dodávala odvahu, zaháněla jsem černé myšlenky a čerpala energii z přátel a z rodiny. Bude mi 40, jsem vdaná, mám 2 děti, 12letého syna a 7letou dceru a pracuji jako učitelka. Vzhledem k rodinnému zatížení, na rakovinu zemřela prababička a prodělala jí i maminka, jsem docházela pravidelně každý půl rok na mamografické vyšetření. V září roku 2001 jsem si nahmatala v levém prsu bulku a se strachem jsem jela do poradny. Můj už bývalý lékař mě téměř rok balamutil, že se jedná pouze o cystu. Rok na to mi ale jiný lékař doporučil bulku vyndat, že se mu to nějak nezdá. Svěřila jsem se přítelkyni a ta na nic nečekala a objednala mě u svého lékaře v Hradci Králové. Ten mě okamžitě přijal a do 3 dnů jsem měla výsledky. Žádná cysta to nebyla, ale nádor. Zhoubný a už neoperovatelný. Oznámil mi to loni 27. srpna a už 3 dny na to jsem prodělala první chemoterapii. Stejně jako vás v Plzni, i mě ohromila rychlost, odbornost a hlavně lidskost, s jakou mě v Hradci Králové přijali. Od vrátného až po odborné lékaře byli ke mně všichni moc milí. Dodávali mi odvahu a víru. Ať už to bylo na hematologii, chirurgii, mamologii či onkologii. Připadala jsem si tam jako blázen, protože jsem předtím nic takového nepoznala. Dnes jsem již po operaci. Výsledky jsou dobré a čeká mě ještě ozařování, ale to taky zmáknu. Mám teď na srdci něco jiného. Za dobu své nemoci jsem viděla několik pořadů o rakovině v televizi, četla jsem o téhle nemoci knihy, příručky i časopisy. Člověk se dozví o prevenci, včasném rozpoznání nemoci, ale skutečnost je přece jiná. Člověk s rakovinou bojuje nejen s nemocí, ale i sám se sebou. A nejen to. Nemocný musí myslet na to, aby rodina dál fungovala. Spousta přátel se chová jinak než dřív. Lidé prostě nevědí, jak s nemocným jednat. Ostatně o tom píšete i ve své knize. Najednou máte paruku, nechodíte do práce. Jak se vyrovnat s tím? Jak si poradit se spoustou fyzických problémů, o nichž se nikde nedočtete? Když nežijete v místě nemocnice a lékaři nejsou právě po ruce, kam se máte obrátit s dotazem, který vás trápí? Člověk potřebuje o svém problému mluvit. Ale s kým? Bylo by báječné, kdyby se v televizi objevil diskuzní pořad o rakovině. Když existují pořady pro zahrádkáře nebo rybáře, proč by tam nemohl být pořad pro onkologicky nemocné? Vždyť tenhle problém se netýká jenom malé hrstky obyvatel. Lidé by si mohli v takovém pořadu radit, jak si ten nebo onen nepříjemný zdravotní dopad nemoci zjednodušit nebo jak mu předejít. Vlasy, zácpa, průjem nebo třeba vynechání menstruace, urychlený přechod, návaly, vyšší tlak, zničené žíly, nevolnost, obočí, afty, suché rty, pachuť v ústech, necitlivé nohy. Ráda bych věděla, co tomu říkáte. Co tomu říkám? Že je to báječný nápad. Paní Soňa má absolutní pravdu, takový pořad by měl v televizi být. Zkusím to někde navrhnout. A budu to navrhovat tak dlouho, až se to povede. A pak to se Soňou oslavíme. Středa 18. června 2003. Tak hezké odpoledne jako dneska už jsem dlouho neprožila. Odpoledne přijela Marie s Vaškem a jeho přítelem Lukášem. Seděli jsme na terase na nových židlích u nového stolu, což je dárek, který jsem sama sobě nadělila k narozeninám. A mám z toho radost. Vynikající řemeslnická práce a ještě elegantní vzhled. Všechno je prý tak dobře ošetřeno, že by hodně dlouho neměly být znát povětrnostní vlivy. No tak uvidím. Na židlích se moc dobře sedí a stůl je stabilní, což je u stolu dost podstatné. Nesnáším sezení u stolu, který kulhá na jednu nohu, někdy i na dvě. To je pak utrpení u takového stolu sedět a jíst. Člověk daleko víc myslí na kymácení stolu, než na jídlo, které má před sebou na talíři. Marie vyzvedla Vaška s Lukášem před rádiem Frekvence 1, kde Vašek pravidelně účinkuje v pořadu o sexu. Vašek tam má okénko týkající se homosexuálů. Dělá to moc dobře, vtipně, s nadhledem, navíc lidově a taky srozumitelně. Jsem ráda, že tu byli. Marie zítra odlétá na 2 týdny do Austrálie a já bych nejraději letěla s ní. Vždycky jsem strašně ráda cestovala a teď mi to chybí. Marie tam jede psát knížku. Bylo by to fajn, kdybychom jeli spolu. Ale netroufla bych si přijít za svými lékaři a zeptat se jich, jestli se mohu na tak dalekou cestu vydat. Určitě by mě nechali zavřít do blázince. Ale já jsem přesvědčená, že bych to zvládla. Marie letí do Londýna, odtud do Hongkongu a pak do Pertu. Celkem let trvá víc jak 20 hodin, ale je to s přestávkami, takže bych to měla vydržet. Při tak dlouhých letech otékají nohy, s tím mám bohaté zkušenosti. Už mám vypracovanou sestavu cviků, při nichž se nohám uleví. Samozřejmě jsem je Marii předvedla a poradila jsem jí, ať během letu hodně chodí, stačí se každou chvíli projít uličkou. Proto by si měla vzít místo do uličky, nikoliv u okna.

ptej se, jak se mám. A kdo z nás bolest zná? A jestli jsem tě správně vzal? Jen se na ně podívej, jak si přejou, abych šel, abych zmizel do pek.

než mi chcem. Já se jistě nezměním, jsem od svých dveří tisíc mil. Najednou je necítím,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jdeme dál, je tady strašně moc dotazů, ať aspoň něco stihneme. Sledujete na slovenské volby, co říkáte na kandidáty?
2: Určitě já nechci vám jako úplně pitomec, jo, ale moc si nesleduju. Teda ta paní mi přijde jako dost ukrutná, taková levicová aktivistka, ale zaprvé to nechci hodnotit, že je to cizí země, je to taky jako neslušný, já taky nesnáším, když nám radí někdo jako nějaký osvícená hlava, co by máme dělat v České republice. A za druhý, já to příliš nesleduju, já skutečně jsem Čech, mě zajímá tady ta republika a co se děje ve Venezuele, jako je zajímavý, ale...
1: Ok, tak se tím nezdržíme. Chci se zeptat, jak se dívá pan Klaus na navrhovanou úpravu ochrany autorských práv a filtrování obsahu. Pan Klaus jistě bude vědět, co EU chystá na Facebook, YouTube, Instagram a tak dále. Otázka jasná, Radio Siesta se ptá.
2: No já nevím přesně teda, co tím ten tazatel myslí, jestli jde o to, jako ta cenzura na Facebooku a na těch sociálních sítích, která už se rozbíhá, běží, tak to jsem v zásadní opozici, chystám, dokonce jsem předložil na to v České republice zákon, aby to tady vůbec nebylo, a právě naopak. Co se týče změny ochrany autorských práv, tady si úplně nejsem přesně jistý, co ten tazatel myslí, a je to hodně filozofická otázka, jako ty autorský práva toho duševního obsahu, co byste tady mohli povídat celý večer, ale nevím, jestli by to jako normálního diváka bavilo.
1: Mimochodem, kolik tomu dáváte šanci, tomu prosazení té Facebook a těch...
2: Toho zákona? Mm-hmm.
1: Myslíte, že to má šanci projít?
2: Tak šanci to má určitě, ale jako ne velkou samozřejmě, protože takový ti všichni proevropští lídrové se jako vůči tomu budou vymezovat, co to půjde, a zastrašovat ty svoje řadové poslance. No, podepsalo to asi 34 poslanců, tuším. Podepsalo bych to určitě daleko víc, ale já už jsem jako to šel podat, no, takže uvidíme. No, jako velkou šanci
1: to se chodí podat? Zákon?
2: No jasně, určitě.
1: To se píšete?
2: Ten zákon napíšete.
1: Fyzicky máte
2: normálně papír, jako kde se napíšete sám sebe. Jako
1: a jdete k okýnku někam? Nebo?
2: No ne, jdete ještě, buď to nesete na vlastní partaj, že vám to podepíše, jako že to podává ta strana, anebo jdete, nebo to dáte sám, anebo to dá skupina poslanců. Mm-hmm. Já jsem to vlastně dal, jako aby tam byli zástupci všech parlamentních stran, jsem se snažil teda.
1: Na komu se to dá? Teď se ptám na ten, pro zajímavost.
2: No fakt to jde na nějaký organizační výbor, co je v parlamentu, tam teda chodí můj asistent, tam ty dveře jsou, a ten to tam jako podá normálně, když jdete podat daně přiznání.
1: Dobrý den, já nesu nový zákon, prosím, tady
2: ano,
1: je.
2: Ano, návrh zákona, dostane to číslo, a je to nahraný do systému, pak já nevím, je měsíc, než se k tomu vyjádří vláda, pak to jde jako do parlamentu, do takzvaného prvního čtení, a tam se to buď dostane, nebo ne, ono taky je spousta zákonů, které se nikdy nedostanou na pořad jednání, jo, protože tam je strašně důležitý, který ty zákony jsou jako daný dopředu, že se na ně dostane. Takže když je třeba máte zákon, který je číslo 60, to je teďka zákon o homosexuálech, jo? Ano, už to nechce, takže je to odsunutý dozadu a už na to jako nedojde, čili on není zamítnutý, ale tak tam jako
1: hně vzadu. Zákon o manželství osob téhož pohlaví, jasně. No a to mi ještě řekněte, pane Klausi, jde to říct velmi krátce, řekněme jedním souvětím, jaký by byl ideální stav po tom přijetí teda vašeho zákona, dělo by se co? Jde to říct nějak jako velmi...
2: To je to říct krátce, no, já nechci, aby správci a provozovatelé těch obrovských veřejných sítí, které mají statisíce, miliony uživatelů, blokovali nebo zakazovali jako tam působit českým lidem, dá se to tak říct, jo, takže zkrátka fakt, že tam nedávají nic trestného nebo v rozporu, hrubém rozporu s dobrými mravy a tak dále, tak prostě nemůžou být zablokovány z důvodu toho, že se to tam prostě někomu nelíbí.
1: No. A teď si představte, že jsem já majitel toho a říkám si, ty, tady mě poslanec České republiky, ještě no, bohu ví, kde to leží.
2: To chápu, ale na druhou stranu my regulujeme 1001 věcí. Jo? My máme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která reguluje naprosto jako soukromý vztah mezi soukromou televizí a nějakou babičkou v Orlických horách, co se dívá na seriál. Jo? Kecají do toho. Máme 1001 regulací na všechno. Nemůžete prodat firmu, když jste

0: dále vyhráli hodně díky sociálním sítím, protože dokavať jako všechno řešili ty velký, zvlášť veřejnoprávní média, takže dřív to bylo určující, co odvysílala v 8 televize nebo v 7:30, to bylo tématem, když řekli, že jste zlí, tak jako lidi věřili, že jste zlí a tak dále. Těžko se proti tomu bránilo. Fakt to vlastně ten internet totálně rozbil, ty lidi vlastně si ty informace berou i tady z vaší televize, že jo, malý a tak dále, z 1001 různých kanálů. No a ti dobráci různí jako vládní si to všimli a teď je velká snaha v té Evropské unii v Americe dostat ten internet pod kontrolu. Takže oni už dělají dohody s těma Facebookama, s těma velkýma gigantama, jaký jako názory by se tam měli potlačovat, co by tam být nemělo. A teďka třeba Evropská unie celá bezostyšně s tím cílí k těm evropským volbám, jo? Který má velkou kampaň, má nový cenzory, který zkoumají, co je špatná informace, co je dobrá, co se má zastavovat. Ve Francii už Macronoví úředníci jsou přímo ve Facebooku, aby kontrolovali, že se jako maže pořádně, ti, tam asi hlavně Le Penová a její sympatizanti. Jo? Neuvěřitelný.
1: No
0: a já jsem toho prostě zásadním odpůrcem a tak jsem, nebo právní kancelář mi vypracovala ten návrh zákona.
1: A ještě teda, pane Klausi, jak by se to vymáhalo, tady ta věc, kdyby to prošlo, ten zákon?
0: No tak je to přestupek, jo, když vás tam nějaký ten úřada, jak si, já nevím, tam něco dáte, něco třeba lehce kontroverzního, ale nikterak trestního nebo vybízejícího k nějakému násilí nebo genocidě a oni vás zablokujou, že to tam prostě dávat nebudete takový ten názory, no tak byste normálně dal podnět a byl by to prostě přestupek, stejně jako když, já nevím, v ovci někdo, ten, kdo vás smazal, stejně jako když někdo rychle jede autem, no, tak taky třeba to auto je firemní, no, tak se dotážete, že jo, kdo to auto řídil, kdo to panu Veselýmu smazal tady tu jeho celou televizi, že jo, a proč.
1: Mě už nikdo nesmaže, ale na vlastní doméně. Ale
0: to si nemyslím.
1: Na mojí doméně?
0: No jistě, že, jak jistě, to? Že, no kdo? Tak tam ten tlak různě, co jde tou Evropou, už jde samozřejmě na provozovatele těchto velkých, těch, kterých vám udělují domény.
1: Jo, tak to
0: oni taky můžou dojít k tomu, že se tady publikují nezdravý názory a že prostě radši vám to odeberou. Jo? To tam určitě taky máte v těch podrobných podmínkách, co jste s těma kapitalistama podepsal, než se tady rozděl. Jo?
1: No jo, ale ještě víte, když to někdo bude dělat soustavně, tak je to pořád přestupek, nebo to může dojít do nějaké fáze, že to za to bude obří pokuta někoho, nebo
0: no tak tam vězení, je, tam zase ty pokuty jsou docela velký, jako pro toho jednotlivce, teďka není z hlavy přesně, co je tam napsaný, ale pro tu společnost je tam třeba 50 milionů až, jo, čili to zase už není tak málo. No. A kdyby to bylo jako, že to je schválně, jo, že to je nějaký závažný narušení a vědomí svobodný diskuze, jako typově, že by vypli celou politickou stranu před volbama, tak je to tam i jako trestný čin. Jo? Jako, že by se třeba domluvili ty provozovatelé, že vypnou, já nevím, Topku a Socany, protože nevím, jo, tak to už...
1: Tak, teď je tady paní Soňa Davidová, píše, pane Klausi, co říkáte na nápady oranžových žen, Valachové, Maláčové a tak dále, například dluhová amnestie, proč to dělají s otazníkem?
0: To já nejsem volič ČSSD a nikdy jsem nebyl, čili jako nechci na ty dámy nějak tady zbytečně v tuhle chvíli útočit. Já ten svět vidím jinak a hlasuji jinak a prosazuji jiné hodnoty.
1: Čili... Já vím, ale ta dluhová amnestie třeba, co tady uvádí paní Davidová, do 100 000 korun, to je přece úplně šílený.
0: No tak, že kdyby byl člověk chytrý, tak si jde rychle půjčit někam 100 000, ne jo?
1: No jo, ale ve finále to někdo zaplatí, nebo jak to bude? Kdyby toto prošlo, nedej bože.
0: Tak to máme tu inkluzi šílenou, teď jsem vám hovořil tady o té reformě financování, máme tu invazi migrantů do Evropy, máme 1001 věcí, které, jako kdybyste se před 20 lety to někomu vyprávěl, tak si budete říkat, no teď je to šílený, no, tak tohle je jaký šílený, no, jako představa, že se nemají platit dluhy a že to jako někomu odpustí. Jiná diskuze je, že samozřejmě začátkem 90. let ty dluhy byly strašně špatně vymahatelné. Bylo to naopak, jo, lidi schválně opravdu neplatili nebo pozdě hrozně a řada slušných podnikatelů s tím měla obrovský problémy. Dostali se ty takzvané druhotné platební neschopnosti. Jo. Já znám několik mých kamarádů, mělo obrovský problémy, že jim prostě někdo nezaplatil a teďka udržet tu firmu při životě. No, ale teď se to otočilo, že jo, naopak ty věřitelé mají obrovský práva, že jo, ty exekutoři mají strašnou jakoby sílu, často si z toho dluhu naberou takovou

evropskou část, čili tohle by se, řekněme, zase lehce na svátek srovnat mohlo, ale určitě není řešením, jako že lidi, kteří si naberou půjčky a nesplácejí, tak se jim to jako odpustí a jede se dál.

0: pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa. YouTube
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý, a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Radio Xaver.
3: Jak dlouho nám to ještě hoši vydrží, až prázdný vagón ve stanici nám nezastaví.

0: Činorodému člověku není dopřáno dlouho kochati se zármutkem. Po odchodu tatičkově zaměstnala mě vážná otázka. Matka důtklivě žádala, abych již z domova neodcházel. Její smutno mezi čtyřmi stěnami a těžce na ní doléhají mátohy vzpomínek. Neodcházej, žadonila, neopouštěj stařenu. I mně nezbývá mnoho života, patříc na tebe vidím v tvé líci tahy zesnulého a lehčeji ponesu své břemeno. Dostavili se k nám také pánové Dalibaba s Menšíkem, aby svou domluvou podporovali přání matičky. Pane Kobosile, pravil pan Dalibaba, přicházím vás požádat jménem všech přátel a rodáků, abyste neodcházel. Hle, co vám může poskytnout cizina? Zde nebude nikoho, kdo by vám odpíral cti i vážnosti. Jsem téhož mínění, připojil se pan Menšík. Vy jste povinen převzít živnost po svém otci. Nic ovšem nepřekáží tomu, pokračoval pan Dalibaba, aby vdova vedla dále živnost po zesnulém manželovi. Svoji způsobilost zajisté prokázala. Několikrát zasáhla do hry rozhodujícím způsobem. Mě samotnému připravila dvakrát trudný los přihlížeti k tomu, kterak byly rozmetány mé naděje ve vítězného betla. I já, dodal pan Menšík, účastnil jsem se s vaší paní matkou tažení proti dvěma cizincům z města Vamberka, kteří přibyli k nám v bláhovém domnění, že se jim lehce podaří stéci hradby našeho města. Po celovečerním zápase byli odraženi se skrvavenými hlavami, zanechavše bohatou kořist v našich rukách. Pravá a hluboká láska, uvažoval pan Dalibaba, a naprostá oddanost k manželi způsobila ten div. Tasky přila půdu a dala vykvésti hráčské dovednosti, která je jinak cizí ženské povaze. Tomu říkám splynutí duší. Ženy jinak nemilují karbanu a odpírají mu s úrputnou houževnatostí. Nemají milosti, jenom dámy ze společnosti odávají se hrám. Ale ty se vzdálili přírodě. Já soudím, dumal pan Menšík, že je jim odepřen dar pozitivistického myšlení. Příliš podléhají mysticismu. Pravý hráč nehledá v kartách jiného smyslu, než jaký je odedávna ustanoven. Hráč ví, že král s Filkem značí 20 a za jistých okolností 40. A ženy věří tomu, že v kartách je utajen jakýsi jiný význam. Jsou přesvědčeny, že svršek značí ženicha, zelené eso radost a kůlová devítka cestu. Hráč může podle své konkartace soudit i na svoji nejbližší budoucnost, a to pouze na vítězství nebo zkázu. Ale ženy jsou nakloněny věřiti, že celý život se všemi osudy je v kartách obsažen. Tak rozmlouvali oba pánové a neustávali přitom usilovati, abych zůstal doma a převzal stolec po otci. Chválili sice hráčské cnosti mé matky, ale poukazovali na její pokročilý věk, který nedovolí, aby dlouho třímala v ruce otěže živnosti. Šťastný a spokojený život vám, kine, hlásal pan Dalibaba. Život v cizině je pln záludnosti, mnohého zklamal a nalomil. Zde však budete chován jako v bavlnce. Podívejte se, dejme tomu, na našeho pana Říhu, jehož stříbrná brada zdobí od nepaměti jeho kruparský závod. Oko tohoto růžového kmeta nespatřilo ve svém dlouhém životě cizích krajů. Sám se chlubí tím, že nikdy neviděl vlak, jenž je předmětem jeho pohrdání, poněvadž unáší lidi z domova, což považuje za vrchol pošetilosti. Nezná jiného světa než svůj kruparský závod. Neuznává jiné vlády než sbor obecních starších. Branou moc představují mu naši 3 strážníci. Jejichž bdělé oko a odhodlaná mysl dovede uchránit kruparský závod před úklady zločinných lidí. A až bude skončena jeho životní pouť, tu tisy a tuje, které rostou z naší svaté půdy, budou mu šepotati zkazky o cenách pečiva a vařiva. Nože, mladý muži, uposlechněte mých slov a vzdejte se myšlenky na cizinu. Sám vám vyhledám nevěstu, krásnou a půvabnou dívku, s níž mnohých radostí užijete a splodíte řádné potomstvo. Vyžádal jsem si několik dní na rozmyšlenou. Ale já věděl, že neuposlechnu rad svých rodáků, neboť moje mladá mysl byla okouzlena pomýšlením na mnohá dobrodružství, která poskytují cizí kraje. Ujel jsem z domova skoro tajně, s nikým kromě matičky se nerozloučiv. Spěchal jsem do města Dobrušky, kde se právě konal výroční trh, abych zastihl principála, jenž se svými podniky zde prodléval. Pan Ulián mě uvítal zvěstí, že v tomto městě je mnoho vynikajících živností hostinských, kde karbaníci provádí svoje umění. Mezi jinými jmenoval hostinec u Petránů, který je mimo to sídlem místní kultury, neboť hostí ve svých zdech občanskou knihovnu a dva podpůrné a vzdělávací spolky Dobroš a Vlastu. Principál se mě pochlubil, že se mu již podařilo seznámit se sympatickým domorodcem panem Beckem, o jehož hráčských schopnostech mluvil s nadšením. Pan Beck, pravil můj zaměstnavatel, je muž vždy jaré mysli. Ve dne pilně zušlechtuje líce občanů dobružských, aby se večer veselil v kruhu svých přátel. V průvodu tohoto bodrého muže navštívil v pondělí Petránku hostinec, v úterý zavítal do hotelu Steiner, ve středu besedoval na Červené, čtvrtek je zastihl u nádraží. V pátek bylo volno, neboť tento den zasvěcuje pan Beck koupání. Osvěžen na těle i na duchu, vrhá se v sobotu v seč u Tomášů. V neděli rozbíjí svůj stan u Steinerů. Nuže, dnes je neděle a my vydali se v průvodu pana Becka do Steinerova hostince. Vstoupili jsme do podlouhlého lokálu, jehož asi jedna třetina je oddělena záclonou. Za touto záclonou prohánějí se karambolisté okolo kulečníku. Zdá se, že pan Steiner nemiluje hráčů kulečníku a pečuje o to, aby zůstali skryti světu. Svoji přízeň věnuje karbaníkům a sám častokrát účinně zasáhne do boje. Pan Beck nás představil štíhlému Jinochovi. Byl to místní lékař doktor Káš a jak pravil náš průvodce, neméně obratný ranhojič než hráč. Ukázalo se, že výtečný pan Beck mluvil pravdu. Štíhlý Jinoch okouzloval exibiční hrou. Záhy počala se místnost plniti a veškeré stolky byly obsazeny hráči. Naše hra byla přerušena nenadálým výjevem. Do místnosti vstoupil jakýsi kostnatý stařík. Přísnost vanula z jeho rysů, zastavil se ve dveřích a pozorně objal pohledem hráče. Tu zastavil se jeho zrak u jedné partie. Rozhodným krokem přistoupil ke stolku, zlostně zavrčel a usadil se za jedním z hráčů. Pozoroval jsem, že ruka hráčova, která již vynášela kartu, se zachvěla. Pokorně se zahleděl do tváře přísného starce. Avšak jeho rysy stuhly a nedávali najevo žádné hnutí mysli. Rozpačit, dlouho přemýšlel a pak nerozhodně vynesl. Ale v zápětí rozlehl se místností zvuk políčku. Tak se vynáší, ty makovče, zařval přísný stařík. Ty lálo, tvarohu, neužitečný člověče, o, ničemu, tak jsem tě učil. Nikdy nic nebudeš umět, ničemu neporozumíš, neboť tvoje mysl je zatemněná. A jak se měl vynést, pane Podleno, tázal se pokorně nešťastný hráč. Jak? Vstekal se přísný kmet. Jinak, všelijak, jenom ne tak, jak si vynesl. Již 30 let tě pozoruji a ničemu ses nenaučil. Pamatuješ se, jak si v roce 97. nesl zeleným esem a tím všecko prohrál? Poučte, ale nefackujte, zapištěl hráč. Kdybyste v mírnosti ukázal chybu, pak bych se napravil, ale vy hned do hlavy, pak nemá být můj rozum zakalen. Holomku, tak ty budeš ještě odmlouvat? Pánové, proč ho neodeženete od stolu? Vy strpíte, aby byl sprostý proti starému člověku? Mizero, na starce nad hrobem si zdovolil? Hned se spakuješ a domů. Já ti mě se zdá. Pokáraný hráč se zvedl a chystal se k odchodu. Ale stařec zahřměl. Kam? Vždyť jste mi velel, abych šel domů. Žádné domů, tady zůstaneš a hrát budeš za mého osobního dohledu. Byli jsme velmi udiveni a tázali se pana Beka, jak to, že onomu starci je dovoleno trestat hráče. Je-li to příbuzný či pěstoun onoho spolíčkovaného muže? Pan Bek se usmál a pravil. Ani to, ani ono. Pan Podlena má takovou povahu. Je příliš prudký. Kdybyste přišli sem jinou neděli, pak byste možná spatřili, an Políčku je zcela jiného hráče. To už je takový zvyk. A co jej k tomu opravňuje? Je snad znamenitý hráč? Nevím. Nikdo jej ještě nikdy neviděl hrát. Jak tedy to vysvětlíte? Pan Bek pokrčil rameny. Prosím vás, pravil, starý člověk má své vrtochy. Fackuje, no což. Přejme mu to. Dlouho li tu ještě pobude. Prudký kibic, ale jinak je to hodný pán. Dá facku, ale v Turánu už na to nemyslí. On jen tak poučuje. Někdo má takového koníčka. Přejme tu radost, staré.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
2: ale
3: pozorně,
2: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano, a já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
4: Mama, když kluk tvůj ti říká,

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: Okurková sezóna není, že? Vůbec. Pořád se něco děje.
1: Ale je, okurková sezóna.
0: Jo,
1: právě.
0: Jo.
1: Okurková sezóna vždycky vybudí ty noviny, aby něco hledali a tiskli a pak jako je to kolikrát daleko zajímavější, než když se tam pak snaží všichni politici nadspat. Okurková sezóna, já ji mám rád.
0: Okurková no, ale nevypadá to, že by bylo před volbama zatím.
1: No, myslíte?
0: Mám takový pocit.
1: No tak já všude vidím Boris Šťastný a tak, jo. Takže koalice motoristů, ano, takže
0: a tak my pořád pracujeme. Ty motoristy, ale nikdo není zavřený, nikdo není ve vazbě, nikdo nestojí před soudem.
1: To je pravda, žádný Paradise Papers se ještě neobjevili, tak to teprve přijde.
0: Přijde, myslíte, jo?
1: Jako já myslím, že tady v médiích je okurková sezóna, ale musím teda tady divákům prozradit, že tady Fix TV je chlebíčková sezóna. Ale tady se musím fakt pochválit, že jsem přišel tady úplně hladov a zblajznul jsem jeden krabý chlebíček, který jsem objevil ve vaší lednici, takže vy tady umíte žít.
0: Vidíte, hned je o čem mluvit. Tak, pane Macinko, podívejte se. Premiér Petr Fiala vyrazil na Ještěd. Lidé nevěřili vlastním očím. Z jeho oblečení si budou utahovat ještě dlouho. No co jsem si říkal? Jako podívejte se, bodyguardy, spolu, všechno, tesilky, jiný kafe.
1: To nejsou bodyguardi. Bodyguardi by neměli mít stranické trikoty. Co ne, no je to výborný, jako tohle to je opravdu cit pro PR. Vyšlápnout si ještě v lakírkách, tak to teda je vidět, že nejlepší premiér a světový lídr jako jede první ligu, jo.
0: Tak on je takový noblesný, ne? Tak,
1: no. No, ale to, co je za ním, tak já když jsem to tady, já když jsem to četl, tak jsem si vzpomněl na takové jedno lidové rčení, které oni teďka jako opravdu uvádí ještě do daleko, rozvádí to do šíře, že se přece říkalo, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tak já když to vidím, tak jako dneska už to neštěstí chodí i po horách, jo, a chodí v lakírkách.
0: No ale tak rozumíte, Václavu Klausovi to fungovalo vždycky, když chodil na ty výšlapy nejrůznější. Ostatní i ex-prezident Zeman, teď byl někde na túře se slovenskými policisty, no tak jde ve správných stopách asi.
1: Tak ne? Oni jsou kopírovači, no. Oni jsou kopírovači, akorát prostě nepochopí tu pointu, no. Tak těžko říct, no.
0: Řekněte mi.
1: Ale jako když říkáte Václav Klaus, tak já, protože on chodí vždycky pravidelně v srpnu na Sněžku, jo, 10. myslím, srpna je svatovavřinecká pouť na Sněžku. A já si taky pamatuju jednoho člověka, který tam teda jako tohle jako je ještě, když se podíváte na Fialové neštěstí, které chodí teďka po horách v kampani, tak to ještě pořád je relativně, aspoň má tu bundu, jo, ale jeden takový člověk tam s náma chodil. A to byl opravdový jako konzervativec v tom odívání. A to byl Jindřich Forejt. Já si pamatuju jednu fakt jako Jindřicha Forejta, který vylezl na tu Sněžku v tom srpnu. A normálně v saku, v bílý košili, normálně v obleku. Samozřejmě spocený a tak dále, ale protože šli na mši tam, tak nahoře Jindřich Forejt vytáhl ze zadní kapsy kravatu. Ještě si ji tam uvázal a byl normálně jako super, super konzervativně, super formálně oděn. Takže myslím si, že tadyhle nejlepší premiér a světový lídr ještě má co kopírovat.
0: Když ono to vypadá tak a člověk jeden by si mohl myslet, vzhledem k tomu, že tam jsou ti pánové v těch tričkách obrendovaných, že celé toto proběhlo kvůli takovéhle fotografii. No. Že to není z touhy vyšlápnout si na Ještěd.
1: Jasně, tak tohle je vláda PR-istů, jo? Oni jako jsou velmi povrchní a oni všechno dělají jenom pro tu fotku. To je přece úplně vidět. Jo? I tady ten pán, tenhle pán je výborný.
0: To je
1: Eda Kožušník, to je prostě taky kandidát z Liberce a on byl dlouho europoslancem a on jako řekl, že když bude zvolen do Evropského parlamentu někdy, já nevím, to je tak 10 let zpátky. Takže tak jako Filip Turek byl zvolen a řekl, že do Bruselu pojede s autem jako s vysokou uhlíkovou stopou,
0: ano.
1: Tak tadyhle EDA, zase protože oni se na to dívají jinak v té ODSC, takže EDA Kožušník jel do Bruselu na kole. Takže, nebo do Štrasburku. On jel na to první zasedání, jel na kole a teď tam jako přijel. Jsou z toho úžasné fotografie, jak je to první plenární zasedání v tom Štrasburku a tam ty stovky těch poslanců Evropského parlamentu, všichni jsou velmi formálně odění a EDA Kožušník tam vypadá zhruba takhle, v takovým tom v cyklistickým trikotu a vypadá tam fakt jak exot, už mu zbývá jenom vytáhnout z kapsy toho siderické informační kivadlo a ze zdrojů blízkých tehdejšímu Evropskému parlamentu vím, že se tam na něj všichni dívali jak fakt na naprostýho blázna a že ho tam potom, když to skončilo a šli, jako rozjížděli se do těch kanceláří, tak ho tam nějaká stařička, asi já nevím, několik desítek let působící v Evropském parlamentu, nějaká socialistka ho tam vyřvala, že s ním nepojede výtahem, protože pane poslanče, vy smrdíte. on tam přijel na tom kole fakt, jako, že ho tam někde zaparkoval a ještě jako spocenej tam seděl mezi těma poslancema. No. Takže nevím, jestli bych chtěl být v přítomnosti potom nahoře na Ještědu, když si tady pan premiér vyšlápnul ve svých elegantních lakírkách a v plátěných kalhotech a v košili.
0: Tak jedeme dál. Ex-ředitel ŘSD dostane rekordních 11 milionů odškodného. Stíhání bylo nezákonné, rozhodl soud. Nevím, jestli tu kauzu znáte, to byl jistý Michal Hala, který byl obviněn a dokonce souzen a pak se to všechno. Mimo jiné, i s držení dětské pornografie, což se ukázalo, že nebyla pravda. A ten člověk byl řadu měsíců ve vazbě, přišel o práci, přišel o pověst, přišel o normální život a takhle to dopadá a bojím se, že v této zemi zdaleka není sám. Případ Pavla Buráně je známý, případ paní Vitáskové je známý, no a končí to těmi jedním zničeným životem a 11 miliony, on už myslím milion předtím dostal, tak 12 miliony vyhozených peněz z kapes daňových poplatníků. Tak já se vás teď ptám spíš na ten systém.
1: Tak jsou to toto a i ta kauza pana Buráně a paní Vitáskové, to jsou prostě takové pomníčky české justice. Takové nechvalné pomníčky české justice. Je bohužel velmi smutné sledovat, že se něco takového může dít. Jo, že ten systém prostě pořád má v sobě díry, které umožňují někomu něco někde nastrčit a když chcete někoho zničit, tak ho z něčeho brutálně obvinit, jo? To znamená rovnou lidový soud v novinách prostě na iDNESu nebo někde, rovnou ho odsoudí a pak to, že pak ještě trvá několik mnoho let, než se ukáže, jak to bylo, no tak to už prostě ta bombastická zpráva je odehraná a o pár let později, že se na straně 8 objeví malý jedňáček, že dostane odškodné, protože stíhání bylo nezákonné, to už prostě nic moc nehraje, žádnou roli, protože ten člověk je fakt zničený. To je třeba u takovýchhle lidí, a já znám jich několik ještě dalších, kteří jsou třeba 10 let takto popotahováni, a to je jako i potom jako kolikrát, když třeba někdo měl něco udělat, jo, tak 10 let je vyšetřován, 10 let vám může kdykoliv přijít policie v noci, udělat domovní prohlídku. To je prostě, už jenom to vyšetřování je častokrát perzekucí a pak třeba ten člověk dostane 2 roky nebo něco takového, ale jako těch 10 let toho zničí, to je dekáda života ztracená, takže je to peklo. Je děsivé, že něco takového se může dít stále dneska. Já to vidím, že to je ještě o to děsivější, když vidím třeba výkony a přístup našich dnešních politiků, kteří se absolutně nežinírujou občas takové věci dělat a mít takové postoje. Je to hrozný, když třeba tady vidíme, jak Vít Rakušan, prostě ministr vnitra, tady se hodlá zatočit se Zlořádem, jo, tady šéf strategické komunikace vlády, nadává lidem do sviní a tak dál, tak to prostě potom, když vidíte, že jsou tady takové díry v justici, tak je to o to děsivější. Jo? Teď třeba poslední případ takový, možná jste to zaznamenal, úžasný, skvělý poslanec Evropského parlamentu, pan Kolář z TOP 09. Jo, ten je taky takový aktivistický, taky takový jako superdemokrat, jo, že to slovo demokracie v jeho případě má tak zhruba stejný význam jako ve zkratce KLDR. A ten teďka měl říct něco, že toho, kdo propaguje narrativy, které podkopávají státní zřízení, je správné omezit ve svobodě projevu.
0: To není možné.
1: To řekl, to jsem jako včera někde zaznamenal. Takže to je opravdu, opravdu jako návrat, to je prostě člověk z komunistické TOP 09, která má tento přístup, kdo nejde s námi, ten jde proti nám. A prostě když pořád půjde proti nám, no tak ho zničíme. A já prostě lidem, jako je pan Kolář, jako je pan Rakušan a další, prostě nevěřím, že nezneužívají tady tyto díry v systému. Jasně, teď ho z něčeho obviníme. To, že za 10 let mu daňový poplatník zaplatí 11 milionů odškodného, to nejde z naší kapsy a my ho tím zlikvidujeme. No, to je fakt děsivé, jo. Je to děsivé a
0: víte,
1: ten... ta doba prostě se zhoršuje, vracíme se zpátky v čase, do dob, kdy to bylo běžné, tak to začíná být docela běžné i dnes.
0: Ten případ, který sledujeme, případ Pavla Buráně, to je, když si to namalujete na papír, to je normální mafie, justiční se vším všudy. Když si jde stěžovat na gips, na přístup třeba policistů, tak to dostane ten samý státní zástupce a ten pověří toho policistu samého, aby prověřoval sám sebe. Je to takový začarovaný kruh a lidé by to měli vědět. A já si říkám, že my, co si tady pouštíme hubu na špacír často, tak my k tomu máme hodně blízko.
1: No.
0: Aby nás někdo obvinil z něčeho podobného jako pana Halu a za dlouhá léta pak možná vysoudíme nějaký milionek na státu.
1: Víte? Jasně, možná se sejdeme za mřížemi, jak zpívá Daniel Lende v jedné ze svých písní. No je to tak a opravdu ta doba se zhoršuje. Lidi by to měli vědět, protože takovéto případy jsou v průběhu času, jako se občas nějaký takový prostě vyloupne. No ale je dobré sledovat, že se prostě vyvíjí politická situace a u moci jsou lidé, kteří nebojují tady s tím. Oni toho zneužívají a prostě to bobtná. A jako to je... Posledně, když jsem tady byl, protože no sečteno, tak jsme tady mluvili o fialové diktatuře. Tak toto jsou přece další krůčky k tomu, že prostě dobrý, tak když se nám někdo znelíbí, tak se udělá nějaká dehonestační kampaň, ten člověk na 10 let skončí a pak už je jedno, co s ním bude.
0: Mm-hmm. Tak jedeme dál. Jako kdyby skončila bohemka. V sobotu vyjdou poslední tištěné Lidové noviny. Cítíte nějakou nostalgii k tomu?
1: No.
0: Já se přiznám, že mi to docela jedno.
1: Tady ten příběh těch Lidových novin je... To je pozoruhodné z několika pohledů. Jo. Jednak teda ty papírové noviny v dnešní době opravdu jsou na velký ubytě, jak se to říká.
0: Na ubytě jsou,
1: nebo já bych řekl možná i na úhynu. Jo? Ty prodeje jsou stále menší a menší a menší. Opravdu, když se někdo dostane k nějakým skutečným číslům, kolik ty jednotlivé vydavatelské domy těch novin prodají, tak zíráte, že jste si dodnes myslel, že to je aspoň o nulu víc. A ono ne. A ty problémy těch Lidových novin jsou známy už mnoho let. A já tady jako musím říct jako tak trochu provokativně, že lidé, kteří teď tak nostalgicky se dívají za Lidovými novinami a mrzí je, že už si nebudou moc číst ty intošské články v Orientaci a ty komentáře a tak dál, tak by všichni tito lidé by měli poděkovat jednomu člověku, který v podstatě tuto agónii prodloužil o nějakých 10 let, protože Lidové noviny byly v podstatě v krachu už před 10 lety a tehdy, nebo před 11 lety a tehdy přece vydavatelství Mafra koupil Andrej Babiš.
0: Jasně.
1: A oni se tehdy podívali a řekli si, no tak prostě tady Lidové noviny, to je totální černá díra na peníze, to nemá absolutně smysl, ale Babiš tehdy věděl, že kdyby je on zrušil, tak to by nebylo milion chvilek, to by bylo kňučení 10 milionů chvilek, že prostě ten šílený Babiš ještě zničil ty naše tehdy 120 let starý Lidové noviny. Takže Babiš to věděl a on to opravdu 10 let financoval. Spočítejte si, ty ztráty jsou opravdu jako opravdu jako v desítkách milionů za rok a tak si to vynásobte, takže Babiš opravdu v podstatě zachránil ty Lidové noviny a prodloužil tu jejich agónii o 10 let. Takže já bych teda být čtenářem Lidových novin měl poděkovat Andrej Babišovi, že to 10 let držel nad vodou. Jo? Teď to se to prodalo, má to nějaká struktura, kterou nikdo nezná, politicky se neangažuje, takže ti to klidně biznisově můžou normálně poslat k ledu. A nikdo po nich neštěkne. Představte si, kdyby skončily Lidové noviny za éry Andreje Babiše. Hmm. To by bylo peklo.
0: Jasně. Češi žijící v zahraničí mohou volit na dálku. Pavel podepsal zákon o korespondenční volbě. No,
1: tak a je to tady.
0: Je to tady, už to vlastně platí. Vy jste tím předsedou politické strany. Řekněte, jak je to pro vás, pro motoristy, výhodné nebo nevýhodné, že teď motoristé ze světa, fanoušci vás budou moc podpořit svým hlasem?
1: No, já bych řekl, že obecně jakákoliv změna volebního systému je vždycky účelová. Vždycky účelová a vždycky je dělána těmi, kdo jsou zrovna u moci a myslí si, že jim to pomůže. To znamená, to si tady hnutí STAN vyrobilo změnu volebního zákona tak, aby jim to pomohlo. To je nepochybné. My jsme prostě tady zvyklí mnoho let, desítky let, že v pátek a v sobotu jsou volby a většinou ještě v sobotu známe jako bez problémů výsledky. A všichni tomu věří, i když prostě třeba nesouhlasíte s tím, jak ty volby dopadly, tak jako moc je nespochybňujete, protože to funguje a tak dále. Teď si myslím, že to korespondenční volba ty volby fakt zmrzačí. A řada lidí tomu prostě nebude věřit. A teď vidíme, jak to dopadá v Rakousku, v Americe a tak. Prostě část společnosti si už nikdy nepřestane myslet, že to je cinknutý, jo? Že ta Markéta Pekarová po nocích s tím Jurečkou vyplňovali ty korespondňáky, jo? Aby prostě dostali 2% od voličů v zemi, protože je nenávidí, protože je považují za šílence. Ale ejhle, dojde dalších 10% od někud ze světa, kde se naraz probralo miliony lidí, jo, a teďka šli volit. Takže já si myslím, že protože to vzniká na ministerstvu vnitra, to je garantem voleb, ministerstvo vnitra ovládá hnutí STAN, což je velmi problematické. Hnutí často se skloňuje, že má jisté mafiánské pozadí a tak dále, takže mě na to nezbývá. Než říct, že...
0: Myslíte prostě, dozimetristy?
1: Ano, já myslím, že prostě dozimetrická mafie teďka se rozhodla, že po pražském dopravním podniku rozkulačí i demokratické volby.
0: No a ta původní otázka, je to pro motoristy, pro vás výhodné nebo nevýhodné?
1: Já nevím.
0: Nemáte průzkum nějaký?
1: Ne, nemáme. My nemáme žádný peníze, takže si nezadáváme žádný průzkumy. Ale tak my bojujeme v tom prostředí, které zrovna je. Jo? Nedá se s tím nic dělat, ale opravdu tady jako nastává... Ta odpověď má dvě roviny. Jasně, já sleduju teď, že celá ta vládní cestovní kancelář, jo, protože oni furt jezdí někam do Afriky a tak, to jsou prostě státní dovolený. Vidíme, že Fiala na 10 dní v Africe, pak tam jede Rakušan, jo, je to sice úplně k ničemu, ale prostě furt se někde jako fotěj. Ale já vím, že oni tam velmi agitují. Normálně rozdávají stranické letáčky a tak dál, protože vědí, že korespondenční volba, takže oni jako si tu pozici v zahraničí se snaží posilovat naprosto bezskrupulózně. Ale OK, dobře, tak to je nějaká agitace, kterou může dělat každý. Jo? Oni to sice dělají za státní peníze, ale jako dobře, ještě když se u toho vyfotí s nějakým ministrem nebo prezidentem, tak tím je to ospravedlněno a fajn, vládneme, nerušit. Jo? Ale má to ještě celý druhý rozměr. A to je ten, jestli to náhodou někdo nesfixluje. My jako motoristi nic sfixlovat nedokážeme. To může sfixlovat maximálně někdo, kdo tu moc ovládá, kdo ovládá prostě ten systém. V těch volebních místnostech tam každý má právo nominovat každá strana svého zástupce do té volební komise, aby to pohlídal, aby se tam s tím nějak nečachrovalo. Kdo bude hlídat tady to? Jo? Kdo bude hlídat tady to, nevím. Já jenom bych připomněl, já jsem měl na tady sesterském kanále Xaver Live, jsem měl někdy, myslím si tak zhruba před rokem, někdy koncem srpna loňského roku, jsem měl dlouhý stream právě o korespondenční volbě, tak pro ty lidi, kteří se chtějí podívat na nějaké argumenty proti a co všechno hrozí a co všechno tyto lidé se snaží s našimi volbami udělat, tak doporučuji podívat se, najít si tady tento stream a podívat se zpětně na to. Ono to teď možná nabývá docela realistických a konkrétních rozměrů.
0: Úřad bude moci kontrolovat, kolik peněz vezete. Odborníci varují před agresivitou zákona. No tak plíživě zase kus nějaké svobody se ukrojí, že?
1: No jasně, no, to je... Co to je právě to? Ten návrat, to je... Tato vláda nás prostě vrací zpátky v čase, jo? My jsme po relativně svobodných 90. letech, pak jako po roce 2000 jsme vstoupili do Evropské unie a tak dále, teď se zase vracíme zpátky. Přeskočili jsme ta 90. leta, toto jako když vás ovane vítr z nějakých 80. let Československé socialistické republiky, kde prostě ten stát měl také v podstatě moc sahat do života každému člověku a kontrolovat ho. Jo. Takže poté, co i Marian Jurečka, jak jsme to tady možná si vzpomenete, řešili posledně, že ten zase jako Marian Jurečka zase chce, aby stát viděl lidem na to, kolik mají peněz na účtech.
0: Neuvěřitelný.
1: Jo, prostě aby to jako stát věděl, což jako dobrý vstup do jedné z nejintimnějších oblastí člověka v demokratické společnosti, prostě čili jako stát má mít jako dohled nad majetkem a tak, no tak prostě zřejmě i soudruh Stanjura veliký se mu to zalíbilo a řekl si, tak proč by měl mít svoje komando prostě jenom tadyhle Jurečka, já chci taky svoje komando, takže ten šel ještě dál, takže tady budou moct zastavovat normálně snad lidi na ulici, jako kolik mají peněz. Takže je jako, a když si to čtete, tak fakt v tom je úplně všechno, jo? Prostě v tom jsou agenti provokatéři, v tom je falšování identity, konspirační byty, prostě jako za starých časů. Jo? Jako za starých časů. Já myslím, že nebude trvat dlouho a znovu se začne udělovat jako místo řádu Bílého lva, jako řád Klementa Gottwalda. Jako.
0: No, toto je šílenost a my to pozorujeme poslední roky, jak se to sámovou metodou všechno, jo, myslím, že zákazem kouření to začalo, ne?
1: Zákazem kouření to asi nezačalo. Zákaz kouření je proti tady těmhle věcem naprostá prkotina, jo. Zákaz kouření dobrý, tak prostě...
0: Dokud nevlastníte hospodu za svoje peníze vybudovanou a nemůžete si tam dělat, co chcete, teoreticky.

0: v letadlech, jo, taky asi úplně není, no. Nevím, ale tohle se přece se zákazem koření vůbec nedá srovnat. Jo. Opravdu ne. Tohle je zase náběh na to, že stát chce o nás vědět všechno a chce potom s námi manipulovat. Jo. Takže vidíte ty tlaky, prostě tlaky na to, aby se zrušila hotovost. Jo. Když se zruší hotovost, teďka už to má taky svoje křiklouny, že jo, prostě ti, co chtějí odevzdávat právo veta, přijímat euro, tak ti chtějí taky rušit hotovost. Prostě, aby ten stát mohl ty lidi ovládat úplně ve všech směrech jejich konání, chování a známkovat je, občas jim třeba nedovolit si za ty digitální peníze si něco koupit, když třeba zlobíte moc a tak. Mm-hmm. To je prostě toto, je cesta do Číny.
1: Za masakr v Solingenu nese plnou odpovědnost i česká vláda. Žijeme v nacismu s lidskou tváří. Nebinárního vnuka bych vzal psychiatrovi. Pravil tady v XTV poslanec parlamentu České republiky za SPD Jaroslav Foldyna.
0: Tak pan Foldyna je známý driáčnický drsoň,
1: ano,
0: který má horkou krev a podle toho je ten jeho výkon. Já myslím, že to je jako strašně vděčný objekt pro televizní obrazovky a je to strašně vděčný objekt i pro různé komentátory, i ty, co mu třeba fandí, ale hlavně pro ty, co ho nenávidí, jo? Protože ten jim opravdu dává potravu. Ten jim dává potravu, takže vlastně nemusí nic jiného vymýšlet. No, jako jak sleduju pana Foldynu v SPD, tak myslím si, že před rokem a něco udělal Tomio Okamura jako zásadní chybu, obrovskou chybu, když tady toho pána za SPD nenominoval jako kandidáta na prezidenta. No, oni tam dali toho pana Baštu, ten byl takovej jako chudák, jo, už prostě nic moc, když stál, tak už nebyl moc schopný mluvit, prostě bylo na něm vidět, že to opravdu není jeho šálek kávy a neměl tam bejt. A taky to tak dopadlo. Jo, Tomio Okamura tím postrácel víc než polovinu hlasů svých tradičních, co dostává vždycky. To byl začátek úpadku SPD, že velmi špatně zvolili. A já myslím, že Tomio Okamura měl hrůzu z toho, že kdyby tam dal někoho tohoto typu, tak ten by to jako urval. Jo, on by těch 500 000 voličů, co vždycky SPD dostávala v těch volbách, tak on by je podržel. Jo, určitě by nevyhrál samozřejmě, ale z toho prvního kola by odešli se ctí. Teď prostě myslím si, že ten pan Bašta dostal zhruba tolik, co 4% Topolánek. Jo, takže nevím, no. Já když vidím, jak už je ten Okamura vyčpělý a v podstatě politicky vypelichaný a už nenabízí nic nového, už jenom je to jako jedna velká a stále větší křeč, tak si myslím, jestli má mít SPD nějakou budoucnost, tak by se možná mohli zamyslet a zvolit pana Foldynu předsedou, prostě, protože pak by to byla jako čerstvá krev pro SPďáky a by to slušelo.
1: Já bych nepodceňoval Tomio Okamuru. Už bylo několik podobných pokusů a vždycky se ukázalo, že ten pevný bod, který přitáhne ty lidi, je Okamura. Buďte opatrný.
0: Ale dobře, ale to netrvá věčně.
1: Budete rád, až budete motoristy spojovat s SPD, pane Macinko?
0: Ne, to se s SPD se spojují jiné strany. To jsou tady koalice se Svobodnými a s PRO a s Trikolorou. Ale
1: Svobodní a PRO už v podstatě nejsou. No, ale,
0: tak jsou s SPD, tak jsou?
1: Dobře, tak. No, ale já bych se na vašem místě by byl opatrný, možná půjdete po kolenou za panem Okamurou a řeknete, myslíte? Mám tady pana Turka, pana Šlachtu.
0: No, nevím.
1: A prosíme o spojení.
0: Ne, tak já bych prostě tady, ten krok číslo jedna by měl být, jako, že teda zvolí pana Foldynu předsedou. Pak bych se nad tím možná zamyslel.
1: Tak na to bych si nevsadil. Jsem rád, že
0: jste
1: přišel.
0: Já bych se na to taky nevsadil, jo.
1: Těším se na příště, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl pro dnešek pan Petr Macinka.

alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

To je čas velké vizity, stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nebě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

0: Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha-ha!
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
3: Lev 14.
2: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
3: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
2: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
3: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
2: No ale to, že Američan, že?
3: Tak by to tak mohlo být?
2: Zvláštní.
3: No, mohlo by to tak být, že jo?
2: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
3: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
2: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
3: No bože. To by byl duhovej.
2: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
3: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
2: Tak nevím.
3: Snad ne? Ale to uvidíme.
2: Neumím si to u papeže představit.
3: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
2: Teď navrhuji usnesení.
3: Ano.
2: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
3: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
2: Já ještě nevím vůbec.
3: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
2: Dobře.
4: Přejem dobrý vítr, lahvím trosečníků.

Další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i

Vážení přátelé, je tady 20. hodina, vy posloucháte Rádio Xaver a děláte dobře, protože je čtvrtek a ve čtvrtek 20.

0: Pane doktore, pojďme začít od něčeho, na co se vás asi ptají všichni v těchto dnech. Covid, válka na Ukrajině, potom jakási inflace, deprese, projevuje se těch posledních pár měsíců a let na psychickém stavu nás, potenciálních pacientů?
1: No, já bych tu odpověď rozdělil asi do takových dvou částí. Jako v klinické praxi, to znamená, já dělám na lůžku, mám ambulantní praxi taky v rámci Všeobecné fakulty nemocnice, tam si myslím, že ten dopad není ještě tak znatelný, ale jako člověk cítím, že atmosféra ve společnosti se mění a obávám se, začnu teda tak trošku pesimisticky, že ty psychické trable, že určitá forma deziluze, obav, strachu, úzkostí, že to ještě bude gradovat a že nás to teprve doběhne.
0: Co se v té chvíli radí lidem?
1: No tak jsou věci, které my nemůžeme jako doktoři asi ani jako vy nějak změnit. To znamená to společenský klima, podílet se na jeho změně, to asi těžko. No, snažit se odpoutat od těch starostí nějakým přijatelným způsobem. To znamená se třeba neupít v restauraci, nebrat drogy, ale nějak si najít prostě nějaký ventil. Lidi potřebují nějaký ventil. Já bych třeba doporučoval nesledovat denně zprávy, nebrodit se po kolena v internetu každý den, protože už ta samotná přemíra informací ještě před těma událostmi, který jste zmínil, tak to je devastující. No a teď, když to otevřete ty stránky jakýkoliv serveru, tak na vás vyukne jako spousta negativních zpráv a to prostě bombardování té psychiky, který si myslím, že fakt jako teprve nás to doběhne a že se to projeví naplno v budoucnosti.
0: Dobře, ale to, co vy popisujete, tomu se říká mezi vámi lékaři milosrdná lež, ne?
1: Milosrdnou lží, myslíte, co jako, že bude líp? Nebo?
0: No ne, milosrdná lež v tom, že se budu tvářit, že nebudu se dívat na servery a tak, jakože se nic neděje, ale ono ve skutečnosti se děje.
1: No, děje. A já si myslím, že, no, milosrdná lež, já si myslím, to, když to člověk bude vědomě redukovat, tak to stejně bude vnímat. Akorát, že prostě to forsáž, nebo prostě ta síla těch informací bude minimalizovaná tím, že si udělám nějaký filtr a že se do toho nebudu denně nořit a denně nebudu propadat obrovský skepsy, že? Která se nabízí teda bohužel. No.
0: Rozumím. Ještě velmi často slyším, to je také ještě jedno z těch úvodních témat, že doba, ta, která je zasažená internetem, pomlčka mobilními telefony, změnila nás lidi z gruntu. A je to pravda, přijdeme do restaurace a je-li tam nějaký člověk, který nehledí do mobilu, tak nám přijde podezřelý. Z hlediska té vaší profese, bylo to jinak, když nebyl internet, když nebyly mobilní telefony?
1: No, já si myslím, že tady hraje obrovskou roli věk, jako tak my už jsme ta generace těch boomerů, že?
0: Ano.
1: Čili my to zase vnímáme jinak, tohle, že my když přijdeme do restaurace, nebo já jsem zrovna dneska, jsme zkoušeli a tam prostě bylo 20 lidí a každý koukal do toho mobilu, nebo do toho iPhoneu.
0: Promiňte, termín jsme zkoušeli?
1: Něco ve spojitosti s, jako ze specializací psychiatrie, kmenová zkouška.
0: Takže vy jste byl zkušební?
1: No, jako už tu zkoušku mám za sebou před 40 lety, ale takže to vás zarazí, jo? To vás zarazí na první pohled prostě, že všichni vlastně jsou online permanentně, ale zase jim to připadá naprosto normální a ta generace třeba dneska těch 12, 13, 14 letech, ty už to berou jako naprosto součást, pro ně to jako vzduch a voda, jo? Co to s nima udělá do budoucna? Určitě to mění jako formy komunikace mezi nima, to jo, ale dneska nejenom v tomhle tom ohledu třeba jako těch internetů a těch online různých komunikací, ani nevím, jaký se všechny používají, že? Tak v té souvislosti vůbec, nebo mezilidský svazky, vůbec používat slovo, co je tradiční a ne, tak už je to trošku jako obsolentní, jo, protože co to je tradiční? Jo, tradice je vždycky něco, na co si jako zvykneme a bereme to jako úzus, ale ta situace se neustále vyvíjí, takže jako jsme třeba s podivem hleděli na množství různých pohlaví a genderů a takových, tak v souvislosti s tím jsem opakovaně narazil na názor, s kterým se v podstatě ztotožňuji, že říkat dneska, co je tradiční, je fakt problematický. Prostě je to jinak. Mm-hmm. Čili ta mládež, tak já jsem dneska byl v kontaktu 20+, ale třeba ty děcka na těch základkách, pro ně je to součást, prostě naprosto součást běžná života.
0: Je to dobře?
1: Já to nedokážu vyhodnotit, co to s nima do budoucna udělá.
0: No pozorujete, vy jste říkal, zkoušku mám za sebou před 40 lety, no. Neboli vím, že vy jste zkušený harcovník v tom. Tak leco zpamatujete, tak je to dneska jiné? Takový průměrný pacient, který jde vyhledat služby psychiatra, tak je jiný, než byl před pár desítkami let?
1: No tak objevují se jiný diagnózy, četnost jiných diagnóz, takový ty klasický standardní, ty těžký psychiatrický diagnózy, tak ten jejich výskyt je v podstatě stejný. Musím říct, že zatím, a to jsem férovej, to jako nechci být fanda současného vedení vlády, nebo já nevím, předchozí vlády, nebo že by ta sociální situace dopadala třeba na strukturu klientely, která je hospitalizovaná, až zase nějak markantně, to si nemyslím. Asi určitě vzrůstá preskripce antidepresiv v ambulantní sféře, řada lidí to udrží ještě mimo zdi špitálu, takže ten sociální tlak, a tam teda počítám i ten covidový průšvih a teď prostě ceny energie a všecko, tak ty lidi to zatím drží mimo ještě ty ústavy. Jo, do budoucna, jestli se budou víc hroutit, jestli bude stoupat četnost sebevražd třeba. Já se vrátím na začátek, co jsem říkal. Já si myslím, že nás to ještě zdaleka nedoběhlo, protože lidi mají obrovské adaptační schopnosti. Ale když to bude trvat roky, ještě, když se to bude, nedej bože, třeba zhoršovat, no tak tu společnost to změní. Jako, no.
0: Počkejte, já teď položím otázku, která asi není pro psychiatra, ale přesto mě zajímá, co si o tom myslíte. Když vidíte mladého člověka na zkoušce kdekoliv, který většinu času hledí do toho mobilního telefonu a ten jeho svět, ten jeho mikrosvět se odehrává na 8x12 obrazovečce, tak mi neříkejte, že to s tím člověkem nějak nezacvičí.
1: Ale on to bere jako standard prostě.
0: To není možný.
1: On to bere jako standard, pro něj prostě ten mobil, když jsou popisovaný x případů, samozřejmě závislost, že jo, když těm lidem třeba...
0: Je to závislost?
1: No tak, když říkám, že se to pro ty děcka stává vodou a vzduchem, tak ano, jako samozřejmě tam je problém, že třeba nemůžu jít do školy a mít online v rámci vyučování. Je to prostě pro ně problém. Uh-huh. Já mám, nevím, jestli mají pocit, že o něco by přišli, ale myslím si, že hlavně asi k tomu to cílíte, je to forma komunikace mezi nimi teda, že jo.
0: To určitě.
1: Vlastně permanentně probíhající komunikace, která je často balastní, jo, protože my dřív, když jsme si potřebovali něco sdělit, no, tak jsme si zatelefonovali z budky, sešli jsme se, o to si myslím, že ty setkání byly intenzivnější a teď je to přebalastovaný, nebo prostě jsou permanentně všichni propojení. Permanentně všichni o sobě nějakým způsobem něco ví, ale nejde to do hloubky teda. Já si myslím, že to ty přístrojové propojení prostě a konec konců toho člověka nevidíte. Jo? To je taky důležitý nějaký řeč těla prostě toho člověka vidět ho prostě, být ho na dosah svýho nosu prostě, být s ním jako víc v kontaktu, že tohle jakoby odličťuje, tak asi bych řekl. Či v tomhle tom ohledu asi si myslím, že jak oni budou komunikovat do budoucna, až budou třeba dospělí, bavíme se o dětskách dneska, tak to bude asi jiný.
0: No, vy to popisujete velmi dobře, přesto ještě nerozumím jedné věci. Jak je možné, že to ty mladé lidi dneska tak dlouho baví? Já už po čtvrt hodině, když se podívám do mailu, kdo mě píše, odpovím na 2-3 zprávy, třeba na Messengeru, mě už to potom nebaví, obtěžuje mě to. A zpravidla ten telefon buď někde založím, zapomenu. Už jsem si třeba zvykl si nepropojovat telefon v autě na ten hlasitý odposlech. A když jedu autem, tak nezvedám telefon. K tomu jsem dospěl po letech. Já se totiž ptám na to, jestli existuje nějaká hranice. Protože když se budete s někým stýkat, tak vás to taky baví do určité chvíle, a pak chcete jít domů.
1: No.
0: No, tak to samé, jestli existuje u té elektroniky.
1: No, zase budu mluvit o těch mladších teda, jako, jo? Tak já jsem jako trošku asi výjimka, můj typ mýho mobilu vidíte, jo.
0: To je mobil ještě to?
1: To je mobil, ano, to je mobil, jako s kterým se dá telefon.
0: Já jsem si říkal, co jste si to přinesl.
1: SMS zprávy, jako, takže já nejsem jako online. A cíleně teda, jako cíleně. Cíleně. Ale i u sebe musím přiznat, že když přijdu domů, tak se natáhnu a první, co je, že se prostě propojím. A podívám se cenovýho ve světě.
0: Jdete na internet.
1: Jdu se podívat. Sport, co se děje, jak to vypadá třeba s válkou. Jo? Je to prostě pro mě taky norma. No a pak to teda ťafnu.
0: Pane doktore Žukové, řekněte, máme se toho bát? Kam až to půjde?
1: No, já si myslím, že nejsem sociolog. Tohle je asi spíš jako otázka na sociologa. No,
0: rozumím,
1: já si totiž pamatuju ještě doby, kdy jsem hltal Timothy Leary, tenkrát komunisti mu říkali falešný prorok LSD, a on se věnoval taky tomu cyberpunku. A on vlastně říkal, že až dojde k situaci, že budeme propojení všichni, tak se budeme vlastně přes ty mobily i milovat a jak to bude super. Což dneska se do jistý míry děje, že ty mládež i obrazově může vlastně provozovat nějakou formu, já nevím, jak to říct, sexuálního propojení bez toho fyzického doteku.
0: No na to jsou statistiky.
1: Jo, tak to určitě probíhá. No a ten Timothy Leary teda v tom viděl jako obrovsky pozitivní posun vpřed. Což si myslím, že ač ho teda jinak v některých věcech jako uznávám do dneška, tak si myslím, že v tomhle se jako šaredně splet, protože my se ochuzujeme de facto, že jo, nebo já si furt myslím, že naživo live jsou ty zážitky lepší prostě.
0: No, to já si taky myslím.
1: To, že to je, můj otec, když jsem hodně čet, tak mi říkal, ty volizuje život. A mě, jo, teď mě to takhle to mě napadlo, že vlastně přes ty iPhony nebo Androidy, nebo já ani nevím, jak se to jmenuje, já jsem v tomhle snou fakt jako trošku zase i v rámci své generace trošku takový jako zpátečník nebo konzerva. Jo, tak je to volizování života, že jo. Máte pocit, že vlastně jste, že všechno vnímáte, že jste do toho zavzatý, prostě, že to žijete, že žijete s celým světem, jestli někde spadne letadlo, všecko tohle tam patří, že jo. Ale vy tím zákonitě otupíte, to si myslím, že je taky jedna věc, protože když jste bombardovaný těma zprávama, no tak která zpráva vás zaujme, že jo, tak už to už musí být, že jo, to už musí být opravdu výbuch sopky nebo něco takového, čili jako určitý otupění, toho bych se bál. No ale známá věc je, že to jsem slyšel, když jsem se podíval na tu televizi, no a kde nějaký kněz, a to si, do dneška si to pamatuju, správně říkal, že s lidským vnímání informací je to jako s psacím strojem, prostě, že když se vystavíme extrémnímu množství informací, nebo jsme jim vystaveni, tak to je jako kdybyste vzal kladivo a začal mlátit do psacího stroje, že prostě se zlikvidujete tímhle vlastním způsobem. Ale zase jsme v určitém vývoji, který je nezastavitelný, parciálně uvlivnitelný, jestli budeme říkat, jestli to je dobrý být online nebo ne online, ono to nějakou cestou půjde a ty lidi se prostě na to budou adaptovat a jaká bude jejich kvalita, já nejsem schopný říct, jestli bude lepší nebo horší. Já toho příznivec nejsem, jo, teď víme, chodíme po Praze a tady jde parta cizinců, oni místo, aby koukali po té Praze, tak prostě koukají do těch mobilů, jo, což mi připadá naprosto, smáli jsme se kdysi, jestli to je korektní říct, Japoncům, který když někam přijdu, tak vytáhnou foťáky a vlastně všecko vnímají přes ten foťák, což taky není zážitek srovnatelný jako s reálným vnímáním. A vlastně dneska je to fenomén naprosto normální, že jo?
0: To je, vy jste před chvílí mluvil o slově, které jste tak trošku zpochybnil. Teď už nevím přesně, který to byl. Já zpochybnuju vždycky to normální. Vy jste říkal tradiční, že nevíte, co je tradiční.
1: No, protože...
0: A to normální, to zase vadí mě, protože co je normální? Kdo určuje normu?
1: Je to konsenzus nějaký.
0: Jsem ještě normální, když tady kouřím?
1: No, No, není to trestný, ne? Tak jako
0: takže je to v normě.
1: Záleží, jak to máme nastavený v hlavě, a nastavený v hlavě to máme určitě. Můžeme být takový ty dravci, který jdou trošku proti té normě, ale stejně jsme formovaný tím, jak je to nastavený, ty mantinely nějak.
0: Pane doktore, takže neříkejte mi, že si nepamatujete tu kampaň protikuřáckou, která se jmenovala Normálně nekouřit. Vzpomínáte si, jak to bylo všude napsané v ordinacích?
1: No.
0: Normálně nekouřit. A já se vždycky u tohoto ptám, kdo určuje ty normy. A tu se dostáváme možná hodně hluboko, třeba na to nemáte ani žádný názor, a já se bojím, že nikdo z nás nemá půvár na to nastavovat normy.
1: Ne, tak normou, já nemyslím, jestli je ta norma dobrá nebo špatná, že prostě něco nějak funguje, něco nějak zavedený, a jako jeden človíček se těžko tomu můžete spírat, ale ohledně toho kouření jednoznačně, já si myslím, že to je věc každýho. A jestliže kouř z mý cigarety nikoho neomezuje. Kdybych seděl a byl třeba na návštěvě a ten člověk byl nekouřák, tak samozřejmě akceptuju, že v jeho bytě se nekouří.
0: Já kouřím, protože vím, že vám to úplně nevadí.
1: Nevadí, ale nikdy jsem třeba nepochopil. A dokonce i náš přednosta, který je zapřísáhlej nekouřák, a byla u nás jedna profesorka, která dělá kariéru, jestli to můžu tak říct, jako antikuřáckou kampaň. Mimo jiný se podílela taky nějak na tom, že máme ty obrázky krásný na těch cigaretách.
0: To úplně nenávidím.
1: Ale neříkám dobře, špatně nebo to. A tam byla taková zajímavá diskuze, a já s profesorem v tomhle tom našem, to byl profesor Raboch, teda naprosto souhlasím, nechápu, proč nemůže být hospoda, kde personálu nevadí, že se tam kouří.
0: Jasně.
1: Hostům to nevadí. Všichni jsou s tím jako smířený, nebo prostě jim to nevadí. Proč takovýhle nejsou hospody? Proč ne?
0: No jasně.
1: Nikomu to nevadí.
0: No, protože je tady někdo, odpovídáte konečně na ten můj dotaz.
1: Kdo to určuje?
0: Kdo si říká falešně, já mám půvár na to tvořit normy. A to já úplně...
1: No, já nevím, jestli tam míříte, ale samozřejmě tak ono to může začít u cigaret a může to skončit úplně jinou jako predikcí, no, co je nebo není normální. Samozřejmě je to do určitý míry, je to precedent. Že?
0: Tak já vytáhnu ještě jedno téma z posledních dnů a řeknu na začátek, je normální, když se najde majitel restaurace, který, nebo kavárny, který říká, k nám nesmí děti? Vím, že to není otázka pro vás, to už tak.
1: No ne, jako ty děti tam nesmí, že by tam viděli popilí lidi, nebo proč, nebo jako, jaký je ten důvod, jako, kdo to vymyslel, že tam nesmí děti?
0: No, to se podívejte v médiích, o tom se teď speciálně v Praze hodně mluví, někteří kavárníci dokonce poskytli rozhovory a řekli, že ten podnik je jejich a že nechtějí, aby tam chodili děti. Zrovna tak nechtějí, aby tam ženy kojily třeba. A říkají, je to moje hospoda, moje kavárna, já budu určovat pravidla, protože ty děti se dneska chovají velmi, řekl bych, razantně v některých chvílích. A ostatní hosty to ruší. Tak já si říkám, je to normální, nebo to není normální, když jsme u toho, co je a není normální.
1: Já myslím, že když ta hospoda je jeho, no tak si asi ty pravidla může stanovit. Jako jo.
0: Tak.
1: Když jsou rezorty dneska, kde vysloveně hledají lidi dovolenou, tady nejsou děti, že jo?
0: Přesně.
1: Mě tomu to vadí. Já třeba snesu, že v letadle, když za mnou, no za mnou úplně ne, ale když třeba v tom letadle křičí dítě, že jak dneska je ten trend, že se cestuje, pokud možná to dítě ještě visí na mačině prsu a už musí cestovat tamhle někam 12 hodin, což je podle mě úplná blbost a trápení toho dítěte na mácháče by bylo úplně stejně dobře. Ale vydržím to, jo, ale vím, že některé lidi s tím mají problém, že jsou dokonce i lety snad nějaký, kde ty děti jako nejsou. Že?
0: Nevím, jak je to, pane doktore, možné, a nehledám u vás odpověď, to je jen taková reklama, jo. Kdyby jelo jediné autoškoly po Praze, vždycky jede přede mnou, vždycky. Když v letadle je jediná matka s plačícím dítětem, vždycky sedí za mnou v sedadle. A kolikrát jsem si říkal, jak je to možné?
1: Tak máte pech.
0: No, je tady spoustu dotazů od lidí, tak já s nimi začnu, aby tady v našem chatu, tak například Iveta píše, z lidí narozených po roce 89 se stávají bioroboti, do restaurace chodím bez mobilu a vždy si to užiju. Tak jen taková poznámka. A Petr Salcer píše, ako sadá rozpoznať psychopat. Mám vám to přeložit?
1: To ne, tomu rozumím, ale vždycky spíš jako jenom jedno, abych nezapomněl tu Rozumíte. Tam byla ta první otázka, byla jestli bioroboti?
0: To nebyla otázka, ona to jen tak jako, jenom paní konstatovala, tak to si říkám, že na to, ona nečeká žádnou odpověď, ale jestli chcete reagovat?
1: Bioroboti, no já nevím, co tím paní má na mysli, ale bioroboti, no. Jakože jsme propojení technologiema, nebo...
0: Ne, je to možný, no. A ten psychopat, to mě teda taky zajímá.
1: A to bylo v té slovenštině, já jsem tomu původně rozuměl, ale už jsem teda zapomněl tu otázku, to bylo...
0: Tak, ako se dá rozpoznat psychopat? V česky je to, jak se dá rozpoznat?
1: Psychopat, no. Tak už pánové poskytnu informaci navíc, že slovo psychopat má pejorativní nádech a vlastně je nekorektní ho používat. Jo? A i my v odborným jako terminologii vlastně slovo psychopat nepoužíváme. Používá se to v anglosaských zemích, vždycky je to propojený vlastně s asociálníma nebo disociálníma nebo antisociálníma projevama. Takhle se to akceptuje na západně od našich hranic. No jak se pozná, že... To jsou lidi, kteří jsou nesnesitelní sami pro sebe, ale hlavně teda hlavním kritériem je, že se s nima nedá vyjít jako v nějaký skupině lidí. Že? A samozřejmě je dělení těch lidí. Správný výraz pro toho psychopata dneska je specifická porucha osobnosti. A který z těch rysů patologických, jako těch už vysloveně jako vymykajících se a který můžeme označit za nemoc, tak těch je řada. Klasifikace od klasifikace se to mění, nějaká zanikne, nějaká porucha, třeba nemáme hysterickou poruchu osobnosti zase, protože to je nekorektní. Je to nekorektní z toho, že hysteria je v řečtině děloha, takže máme histrionskou, to je herec, takže histrionská porucha. A tam trošku souhlasím, že to mohlo mít takový punc až na dávky, ale přitom je to jako regulární diagnoza, která je nějak vyčleněna. Jo, která je charakteristická teatrálností. Čili jak poznám psychopata? No tak něco tam z té normy, zase jsme u té normy teda, jo, ale to znamená většinový chování, snesitelný pro okolí, něco tam vyčuhuje, něco, co vadí. Jo. To může být vztahovačnost, to může být až anankastická obsedantní potřeba uklízet, nebo být impulzivní. Taková třeba porucha není jo, specifická, ale být třeba i agresivní. Jo, čili vždycky, když tam vycuje něco z normy, tak už můžeme o tom uvažovat. A pokud je to vyjádřený míň a je to víc nesitelný, tak tomu říkáme my jako profesionálové. Akcentovaná. Při každé nějaké, něco tam, když už je někoho něco akcentovaný, takže to vnímáme, nebo většinou se to vnímá jako něco mimo, tak je to takový mezistupeň mezi už tím vlastně teď teda takovým tím hardcorem osobnostím, jako a to jsou ty poruchy osobnosti, který hlavně selhávají v tom kolektivu. Jsou vlastně neakceptovatelný pro kolektiv a nedá se s nima týmově pracovat. Takže.
0: Naším hostem je dnes lékař, psychiatr, soudní znalec, doktor Ilja Žukov. Já si vzpomínám na před pár lety na jednoho relativně významného českého politika, který používal termín, že někdo je psychotik. No. Neříkal, že je psychopat, ale že je psychotik. Říkal to Paroubek vždycky. No. Kdo je to psychotik?
1: To se spletlo.
0: To se spletlo, jo?
1: To se spletlo, no.
0: To není žádná...
1: No tak psychotik, tam se bavíme... Tam se bavíme vlastně, jestliže mluvil o někom konkrétním, že je psychotik, nebo jestli tak označoval, tak je vlastně označoval za lidi, kteří trpí těma nejtvrdšíma psychiatrickýma poruchama.
0: No, on mluvil o politických konkurentech hlavně.
1: No, tak to myslel asi ty psychopat. Já mu do hlavy nevidím, ale kdyby mluvil o psychoticích, tak to jsou lidi, kteří mají poruchy vnímání, to znamená, že mají halucinace a bludy, no tak to asi takhle nemyslel.
0: Pan doktore, teď se bavme jako zkušený lékař, psychiatr a začínající lékař. Já jsem o spoustu věcí načetl kolem toho. Takzvaná porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti, četl jsem v jednom článku, že základem, jaký poznám je, že ten dotyčný o sobě mluví ve třetí osobě. Je na tom něco, nebo je to úplná blbost?
1: No není to hlavním příznakem té hraniční poruchy osobnosti.
0: To jsou takzvaní hraničáři, říkám.
1: Říká se jim hraničáři slangově, borderline, jako vlastně ono to trošku už vybočuje, ty hraničáři takzvaný vybočují jako z těch diagnóz poruch osobnosti, protože tím tou hranicí se myslí vlastně, že to je hranice mezi poruchou osobnosti a už psychotickým onemocněním. Jo, čili to jsou lidi, tak nechci zase nějakého posluchače, který se s tím třeba setkal, s tímhle s tím výrazem ve spojení se sebou samým nějak strašit, ale nebo děsit, ale prostě je to určitá, ty hraničáři, to je určitá skupina, která podle mě z těch poruch osobnosti, z těch psychopatů klasických, jako vybočuje. A spíš my jako doktoři to vnímáme jako nemoc. Jo? Mm-hmm. To znamená, že vlastně tam ten pejorativní jako nádech, který pod slovem psychopat někdo může cítit, nebo porucha osobnosti taky, jako z mého hlediska aspoň odpadá, jako jo, protože to jsou lidi, kteří trpí a vlastně z té celé skupiny těch poruch osobnosti jsou to právě tyhle, kteří za tím doktorem jdou. Jinak pro ty psychopaty je, sám míchám teda termíny, nemluvím úplně, jak bych měl, ale rozumíme se, prostě ty poruchy osobnosti,
0: no.
1: Jo, tak ty nemají náhled. Oni jsou v pořádku a společnost nebo komunita lidí kolem nich, ta je v nepořádku, ta jim nerozumí, ta jim chce ublížit, jo, ta je nechce akceptovat. Oni tu chybu vidí, takže ty nikdy nepřijdou za psychiatrem, já mám osobnost a něco s tím dělejte, jo. Ale ty hraničáři, ty trpí sami. Tam bych řekl, že i ten jejich jako devastující dopad třeba na nějaký skupinový tým, oni nejsou schopni prostě jako, jo, prodat třeba, to s intelektem nemá nic společného, prodat to, co v nich intelektově je, ty se trápí extrémně, ale že by mluvili, tam je to problém emocí, sebepoškozování, prostě tohle. A fakt je, že se tam člení i to taková nejistota o svý pohlavní třeba identitě, jako jo, ale to se nebavíme o té kategorii poruch nebo nemocí, jako kdy pak dochází ve finále třeba k těm operativním řešením. Jo. Oni jakoby neví, jsou sami pro sebe nevyhraněný, jo, takže tápou.
0: Rozumím tomu. Před pár lety jsem, pane doktore, já řeknu 10 let zpátky, nikdy neslyšel termín panická ataka. Za poslední 3-4 roky znám snad 6 lidí, kteří to mají. To je nějaká, promiňte, že použiju to slovo, protože to vy lékaři nesnášíte, ale aby to posluchači nejlíp pochopili, je to nějaká módní nemoc?
1: No, já si nemyslím, že to je módní nemoc. To ne. Tak bylo to jako od začátku mý kariéry se to vyskytovalo. Tady vyskytovala ta porucha, nebo je to úzkostná porucha. Jo, ta panika, to je pro toho člověka, je to extrémně nepříjemný subjektivní zážitek, že ty lidi mají pocit, že zešílí nebo že umřou. Ale jestli jich je víc nebo míň...
0: Že umřou na co?
1: Somaticky. To je, často tyhle lidi jsou klienti těch emergency a volají sanity, že jo, protože mají pocit, mají třeba tíseň na prsou a mají pocit, jsou přesvědčený vlastně, jo, že zemřou na infarkt, takže volají záchranku a to se děje třeba 5x týdně, že jo. A 5x týdně jsou ubezpečený o tom, že EKG se jim udělá, že vyšetří se srdce, všechno je v pořádku, ale stejně to nevyřeší ten problém. Jo. Čili tam pak je nutné je doporučit tomu psychiatrovi, který je schopen s tím něco dělat. Jestli to je módní, já nevím, z jakého důvodu by to bylo módní. A jestli...
0: Ne, blbě položená otázka, promiňte, no, ale snad mě k tomu vedlo to, že tolik lidí v poslední době...
1: Ty paniky má, jako.
0: To má. A někteří říkají, že to mají spojené s místem konkrétním.
1: Vždycky, když ta panika někde propukne u toho člověka, tak on se toho místa bojí, jo? Nebo bojí se té situace, která, když se to někomu stane třeba v kině, tak třeba se začne bát chodit do kina. Nebo si sedá na kraj řady, aby mohl kdykoliv tam odsaď utíct.
0: Tak jo, já znám člověka, který nesnáší dopravní zácpu, ale v jakémkoliv gardu. To znamená nejenom na magistrále, ale kdekoliv a vidí, jede po dálnici, vidí, že se štosují auta a on říká, já okamžitě v tu chvíli sahám pro pilulku nějakou, nevím prostě.
1: No ale to bych asi neoznačil za panickou ataku. Tohle to je spíš prostě ta situace nějaká jako fobického charakteru, že třeba je stísněný. Teď ví dobře, že je to nepříjemná situace, vy nemůžete tady dopředu ani dozadu, že jo. Můžete z toho auta maximálně vystoupit a odejít z něj, což není řešení, že jo, takže tam se trápí, to se trápíme tady všichni po ránu. No, to je asi trošku něco jiného, ta panika, to, já nevím, jestli je toho víc nebo míň. Všecko, vlastně ty panické ataky, neurotické poruchy, všecko, jejich četnost určitě narůstá ve společnosti. Říkám, neleží jich třeba víc ve špitálech, ale v té ambulantní sféře by to kolegové nepochybně potvrdili. A to souvisí právě s tím, že žijeme v nějakém prostředí. To prostředí se mění a naše schopnost adaptační má svoje meze. Takže ono se to někudy provalí. A obvykle teda v souvislosti s prostředím, kterým jsme, teď se válka, covid, tohle všecko, tak zrnko po zrnku se až to někde se provalí neurotickým způsobem. A to je třeba ta panická ataka.
0: Rozumím. Tak ještě mi, pane doktore, řekněte před písničkou, to nebude tak vážné aspoň, jestli ta muzika, protože vím, že vy jste člověk, který má rád muziku a hodně o ní ví, teda mimochodem taky, jestli to prostě člověku opravdu pomáhá. Protože hudba je lék, kdysi se říkalo, že hudba je lék a porta je nejlepší apatika. Vy jste na jiný žánr, vy nás kotlíkáře nesnášíte samozřejmě. A proto jsem vybral Framus 5 za chvilku pro jistotu, abyste mi neodešli, jinak bych si dal nedvědy, to víte. No, funguje to, myslíte? Ten svět tónu, melodii a harmonii?
1: Já myslím, že určitě. Já myslím, že určitě. Jako to, každý to má nastavit, každý poslouchá něco jiného, každý ho ukojí, teda, to je přehnané slovo možný, nebo uspokojí jiný žánr muziky. Ale já si myslím, že to pomáhá a že poslouchat muziku jednak, muzika může být vysloveně krásná, ale může to být třeba i nějaký hardcore.
0: Nebo i ta vaše, může být no, krásná, nebo ta, co posloucháte vy.
1: Hard rock, jako, ne, vysloveně, že by to muselo tam na jeviště lítat střeva, to jako nepotřebuji vidět, ale tam si taky musíme uvědomit, že to je určitý jako ventil vlastně, že jo, že i když posloucháte prostě něco, nějakou brutální hudbu, která by asi bobila nám, a mimo jiné já proti kotlíkářům nic nemám, jako taky si.
0: No, já si o tom myslím, svoje, jako, pane doktore.
1: Pana Nedvěda bych si asi třeba na zeď nepověsil, že? Ale jako ne, teď je to melodický, je to pěkný a záleží vždycky na té náladě a člověk si pouští vždycky obvykle to, na co má chuť, že? Čili no. Já se nebráním ničemu. Takže je to ventil. Je to ventil. Vy taky přepnete hlavu na to, že vnímáte tu muziku. Jo?
0: A může být závislost na muzice?
1: No já vím, myslím, že třeba dělám chybu, že když přijdu domů, tak já to okamžitě pouštím, jo? A pokud možno na hlas teda. Když jsem sám, pokud manželka...
0: Jako
1: teda,
0: svoji muziku na desce, na CDčku.
1: Hraje to furt. A přitom vím, že je chyba, že vlastně mě to dělá jenom nějakou zeď. Mm-hmm. Jo? A tu desku nevychutnávám de facto, že jo?
0: Jasně.
1: Takže to už je taková ta roztříštěnost toho života, že vlastně správná muzika, vzít LPčko starý, položit a soustředit se na to a vychutnat to.
0: No. Tak a mění se to v čase?
1: No já myslím, že třeba vztah hudby mladých lidí, teda nebo mladších než jsme my, zase nechci tady být nějaký všeználek.
0: Řekněme u naší generace. Já mám pocit, že ne totiž. Ne,
1: já myslím, že hudba pro nás znamenala úplně něco jiného než pro dnešní 20-letý lidi. Jako.
0: Cože? Fakt?
1: No to si myslím určitě. Jako. Tak jednak byla nedostupná. Určitě, tak já teď se vás nebudu tady neslušně ptát, kolik vám je let.
0: Ale 53 nebo 4.
1: No tak jsem o něco starší podost teda, no ale rozumíte, za mě mít třeba LPčko, který stálo 500-600 korun, což byla třeba třetina platu, to jste byl na Gimplu za hrdinu.
0: Jasně.
1: A taky jste si to teda vychutnával, ten poslech, a byla v tom revolta. Prostě bavíme se o rockové muzice, jo?
0: To jsem pochopil, takže protože pro nás to mělo i, stačila kytara.
1: Pro mě to byl symbol něčeho, jo? Já jsem to prostě uctíval, tu hudbu. To prostě tak bylo. Byla jiná doba a dneska ta dostupnost, Takže já jsem dneska jeden z mála lidí, který ještě, myslím, že už jako mladší generace vůbec, že bych, já třeba hledám CDčkárny po světě furt. Furt to chci držet v ruce a furt to pro mě, jo, rozumíte? Jako,
0: já to mu rozumím.
1: Nebo i tu desku, ty se vrací teda ty desky, že jo? Ale mládež, myslím, vůbec tohle nemá potřebu schraňovat. Oni si to všechno nachytají z éteru, že jo? Pustí si. Myslím, že ta hudba obecně pro ně znamená jako míň, jako, nebo určitě něco jiného než tomu, pro naši generaci.
0: Tomu to oddělení nerozumím. To, co jste řekl. Oni přece mají generace před námi.
1: Mají zase svoje idoly?
0: Měli svoje idoly určitě, generace po nás, a ještě bych si některé vzpomněl, a teď je jiná generace, ta má taky svoje idoly, ne? I hudební.
1: Asi jo, ale já myslím, že my jsme měli tu výhodu, a teď si to teda, já náležitě pořád ještě 30 let od změny režimu užívám, že si to můžu poslechnout, a tenkrát jsem nemohl a šíleně jsem chtěl. A bylo to pro mě nedostupný, jo? Takže tím je to takhle u mě determinovaný vztah k té hudbě. Jo?
0: No ale vás já podezírám, pane doktore, že vy jste ten typ člověka, pro kterého Beatles je rychovka.
1: To ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jsem navíc ještě Paul McCartneysta teda,
0: jo?
1: Takže to ty Lennonovci zase se nad ním ohrnujou. Ne, geniové, naprostý jako.
0: No to jsem rád, že to...
1: Já mám třeba Sheldon rád Stoney, ale Beatles to je jiná kategorie. Teď se hádá, nevím, jestli je to uměle nabuzovaná ta debata, že se hádá Jagger s Cartym, že on říká, Carty mu někdy říká, že jsou cover R&B vlastně, že jo. No, ale já si myslím, jako ty melodie a prostě ta souhra těch čtyř lidí v rámci Beatles, to je jako věc podle mě jako dosud nepřekonaná.
0: Já to jsem rád, že to říkáte. Koho považujete, nechci skysnout u muziky, ale koho považujete za hudebního génia?
1: Za hudebního génia? No tak jako...
0: Mozarta, jasně. A pojďme dál. Z těch lidí, u kterých se dá předpokládat, že vy nebo já máme doma CDčko.
1: Myslíte jako moderní hudbu? Geniální. Tam hraje hodně roli. U mě to, já nejsem muzikolog, jako co se mi líbí, nelíbí, a to, když se mi něco líbí, tak to neznamená, že to je genius. No pro mě je dobrý, že jo, ale geniální. Třeba zrovna si myslím, že ten Paul McCartney jako je člověk, která extrémně nadaný.
0: No jo.
1: Že má nadělí, no teda opravdu vrchovatě.
0: To určitě má, ale kdyby byl John Lennon, tak by byl na druhém místě. To mi dáte za pravdu, ne?
1: Já bych je nikdy, to bylo jako Macha versus styl, že to byla maturitní otázka za nás. Já je nikdy nestavil proti sobě, protože jako jestli něco jiný, tak to dělali spolu prostě ty dva kluci teda tenkrát, že tak dneska by jim bylo, já nevím kolik je kart, nebo 80, skoro 90 asi už byl,
0: nevím. To bych 90.
1: 80 let. No, tak když došlo k tomu ideální souznění dvou lidí prostě, tak jakože to bylo ne, že jo. Lennon psal trošku jinak, Cartney taky. No a já ty debaty, kdo z nich jako lepší.
0: Tak to mě baví ty debaty, ale musím říct, že existuje jeden neúplně doceněný český téměř genius, a to je Meky Šbírka, nebo slovenský.
1: No.
0: Spousta lidí ho má za popíkovýho panduláka, ale není to vůbec tak. A má jednu písničku, která vyčnívá nad všechny ostatní.
1: No, můžu něco k tomu říct. Jako.
0: No to
1: já ho samozřejmě za toho bývalého režimu vnímal, jako prostě koukal na mě v sobotu večer z televize. Ale já jsem vlastně až teď, když zemřel, tak jsem si koupil jeho desku. A byl jsem překvapený těma nápadama, který on byl schopný teda muzikálníma nápadama. Já jsem ho byl spíš jako interpreta. Jasně, věděl jsem, že to skládá, ale i mimo ty hity opravdu dobrý teda. Takže jsem zpětně mu vzdal hold po jeho smrti až vlastně. Jo, když jsem si koupil nějaký lpičko, který vydal 2 roky před smrtí.
0: Tak to já jsem pochopil dřív, musím říct, v tom jsem teda lepší, pan doktore. Ale mám, promiňte, ale má jednu písničku, která činí nad všechny, a kdyby byla v angličtině, a byla to hádanka, tak bych řekl, to napsal Lennon nebo Paul McCartney. Tipnete si? Já vím, že už jsme daleko od té debaty.
1: To si netipnu. Tak on byl jejich velký fanda, že jo?
0: Ta písnička se jmenuje Na konci ulice stál můr našich lások. Někdy si pozorně přečtěte, jak je melodicky, harmonicky
1: stavěná.
0: Rádio Xaver je s vámi a také náš dnešní host, psychiatr

0: generaci 3. Co myslíte?
1: Tak drogy byly vždycky, že jo? Co svět světem je. Já si totiž myslím, teď se ve študákama někde nějakou takovou debatu o adaptaci. A já jsem toho názoru, že my, jak se, i my dva, jak tady sedíme, vlastně na tenhle styl života, který žijeme, nejsme a priori vybavený. Že, že spíš ještě furt jakoby doháníme těma svýma adaptačníma mechanizma to, co, v čem žijeme. Jo, že prostě, že furt třeba v chlapech je ten lovec, jo, a takovýhle věci a to se takhle nemůžete realizovat, třeba ve sportu, ale v běžném životě tohle všechno musíte nějakým způsobem potlačovat.
0: Adaptace, jo. Z čeho na co?
1: Z čeho na co? Adaptace na to, co se děje kolem nás, to je třeba ta informační smršť, finance.
0: A to si prostě je, zasluhuje ten nějakou adaptaci?
1: No musíme se adaptovat, ten svět je prostě rychlejší, drsnější, je to džungle, že jo, v podstatě.
0: Dobře, a ta droga v tom?
1: No ta droga, ta je, já ji v žádném případě nedoporučuju teda, jako, ale v podstatě dá se říct, že to je jako tisíce let vyzkoušená záležitost úniku z reality.
0: Nemůžu tomu uvěřit pořád. Já jsem nikdy žádnou drogu pořádně neskusil. Zkusil jsem jenom marihuanu a mě to nic nedělá. Takže jsem to hned odložil. Máte pocit, že bych, kdybych zkusil kokain, heroin, nebo já nevím něco, pervitin, že bych utekl na chvíli svým problémům?
1: No právě, že to na chvíli to nic neřeší, že jo?
0: No právě.
1: To byste musel být permanentně pod vlivem, nebo všichni bychom museli být permanentně pod vlivem, aby jsme byli happy, že jo? To by to taky není normální, ale já si myslím, že celkem logicky, nevím, jestli odpovím teda na tu otázku, ale že čím ten život bude drsnější, a já se obávám, že bude drsnější prostě, že nás čekají velký převratný změny, jako, tak ta potřeba z toho uniknout tímhle tím způsobem, že se bude zvětšovat prostě.
0: No, pane doktore, zní to, jako byste měl pro to částečně pochopení.
1: No,
0: a já nemám ani 1% pochopení pro
1: to. Ne, já nejsem samozřejmě fanoušek tohoto řešení. Naopak teda, protože vidím ty devastující účinky, že jo, těch drog. Takže neříkám, že to je cesta, ale do určitý míry to chápu, jako, jo, že určitá skupina lidí není schopná se srovnat s životem nějakým jiným způsobem. Nenajde si prostě jinou cestu, jak si ulevit. Jo, bavili jsme se předtím o té muzice, tak ano, tak není to ekvivalent, ale jako pustíte si Mozart a dá vás to do nějakého módu. A nebo zvolíte tu horší, nepraktickou cestu, ale rychlou, účinnou.
0: No,
1: ale nesmírně nebezpečnou.
0: Promiňte, ale já žiju po léta v tom, že my všichni, co jsme odkojení mementem Radka Jóna,
1: no.
0: Nebo děti ze stanice Zoo, říkám to dobře?
1: No.
0: Tak se to jmenovala ta knížka. Tak oni vlastně neunikali před ničím. Oni chtěli vyzkoušet něco nového. Oni chtěli být cool v té době. Já žiju v tom, že ta droga člověka přepadne v okamžiku, kdy mu někdo nabídne. Ne, že si řekne, já mám strašný problémy, tak já si dneska něco píchnu. Ale třeba se mýlím.
1: Nejsem adiktolog, jako jo. Já spíš se dostávám, samozřejmě leží u nás pacienti se závislostma, řeším ty soudní faly, kde drogy hrajou nějakou roli, ale v tomhle se necítím úplně jako povolaný, ale já si myslím, že už indiáni jako měli tu potřebu si zakouřit třeba, že jo, z nějakého důvodu. Dostávali se do tranzu, že jo. Bylo to pro ně výjimečná situace, odlehčující, inspirující možný, ale opaku a zdůrazňu, nejsem zastáncem téhle cesty, v žádném případě. Vždycky, když o tom se bavíme, tak já jsem, jak bych to řekl, liberál v tom, ať si každý, když někomu neubližuje, dělá, co chce, ale musí si uvědomit ty obrovské rizika, které to sebou

0: lese. Jo. A fakt je, že jednou jsme, když jsme zkoušeli mediky, že, tak tam padla otázka od mého staršího kolegy nějak, jaký má ty drogy účinek, že jo, nebo tak. A teď ten medik tam takrát řekl všechny ty negativní, závislost a tak dál, že jo, a stavy toxický psychózy a tohle. A bavili jsme se o nějaký konkrétní droze, nebudu jmenovat. A on říkal, no ale tak hlavně je to ta euforie, že jo. Těm lidem chce být prostě dobře, že jo. Což teda, a dokonce toho medika za to vyhodil, že to jako nemenoval, že ty drogy prostě lidi berou primárně, aby jim bylo líp.
1: No a takzvané taneční drogy, to je ten samý příklad, protože já žiju taky v tom, že to vlastně nedělá žádný euforický stav, stejně jako kokain, jenom vás to tak jako nastřelí trošku.
0: Vydržíte.
1: Vydržíte takzvaně.
0: Vydržíte, no. Tak to je zrovna hudba, že jo, ty, kterou já nemusím, ale tak ať si každý dělá, co chce, že jo. Tak ale abyste tam vydržel poskakovat, já nevím, 6 hodin, tak asi Coca-Cola asi nestačí, no.
1: Rozumím. A jak často se potkáváte, nebo jak často narazíte na drogu, nebo na drogy vy z té pozice soudního znalce?
0: No, je nutný si říct, že jako ta droga, která je vlastně nejškodlivější furt a páchá se pod jejím vlivem nejvíc trestných činů, je alkohol teda, že jo. To jako, na to se často zapomíná, že to je taky, je to prostě...
1: A budeme tomu říkat droga, tomu alkoholu?
0: No tak já bych, jo, jako to prostě, no, je to legální.
1: Potom musíme říkat droga, pane doktore.
0: Cigaretám taky, no.
1: No jo, takže odcházím dneska jako feťák tady.
0: Ne, tak jako feťák, to už je takové, to už má takový nádech. Jako...
1: Ukažte mi jedinou
0: tady rodinu, ubližujeme sobě,
1: která tady se rozpadla kvůli cigaretám.
0: My tady ubližujeme sobě a sobě navzájem. A nějak neškodíme a taky asi kvůli krabičce cigaret třeba...
1: Každý den.
0: ...se nerozpadne třeba manželství.
1: No právě.
0: To si myslím, že ne.
1: Proto jako... mě vadí, že...
0: Je droga, jde o kvalitu té drogy, co to je za látku a jaký má dopad na toho člověka. Že?
1: Je to 50-50 u toho soudního znalce s těma drogama?
0: Myslíte jako vliv, nebo že lidé páchají...
1: Vy jste soudní znalec, no. A já mám takovou představu, falešnou asi, že u každého druhého případu hrají svoji roli drogy.
0: To ne.
1: To ne?
0: To ne. Pořád je to ten alkohol, si myslím, ten vede jako...
1: Se tomu pořád zdráhám uvěřit, že ten alkohol může mít tak... No ale řekněte, co jsou ty nejčastější věci, které vy jako znalec řešíte?
0: No tak můžeme začít takový asi jako divácky nebo pro posluchače nezajímají třeba ty své právnosti, že to je omezení lidí v možnosti právních úkonů, což dělá soud na doporučení znalce. No a pak,
1: jak to u toho člověka zodpovědně poznáte? To jsem si mnohokrát říkal. Vy to musíte podepsat.
0: Já to podepíšu. Je to jeden z důkazů, na základě jehož rozhoduje soud. To se dostává vůbec k podstatě té psychiatrie. A čím jsem starší, tak tím o tom víc přemýšlím, že ta psychiatrie je obor, kde bohužel je to specifita oboru, nečiní ho to nějak výjimečným, lepším než jiný medicínský obory, ale stojí někde jinde, protože my vlastně diagnostikujeme pořád a hlavně na základě toho, že s tím člověkem mluvíme. A jak ten člověk se projevuje, jak mluví, jak se chová, v případě těch soudních znaleckých posudků máme k dispozici spisovou dokumentaci, ale furt tam ten základ je na tom, jak ten člověk se nám jeví, co on v rámci toho vyšetření předvede. Jak mluví, jak přemýšlí, jak se chová. Jo? Čili tady se to těžko dá vecpat do nějakých přesných krabiček.
1: Dobře, co vy mu řeknete tomu člověku, kterého vyšetřujete?
0: No, tak moje povinnost se představit samozřejmě a říct mu, za jakým účelem ho ke mně poslali, že jo. Pokud tak ten člověk taky může přijít sám si nechat udělat znalecký posudek sám na sebe, že jo, to taky není nic výjimečného, ale...
1: Každý ho musí naštvat.
0: No tak třeba u těch svéprávností, zase abych se někoho nedotkl, myslím, že v tomhle případě ne, tady se rozhodně ten institut toho omezení způsobilosti nezneužívá téhle zemi, jako to si myslím, že ne. Zneužitelný je samozřejmě teoreticky všecko, ale ti lidé, u kterých se uvažuje a někdo to iniciuje a soud koná a vybere si toho znalce, tak ti si to v naprosté většině neuvědomují. Mm-hmm. Což je výhoda.
1: Jasně. Jo.
0: Pak je řada z nich takových hraničních, kteří s tím samozřejmě nejsou spokojeni a kteří jsou nabroušeni na vás, i telefonují, i za váma jsou schopni přijít do práce a kopat do dveří nebo telefonovat, že třeba...
1: Jakou mi položíte první otázku, když budete mít podezření, že jsem člověk, který by měl být zbavený způsobilosti k právním úkonům?
0: No, musí se to dělat samozřejmě citlivě a já si myslím, že
1: zase
0: nehraju si na pána Boha. Musíte otypovat, jak ten člověk na tom je, což se dá, si myslím, otypovat po chvilce.
1: Tak já nezávazný, to přijímám to vyšetření.
0: Nezávazný debaty a podle toho pak musíte volit prostě eticky únosnou formu toho člověka, nikterak nedevastovat, nikterak ho tím nedeklasovat a musíte mu sdělit, o co jde. Mm-hmm. On to často nechápe, někdy to chápe, někdy je vysloveně proti tomu nastavené, někdy nespolupracuje, někdy práskne dveřma a odejde. No, v těch extrémních případech vám jednu taky může jaksi nadělit.
1: A se vám to stalo?
0: Stalo.
1: Náročná.
0: To si myslím, že se stalo každému psychiatrovi, který to dělá desítky let, že byl napadený. To...
1: Já si totiž představuji, že existuje nějaká baterie otázek, na které vy to testujete.
0: Tak takhle.
1: Je psychiatr těžší než olovo, nebo takový?
0: Jasně, tak psychiatr, říkám, tam je důležitý ten rozhovor, pak je řada takových jako otázek, budeme říkat třeba hádanek, vysvětlit třeba přísloví, že, jak ten člověk, jaký má abstraktní myšlení, to samozřejmě můžeme použít. A já myslím, že když tu psychiatrii děláte dostatečně dlouho teda a disponujete nějakýma schopnostma, tak třeba IQ, jo, jako jste schopný otypovat i bez psychologického vyšetření. A pokud jako tápete, no, tak máte k dispozici konzultanta, psychologa, který ten skutečně disponuje baterií vyšetření, které jsou cílený na různý psychické funkce a je schopný je nějakým způsobem kvalifikovat a kvantifikovat. Ale nedělá diagnózu.
1: Existuje jakýsi test, který se nese jméno podle jakéhosi vědce. Nemůžu si teď vzpomenout na to jméno, což jsou nějaký obrázky.
0: Jo, Rorschach.
1: Ano.
0: No.
1: To se v naší zemi používá?
0: Používá.
1: A to funguje, myslíte?
0: No. Tady je dokonce, myslím, docela početná skupina, nevím, jak je nazvat, abych se jich nedal, rošariánů, nebo tak to jsou lidé, kteří to používají, to jsou profesionálové. A je to skupina, která se věnuje tomuhle vyšetření, všem těch aspektům. Je to projektivní metoda, která je samozřejmě zatížená určitou subjektivní chybou. Ten člověk vám popisuje nějaké obrázky, že, ty stereo, takový ty skvrny, že, co
1: ano,
0: v tom vidí. Že.
1: Jsou to takový fleky.
0: No, jakoby, no, a z toho se dá poznat, jak závažný onemocnění se třeba jedná, ale to třeba, když jsme se bavili o těch svéprávnostech, tak takový test se tam nepoužívá. Tady jde spíš o verifikaci těch psychotických onemocnění, těch závažných bludy, halucinace, závažně narušený myšlení. Tak...
1: Setkáváte se, co by soudní znalec, s pachateli velmi závažných trestných činů?
0: Ano.
1: Je to věc, kterou psychiatr dělá rád?
0: No.
1: Každý, promiňte, ještě řeknu jednu větu. Každý kriminalista má tu ctižádost být jednoho dne na vraždách.
0: No.
1: A nechce slepice ukradené na vesnici vyšetřovat. A buď byť se to zdá brutální, tak mám pocit, že i v té vaší profesi by to tak mělo být.
0: Jako byste mi viděl do hlavy. Já jsem se měl, říkal jsem si, po čem se tak budeme...
1: Poloviční.
0: Prostě. Ano, tak jste takový...
1: Já vám dám ten Ochsachův, nebo tak. Jaký je to ten test? O Ochsachův, nebo?
0: Rorschachův. Ne, jakože my vidíte do kebule, tak jsem říkal, o čem si tak budeme povídat, jo. A přemýšlel jsem o tom soudním znalectví a nakolik to člověka může poznamenat, nebo ne. A napadla mě to přesně to, co říkáte vy, ta asociace s policií. Jako... Já zrovna nejsem fanda policistů, který dávají zastěrače ty papírky, že jo, a váží 40 kilo a chrání nás tady po Praze. Mám pocit, že by to třeba jako tak úplně nedopadlo, ta jejich ochrana. Ale kriminalistů, a tím nechci umenšovat, prostě i ty městský policisty potřebujeme, jo, a tak třeba je to moje osobní zkušenost s tím papírkem zastěračem, která mě jako nějak determinuje k nějakému názoru. Nechci umenšovat jejich práci, bez nich to nejde. Ale co se týče kriminalistů, oni pracují s lidmi, kteří jsou, jak bych to řekl, nechci se jich dotýkat, ale tady zase volba nějakých něžných slov není na místě. Prostě oni se pohybují v bahně, kriminalisti. Pracují prostě, je to extrémně práce, která je ošklivá. Nebo jo, prostě.
1: Určitě.
0: A nelze se o ní neumazat. Takže třeba já mám určitý počet lidí, který vraždí, který vyšetřím za rok. Ale že bych si třeba přál ten jejich počet navyšovat, to určitě ne. A vždycky mě napadne u toho právě ta policie, kdy oni denodenně vlastně se pohybují v prostředí a jednají s lidma, který myslí, přemýšlí úplně jinak, než tady se dostáváme k tomu, než normální lidi. Jo. Třeba tam úplně absentuje pocit viny. Že jo. Jsou to bestie, jsou to prostě jak bych to, jaký slovo by bylo volný, hyeny, bestie, prostě jsou to lidi jako vlastně nezaražitelný. Že jo. A oni jsou s nima dennodenně v kontaktu. A to je nepříjemná jako záležitost. I když jste profesionál, teď se bavím o té policii, nebo já když s nima jednám, tak samozřejmě mám odstup. Že jo. Ale je iluzorní představa, že frekvence kontaktu s těma lidma by vás něco nezanechá. Jako to prostě... Jo, samozřejmě musí člověk, nemůže si práci nosit domů a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale třeba když dáte soudní znalecký posudek, dokud ho nenapíšete, tak o tom vlastně pořád to v té hlavě, pořád to tam nosíte. A já mám za poslední dobu několik případů, které jsou opravdu extrémně ošklivý. A no, tak si pustím tu desku, no, třeba.
1: Musíte se s člověkem, o kterém pozitivně víte, že je pachatelem brutálního trestního činu, vy chcete, nebo musíte na něj udělat posudek, protože vám to zadá soud třeba, a dá se s tím člověkem hovořit jako rovný s rovným?
0: No, tak já se k němu samozřejmě nemůžu chovat, jak se říkal, jako k té besty, nebo prostě k hyeně, nebo nějak prostě jako ty ne, že jo. Tam musíte navázat nějaký kontakt, aby ten člověk spolupracoval.
1: No právě.
0: Takže si třeba podáme ruce. Tomu já se nevyhejbám.
1: Tak to je úplný základ. Tak to jako...
0: No dobře, ale jako bavíme se o určitým typu lidí, že jo, který třeba někomu useknou hlavu, že jo. Takže to podání ruky taky něco v normálních situacích. To se narazíme na tu normu. Jako, jo, tam to beru, jako prostě dva lidi se potkají, seznámí.
1: Já vám ji nějak nevyčítám, tu normu.
0: Jo, ale to je třeba důležitý, že je to šance se tomu člověku víc přiblížit. On vás taky víc akceptuje. Jo? Cítí, že ho vnímáte třeba jako líp, nebo prostě líp se s ním spolupracuje, a taky ho pak jste schopni lépe vytěžit. To je policejní termín teda, ale více toho dozvíte.
1: Já položím jednu dlouhou otázku, abyste si třeba taky mohl napít vody nebo cokoliv, posloužit si v jakémkoliv tady, protože oni nás vidí na kameře, že tady máme cigarety oba dva. Jo. Tak já jsem před x lety napsal knížku s názvem Doživotí, kde je rozhovor s 18 doživotně odsouzenými. Já jsem za ním jezdil do věznic, nejčastěji Valdice, Mírov, Bory a Rýnovice. Tenkrát byl Kajínek ve výkonu trestu a spousta jmen, myslím, že jedno vedle druhého byste znal. A pochopil jsem při druhé, třetí návštěvě u člověka jménem Roubal, nevím, jestli si vzpomenete na to jméno, že jestli z těch lidí chci dostat něco zajímavého, tak já s nima musím navázat ten kontakt s mnohými, a to mě pak vyčetl recenzent jeden, jsem si tykal. A před těmi čtenáři jsem to neskrýval, neboli jsem to napsal v tom tvaru tykání do té knížky. Myslíte, že toto funguje, nebo že ti lidi, kteří tam sedí už v té věznici, už jsou odsouzení, už jsou ve výkonu trestu, vidí, že tam budou na doživotí, že to může být kalkul, nebo že to zkrátka dobře, že toto na ně platí? Třeba ten Stodola, manžele Stodola, vy vzpomenete si?
0: Samozřejmě.
1: Tak ten v té době byl ve Valdické věznici a já jsem tam byl den před Štědrým dnem, 17 hodin odpoledne. ty Vánoce už byly i v té věznici. Jo. A já jsem pochopil, že on se najednou se mnou začal bavit jinak.
0: Když jste si začali tykat?
1: Ne, nebo, s tím jsem si netykal.
0: Bo ty Vánoce, že byly?
1: Vstoupili do toho, vstupovali ty Vánoce. A tak víte, já se ptám, jestli ti lidi jsou vlastně plní nějakého kalkulu, když tam sedí a přemýšlí, a nebo jestli i toto funguje, když za nima přijde Žukov, lékař, psychiatr, a řekne, tak mi pojď říct, jak to bylo. Pojď si o tom povyprávět. A nebo, pane XY, tak za prvé, za druhé, za třetí, co je správně?
0: To je případ od případu jiný. Jo. Vy si toho člověka musíte otypovat, na co bude dobře reagovat, a protože váš úkol je zjistit, jak to je s ním. Jak na tom je z toho hlediska psychiatrického. A to se dovíte nejlíp tak, když ten kontakt je z jeho strany uvolněný, když tam on neblokuje, nebo když spolupracuje nějakým způsobem, odpovídá. On taky nemusí vůbec, že ho s váma odpovídat. Jo.
1: Nebo to mluvit. Se vám stalo někdy?
0: No jasně, no tak ty zkušený ví, že mluvit ti stříbro, mlčet ti zlato, že jo, takže...
1: No vy ho nejdete usvědčovat přece.
0: Ne, no tak to samozřejmě všem říkáme, že nejsme ani policisti, ani soudci, že o tom nerozhodujeme, že jsme jenom, aby jsme posoudili, jaký je ten zdravotní stav, ale většina z nich si vás stejně zavezme automaticky do toho systému, proti kterému oni stojí, oni vás berou jako součást establishmentu,
1: rozumím,
0: který je chce nějakým způsobem potlačit. Je to případ od případu jiný. No, někdy to dá jako hodně práce s těma lidma, jako se tam usmívat, ale tak je to práce, že jo, a pokud to člověk není schopný, no, tak by to neměl dělat asi. No.
1: Pane doktore, jsou speciální skupinou těchto pachatelů závažných trestných činů, tedy vražd, lidé, kteří tu hroznou věc, tu vraždu vykonají pod, řekněme, nějakým sexuálním tlakem. To znamená, ten, kdo zneužije, zavraždí dítě, ten, kdo, já jsem v té knížce měl případ jistého Lazoka, se jmenoval Lazok, doživotně odsouzeného, který dosáhnul vyvrcholení jenom tehdy, když tu ženu u toho zabil. Což bohužel nemohlo dopadnout jinak, než že skončil na doživotí. Když jsem já za ním jezdil na Mírov, tak to byla hromádka neštěstí. To nebyl žádnej dvoumetrovej, holohlavej, potetovaný kanonýr. To byl uzlíček nervů prostě. A já si říkám, jestli to je jinak než u těch ranařů. Když je v tom sex.
0: No tak zrovna ty sexuální delikty, to je jedna z nejnechutnějších záležitostí ve spojitosti s dětma, prostě to jsou šokující věci, co se děje v rámci rodin třeba, že to je nenapravitelná škoda, když to přežije, ta oběť, když to přežije, tak ten život je prostě jiný, je zdevastovaný, je zničený, takže tady třeba jaksi navázání toho kontaktu mi činí problémy. A vy se ptáte, jestli jako fyziognomicky...
1: Jestli to je speciální skupina, protože já jsem pak ještě napsal druhou knížku, která se jmenovala Jak se vraždí v Čechách, což bylo takové volné pokračování, a to byly odsouzení s vysokými tresty. Jo. Takže tam byl jeden spolupachatel třeba slavné bílinské vraždy, jestli si vzpomenete v Bílině, tu holku po maturitním večírku, jak zabili. Já jsem měl vždycky pocit, oni zabili a zneužili. Jeden z nich si bral kalhotky na památku její a tak, a oni se pak na to místo vraždy ještě vrátili během té noci. Jak říkáte, nechutný, hrozný, ale já jsem měl vždycky pocit, když jsem s nimi mluvil, že ti, kteří vraždili s nějakým sexuálním nepotextem, jak je to slovo, sexuálním motivem?
0: Může to být sexuální motiv, který může být buď jako deviantní, anebo taky ty lidi žádnou deviaci mít nemusí, že?
1: Měl jsem pocit, že tyto lidi se chovali jinak. Proto se ptám, jestli to je nějaká speciální skupina.
0: No, jestli tam mají nějakou sebereflexi, což teda není jako určitě jako stoprocentní. Tam někdy absentuje i pocit viny, že jo, a takovéhle věci, to jsou vlastně ty nejhorší, to se nemusí bavit o sexuálních deliktech jako nejhrozivější vždycky, a to jsem říkal vždycky opakovaně, když se potkáte s někým, kdo je totální anetika, je mu to vlastně úplně jedno, co udělal, jako, je mu to jedno prostě.
1: Ten, kdo vraždí se sexuálním motivem, dá se říci, že to je nemocný člověk?
0: No, Tohle je velice ožehavý téma. Já vždycky říkám medikům, tak když jste medici, jo, nebo prostě, ten člověk si to nevybral. On si to nevybral, jako, jo, je tam určitě nějaký puzení, aby udělal nějakou hroznost. Ale dá se říct, že ve většině případů platí to, že ten člověk si nevybral tu svoji, je to hrozný, když to řeknu, libůstku prostě, nebo prostě tu ošklivou věc, kterou vykoná na druhém člověku. Ale má to tak nastavený, jo. On si neřekne ve 12, já to budu dělat takhle. Ani to není, někdy to může být experiment třeba, že jo, ale ve většině případů je to prostě životní styl, který oni si nevybírají, ty lidi, jo. Takže jakoby za to nemůžou, dostanou prostě špatný karty do ruky. Ale ví, že to je...
1: To je hezký přirovnání.
0: Ale ví, že to je špatně. A, jo, a tam vlastně jde o to, že oni jsou povinní, nebo měli by být schopní toho démona udržet v sobě. A to je mimo jiný jako úkol třeba ty psychiatrické diagnostiky, nakolik oni tu schopnost mají, nakolik ji disponují a nakolik ji nedisponují. A nakolik ji taky chtějí disponovat, jo, a použít ji. Že?
1: Znáte konkrétní lidi, kteří toto ukočírovali celý život? Třeba to sexuální puzení vůči dětem?
0: No tak já jsem jich pár potkal, ale jako většinu mám teda načtenou, nebo jsem se bavil s kolegama tady, jako zase to nemůžu to počítat, jako jestli bylo 10 třeba takových, který přišli sami s tím, že ví, že ten démon v nich je a chtěli pomoct toho démona ukočírovat. A to se bavíme o lidech, kteří ještě nic neudělali.
1: To je ta lepší varianta.
0: To je ta lepší varianta, bohužel teda nemoc frekventovaná. Jo. Tak to nevíme, že jo. My víme o tom, kdo něco udělal, kde je nějak zachycený, sedí ve vězení, je stíhaný, trestaný, ale určitě se mezi náma pohybuje řada lidí, kteří ideatorně si představují, jak by, ale ví, že nemají a jsou schopní to udržet.
1: Do konce života?
0: Je to otázka. Pak jsou prostě určitý situace, které se taky samozřejmě můžou zvážit, jako je třeba stres, psychoaktivní látky, že jo, který dezinhibujou, a to je častý, že jo, že pod vlivem alkoholu se právě stane to, co ve stavu střízlivosti ukočílujou. No.
1: Rozumím. No, ale ptám se mimo jiné i na to, jestli taková to nepříjemná věc, když jste použil to moc hezký přirovnání, že takhle jim život rozdal karty, oni si to nevybrali, tak jste to řekl, tak jestli je možné, že oni do nějakého věku, kdy potom už ten, nevím, jestli řeknu správně, sexuální put, tak to lze říct?
0: No.
1: Neodborně, kdy už začne slábnout, což každého z nás jednoho dne potká v určitém věku, že už to není tak jako...
0: No tak pro společnost je to určitě lepší, že? Když už to...
1: Já vím, ale funguje to tak? Jsou lidi, kteří s tím prožijí život? A nic se nestalo?
0: Já si myslím, že určitě.
1: Bez medikace?
0: Já si myslím, že řada lidí je, na kterých to vůbec nepoznáte, a oni ideatorně můžou mít třeba představu, že souloží s dětma a udrží to.
1: Ideatorně to znamená představuje si.
0: No. A nebo znám některý, který jedou do Thajska, že jo? Což je řešení, já neříkám dobrý, v žádném případě. Ten craving, ta tužba potom, aby to zrealizovali, jo, a nežili jenom v představách. No tak jedu do Thajska, no. Tak já neříkám, že to je ideální. Je to hrozný biznis, který se tam děje. Ale pro naši společnost to je to určitě lepší, než aby se to stalo tady někde před hlavním nádržím třeba.
1: Ilona tady píše, pane doktore, klobouk dolů, je tady spousta dotazů, já jsem na ně trošku pozapomněl. Když vidím skvrnu po rozlitém pivu, vidím v tom katastrofu, tady někdo píše, to byl ten test, jak jsme říkali, už zase nevím, Rošachův text. Tak a pan Žukov je asi můj ročník, tady někdo píše, první deskou v 15 letech byli Beatles a všichni spolužáci mi záviděli, píše Eva Janíková, jo. tady Petr, na konci ulice stál můr našich lások, můr dětí postrácaných, jo, tady píše kus toho textu správně, Lennon byl pod pantofla, který někdo konstatuje, no ale to my nehodnotíme, že? My víme, že Imagine je geniální skladba. Tak a já mám ještě několik dotazů, nevím, jestli už spěcháte nebo nespěcháte.
0: Nespěchám.
1: Tak, přátelé, posloucháte Rádio Xaver, dnes je naším hostem psychiatr Ilja Žukov, mimo jiné také spisovatel. A jak moc se knížky vaše nebo ta vaše díla odráží nebo vnímají od té vaší pracovní reality? Jinak psal byste, kdybyste nedělal tuto profesi?
0: To nevím.
1: Kdybyste jako byl ortoped třeba?
0: Už jako já bych ten spisovatel, rozumíte, tak jako s malým se třeba, že jo. Tak já samozřejmě jsem o svých věcech přesvědčený, že jsou dobrý, jako jo, ale...
1: No tak vy píšete beletry,
0: no, tak
1: neboli literaturu.
0: Zvláštní beletry, je to zvláštní styl, je to můj styl, někdo to neskousne, někdo říká, že to je vulgární, někdo říká, že to je depresivní, ale samozřejmě mě udá radost, když někdo řekne, jo, je to fajn, líbilo se mi tam, něčeho jsem si všiml, ale já to dělám hlavně kvůli sobě, teda jako to.
1: Nikdo nepíše kvůli sobě, pane doktore.
0: No ale to si představte, že jo?
1: Jenom jediný člověk na planetě a ten se jmenoval Markýz de Sade.
0: No, tak jsem se asi špatně vyjádřil. Já to samozřejmě chci vydat, jo? To určitě, že jo? Průbnout díru do světa, nebo nevím, jak to nazvat, že jo? To tam určitě někde je, nebudu ze sebe dělat, že jo? Nějakýho prostě, to ne. Ale ten hlavní motiv je moje potřeba. No a pak samozřejmě exibice, že jo, taky, jasně. Když je to pod pseudonymem, tak jasně, člověk se chce ukázat, to zase sebe nebudeme dělat nějaký svatý. To tam hraje taky roli. Ale to nejhlavnější je, a to se dostáváme k tomu, o čem jsme se bavili, třeba ty drogy a takovýhle věci. Já když, ono to přichází v takových vlnách, jo, já to mám tak a dva roky, rozhodně nejsem, já se tím neživím, že jo. Nevím, jestli nějaký spisovatel v Čechách, no asi někdo se tím uživí, ale asi jich je minimum těch skutečně profesionálů, že? Ale to je na západě i v Americe, že je fenomén, že ještě něco k tomu, aby se uživili. Tak pro mě je to prostě můj svět, kam já můžu odejít. Rozumíte, ten příběh.
1: Tomu rozumím.
0: Já ho vidím, já to tam prožívám s těma lidma, čili je to takový zvláštní typ jako rauše, bych řekl, pro mě. A nedisponuju tou schopností, abych si řekl, tak dneska si ten rauš udělám, protože prostě někdy to nejde. Nejde to prostě, musíte na to být v nějakém rozpoložení. A pak je mi tam strašně fajn. Dá se to vydržet třeba, já nevím, každý to má asi jinak, třeba 2-3 hodiny a už to začne skřípat, nebo už člověk tlačí na pilu. A pak je zajímavý, že tam je ještě takový, když odstoupíte od toho stroje, takový jakoby dojezd, že ještě jako, ještě tam jste chvilku jako.
1: No.
0: Samozřejmě, že si uvědomu teda, jako abych tady nebyl za šílence, že žiju a bydlím někde a tady jsou schody, tamhle záchod. Takovýhle, jako totální to není, ale jako jo, je to, pro mě je to forma seberealizace a jako hodně mi to jako pomáhá, přináší mi to prostě fajn pocit, no.
1: Je to, co popisujete, je z jistého úhlu nebezpečné, protože já vám naprosto rozumím, co jste teď řekl. Mám to stejně nebo podobně. Mám vždycky pocit, když u toho sedím, já jsem napsal asi 9 knížek celkem a některé ty pochmurné témata. A když píšete v noci a chcete jít potom spát, tak máte pocit, že ten disk té hlavě se pořád točí a nejde zastavit. A potom se velmi skamarádíte s panem Stilnoxem,
0: jo.
1: A ten jediný to umí trošku přibezdit. Tak jenom pozorňu na toto nebezpečí.
0: No ne, tak je to fakt, že třeba člověk jede autem a nemůže si k tomu stroji sednout, že? A se to rozjede. Že? A prostě jede to tam a přemýšlíte, jak to uděláte a neuděláte. A samozřejmě, on je to jako se sportem, že? Když jdete hrát večer squash, tak potom taky se třeba blbě usíná. Samozřejmě, když jste, no protože jste nabuzený, že? Jste energeticky jinak prostě na tom a nedá se to vyplout knoflíkem, že jo?
1: Stane se vám někdy, že už to máte v hlavě, chcete to rychle napsat a oni vám ty prsty tak rychle, jak byste potřeboval, nepíšou. To se
0: no stává. Samozřejmě, ta první verze je taková, že jenom já vím, co jsem tím chtěl říct a musím to prostě nějak úplně překovat, abych tomu třeba rozuměl i sám za 14 dní, jako jo, protože jo, ty myšlenky jsou prostě rychlejší, nebo ty nápady jsou rychlejší, ten děj v té hlavě běží rychlejší, takže jsem schopný to se bavíme o překlepech, ale i zkomoleninách slov, který pak sám musím rozklíčovat, jo. Což no. Se teda někdy podaří a někdy s tím mám já sám problém, jako no.
1: A pojďme znovu tady do chatu, prosím, protože tady píše Eva M. Pane doktore, máte nějaké povědomí pro značný vysvětlení, promiňte, pro značný nárůst dětí s autistickým spektrem?
0: Já nejsem pedopsychiatr, jo, to je nutný říct, ale tak staráme se o teenagery, o ty takzvané mladiství, že ty vlajou někde mezi dětskou psychiatrií a dospělou psychiatrií, takže i oni jsou naši klienti, nejsem na to vysloveně specialista. Já si myslím, že to bude asi srovnatelný s tím ADHD, že, který jednak jsme se to naučili líp diagnostikovat, i ve školách třeba, že už jsou učitelé erudovaní, že to poznají, že jo, tak dřív ADHD končili ty děcka ve zvláštních školách, že jo, jako to zase, to se nebavíme o nějaký historii, to se bavíme pár desítek let zpátky, že jo. A myslím si, že bohužel to není teda nic veselýho, že třeba incidence těch autistických poruch souvisí i z prostředí prostě, v kterém žijem, no, že prostě ta populace, je to hrozný, co řeknu, ale kvalita té populace podle mě se nelepší, teda, no, tak já nevím, jestli to mám říct úplně natvrdo, prostě se horší, no.
1: Horší.
0: Nikdo neví, proč to je. Tady se zase můžeme vrátit k tomu tradiční, netradiční, že jo. Je fenomén, já jsem to konzultoval i s profesorem Weissem, že jo, sexuologem, který má o tom určitě víc načtý, no. Jako třeba sexuální apetenství a takový ten, to machismus, který je jednoznačně na ústupu, že jo, tak jsme se o tom bavili. On říkal, že i ve Spojených státech, že jo, třeba ty kluci nemají takovou potřebu se realizovat sexuálně.
1: Myslíte?
0: To vím od něj, tohle to jako. A doufám, že to teda cituju jako správně. A ten tak na branku, jako že by se ztrácí, že jo. Tak třeba se tisíce mladých teď můžou smát, že dědek kecá, jo. Ale ne, jako my jsme žili trošku jinak, jako si myslím, jo. A tím nechci říct, že by ty kluci byli víc zženštělí, to ne, ale takový to macho, ať už je to pejorativní, nebo víte, co tím myslím, prostě to lovectví v tom chlapovi, jako je na ústupu, že jo. To si myslím, že jo.
1: Může, pane doktore, existovat nebinární člověk?
0: Jako nebinární, myslíte, tak do češtiny, aby jsme si jako fakt rozuměli.
1: Že to není ani muž, ani žena. Že to je to.
0: Že to je to. No já to si jardo. Myslím, že ta genderová problematika a vůbec tyhle věci, říkám, na to nejsem specialista, ale jako je možný asi prakticky všechno.
1: Má ta společnost mít pro toto pochopení, pro 72 pohlaví, nebo se k tomu má přistupovat nějakým, řekněme, konzervativním, skoro bych řekl staromileckým způsobem?
0: No, tohle už je až tak jako sociologicky, jako to má i politický aspekty, že tohle to, jako za to LGBT a to, říkám to správně.
1: Říkáte to správně.
0: To je velice silný lobby, že jo. A já prostě zastávám názor, žij a nech žít, že jo. Pokud někdo neomezuje toho druhého, no tak, ale dobře, ale teď, když bude třeba po vás 70 typů lidí vyžadovat každý jiný typ přístupu, tak už já z toho budu trošku jako popletený, že jo. Takže už mě to bude limitovat třeba v možnosti mít ten správný názor. A vím, že lékaři třeba od těch 70 sexologové, že od toho dali ruce pryč, řekli, že to není jako medicínský problém vlastně, že o tohle.
1: No, musím se nekorektně přiznat, že já s tím mám potíž, já to neumím přijmout.
0: No, víte co, mě to... Já nemám rád psychiatry, který prostě jdou jako hodně od svý branže a jsou takový ty všeznalci, jo, to určitě ne. Ale já tohle z toho vnímám a to nic proti těm lidem, ať si myslí o sobě nebo se prezentují jak tě. Já to beru trošku jako příznak něčeho, co se hroutí prostě, jo, že se řeší problémy, který nechci nikomu ubírat právo na názor a jsem skutečně si myslím jako dostatečně liberální a velice svobodomyslný. Ale když se začínají takhle intenzivně řešit tyhle ty problémy, tak si musíme uvědomit, že co 3/4, 80% země kolem má úplně jiný problémy. A jestli náhodou neřešíme něco už, jo, mě to trošku připomíná ta analogie říše římská. Nebyly to vandalové s klackama, oni se porazili sami v podstatě, oni se přežili, že jo. Přežili se a nevím, jestli když Caligula tam měl v senátu koně, že, nebo jestli to byl Caligula, no tak to říkám, nechci se dotknout někoho, kdo si myslí o sobě nebo pochybuje a neví a tápe, to samozřejmě je možný. A myslím si, že těmhle s těm lidem u nás v civilizované zemi není nějak ubližováno. To si teda myslím, jako že jejich práva jsou prostě stejný jako naše, že jo, tady se můžeme bavit, jestli sňatek, jo, nebo ne, že jo, nejsem na to erudovaný, pro mě, za mě, mě to je jedno, tím nikomu neublíží, že jo.
1: My jsme se, pane doktore, viděli 3x, 4x a dneska se vidíme, řekněme, po páté, řekněte mi, vidíte do mě, co jsem zač?
0: Já jsem vás neskoumal, jako takhle, ne, jako přemýšlel jsem, co děláte, proč děláte, koho si zvete třeba, že jo? Tak já vás beru prostě jako absolutního profesionála.
1: Jo, a já mířím do té, nebo jako... víte kam mířím, jestli s člověkem, kterého máte možnost s ním párkrát mluvit, no. Jestli umíte odhadnout.
0: Jestli je dobrý nebo špatný.
1: Ne, co v něm je?
0: Co v něm je? A vy to chcete jako slyšet ne, já, jako obecně.
1: Protože já si no, myslím, to, že do vás trošku vidím.
0: No, to je všecko možný a můžete být taky úplně mimo, že? Ale,
1: to jasně,
0: no. Ale na to má každý právo. No ne, tak já si myslím, že to je normální, naprosto normální, že když jste s někým v kontaktu, tak si ho nějakým způsobem otaxujete.
1: Přesně.
0: Je dobrý, je špatný, je to hajzlík, není to hajzlík, můžu mu věřit, ne. To jsou věci, které probíhají naprosto automaticky u každého, na to nemusí být člověk psychiatr.
1: Vy totiž tušíte, kam se chci dostat, jestli platí takzvaně první dojem.
0: Může, nemusí.
1: Jestli ta věc funguje.
0: Může, nemusí. Někdy hrajou třeba v mém posuzování jiných lidí, hrajou roli naprosté drobnosti, ale jako nemám patent na to, abych se trefoval samozřejmě. Že jo. Můžu se třeba přiblížit tomu, jak to skutečně je, no ale pak ten člověk pod tlakem třeba může reagovat, takže jsem z toho perplex, že pochopitelně. No.
1: Pojďme do chatu, protože tady se ptá Jiří, jestli mohou být panické ataky i dědičnou záležitostí.
0: No tak součást toho psychiatrického vyšetření je vždycky, jako pátráme po té psychohereditě, jo, to znamená výskyt psychických poruch jakéhokoliv typu. Jasně, takže rodiče, který jsou nějakým způsobem teda zatížený psychiatrickou anamnézou, otřeli se o tu psychiatrii, měli nějaký psychický trable, tak samozřejmě v různé míře u různých typů poruch ta predispozice u těch potomků může být vyšší, ale rozhodně teda můžu tady posluchače uklidnit, jako když třeba rodiče trpí panickou atakou. Ale tam jde o tu typologii taky toho člověka a samozřejmě ta je dědičná, 60% jsme takový, co nám dají rodiče za genetický materiál. To znamená, dejme tomu, že je to ta pravděpodobnost o něco vyšší, ale rozhodně to neznamená, že ten člověk, že ho to nevyhnutelně potká, jako to si myslím, že ne.
1: Musím si vám postěžovat. Já jsem byl před pár lety na vysoké škole vyhozen od zkoušky z psychologie, poté, co mě paní profesorka Farková se jmenovala, myslím, položila otázku, jestli se dítě narodí jako vrah, ano nebo ne.
0: No, abyste odpověděl.
1: No, já jsem úplně blbě, samozřejmě.
0: No, to, a co je blbě? Jako
1: no, blbě je, že už se narodí s těma dispozicema a je schopen potom vraždit. A ona řekla, to je právě blbost. Že s tím se nikdo nenarodí.
0: Že s tím se nikdo nenarodí. No, ale to se dostáváme právě k těm osobnostem. Jako psychiatrie právě, aby nějakým způsobem byla schopná verifikovat diagnózy, tak jde tou cestou genetiky. Jo? Takže tak pak tam máme třeba takový, to ví každý medic, že jo? I slabší medic, že třeba Downův syndrom, je tam nějaká aberace chromozomu, to ví všichni. Že? A touha psychiatrie je prostě rozkódovat tu dědičnost a jak, kterým způsobem, jakým způsobem, jak ty geny jsou sformovány a co to bude znamenat pro toho člověka. A tam myslím, že jsme teda opravdu hodně na začátku ještě. Jako jo. Ale fakt je, na to jsou to nevím, jestli paní profesorka, která vás teda vyhodila, jako jestli to zná, teď jsou obrovské studie ze severských států, dvojčata, sourozenci, jeden zůstane třeba v diagnostickém ústavu nebo v nějakém psychiatrickém zařízení a druhý je adoptovaný do normální středostavovské rodiny, dostává plnou péči. A přesto úderem 15 let, kdy ty děcka se začnou, nebo děcka, to už nejsou mladí muži nebo mladé ženy, se začnou nějakým způsobem projevovat. Takže na tom se jednoznačně potvrdilo, že ta genetická predispozice je tam obrovská.
1: Vy říkáte právě 60%.
0: No, ale, tak to je, ale... tak může to být 62, 5, ale rozumím. Tak jako nadpoloviční. Jo. A druhou půlku vlastně tvoří to prostředí. Takže když si vezmete, že ten genetický materiál není ideální, je teda ten 60% a pak ještě ty biologické rodiče vás vychovávají. Jo? Tak jaký šance pak ten človíček má?
1: Tomu rozumím. No, posluchač Camper píše, zdravím Xavere, mohl byste pozvat hosta na některý nedělní stream? To byste mohl přijmout pozvání.
0: Nedělní stream?
1: Stream to je i s videem na YouTube, je to v tom samém studiu a máte tady spoustu fanoušků. Táňa píše, pane doktore, jak dlouho se dá aplikovat léčba deprese ECT? Netuším, co to může být.
0: To jsou... No.
1: Myslím, v životě 5-7 let nebo i více zvykne si potom organismus a nepřestane už reagovat?
0: Na tím myslí elektrokonvulzní terapii, takzvané šoky, této ECT.
1: To ještě funguje?
0: No, funguje a tady udělám osvětu teda. A já když přemlouvám třeba pacienty, budeme se bavit třeba o těžkých depresí a mimo jiný tady obrovskou škodu nadělal ten skvělý Kisiho román, že byl to sklaven. Ne, přelet nad kukačím hnízdem.
1: Jasně, jo, no, jasně.
0: Kde si to Jack teda údajně nechal aplikovat, aby byl jako přesvědčivý. Tam to vysloveně bylo prezentované jako forma trestu. Že jo?
1: Jako Jack Nicholson, jo?
0: Ne. V tom zařízení, kde on byl hospitalizovaný jako diagnostický pobyt, přelet nad kukačím hnízdem, tak tam on když zlobil, když se nechoval podle představ toho personálu, tak dostal šoky.
1: Máte pravdu, tam sedí v té posteli. Ano,
0: to,
1: ano.
0: To byl obrovská nábojnice pro antipsychiatrický hnutí ve Spojených státech. A, takže říkám, skvělý film, skvělá knížka, která mimo jiný teda trošku jiná, trošku podstatně jiná. Teda, ale ten Kizi to bral asi jako... No,
1: nedávno zemřela ta představitelka hlavní.
0: Já vím, ta zlá sestra, no. Mimo jiný v civilním životě velice půvabná paní, že?
1: No,
0: jak jsem zaregistroval. No, takže a i na internetu se dočtete, že prostě při tom hoří hlava a že to je prostě, že to je obsolentní a nesmyslný a že se tím lidi trestají, že se tím devastují, že se tím ničí mozek. Já vždycky říkám, když se snažíme přemlouvat ty lidi, protože my to děláme s jejich souhlasem. Jsou situace, kdy jsou oni ohroženi na životě, kdy to můžeme z vitální indikace používat i bez toho souhlasu. Jo, ví, to jsou výjimečné situace. Tak říkám, kdyby někdo, nedej bože, v mý rodině třeba trpěl těžkou depresí, tak určitě ho budu k tomu přemlouvat, aby to podstoupil.
1: Bolí to?
0: Ne, vůbec. Nebolí to. Nebolí to, protože vy máte anestézii, čili vy chvilku spíte. A ty přístroje se nesmírně zdokonaly. Já si ještě pamatuju, že my jsme pracovali, to dělal Balachirana, to dělal, to byl takový malej box a tam bylo 1, 2, 3, 4 a podle toho jste intenzitu, jaksi sílu toho ECT volil na základě nějaký empirie, ale nebyly na to vlastně žádný guideliny, pořádně dneska jsou to mašiny, které rozhodně teda neublíží, že? Takže jo, může to pomoct a já vždycky říkám, rozhodně to nemůže ublížit, jako, jo. Že by tam došlo k nějakým irreverzibilním změnám na mozku, nebo že by ten člověk tím byl zničený, poškozený, to ne.
1: Pane doktore, funguje takové to...
0: Ještě, aby paní, jestli to, jak dlouho, třeba u nás na klinice teď běží program, myslím docela šikovnej, že se aplikuje určitá série, jo. Ta základní série plus minus 10, jestli 9 nebo 11, je celku jedno. A pak ti lidé sami dobrovolně, protože vidí, že jim to pomáhá, jo? Nikdo do toho nenutí, tak jim navrhujeme ty takzvané udržovací, to znamená, že oni v určitých intervalech, který zase po rozvaze se volí, dochází ambulantně. Jo? Ten člověk přijde a pak jde domů.
1: No ale je to 10 narkóz.
0: Jasně, ta narkóza, to máte pravdu, ale ta je krátká a já si myslím, že ty poruchy, jasně, narkóza vždycky je zátěž na mozek, že jo. To v každém případě. Tady je to ale krátkodobá narkóza a ta mašina skutečně použije tolik, kolik je pro toho člověka nutný. Jo, volí tu minimální intenzitu toho výkonu, nebo jak to říct, takže aby to pomáhalo a aby to neškodilo.
1: Takže u toho je přítomen anesteziolog?
0: Dřív před, já nevím, 50 lety dělal OB psychiatr, dělal jak anesteziologa, tak aplikoval to ECT. Tam dnes spíš zmáčknout ten knoflík, to by uměla i cvičená opice, tam jde o tu správnou indikaci. Jo. A když je nesprávná indikace, tak zase to se dostáváme k tomu, že to maximálně může nepomoct. Jo. A je to zbytečný vlastně. Mm-hmm. Jo. Takže když se vrátím k tomu kysimu, tak jako trest, nebo když ho budeme diagnostikovat, což se mi ani nechce diagnostikovat, co tam řekl Nikol, no tak byl to asi asociál, byl to prostě divočák a oni ho chtěli skrotit, no tak na tohle to teda rozhodně nefunguje. Že? To, jako, to v žádném případě tam to bylo vysloveně trest, který byl ještě završený vlastně lobotomí, že? Čili...
1: Ale ona se tady, posluchačka ptala, jestli ten organismus si na to postupem let nezvykne a pak už to na něho nepůsobí.
0: No ale tak to se samozřejmě zohledňuje. Jo? Když to nemá efekt, no, tak se od toho odstoupí. Neděláme něco zbytečně, jenom tak, aby jsme získávali body od pojišťovny nebo prostě vykazovali nějakou činnost zbytečně. Pacient je na prvním místě a když to nemá efekt, což je vidět, jako, jo, tak nebo tam se zohledňuje samozřejmě, když to má třeba obavy. Jo? A vy si myslíte, že by mu to pomohlo a on má obavy, nikdo nikam nikoho nevláčí, jako jo, to prostě musí to být jednoznačně ve prospěch toho pacienta. Ale jsou situace, kdy ten pacient není schopen v té dané situaci, třeba těžké deprese, vůbec posoudit, co je pro něj dobrý, jako jo. Není schopen se třeba rozhodnout. No a pak se musí velice citlivě prostě vyhodnotit, jestli to je vitální, čili život zachraňující výkon, nebo není, že?
1: Funguje takzvané sexuologické vyšetření, spirometr se tomu říká, nebo nějak podobně?
0: Ne, myslíte faloplatismograf.
1: No to, spirometr je něco jiného.
0: No to je zase to dechání.
1: Na dechání, ale takový to, co se
0: vomotává
1: mužům na...
0: No. To funguje, no.
1: Funguje to spolehlivě?
0: Já nejsem sexuolog, jo, ale...
1: Máš ten soudní znalec, tak...
0: No dobře, ale já jsem psychiatr, jo, v první řadě, takže když děláme něco, třeba co se týká deviací, a, tak si přibíráme, nebo oni si přibírají nás a děláme to v dublu, nebo s psychologem ještě, takže k těm sexuologickým otázkám se vyjadřují oni, a oni samozřejmě falopletismografii u mužů, ale i u žen se tohle vyšetření dělá, tam je to vulvopletismografie, samozřejmě už vzhledem jaksi k vybavení těmi orgány, tak má to menší výpovědní hodnotu. Není to stoprocentní, ale může to jako ukázat tu cestu, jak to asi u toho člověka konkrétního může být. No.
1: Tak já přečtu poslední dotaz z chatu. Jindřich Čipera nám píše, nedělám si legraci, jak se projeví chování budoucího sériového vraha. Není to třeba tak, že si už i nahlas celý den třeba i v klidu zpívám, a to tak, že i pokladní mě poznávají a reagují, jinak jsem normální ksavertový.
0: Takže, že si zpívá, tak je, bude sériový,
1: bude? Se bojí, co to signalizuje, jestli nebude nakonec. No, tak spousta lidí předstírá dobrou náladu, ve skutečnosti jim ta hlava spřádá nějaké nehezké nitky, ne?
0: No, že by zrovna zpěv jako byl nějaký varovný signál, to si nemyslím. Jo. Ale nikdo o sobě nevíme. Myslím, že Kundera to napsal v nějaký knížce, že mozek, on to přirovnával k nějakému soukolí, jako hodiny nebo něco takového, takhle se do toho z boku ťukne, jedno kolečko zase zapadlo do druhého a je z nás vlaštovka na drátě. Takže nevíme, co bude s náma zítra. Ale musím vás uklidnit, že v našem věku zase bych žádnou jako extrémní hodnost, stát se může samozřejmě cokoliv, že jako, i cestou domů. Ale straně duševní nemocí, tak si myslím, že už jsme mimo tu výseč těch té doby, kdy se spouští ty nejzávažnější nemoci. Mm-hmm. Jo? My už čekáme spíš na tu demenci třeba. No.
1: Tak tím to končit nechci, tak zkusme ještě něco jiného. No ne, já to pozoruju na sobě. Já pozoruju ztrátu krátkodobé paměti. Existuje na to nějaký test? Že bych někam šel a oni mě...
0: Určitě, tak jsou tady v Praze, že specialisti neurokognitivní vyšetření udělat a jako, víte co tam, taky řada lidí třeba přijde, já si hůř pamatuju, a ono to vůbec nemusí s pamětí mít nic společného, ty lidi jsou třeba nesoustředění a nesoustředění jsou třeba z toho, že mají nějaký neurotický obtíže, to znamená, že oni se subjektivně vyhodnocujou vlastně hůř, jsou na sebe přísní, a zacílí to a vyhodnotí si to a ono to vlastně etiologicky je úplně něco jiného, takže...
1: Tak já navrhuji, abyste řekl něco pozitivního na závěr toho našeho povídání. Já vím, že to je těžký, ale je trošku naděje nějaké nám nalil, nebo s tím jarem třeba, jestli se na to máme soustředit, že už to za chvilku bude. Co myslíte, pane doktore Žukové?
0: No, ještě teda, než budu pozitivní, tak jaro, to je zrovna údobí v psychiatrii, kde teda, jak si ta incidence těch poruch vždycky je větší, jaro, podzim, to je rizikový.
1: Až teď ale... se říká, že nejhorší je to kolem Vánoc, ty sebevraždy a tak.
0: Tak to je specifický údobí, že na někoho to padne. Ne, já si myslím, že jasně, my neovlivníme covidové epidemie, válku a tak dál. Ale co si myslím, že by tu kvalitu života jako mohlo zlepšit nám všem, je pokora. Pokora, to my potřebujeme. A vzájemná úcta mezi lidma prostě. A na to může každý začít pracovat. Jo? To jsou ty naše hřiště, kde můžeme. Že? My asi těžko ovlivníme revoluci tamhle někde u Guatemala, to ne. Ale můžeme se chovat slušně, nebo se o to aspoň snažit. Prostě, jo? To zní jako fráze. Ale to je max a takže cesta vede. Jako, a pokora ve smyslu, mně to připadá často, že lidi jsou jako nepoučitelní, že se opakují furt ty samé chyby. Jako. A tomu se přeci dá zabránit. Že?
1: Tak v chatu tady Jiřka Šašková prohovořila i za mě, protože píše Xavere díky za bezva hosta. Tak já se těším na příště, pane doktore.
0: No já děkuji za pozvání a zdravím teda ty posluchače.
1: No je jich tady opravdu hodně a musíme někdy udělat ten nedělní živý stream, pakliže budete mít čas a chuť. Mějte se moc hezky, držím vám palce a těším se na příště.
0: Děkuji za pozvání a dobrý večer a dobrou noc teda.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavu, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl
2: vychytaný. To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě Motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že Motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za Motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z Motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Něco si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je v těchto 44, si říkal,
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky, tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana
1: pojďme,
2: Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26%. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme i interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte,
2: A
1: že
2: nehledě na to, že teda...
1: průzkumy, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslí si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část. I
1: má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my máme nejvíc. A STEM to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent tam to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze spoluprávy jsem, myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dal do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národního parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitér a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství Plaga, zřejmě i budoucí, říká, ale že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, a Piráti mají plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10-15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby. Mm.
1: A ty jsi tady přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl a podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou sedít ještě velké
1: Opravdu?
2: Věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělalo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ale ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní partner.
1: Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuji, že jsi přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: U zás?
1: Zas, ne. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal?
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Schillerová.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markéťek, sabré, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu tichá za
1: Markéťka? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, sabré, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu tichá za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutnej.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Dom Čafery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
1: Takový Ferda. Jo?
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně. To, no,
1: to nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda
2: no.
1: Říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda,
1: Meda už
2: pejska.
1: Meda už zvedla já prst. Vím,
2: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor. Jo.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markéty. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No,
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím. A to už je pryč.
2: Úplně ne. No, to
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo. Teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček. Soudružky Markéty někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň jo.
1: Ten už všichni viděli, už si všichni dali 100x.
2: A jsem mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarová.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ono je taková ale žena ze sídliště.
1: To není ne? Prestižní. Jako...
2: Je, a bude v kontaktu s plebsem. No.
1: To už
2: je její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten pomník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere toho
1: knížete na Václaváku. No a co, koho ještě zajímá hůz? Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová. Máte pravdu, já bych to tím Husa vyhodil.
1: Pekarová hodinová
2: spůrna. Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: Ale to ne je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je už
2: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane Holče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místopředseda klubu Sviní.
1: No je to místopředseda.
2: No, koho zajímá mám našlápnu to předsednictví.
1: Koho zajímá místopředseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
2: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do 10 let, že by, do 10 let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
2: A nebylo napsaný kam?
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako.
2: Ale jak se bude, já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo.
2: Nenajde, Xavier.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu, takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xavier.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm, no nejlepší minister financí.
1: Můj minister financí.
2: Jaká a že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavier, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak.
1: Jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel takový přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to takový pasivní celý.
2: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit Chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký, angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: ona byla
2: nesahám,
1: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Rozsala berlí?
1: Ne, no něco se jo. děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
2: Co já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to, chci, to ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane holče.
2: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne?
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koupil?

0: a řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš, a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
1: No tak jste to nasál, ne?
0: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
1: To je správná
0: protože
1: volba.
0: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
1: A co řekne, to je pravda.
0: On by nikdy nezalhal.
1: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xaver, já s váma musím souhlasit. No. Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako,
0: to říkal?
1: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
0: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
1: Sedí mu to.
0: Nesedí. On je jak nahý v terní. To není Babiš.
1: Já to si není to Babiš. Užívám k
0: Poté, co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co z nějaké bubliny zóny, kde on kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
1: Tak je normální, ale...
0: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a, to, a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
1: Jo.
0: To nejde dohromady.
1: On se s nima nebaví, to je potřeba.
0: No baví.
1: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
0: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
1: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
0: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
1: Ten je dobrý.
0: No je, tak to je tak vzácný člověk.
1: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
0: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
1: No tak trošku...
0: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
1: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
0: no.
1: Beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
0: No, tak...
1: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase
0: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
1: Vážně?
0: No.
1: Vy jste dostal taky něco z dosíku?
0: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
1: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně Stanu.
0: Ale to je hezký.
1: To je hezký.
0: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
1: Jasně, a tohle to, on není žádný hamoun.
0: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
1: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil bestii, ne? Aby bestie krmila zpátky jeho.
0: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
1: No,
0: do čistírny.
1: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10
0: kdo?
1: Let. Co?
0: Kdo to říkal?
1: Vítek. Rakušan.
0: To říkal.
1: Říkal.
0: Ale to je přece blbosti.
1: No, tak on říká blbosti rád.
0: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
1: Jestli si nevolali tím šifr telefonem.
0: Nevolali, no.
1: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů a oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli

0: takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. To když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten Dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnou.
1: Jo, takhle, on už to má. No, ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
0: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem tak v konfliktu.
0: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
0: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
0: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ani kaču. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mohl dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčo, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vilzonky, poslali...
0: Podklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je.
1: A oni tam udělají představení,
0: mm-hmm.
1: Jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy jste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
0: S legendou z
1: Jezerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
0: Jo?
1: No. A výprej výborná.
0: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. No tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
0: To jo.
1: Akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
0: No,
1: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takovej, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo, jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V disidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
0: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu na kafe, tady jeden známý, kterýho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane holče, skočte do toho.
0: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
0: Na jezerku.
1: Na jezerku.
0: Tomášová, to bude Primářová.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
0: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
0: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Savre Meda, ona... On chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
0: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trochu?
1: Kalousek.
0: Ne.
1: Protože tahá za nic.
0: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
0: Tam je těžko víc, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku, ne?
0: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to vůbec neřešte, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že v královské rodině?
0: Se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
0: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
0: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
0: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
0: Ale na Davídková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Na Vlzonku otázka Zalky, Xavre.
1: A Zalka
0: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
0: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavre. Vidíte?
1: A má pravdu.
0: Jo.
1: Pane holče, a teď přichází moje chvíle.
0: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
0: To je jasný. Já to vím, Xavre.
1: No koho?
0: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
0: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, Xavre. No. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane holče.
0: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
0: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
0: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
0: Mansardu?
1: No.
0: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Hoč?
0: No, postříškou.
1: No tak já mám mansardu.
0: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
0: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
0: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
0: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
0: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
0: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
0: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane holče.
0: No nejste
1: ale
0: úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, to je v překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je, je to mládí.
0: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
0: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavere.
1: Však to já připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář.
0: S okurkama.
1: No. No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
0: Vážně?
1: Sakra, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
0: Proč
1: já už
0: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte, co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Jsme mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: Jo.
1: Vezme si...
0: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
0: Tak mi to tam připište, až budete poslat tu kytku.
1: Já jim musím pořád pochválit, Měla tak hezký šaty, pane Holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle mě říkejte. To pojede, jak namídlený blesk. Já si na to dělám záluz.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Chicha Xaver.
1: Chicha. Don Chicha.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
0: Parubkovi.
1: Jo, Parubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Xavere, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když
1: jasný,
0: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
0: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte.
0: Já jsem...
1: Ale... Že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Ne, já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion? To je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na erár.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít erár.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: No tak uvidíme.
1: Ne, může. Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
0: Budem tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: A nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky se.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Život je pro mě obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Stříknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
2: Pro koho?
1: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle, pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: Xaver. Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: My jsme pochopili, a to říkal na začátku 90. let, že svoboda je to, že já řeknu svůj názor. A to je ta demokracie. Ale to je jenom první krok, druhý krok, aby to byla demokracie. Že ty můžeš říct svůj názor, i když je jiný než ten můj.
2: A nebudeš za něj nějakým způsobem popotat.
1: A nebudeš se bát vyjádřit. A nebude za ně samozřejmě trestaná. Jo. A jestli teď se stává takový trend, že se lidi bojí říkat svůj názor a že vlastně ty instituce, které rozhodují o té demokracii, které jsou držitelé, pilíře vlastně jako té demokracie v těch zemích, jako ti to moc neumožňují, nebo jako se jich bojíš, je, když řekneš něco jiného, že to tak ano, demokracie prostě přestává fungovat. No.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Fire Gold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setěné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočilo.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X.
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X.
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba, války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie, a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě. Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. Někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitele Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel o jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na plac, to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně s nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
2: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
2: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
2: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, dva roky pohla o 41% nebo víc za poslední dva roky?
2: No, za poslední dva roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
2: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
1: což které naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
2: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
2: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
2: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
2: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
2: Ano.
1: Můžu Říkám to dobře?
2: Říkáte. Můžu se dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No ježiš, na to já se těším od začátku.
2: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
2: Děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
2: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
2: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
2: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. To je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět, nejde tomu asi úplně zabránit, teda byť se to teď asi hodně zkrouhne pod vedením amerického prezidenta, díky bohu.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom generace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
2: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%, vodné skoro 11%, stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
1: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
2: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici, tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jaký to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda. No, když až zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel a... Nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A no. Tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, jo, jo.
1: Pan Lacina.
2: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Jako je postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale no, pak se teda... No,
1: vy mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinotaje.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany. Kde je ten problém?
1: No, je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna, tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionu lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: Nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Já ale
1: se za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006. Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na
2: Vysočině. Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
2: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: A zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkorys odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 miliardu korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat, papírová
1: krabice.
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 miliardu, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 miliardu a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 miliardu, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bože. No ale jak on ten Blažek nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, já jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Aha. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje.
2: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, Tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovského. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titulek.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
2: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického. Akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe. Ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského. A je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte
1: si. Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde? Jako?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě?
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělali s tý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Když se bojím, co vypadne?
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunů a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: No tak ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapán Zdeněk Šarapatka, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No jo, tak na sítích píše, kde
2: no to
1: co.
2: Sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž. Takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No. A oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
1: To je dobrý jako na tu stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. A můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje?
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří.

0: jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, no, no, no, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to i takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si to někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
0: Do, no, ale já nevím, kukido. Já se nedívám, jste nám náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
0: Já se sedím na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak... Teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kokido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: že já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na to pověst? Ne, no no musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě.
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
1: no.
0: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to jde.
0: Říkat stará Stoniková, má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte.
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Uhum. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Já nepotřebuji prezidentku.
1: Máme tolik let prezidenta. Jsme vlastně žádnou prezidentku neměli.
0: Já bych rovnou skočil na prezidentka. Co?
1: Prezidentko. Ale to může být, no taky, ale já bych raději teď tam prostě nějakou takovou matku pluku.
0: No dobře, tak Miroslava Němcová.
1: Co? Pan Němcová.
0: To by mohla být vaše kandidátka, ne? Favoritka.
1: Nebo ta teta z toho stanu.
0: Teta Kovářová.
1: Jako dobrá tetka. Ono teda je tam prý maličko.
0: A tak to by drželo tradici na Hradě, ne?
1: Jo, takže to nám nevadí. To... Jako.
0: Tak, ale... Akorát trošku hůř mluví.
1: A to je jedno.
0: Tak by třeba nemluvila, ne? 5 let. Tak,
1: bude, tak Ovčák by to za ní všechno řekl, když nebude na Táboře zrovna.
0: Ten už tam asi nebude.
1: Nebude?
0: Za tety. Já si myslím, že by tam za tety nebyl.
1: A kdo by tam byl?
0: Já bych viděl třeba Honzu Farskýho, nebo někoho takového. Někoho důstojného.
1: Tak může být.
0: Kdo hezky mluví, má nevím, Hlubuček, Redl, Krejčíř, já nevím.
1: No nejlíp.
0: Co? Nejlíp Krejčíř ten, mluvil nejlíp, ne?
1: Nejlíp mluví ten Jakob.
0: No, se mu furt vysmíváte.
1: Smutnej muž. Ne, já bych toto neřešil, ale tetu bych tam rád viděl.
0: To vám věřím, no. Tak hodila by se tam do té Lánské obory, ne?
1: Ale vy to takhle do Lánské obory, hodila by se nahrát.
0: Jo,
1: prostě jako hlava naší země, nejvyšší ústavní činitelka. Měla by klíče od toho.
0: Od čeho?
1: No, od těch...
0: Od klenotů.
1: Od klenotů, no. Já teda nemám žádný od klenotů, no.
0: Ne?
1: Ne, pane Volče, nemám. No a ještě vám musím říct, že aby jsme teda, než se dostaneme k vašemu hvězdným okamžiku, protože vlastně, co si budeme říkat, teď natáčíme 41 minut, tady vidím na hodinách, a všichni čekají jenom na to, tak, až vy vezmete tu základní listinu donatů a svobod a tím svým tónem překrásným poděkujete našim tady donatorům. No,
0: taky musím říct, že vlastně celých těch 41 minut tady je kvůli tomu, aby... Došlo tady na ten moment, že jo?
1: No jasně. A já bych si dovolil ještě říct, že my toto natáčíme ve středu a ve čtvrtek. A zítra bude pátek a do finále jde kauza Okurky. A představte si, že teď už je tam 8200.
0: Vy jste jak Mickey Minář, prostě. Vy si nemůžete pomoct.
1: No s těma Okurkama, jako, je to tam, pane Volči.
0: No
1: a teď... Přátelé, teď si udělejte pohodlí, dejte si zvuk hezky na hlas,
0: maximum, ne?
1: Protože pan Holec teď, vy jste taky svým způsobem tady v této chvíli vás vidím úplně jako kazatele.
0: Jo.
1: Takže pan taky. Holec vám teď udělí požehnání Urbi et Orbi,
0: jo.
1: Té městu a světu, za donaty. Takže pane Holče, spusťte to.
0: Je to moje.
1: Jo, já jsem neřekl úvod.
0: Řekl. No a musí...
1: Pan Holec vlastně teď poděkuje za ty dary vám všem, kteří jste neváhali a na transparentní účet XTV jste poslali podporu, aby jsme tady mohli sedět a aby jsme tady mohli takhle plantat.
0: Jo.
1: Každý týden. Mm-hmm. Takže my za to děkujeme a transparentní účet máme rádi.
0: Dagmar Juřenová nám posílá velkorysou podporu pro Wilsonovu 10 pro nejlepší komentátory. To je i pro vás. Takže děkujeme. Michal Pokorný, věrný posluchač. Autobusák Michal, zdraví Wilsonku, štvavá vysílačka.
1: Štvavá vysílačka, na to jsme dneska úplně zapomněli. No. Na štvavou vysílačku. No.
0: Tak doufám, že autobusák Michal, že po něm nejdou ještě. Co? Víte, Krakušana.
1: V pohodě.
0: Jo. Tak děkujeme samozřejmě Michalu Pokornýmu za podporu. Jiřina Kalusová, taky posluchačka věrná. Děkujeme i vám. A děkovací část Wilsonovky nemám ráda, protože to znamená, že se blíží její konec. Já už jsem se lekl, že moje můj hvězdný moment jenom, a ono je to kvůli, vidíte, tak je to všechno v pořádku. Začíná mít na vás, pánové, závislost. Jste skvělí, vidíte? Xavere, děkujeme samozřejmě mockrát. Jsme rádi, že se vám Wilsonka líbí. Tomáš Pokorný. My tady máme dva Michala a Tomáše Pokornýho. Tohle Tomáš Pokorný. Taky děkujeme samozřejmě za podporu. Příspěvek na výroční 50. zájmově uměleckou činnost ve Wilsonce a stoupající euronasranost mistrů ironie a politické satiry, vidíte.
1: To vysíl dobře docela.
0: Jo, jo, jo. To je hlavně na mě, ne? Asi.
1: No, to je hlavně na mě.
0: Jo?
1: Nebo na vás asi.
0: Tomáš Sová.
1: Tomík taky.
0: Ano, děkujeme i Tomáši Sovovi samozřejmě, věrný posluchač a podporovatel Wilsonky. Wilsonova 920 na obnovu výboru lidové kontroly. To by byla vaše funkce, hele.
1: No však jo.
0: To by byla vaše funkce.
1: No to
0: funkce.
1: Já bojuju, pane Holče.
0: Jo.
1: Jakou dobu už.
0: No. No a pak tady máme super díky. Petr Komínek, Miroslav Charous, Milan Čálek, Petr Bacho, Eva Brodová a Miloš Roušal. Takže děkujeme všem.
1: Děkujeme, milé děti.
0: Už fišerovatíte trochu už jenom, a už začíná být, tak, už z vás jde strach.
1: Pane Holče, ještě nakonec mám pro vás lahůdku jednu.
0: Já už se bojím trošku dneska.
1: Ne, týká se to vašeho pořadu na Férovku.
0: No.
1: Já to sleduju s panem Kubáčkem. Diváci pro jistotu řeknu, najdou na podcastových aplikacích, ale hlavně na YouTube kanále XTV. Tak tam to najdete. Včera byl třetí díl.
0: To dovolte, čtvrtý.
1: Čtvrtý?
0: Čtvrtý.
1: Tak já ten pevně počítám, to je takový zajížděcí, ne? Čtyřka, dobrý to bylo, poslouchal jsem na rádiu Xaver, ale Lukáš se podíval do statistiky, kdo vás sleduje. Nevím, jestli to víte, jo. 75% mužů, 13% žen.
0: Aj, nevyváženost,
1: nevyváženost. Nevyváženost, ale pozor, tady zase máte to dobrý. 11% neuvedlo a 2% jsou nebinární.
0: Nebinární, já to vím.
1: Vy máte 2% nebinárky.
0: Já jdu s dobou.
1: Terpare,
0: já nejsem žádnej starý pšouk.
1: Jakoby. Na to by vám nějaká neziskovka dala nějaký prachy.
0: Víte, já už jsem rozhodil sítě.
1: Jo?
0: No, jasně.
1: Máte tam dva nebináráky.
0: Napsal jsem panu premiérovi taky. Oslovil jsem lidi, co to umějí bačovat.
1: A ještě kdyby ten jeden nebinární byl z barmy, tak se král. To je jako...
0: Jo.
1: Dostanete hned několik milionů na bružu.
0: No a teď, když vidím tu, ale tu genderovou nevyváženost, aby na mě nesedla nějaká komis nebo něco, ne? Rada, co?
1: No, bude už brzo nějaká komis. Bavilo mě to s váma zase a těším se na příští týden. Teď musím jít točit, pane prezidente.
0: Já taky, tak mějte se.
1: Mějte se, pane Holče. No a tady máte černýho na bílým toho ovčáka. Já jsem to měl připravený.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Vy jste, pane prezidente, před chvílí použil termín investice do toho, aby se jaksi ubezpečovali ve své pravdě. Mě velmi zajímá, co soudíte o investicích do pravdy v uvozovkách ze strany té americké administrativy. Protože teď pan Elon Musk postupně uveřejňuje různá čísla, house numera bych řekl, obrovské částky, které tímto způsobem byly investovány různě na světě do, promiňte to slovo, propagandy. V tom nejhorším slova smyslu, jak ho známe, to slovo propaganda. A my sledujeme teď, jak na některých webech oficiálních, amerických, promiňte, už budu končit s tou otázkou, vím, že vás trošku nudím.
3: Ano, pak si odpočinu.
1: Tak sledujeme ta data, kolik kam bylo posláno v České republice, jaké kohouty teď Donald Trump utahuje a už přinejmenším za toto by měl mít pamětní desku na sídle Člověka v tísni například.
3: Co toto bude znamenat, že se kus té propagandy prostě zastaví?
4: No určitě ta propaganda trošku se oslabí, i když já mám pocit, že tyhle ty neziskovky a jednotlivci v nich, já myslím, že se mluví o tom, kolik dostával Petr Kolář, poradce pana prezidenta za dlouhá léta a tak dále, tak oni mají nějaký ty peníze určitě naakumulovaný, tak oni to chvíli vydrží a budou podle mého názoru pokračovat dál, ale že to je otřesení téhleté pozice. A to jsme pořád u stejné otázky. Jestli my další tady v Evropě a v České republice budeme schopni tohoto otřesení využít nějakým způsobem, nebo jenom si o tom budeme číst a výjimečně povídat tady v tomto pořadu, to by bylo málo. Mm-hmm. No, my bychom to měli využít a nějaké závěry z toho vyvozovat.
3: Popravdě jediné, co pro to může udělat třeba XTV, je to, že hovoří s lidmi, kteří jsou ochotní hlavně o tomto mluvit tak otevřeně.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: dýmky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
3: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
2: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
3: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
2: Mhm. Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
3: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
2: Není.
3: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
2: Určitě.
3: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
2: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
3: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
2: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
3: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
2: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
3: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
3: No, prosím.
2: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
3: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než v těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
2: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
3: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
2: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
3: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
2: Tak jaký vnímám já? Ano, definici tak, tady nemám,
3: tak,
2: promiňte.
3: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
2: Určitě.
3: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost možností této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. Já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
2: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti. Souhlasíte?
3: Jednoznačně.
2: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
3: Ano.
2: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
3: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
2: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
3: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
2: A vy?
3: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
2: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
3: V této chvíli ano.
2: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
3: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy, tak to přeci není.
2: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom v případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
3: Děkuji.
2: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
3: Mírem.
2: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
3: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
2: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
3: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
2: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
3: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
2: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
3: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
2: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
3: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
2: což
3: do Londýna.
2: Což se neděje zatím.
3: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
2: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
3: Část jednoho videa,
2: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
0: Posloucháte rádio Xaver.

úsměvu něha, bez jediné hany, jen z úst jako hadi musí čeli věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.

dnes jako kníže. Si v paláci žiji, mám ve stájích koně a v zahradách pávy. Jím ze zlaté mísy a z křišťálu piji, jen rádio nemám a nesnáším zprávy. Neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem. Když svatými slovy sebespráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propíjím noci. Mám z diamantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho, i píchy, i moci.

0: Tanas patří, je krásný, byť s úsměvem krysím. Vždyť jemu dnes s hlasem i duše má patří, když na větvi visím.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Naším hostem je Andrea Brzobohatá. Vítám vás v XTV. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Politička, bývalá poslankyně za hnutí ANO a také žena, kterou zákažná meningitída připravila o nohy. Dnes je 24. dubna, Světový den meningitídy, který si dává za cíl osvětu, seznámit veřejnost s tímto zákažným onemocněním a také nabádá k prevenci. A kdo jiný by o této nemoci měl mluvit, než ten, koho postihla, a to velmi nelítostně. Paní Brzobohatá, všechno zlé je k něčemu dobré, se říká. Je možné toto aplikovat i ve vašem případě?
1: No, asi ano, ale musím vám říct, že bych tu nemoc nepřála vůbec nikomu. Že pro mě to byla docela jako katastrofa to prožít, protože jsem takový aktivní člověk a najednou zůstanete úplně paralyzovaný a téměř rok ležíte ve špitále, pak se z toho rok dostáváte, možná někdy ještě díl, takže ano, dá se to tak říct, ale opravdu bych to nikomu nepřála.
0: A je tedy s odstupem času, protože tu nemoc jste prodělala před 13 lety?
1: Asi zhruba. Tak, no.
0: Jste našla něco pozitivního na tom?
1: Myslím si, že ano. Jestli je pozitivní to, že jsem se třeba dostala do poslanecké sněmovny, asi pro někoho je to pozitivní, pro někoho ne, a že se mě podařilo vlastně pro to očkování něco udělat, že maminky, které mají děti buď malé mimina nebo adolescenty, tak si je mohou nechat naočkovat a nestojí je to vůbec nic.
0: K očkování se určitě dostaneme, začneme ale vaším příběhem. Vy jste se nakazila, když vám bylo 39 let, což není ta ohrožená skupina. Ohrožené jsou děti do 4 let věku a potom 14-letý, 15-letý adolescenti. Čili vy jste nebyla ta nejohroženější skupina.
1: Nebyla a musím říct, že jsem tu nemoc vůbec neznala, ani jak se projevuje. Vůbec jsem o ní nikdy neslyšela, takže jsem ani nedokázala si vlastně včas zavolat pomoc. Takže já si myslím, že někdo si asi přál, abych tady zůstala, protože jsem se dostala do špitálu takových 10 minut po 12. opravdu.
0: Jak jste se tady nakazila?
1: Nevím. Musíte mít oslabenou imunitu a ta bakterie meningokoka je vlastně nejzákeřnější bakterie na světě. Někdy může trvat 24 hodin a člověk umírá a můžou se lékaři všichni okolo snažit. Je to prostě tak. Takže já jsem ji vlastně dostala v těch 39 letech a měla jsem malé rok a půl leté dítě. Odjeli jsme do hor. A tím, že jsem neznala, mě bolelo v krku, bolela mě hlava, takže klasické příznaky chřipky. Vůbec mě nenapadlo, že je to nějaká závažná nemoc. A tím, že jsem to nevěděla, tak jsem zůstala sama vlastně v penzionu. Moji přátelé odešli a tam byl právě ten moment toho, že jsem zůstala sama celý den. Možná, kdybych si v té době zavolala pomoc, nebo mě ji někdo zavolal, tak jsem třeba nemusela o ty nohy přijít, protože je spoustu případů, kdy vlastně nejsou ani žádné potom příznaky po té nemoci.
0: Ale roli hraje čas.
1: Určitě. Velkou roli hraje čas.
0: Čili ona nemoc je zákeřná vůbec v tom, že propukne z plného zdraví a pak najednou tedy jde o hodiny. Vám se ta pomoc dostala, řekněme, ne asi úplně pozdě, protože jste nezemřela, jste tady, ale postihla vás vážným způsobem. Čili odvezla vás záchranná služba, střih a potom bylo co?
1: No, pak byl střih, ano. Asi ta doba byla hrozně těžká pro moji rodinu, protože já jsem 5 týdnů spala a tím, že jsem měla vlastně sepsi, otravu krve, že se mě otravovaly všechny orgány a začaly mě černat dolní končetiny, tak oni mě začali zkracovat, opravdu doslova jak salám, abych vlastně se to tělo moje neotrávilo, jo, abych přežila. Takže moje rodina musela řešit, kam až vlastně dojdeme. A došli jsme teda tak daleko, že jsem skončila amputací nad kolenem. A já jsem se zbudila po 5 týdnech a to byl ten střih.
0: Tak a co si z toho pamatujete, když jste se probudila?
1: Když jsem se vzbudila, tak jsem nevěděla, že ty nohy nemám. Protože na těle vlastně máte ty petechie, což jsou nejdřív fialové skvrny, to je taky takový typický příznak té nemoci. A oni vám vyžírají vlastně tu kůži, takže já jsem byla celá ofašovaná, ležela jsem v posteli a byla jsem tak ochrnutá, že jsem si nedokázala ani prstem dotknout nosu po těch 5 týdnech. Takže já jsem vůbec nevěděla, co se děje. A pak jenom vím, že nějaká sestřička mě řekla mezi řečí, že jsem po ní něco chtěla jsem stát. Ona mě říká, co vy děláte, jako vy nemáte nohy, kam chcete jít. A v ten moment zase střih, prostě, myslím si, že by to napadlo každýho, jako co tady budu dělat, konec, prostě konec všeho. Jenomže paradoxně, jak chcete v té nemocnici si vzít život, že? Když nemáte nohy, tak ani k tomu oknu nedojdete, takže ale nepovažuju to jako za něco strašného. Myslím si, že to by udělal asi každý.
0: Hmm. Uvažovala jste, nebo rodina povolala vám psychologickou pomoc?
1: No, moc ne. Za mnou chodila psycholožka jednou tak za 14 dní. A myslím si, že člověk musí najít tu sílu a hlavně si musí pomoct sám, protože jednou za 14 dní půl hodinka s psychologem, jak vám může pomoct. A tenkrát ta doba byla taková, že se ještě o všech tady těch věcech úplně moc nevědělo. My teď vlastně tím, že máme to sdružení, ten spolek, tak se snažíme těm lidem pomáhat a dodávat jim odvahy a vlastně i svým vlastním příkladem. Takže
0: a co tehdy tenkrát pomohlo vám?
1: No, mně pomohlo to, že vlastně jsem si uvědomila, že tady mám děti a začala jsem, jak jsem byla už trošku mobilnější, tak jsem začala studovat, že vlastně existují protézy nohy, které vám simulují vlastně tu svoji vlastní nohu a není problém se naučit chodit. A taky to, že toho člověka nelitujete. A to se stalo tím, že jsem vlastně šla za jedním panem doktorem, který byl od nás z rodiny a chtěla jsem od něho slyšet nějakou pozitivu. A on mě tenkrát řekl, o co vám jde. Jako vy nikdy chodit nebudete, vy skončíte na LDNC. A to pro mě byla ta doba, prostě jsem si říkala, tak to teda ne. To mě tak strašně nakoplo, že jsem si říkala, ne, prostě já jako mu dokážu, že tady na tom světě ještě něco dokážu. A myslím si, že se to i povedlo, protože paradoxně, když jsem byla v poslanecké sněmovně, tak občas po mně chtěl i nějakou věc, takže byla to taková satisfakce pro mě.
0: To bylo od něj velmi tvrdé.
1: Bylo.
0: A on věděl, u koho si to dovoluje, že na to, že to naopak ve vás vyvolá motivaci, nebo třeba
1: ne,
0: u někoho jiného
1: ne.
0: By to znamenalo úplný konec, se rozložilo
1: asi
0: by
1: jo,
0: to a už
1: asi
0: by dál.
1: Jo. Ale myslím si, že ten pan doktor má je trošku cynik, takže on to, nebo býval cynik, nevím, jak je to dneska, znovu se oženil, takže je možný, že už takový cynik není, ale mě teda paradoxně opravdu pomohl.
0: Vy jste říkala, že jste měla malé děti, že i to byl ten hlavní důvod, proč tu zůstat, proč bojovat. Mm-hmm. Váš syn byl tehdy velmi malý, snad roční nebo
1: rok a půl měl.
0: Nebo rok a půl. Nemohl s vámi být, musel být u tatínka, mm-hmm. Tím pádem se vám vzdaloval jako matce.
1: Velmi.
0: Jak to jste vnímala, nebo jak to jste v sobě řešila?
1: Vůbec nechápu, jak jsem to zvládla. Dneska si říkám, když ležíte v té posteli, nemůžete se pohnout. Jedno dítě vám maturuje, druhý dítě, vlastně, který jste si vymodlila v těch 39 letech, už jsem byla taková zralá matka, jo? To už si pořizujete dítě, když ho opravdu chcete. Tak vůbec nechápu, jak jsem to zvládla. Není mi to vůbec jasný. Fakt.
0: A poznamenala ta nemoc vztah s vašimi dětmi? Jak?
1: No, myslím si, že nás to paradoxně ještě zblížilo. Teď dokonce moje dcera byla na nějakém sezení a přišla vlastně a začala mě objímat a říkala, že si uvědomila, že vlastně nejvíc ze všeho se bojí o svoji mámu, jo. Teď jsme si to jakoby vyříkali a teď se prostě jenom objímáme, takže myslím si, že určitě poznamenala. Hlavně mě vzala asi ten čas s mým synem, protože jsem ho neviděla vlastně, jak začal chodit, jo, jak se zbavil plínek a to mě teda moc mrzí, ale to už nikdy bohužel nevezmu zpět.
0: Tak a zmiňovali jsme děti, ptát se na to, jestli jsou obě očkované, si myslím, že je celkem zbytečná otázka, jestli jsou očkované určitě. Na meningitidu, kdy jste je nechala naočkovat.
1: No hned potom, co se mi to stalo. A dokonce je paradoxní, že i já vlastně, když jsem onemocněla, tu nemoc můžu dostat znovu.
0: Takže není doživotní imunita?
1: To ne, ale kdybych nebyla očkovaná, tak vlastně se můžu znovu nakazit.
0: A když očkovaná jste?
1: Tak bych se neměla nakazit.
0: Tak očkování je tedy řešení. Vy jste říkala, když jste byla v poslanecké sněmovně, že jste se zasadila o to, aby očkování aspoň pro tu rizikovou skupinu bylo hrazené. Mělo to vliv tím, že je to hrazené, více maminek nechává očkovat své děti?
1: No, nejdřív musím říct, že to není jenom moje zásluha, že v té poslanecké sněmovně potřebujete velkou podporu těch kolegů, protože sám tam člověk nic nedokáže, takže potřebujete podporu zdravotního výboru kolegů ve sněmovně.
0: Ale vy to téma jste tam asi vnesla
1: asi ano.
0: Díky své zkušenosti.
1: Tím, že jsem to prožila opravdu od A až do Z, tak to bylo moje nosné téma, které jsem chtěla změnit. Takže to určitě. A na co jste se ptala to druhé?
0: Jestli zrostl počet třeba ano, dětí, jo. Které jsou očkované díky tomu, že
1: určitě,
0: je
1: určitě, vlastně
0: hrazené.
1: To očkování, je to paradox v tom, že když začínal covid, tak se nám podařilo změnit, že to očkování bylo hrazeno do půl roku věku dítěte. V té době, kdy prostě se šetřila každá koruna. A v roce 2022 začalo platit to očkování, že je hrazené do jednoho roku. A jako první na světě jsme země, která vlastně má úhradu i pro 14 až 15 leté adolescenty. A určitě byste se vlastně ptala, jestli vzrostl počet a k dnešku je naočkováno nebo vyočkováno téměř 1 000 000 dávek. Takže někdo má vlastně 2 dávky, někdo má 3 a dá se odvodit, kolik z toho dětí je, já nevím, 300 tisíc, 400 tisíc, což je nádherné číslo.
0: Měli by se očkovat i dospělí, pokud dosud očkovaní nebyli?
1: No, je to na každém z nás, že jestli se očkovat proti klíšťatům nebo proti meningokoku. Vidíte, že já jsem ho dostala ve 39 letech, takže člověk není nikdy dostatečně chráněný.
0: Vy jste zmiňovala covid, pandemii. Jaké to pro vás bylo, když se objevovali takzvaní antivaxeři, kteří prostě striktně byli proti očkování a vy máte za sebou takovouhle zkušenost, kdy víte, že právě očkování vám mohlo, řekněme, zachránit kvalitní život.
1: Ty mi to samozřejmě ve skrytu duše rozčiluje, ale jako víte co, nic s tím neuděláte. Když je někdo pevně rozhodnutý, že se očkovat prostě nebude, tak nemá cenu ho přemlouvat, protože ten člověk má nějaký svůj názor a vy ho nezměníte.
0: Poté, co jste prodělala onemocnění, ložila jste v nemocnici, přišla jste o nohy, samé špatné zprávy, kdy se váš život začal barvit na růžovo?
1: No, trošku na světlo růžovo, když jsem vlastně dostala svoje druhé nohy, což jsou ty bionické nohy. A jsou to nohy, vlastně nohy, které simulují vlastně tu vaši nohu, jakoby pravou, že vám krásně kopírují tu chůzi. A naučila jsem se s Hankou Kohoutovou tady na Malých Lázinkách v Praze chodit a od té doby si myslím, že to nastalo, tam nastal ten správný směr, už se začalo trošku z té světlorůžové barvy do té tmavorůžové.
0: Vy jste říkala, že to byly vaše druhé nohy, ty první nohy byly jaké?
1: První nohy byly základní nohy, které dostane každý člověk po amputaci a to je opravdu noha téměř dřevěná, jako nemá žádný funkce, ale je to jenom o tom, že si ji naučíte vlastně nasazovat, zvykáte si na ní, uděláte v ní třeba jeden krok, ale není to na nějakou jako běžnou prostě chůzi, kterou potřebujete k životu.
0: Jaké to bylo poprvé se zase postavit na nohy?
1: Úžasné.
0: Přepadly vás slzy, nějaké opravdu silná emoce. Je to silná rodina, emoce. Když vás viděla, že stojíte svých nohou, když jste málem umřela.
1: Je to úžasný. Je to úžasný.
0: Dnes je Světový den meningitidy. Je podle vás osvěta dostatečná? Mluví se dostatečně o meningitidě a o tom, co může způsobit?
1: No, za mě si myslím, že je to málo. Tím, že vlastně teď už je naočkovaných tolik dětí, tak asi zřejmě pediatři ten svůj úděl si nesou, že maminky informují, ale mně se mockrát stane, že mě někdo zastaví a diví se, co se mně stalo a ptá se, já mu řeknu, že jsem měla meningokoka a on řekne, jo, to je od klíštěte. Jo, a myslím si, že ale za to nemůže bohužel nikdo jiný než zákon o reklamě, že vlastně jedna nejmenovaná značka má tu vakcínu, má spot v televizi, ale nemůže tam ukázat, co ten meningok způsobí. Že třeba děti přijdou o články na prstech, jo? Nebo že jim začnou černat nohy, nebo že začnou mít ty fleky. Ta reklama je jenom o tom, že děti se potkají, prostě, že se může něco stát, že to se může něco změnit, ale není tam nikde ukázaný ten strach a já samozřejmě to chápu, ale myslím si, že člověk trošičku strachu potřebuje k tomu, aby ho to vyprovokovalo se nechat naočkovat.
0: Čili není dostatečně silná ta reklama, no, ale zapůsobí.
1: No, protože máme takový zákon o reklamě.
0: Bez pochyby, ale zapůsobí osobní zkušenost, kterou vy máte za sebou. Založila jste neziskovou organizaci No Food, No Stress. Součástí toho je také osvěta. Byl to i třeba váš, řekněme, váš nějaký, jak to říct, jak se s tím vyrovnat, vaše
1: určitě,
0: terapie, byla
1: určitě,
0: to forma vaší 100%. Terapie?
1: Protože víte, když pomáhala druhým, tak vlastně nejvíc pomůžete sám sobě. Jo. A to je strašně důležitý. A my vlastně s tou Hankou, nebo loni jsme slavili už 10 let a to už je nějaká doba. A my se snažíme ty lidi nějak sdružovat, dělat pro ně různé akce. Třeba tady v Praze na Malých Lázinkách v srpnu máme 14-denní soustředění, pak máme vlastně ten běh a výtěžek z toho běhu dáváme amputářům nohy vlastně třeba na běhání, protože ty nedostávají od pojišťovny. Jo. A ta noha je buď na lyžování nebo na běhání. A Jako vlastně ten člověk, pokud nemá třeba jenom jednu nohu, tak může dělat úplně všecko. Já můžu dělat taky téměř všecko, ale nemůžu třeba běhat, že jo? Nebo možná bych mohla, kdybych denně trénovala, třeba jak nějací vojáci v Afghánistánu, v Americe, prostě chodí bez bedlí a nepoznala byste to. Tak kdyby se člověk věnoval jenom tomu, tak byste to třeba nepoznala i na mě, jo? Ale já jsem tak spokojená, možná nechodím úplně perfektně, chodím o bedlích, ale já jsem ráda, že si dojdu z bodu A do bodu B, doma sundám nohy, sednu na vozík, uvařím, upeču, uklidím, poliskám to doma. Ne, to si dělám legraci a prostě funguji jako běžný člověk.
0: Kromě toho také jezdíte po školách. Mm-hmm. Říkáte, mluvíte s dětmi, respektive už to jsou vlastně puberťáci.
1: Adolescenti.
0: Mm-hmm. Čili ta ohrožená skupina dětí. Mm-hmm. Jak na vás reagují? Jak reagují na meningitidu? Na to,
1: měla jsem z toho strach, ale jako velice dobře. Děti z toho byly úplně, měly oči na vrch hlavy a vlastně si sedli okolo mě do kolečka a ptali se úplně na otázky, které by mě třeba ani nenapadly. Takže to bylo hrozně fajn.
0: A zrovna, co se vás třeba ptali?
1: Jo, teď jsem mě teda dostala. No hrozně se jim líbily ty kryty, že to vlastně vypadá jako punčoch, jo.
0: Takže mohla jste jim ukazovat, jak fungují vaše nohy?
1: No nejvíc se jim líbilo, když jsem si dala nohu za krk, jo. To jako, to měli oči opravdu na vrch hlavy a já jezdím nejenom po školách, ale vlastně i po pediatrech po celé republice a tam je to teda taky hodně emotivní. Hmm.
0: A po pediatrech a třeba s tím, aby i oni jakoby sami od sebe informovali maminky?
1: Oni by to měli dělat, ale myslím si, že dneska je ta doba taková, že mají tolik těch úkolů různých, že mají ordinovat a dělat spoustu zápisu a ještě vlastně informovat rodiče a jich strašně málo těch pediatrů, takže ten čas, co mají na tu ordinační dobu, musí prostě rozdělit mezi všechny děti. Takže věřím, že ta informovanost jako asi by mohla být lepší, ale jako snaží se tomu věnovat a když to slyší, tak si myslím, že je to pro ně taky dobrá věc.
0: Co byste vzkázala lidem, kteří se ocitnou v podobné situaci, jako jste se ocitla vy?
1: Určitě bych jim vzkázala to, že v životě je spoustu jistot, které vám vlastně může osud během jednoho dne naprosto převrátit a může se ten život stát úplně jiný. A je asi dobré tady těmto věcem předcházet. A mezi tyto věci patří i infekční onemocnění. A pokud to jde, tak bych se určitě nechala očkovat. Hmm.
0: Kolik lidí si myslíte, že po shlédnutí tohoto našeho rozhovoru se nechá naočkovat, případně nechá naočkovat své dítě?
1: Doufám, že 99,9%.
0: Já myslím, že i kdyby to znamenalo očkování jednoho dítěte, tak to za to stálo.
1: Tak to pomůže, určitě.
0: Moc děkuju, že jste přišla.
1: Já také vám moc děkuju.
0: Naším hostem byla Andrea Brzobohatá.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Česká a americká country na Radio Xaver. Country. The absolute best. All the time. Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovolen.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ho, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty. Co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech. Na seznamu. A na novinkách je, je taky něco úplně mimo. Nic.
1: A po motoristech? Mm-hmm. To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No, počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize,
1: myslím. No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten Holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne, ve čtvrtek.
2: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
2: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, když říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct?
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně? Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 už se dá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čerého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to, ta demonstrace? Asi jo,
2: ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
2: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
2: Kolibří. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
2: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už lidi... víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No to bude tajná, ne?
1: No, tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: Já se ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
2: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
2: To tak, asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
2: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Ksaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam brali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes bitcoiny, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jaký je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jedinýho spoluobčana, pane Holče, v mým okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysílání.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
2: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne, ne, ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska. Pejska.
1: Ten... Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
2: No já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretář,

0: to stalo a jak to odůvodnili? Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Ať vám to odůvodnil. Má to jednu hlavu nějakou.
0: To já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal si, ajajaj, ty brusku měli rychle.
0: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama,
0: víte, co tam
1: myslím
0: dokážou.
1: Si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsům, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No. Pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mě vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, ta, Gany, která, to je Megan, ne?
1: Ne, Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
0: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, to je na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
0: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
0: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev, jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvala tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavere, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď? Soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británii ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl, přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak má rád Británii.

0: Je a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. Hmm? Nej, a mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
1: Já jsem elita, že jste...
0: Elita ne.
1: A vy jste elita.
0: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
1: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
0: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
1: No já doufám.
0: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
1: To jistě.
0: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
1: a pan Xaver bude psát.
0: Uklidní rodinu, dají si na hlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
1: To já nevím, Xavere. Hmm?
0: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
1: No tak, to je, ta otázka je zbytečná.
0: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
1: A škůdce Česka.
0: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
1: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
0: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
1: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
0: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
1: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
0: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
1: Jo,
0: tak.
1: Jo.
0: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
1: Fakt?
0: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šéfa zpravodajství.
1: Jo.
0: A za profesionála.
1: Ale tak
0: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
1: No, tak to musí nesnát.
0: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem si vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
1: A co on?
0: Takhle si dělal.
1: On se nezasmál dobrýmu?
0: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
1: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
0: Marcelo, já mám rád,
1: jo,
0: tak nějak,
1: to já
0: lidsky.
1: Taky.
0: Máte rád lidsky?
1: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
0: Cože?
1: Je v Římě.
0: Co dělá v Římě?
1: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
0: Já Řím nevidím.
1: Proč, pro boha, větší město, super město.
0: Nejhorší město na světě.
1: Proč?
0: To už je lepší Novgorod.
1: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
0: To je Ukrajina, ne Novgorod?
1: Pro ruskej.
0: No to na Ukrajině, ne?
1: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
0: Jižný Novgorod.
1: Ksavere.
0: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
1: Pověřte si, kde je Novgorod.
0: Já nevím.
1: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
0: A Bůh věc, jestli existuje, to mě napadlo.
1: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
0: To tam píše.
1: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
0: To je dobrý.
1: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
0: A Zalka, to je kamuška.
1: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu Dochanová. To je hezký, to je vtipný.
0: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
1: Ale měla by
0: jeden by vyřízal a ten...
1: Měla by jí mít.
0: No, mě,
1: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
0: No jasně.
1: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
0: Nemáme na prachy.
1: Co? Vy?
0: No já určitě
1: naplňte
0: ne.
1: Batom, naplňte batom.
0: Ale klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Svíní dělal sochu paní.
1: No, se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo. A já mám možná Když půjdete na, do stanu, tak vám ho dají plný.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo. Ona pěkně plní.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
0: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo.
1: A on teda jede, Xavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
0: Vám přestala, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
1: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste.
0: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafičko.
1: Jo, to byste bylo hodně.
0: Máme nový kafičko.
1: Fakt? Hm? Lepší?
0: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Ne, jenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapěrní. Byste byl vždycky fančmekr.
0: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik?
0: 25.
1: 18? Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvem nějakého hosta do Lozonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné Bez cenzury.
0: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale, no
1: kde?
0: Tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo?
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami bychom mohli mít hosta. Nepřišel by bába?
1: No jasně.
0: On na to bude mít čas.
1: Ale skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
0: A když ne Babiš, tak aspoň Katka konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver. Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezku no, vádíte, fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener-Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí.
1: Myslíte paní
2: Blbuše,
1: Nerudová?
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší?
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktů, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: dobře. Ale to je jedno.
2: To je jedno. 162. No
1: je to jedno, to říkáme jedno, velmi vulgárně.
2: Není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho je strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, kdybych... Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já.
1: Klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit,
1: tak
2: já jsem
1: poslanec.
2: Rád, že to. Já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky anebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa,
1: pan
2: ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Ladislav Jakl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ladislav Jakl, novinář, hudebník a muž z Institutu Václava Klause. A komentátor bych také řekl.
1: To taky sedí.
0: My jsme se neviděli nějakou dobu, pane Jakle, takže jsme spolu nehovořili ještě o výsledku prezidentských voleb. Pojďme krátce tímto začít. Co myslíte, vybral si náš národ, naše společnost dobrého prezidenta?
1: Tak hlavně jsem přesvědčen, že to nebyla pozitivní volba, ale negativní. Současného prezidenta před 1,5 rokem v podstatě nikdo neznal. Možná snad jeho jméno jenom. A myslím, že ani dnes většina národa netuší nic o jeho názorech na spousty věcí. Nezúčastnil se žádného politického života, žádných střetů, debat, diskusí. Neznám od něj žádné knížky, články, vystoupení na konferencích. Takže bylo to takový, to mi připomíná takový jeden vtip na Slovensku, nebo jestli to byl vtip v nějaké reportáži, se ptali nějakého respondenta na chodníku. Prosím vás, kdybyste měl na vybranou, máte možnosti A a B, kdybyste měl na vybranou strávit po celý zbytek svého, za A, strávit po celý zbytek svého života se svou manželkou, B, tak vlastně lidi jenom věděli, že teda jako A teda jako ne a B cokoliv. Ani nemusel ten co se ptal z televize upřesňovat, co je to
0: B. Mluvíte o AB.
1: A to A je AB, přesně tak. Ale na druhou stranu, víte, jestliže ta společenská politická scéna, kde se pohybují lidi, kteří mají nějaké vyhraněné krystalické názory na spousty věcí, s kterými mají možnost souhlasit, nesouhlasit, polemizovat, přijít se, diskutovat. Jestliže tato společenská scéna vlastně v podstatě nevyprodukovala nikoho, dejme tomu, kdo by byl protiváhou třeba současné vládní moci, a tak těžko může někdo si rvát vlasy, já už teda nemám co, nad tím, jak to dopadlo, protože Andrej Babiš vyhrát nemohl, to je jasné. Určitě má velké množství příznivců, ale jakožto člověk, který zanechal nějakou hlubokou stopu v té politické realitě, tak stejně tak má i vyhraněné odpůrce, kteří budou B, cokoliv, cokoliv. A, a, a,

0: prezident Pavel se stal tím B. Čili
1: máme
0: čímkoliv.
1: Tomu...
0: A my teprve budeme koukat, co se za tím B skrývá.
1: Pane Jakle, máme tomu my občané rozumět tak, že vzhledem k tomu, že byl zvolen prezidentem v roce 2023 bývalý komunistický funkcionář, vojenský rozvědčík, takzvaný Lampasák, jak se říkalo lidově, ale nemění...
0: Předseda základní organizace KSČ, člověk s falešnou identitou, falešnými doklady, vycvičený na vysazení
1: v
0: stílu nepřítele. Ano.
1: Znamená to, že všechno odpuštěno, že teď už jakákoliv debata v budoucnu, jestli někdo byl nebo nebyl členem nějaké rozvědky, notabene politicky angažovaný za komunistického režimu, už je jednou proždy smazaná?
0: No v každém případě lidi, kteří tím nejvíce šermovali tímhle tématem, tak ti byli nejhorlivějšími podporovateli kandidáta Pavla. A takže ty to teď budou mít trošku složitější, tuto kartu hrát. Protože vykrystalizovali ty volby a kampaň tak, že on jediný bude schopný porazit nenáviděného Babiše, tak všechno zapomenuto. Prostě volby se odehrávaly v duchu, že ten náš komouš je lepší než ten váš komouš.
1: Svého času některé ty osobnosti, řekněme i kulturního života, podepisovali petici ve smyslu s komunisty se nemluví. A tak je to... Teď důsledek toho, že se ta doba opravdu změnila, nebo je to jenom ta jedna věc, co vy říkáte, kdyby nebyl Babiš, kdyby tím protikandidátem, byť třeba slabším, byl někdo z bývalého disentu nebo něco, takže by tento kandidát pan Pavel neměl šanci?
0: Myslím si, že kdyby byla schopna politická scéna vyprodukovat někoho věrohodného bez takového zásadního škraloupu, tak by to nepochybně tento kandidát horší měl, protože to je velká zátěž, velké břemeno, ta jeho minulost. A to, že to spousty lidí jako přešlo, to jenom díky tomu, že prostě mají pěnu u úst, když vysloví Babišovo jméno, do značné míry oprávněně, a dál už prostě nejsou schopní uvažovat a radši cokoliv. Myslím si, že toto téma ale není vyhaslé, to asi těžko. Určitě věcí i do značné míry vkusu, ale takový ty jejich svět se zúžil na ty minulé války. To znamená nehledat nebezpečí pro svobodu a pro riziko teď, které vyrůstá teď, ale bojovat s minulým nepřítelem, no tak pro tyhle ty jednodušší typy to teď bude určitě těžší, protože budou vysvětlovat, že on vlastně nebyl zas takovej komouš, no tak a teď byl jenom předseda základní organizace na generálním štábu, to zase jako není zas tak moc. Je fakt, že na takhle vysoké funkci komunistický funkcionář u nás po listopadu ještě nebyl. A že bude 34 let po listopadu, to by mě fakt nenapadlo. No, život přináší co, různé paradoxy.
1: Pane Jakle, co znamená váš výrok nebo to sousloví poptávka po osvoboditeli? Osvoboditeli v úvozovkách.
0: Ne, to osvoboditeli není můj termín, ale slovo poptávka vysloveně ano. My teď zažíváme hlavně na takové té scéně, která sama sebe nazývá alternativní scéna, čili alternativní k současné vládní moci, asi nejenom vládě. Tak tam probíhá debata, jestli je nějaká struktura, která se nabízí lidem, volitelná, jestli jsou nějaké osobnosti věrohodné, které můžou za sebou někoho táhnout. Já na to vždycky říkám a tlumím tuhle tu cestu, protože si myslím, že ten průšvih je horší. Kdyby totiž existovala jasně strukturovaná poptávka, která by vycházela z identifikace příčin průšvihu aktuálního, v kterém jsme, čím je způsoben, co ho ovlivňuje nejvíc a co by eventuálně které kroky vedly k nějaké nápravě. Kdyby na tom byla nějaká určitá míra společenské shody, tak jsem si jist, že takovou poptávku by někdo uspokojil svou nabídkou a že určitě by se někdo našel, kdo by přišel s projektem, který by s takovou poptávkou uměl pracovat. Ale já si nemyslím, že jsme teď ve stádiu, kdy ta nespokojená část obyvatel se je vůbec schopna se na něčem shodnout, a to jak na příčinách těch problémů, tak na způsobem řešení. Ono totiž být nespokojená, odmítat současný režim, to je fakt strašně málo. Protože když si to představíte jako nějaký diagram vektorů, tak tenhle ten vektor to potáhne tímhle směrem, tenhle tímhle směrem, tenhle tímhle, tenhle tamtím. Výsledkem je, že bod, s kterým se má pohnout, zůstane na místě, protože ty vektory se navzájem vyruší. A jsme v této fázi. Proto si myslím, že než mluvit o nějakém umělém zastřešování, sjednocování opozice a slučování a fúzování a tak dál, že to vůbec není na programu dne. Na programu dne je bavit se o tématech, nalézat v nich shodu a pochopit, v čem shoda není a proč. A ty rozdíly respektovat. To si myslím, že v téhle fázi jsme.
1: Dobře, ale zaprvé to, že jsou 10 000 občanů na Václavském náměstí, je bezesporu poptávka. To mi neříkejte, že ne.
0: To a druhá ano, věc. Ale každý z nich, když s nima uděláte rozhovor, bude chtít trošku něco jiného.
1: To určitě jo, ale ti
0: občané... Shodnou se na tom, co nechtějí.
1: No, ať je po vašem, ale ta důležitější věc. Ten osvoboditel by přece musel vybublat z nějakého davu nebo z nějaké již připravené struktury, někde by se musel vzít. A já si pořád z toho, co říkáte, neumím představit, jak by vypadal.
0: No možná ho potkáváme někde na ulici nebo
1: je to pan Reichl,
0: nebo v tramvaji. Možná ty lidi potkáváme, možná, že to není nikdo, kdo by byl teď v aktuálním horizontu, ale nemyslím si, že zachrání nás nějaký marťan, který bude umět dobře politický marketing, bude skvěle umět mluvit, bude umět dobře prodat svůj projekt. To fakt nestačí. Myslím, že to nestačí. Myslím si, že potřebujeme někoho, kdo o věcech přemýšlí a kdo se drží nějakých zásad, nějakých principů, které protože byly opuštěny, tak proto žijeme v nějakém společenském i ekonomickém rozvratu. A tohle si uvědomit, které věci nám dávají nějakou šanci a mít v tomhletom konzistentní, srovnané, přesvědčivé názory. Ne někdo, kdo umí skvěle mluvit a být výborným táborovým řečníkem, to pořád ještě nestačí. Protože takový člověk možná osloví různé skupiny lidí, ale oni se pak vzájemně nebudou rozumět.
1: S tím souvisí zcela určitě tedy váš výrok už. Jsem přecitlivělý na obrat správný názor. Mimochodem, premiér této země před pár dny řekl, že proti těm správným názorům se má bojovat, když to budu parafrázovat, měli by se nějak napravovat. To je tak nebezpečný termín podle vás, to správný názor? Nebo co vám na tom vadí, že jste přecitlivělý?
0: Názor je daný úhlem pohledu, znalostí problematiky, znalostí nějakých společenských zákonitostí a taky zájmy. A čili je to konglomerát všech těchto věcí. A je naprosto jasné, že do té reality pohledu, spektra pohledu na stejnou věc, na stejný problém, je několik legitimních názorů zcela. A není dost možná, některé jsou relevantnější a osvědčí se v nějaké debatě, ale u některých poměřovat, vážit míru jejich relevance v podstatě ani nejde, protože protože pokud se vydá řešení tímto směrem, tak to bude vyhovovat jedné skupině, pokud jiným, tak jiné skupině, protože se lišíme. Lišíme se svými zájmy, lišíme se postavením ve společnosti a je to legitimní. A myslet si, že názor je nějaký správný, závazný, jsem absolutně přesvědčený, že potlačování takzvaných nesprávných názorů je mnohem společensky riskantnější, než to, že někdo říká úplný pitomosti. To ve skutečnosti společnost imunizuje a debatu tříbí a myšlení. Ale vylučování z debaty, to znamená, že ty věci jenom posíláme někam do undergroundu, někam do podzemí, kde klíčí, bublají a vybublají možná způsobem, z kterého bude leckdo vyděšen. Já nevím, jestli tohle někdo chce. Jestli si někdo myslí, že když zprovodí z veřejné debaty nějaký pohled na svět, sebepitomnější, takže přestane existovat. Víte, o tématu svoboda slova, svoboda projevu bylo napsáno mnoho a i uměleckých děl. A ten, kdo pochopil ten princip svobody slova, tak dobře ví, že svobodu slova nejvíc potřebují právě ti, kdo říkají pitomosti. Ale pokud oni budou mít svobodu slova, je pak zaručena i pro všechny ostatní. Jak říká ve slavném Formanově filmu Larry Flint, říká, já jsem nejhorší z vás. Pokud já budu mít právo mluvit a dělat to, co dělám, tak vy všichni, protože jste lepší než já, tak budete nedotknutelní a nikdo vám nikdy nebude hrozit stíháním za vaše názory. Ale jestli svoboda slova skončí u mě, nebo začne být porušována u mě, tak to u mě nikdy neskončí a nakonec si dojdou i pro vás.
1: Co si tedy máme myslet o výroku pana premiéra, že se s těmi nesprávnými názory má bojovat?
0: No. Tak teď bojuje chlapec, no. Tak...
1: No ne, tak je to premiér této země, muž takzvaně s prstem na tlačítku, není to jen tak někdo, tak mnoho občanů.
0: Je otázka, ale je to člověk, který drží v ruce výkonnou moc. A když někdo, kdo má moc, má faktickou exekutivní moc a schopnost i měnit legislativu, většinu v obou komorách parlamentu a poslušného prezidenta, tak takový slov přece mrazí. On tím nemyslí, že je s nimi třeba bojovat v diskusích, svolat konference a někoho přeargumentovat. On to přece myslí úplně jinak. On to myslí, že bojovat tím, že by neměli vůbec zaznívat.
1: Ano, ano.
0: Že by neměli být slyšet. A to je pro mě konec svobody, protože ohrožením svobody slova to nikdy neskončí a okamžitě začnou být omezovány i jiné svobody. Spolčovací, shromažďovací, podnikání, vlastnění, všeho možného.
1: No, rok a něco se válčí na Ukrajině. Pane Jakle, vy na celý ten konflikt máte svůj velmi vyhraněný názor, s kterým se nedá než souhlasit. Mám teď na mysli to, jak jste vyprávěl, myslím, že už dokonce i tady u nás v XTV, a mám na mysli ten původ vaší babičky. A vy jste říkal, že jste nikdy o nich, Ukrajincích, nemluvil jako o UKáčkách a nevidíte teď důvod, proč se balit
0: do nějakých smradlavých buranech, který se dělí na nájemní vrahy, poslat na někoho Ukrajince, to znamenalo jenom nechat ho zabít, anebo který jako jim čouhá sláma z bot a dělají někde na stavbách a zemědělství.
1: Posunulo se to
0: vždycky, ten názor. Vždycky mi to bylo odporné. A protože jsem včera s váma na ně neplival, tak teď se s váma je nezačnu adorovat. Já si myslím, že ve většině lidí, kteří mávají ukrajinskýma vlajkama, je nějaká Ukrajina úplně někde. Neznají ani jednu ukrajinskou píseň, neměli by říct ani 10 měst, neznají nic o historii, jim to úplně fuk. A Ukrajinec, když by ho potkali, je úplně stejný buran, jako byl vždycky. Pro ně ta demonstrace, to přihlašování se k Ukrajině, to je spíš projev, jak moc jako nenávidět Moskvu. Kdyby Rusko bojovalo s Ceylonem, tak jsou všichni Ceylonisti najednou a všichni jsou na to obrovský odborníci na Sri Lanku.
1: Posunuje se to podle vás, ten názor lidí?
0: Tak lidi hlavně mají nějaké reálné zkušenosti. To není to pro ně věc, kterou by znali z novin. Potkávají se s problémem imigrace ukrajinské na ulici, na chodníku, všude možně. A něco si o tom myslí, to zcela jistě. Ale zároveň posloucháme naše vládní představitele, kteří si nemyslí, že je třeba mluvit, jednat, zkusit příměří, zkusit aspoň na den přestat střílet, cokoliv dělat pro to, aby se zmírnilo nebo na chvíli zastavilo utrpení nevinných lidí, ale jedině vyhrát, porazit. Domýšlí si vůbec někdo, že tahle jediná cesta taky může vést do pekla?
1: Určitě. A kde to má začít, ten váš způsob toho vyjednávání?
0: Přece už se tady několik iniciativ našlo a víte, někdo říká, s teroristy se nevyjednává. Já jsem třeba před lety, když jsme hrdině bojovali s domorodci v Afghánistánu, tak jsem říkal, stejně bude nutno mluvit s Talibánem. A dokonce jsem na nějaké debatě v Brně, mě tam málem chtěli umlátit čepicema za to, že jsem říkal, no to může taky špatně skončit a měli bychom odejít. Nemáme někde na druhém konci světa v pouštích střílet domorodce, protože chtějí žít podle svýho a jinak. Co nám je do toho? A nemáme někam vyvážet do světa dobro. A jestliže jsme to dělali my a děláme to, tak jak proč nám zase vodí, tak strašně vadí nějaký voják na cizím území, když u nás nám to nevadilo, že tam přece prosazovali ty správné věci. A jak jsem to řekl a jak mě odsoudili za tu myšlenku, tak 24 hodin na to vyšla zpráva, že oficiální jednání Američanů s Talibánem už probíhají. Tak jsem si říkal, tak jsem zvědavý na vás, chlapci a děvčata, jestli vyberete tuhle zatáčku.
1: V tom případě na co se čeká? Rok a něco?
0: Myslím si, že leckomu ten boj vyhovuje. Vyhovuje mnoha zájmům. Takže se čeká na to, aby si ten jeho zájmům to nevyhovuje, uvědomil, že to už dál takhle podporovat nechce a že je třeba přemýšlet o nějakých dalších řešeních. Nemyslím si nějakých definitivních, to totiž není žádná sranda vymyslet nějaké tam mírové uspořádání. A myslím si, že to je pro dnešní chvíli přílišná ambice. Ale udělat všechno pro to, aby se na hodinu přestalo střílet, na 2 hodiny, na 2 dny, na 2 týdny, aby se vyměnili zajatci, aby se zapojili nějaké humanitární procesy. To je sprosté, tohle něco takového chtít? To je málo hrdinské? No, možná, že ten, kdo se bije v prsa, že je třeba bojovat do konečného vítězství, no, tak chtěl bych je vidět.
1: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště.
0: Děkuji za vaše pozvání.
1: Naschledanou. Naším hostem byl Ladislav Jakl.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslit třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli, nebo jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést, dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo
2: je,
1: by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo, kdo má...
1: No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet o tom, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: nejde, dobře, a tak
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vy myslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít vlastně, teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. A problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v ovalné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance

0: Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, prostě Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že Aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? Viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té Aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to neprostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Ano, ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Na jedné zahrádce uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech.

0: před Čech, někdo se pozvedl z trávy a potom ze strachu zacpal si slech, aby už neslyšel zprávy.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Zavřu se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak lemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil,

0: řeknu hříšnou myšlenku.
1: Já jsem se ale, že jsem vás tou teorií úplně zaskočil.
0: Ne, teorie je správná. Hříšná myšlenka je ta, že když ten mluví ten Vojtěch Filip, tak to je podobně jak s tím Skálou. On to je právník, jako vzdělaný, a vlastně ho vydržím poslouchat a byť mám na ty věci úplně opačný názor. Ale jsem schopen ho vyslechnout. Ale ten mladý Dinsbier, tak já to nevydržím ani jednu větu. A tam je tak propastný rozdíl mezi tím, jaký byl jeho táta.
1: Jo.
0: A to, on je spíš než politik takový aktivista vždycky byl. Jo, ten nemá daleko k Hilscher-Fischerům.
1: To já vím, já ho znám.
0: Tak pozor na to, no to jsou takové věci neporovnatelné. A kdybych si měl vybrat, tak bych raději si šel vyslechnout proslov šéfa komunistů Filipa, bývalýho, nebývalýho. A než tady pana Dinsbiera, byť to jméno jako jo, pro mě strašně důležitý.
1: Máte pravdu.
0: Starý Dinsbier měl takový šmrnc.
1: Měl charisma.
0: Charisma. A jak je vidět, to se nedědí, že?
1: Evidentně ne.
0: No, případy.
1: No tak vy to budete pokrývat teda, sobotu.
0: Nevím ještě, co budu dělat.
1: Nebo tam běžte a dejte nějaký menší proslov taky.
0: A víte, že jo? Že bych já tam měl promluvit? Hmm? Akorát, že já jsem několikrát na streamu řekl, že nechodím na žádný demonstrace, už to musím dodržet.
1: Tak tam půjdete jako...
0: To slovo může,
1: co chápete? Byste tam šel jako v přestrojení, ne? Vás nikdo nezná, tak tam můžete jako takhle přijít v klobouku, tak tohle to
0: Westernovi. Komický přestrojení, jako že bych no, za tučňáka třeba, nebo
1: třeba
0: něco takového. Já ti, Karle, nevím. To, nevím, jestli na to už mám jako částečně sociální fobii. Na to. To bude na mě moc lidí. Jak tam bude víc než 100 lidí?
1: No a nebo byste mohl promlouvat tady vlastně jako na dálku, ne? Jako přenos, víte co?
0: No mohl, tak já jsem přece teď ten Zelenský, ten prezident, ten taky promlouval do parlamentu na dálku.
1: No co do parlamentu, ale já vám řeknu, on už je, teď vy to musíte vědět, to jsem se vás chtěl zeptat. On už je interním moderátorem České televize na stálo?
0: Moderátorem?
1: A reportérem?
0: Proč?
1: Komentátorem. Po každý ráno, já když zapnu televizi a je tam ČT24, tak k nám ráno promlouvá Zelenský.
0: No
1: a oni už ho používají, oni už ho pouštějí
0: ty jeho projevy.
1: Ale oni ty jeho projevy používají jako vlastně, že to je reportování o té situaci. Kritický, objektivní. Teď říkám, že by vlastně, když dávají Zelenskýho, že by mohli dát, ale já teď nevím, jestli Putin točí tolik každý den, že by natočil takovýhle projev dlouhej. A že by vždycky, že by nám jenom pouštěli v české televizi Zelenskýho a pak hned Putina. Zase by se ušetřilo za zaměstnance
0: české televize. Tak je to jejich modla, tak jak víme, tak to zpravodajství je takový, jaký je v české televizi.
1: Počkejte, vy tam snad na to dohlížíte, ne?
0: Můžete dohlížit, jak chcete. Řeknete, jenom se zeptáte, jestli by náhodou... A už se sesypou všichni a už to jede na těch Twitterech a všude. Chcete zrušit nezávislost, ohrožujete českou televizi. Já jsem si to vyslechl tisíckrát. A oni takto většinou donutějí ty jednotlivý členy rady, aby se na nic neptali. A když už se zeptáte na ty radě, tak tam sedí ten pan Šámal a řekne, je to metafora.
1: A počkejte, a ptáte se aspoň třeba, a kde jsou chlebíčky? To můžete?
0: Víte co, na chlebičky je to poslední dobou slabý.
1: Jak to? Žádný catering dobrý?
0: No taky, jako...
1: To jsou z kantýny závodní, ne?
0: Ne, nějak se na tom šetří teď.
1: Už vás odřízli úplně?
0: No už jsou ty dražší energie taky.
1: Jo.
0: Třeba jako takový jako obyč, no.
1: A už víte vlastně, v kolika stupních se budete scházet od podzimu?
0: Já
1: tam
0: ne.
1: Tam spadáte v tabulkách Síkalovej? 13 stupňů? No.
0: Abych vám řekl pravdu, já jsem se proti tomuto pojistil.
1: Svetr?
0: Jednak mám rozpletený dva svetry, další pro vás. A vždycky na každém udělám jedno očko. A,
1: jo.
0: A koupil jsem si přes internet Jägerovo prádlo takový. Mm-hmm. Víte co, to jsou slipy s nohavicema.
1: No taky se dá, pamatujete si z našeho dospívání a dětství oteplovačky? Nahory? To se taky dá.
0: No myslíte šponovky, ne?
1: Ne, šponovky, to bylo jako vyšší klas. Oteplovačky.
0: Oteplovačky?
1: Oteplovačky, to byly jakový tlustý kalhoty.
0: Ale vy si to pletete.
1: Ale ne, oteplovačky, přesně.
0: To byly gerlachovky.
1: Ne, oteplovačky se tomu říkalo. A v těch se lyžovalo a byly zlacem.
0: A to byly boty, ne?
1: Ne, to byly kalhoty sportovní.
0: Oteplovačky. Oteplovačky.
1: Tak si říkám, že byste mohli v té radě si rozdat oteplovačky.
0: A to bylo z V nebo z O?
1: Tak spisovně bez V.
0: Oteplovačky.
1: Ale lidi tomu říkali oteplovačky.
0: Slyším poprvé životě.
1: No tak vy jste asi moc nelyžoval, nesportoval třeba jako dítě.
0: Já jsem, pane holče, to, co já mám nalyžovaný, vy nemáte nažděný auto.
1: Ale vy jste, řekněme, seděl u knížek hodně, ne? Už jako dítě.
0: Tak byl jsem takový studijní.
1: Do divadla nejedu.
0: No, hodně tu literaturu jsem měl a
1: je
0: tak.
1: Je to vidět na vás.
0: Ale na lyžování mě nesajte, kdyby jsme si my dva dali závody.
1: A vy jste se učil na Jižní Moravě, v Tišinově hodně lyžovat?
0: Nechápu váš ironický tón teď, ale
1: ne, vůbec ne.
0: V Tišnově, Tišnov je v údolí.
1: Takže kopeček je. Ne.
0: Neboli, já jsem vylezl z domu, udělal jsem pár kroků a už jsem byl na Sjezdovce. Na tom kopci. Ale moji rodiče byli natolik jako, že prozíraví, protože jsme jezdili rok co rok nahoru do Jeseníku. Takže tam si troufám říct, s váma bych si dal klidně závod.
1: No to si dáme. No. Pořídíme si oteplovačky.
0: Ne, vy si pořídíte, mluvte za sebe, já budu dobře. Mít Jäger hrozný.
1: To bude moc pěkný. Ale zase si říkám, na té radě tak vás zahřeje asi ta intelektuální debata, ne?
0: Ta
1: rozprávka.
0: Intelektuální síla. No. Ale budu mít ty podlíkačky, se tomu říká taky, ne?
1: To víte asi jenom vy, to já nenosím.
0: No vy noste oteplovačky, to je ještě horší. Ale to a budu mít ty gerlachovky. Víte, co byly gerlachovky?
1: To nevím zase já, ale víte, na co jsem si vzpomněl.
0: Vy nevíte, co byly gerlachovky? Nevím. Kde jste
1: já
0: žil,
1: jsem,
0: člověče?
1: Divákům slíbil, že tady dneska budete v červených trenýrkách na streamu.
0: No, jestli jste to slíbil, tak jste to měl zajistit.
1: Vy tady nejste.
0: Pane holče, pamatujte si základní pravidlo, který vám uniká ještě. Jo? A to pravidlo zní: neexistují hradby, které by nepřeskočil zlatý kůň.
1: To je nádherný příslovník.
0: Je to nádherný a hlavně platí. Takže kdybyste jaksi přišel, money play,
1: to já vím u vás,
0: tak
1: to je jasný,
0: i červené trenýrky jsou možný. I kdybych se měl koupit.
1: Jo, jo.
0: Ale není to levný.
1: Kolik?
0: Takovou 20 asi za trenýrky.
1: A v jaký měně teď?
0: 20 tisíc korun. Stačí na transparentní aktura.
1: Jasně.
0: Ale abychom to dokončili, protože jsme se teď teda vzdálili. Vy zaprvé nevíte, co jsou gerlachovky, to mě absolutně šokuje, protože to byste už teda měl vědět. To byly boty zimní. Nebo si to pletu zničil?
1: Já myslím, že možná jste zmatený.
0: Teď jsem se trošku stala tinký led, takzvaně. Ale mám pocit, že to byly boty, ale to je jedno. No, ale na té radě. Takže já jsem připravený, budu tam chodit s tím svetrem, budu mít ty a budou mě řát myšlenky a dokonce jsem zjistil, že se vám prodává teď nějaká věc. Vypadá to jak pytlík s vodou, takovou, a v tom tam něco zmáčknete.
1: To vypadá, jako kdyby to prodával Jaromír Soukup na svém e-shopu.
0: To možná,
1: s vodou.
0: Možná bude, no. Ale ono se to rozhřeje. A strašně dlouho to hřeje. Ono to není voda, v tom je něco. Jako když to praskne, tak pravděpodobně zemřete, protože to bude nějaká kyselina nebo něco.
1: Jo.
0: Ale ono to hřeje, takže já si vezmu na záda jeden.
1: Pod kalhoty, ne? Taky můžete.
0: A budu se tam zahřívat. Jo. Takže mně to je jedno, ale nemyslete si, ono to není tak, že Česká televize jde vždycky příkladem. To ne.
1: Ne. Tak tam se, že jo?
0: Ne.
1: Já vždycky, co já vidím a slyším na České televizi, tak beru prostě to tak je. To, co mi třeba řekne Jakub Železný nebo Nora Fridrichová, tak vůbec o tom nepochybuju. A prostě tak, jak to do mě vejde, tak to ve mě zůstane.
0: Tak to, co řekne Nora Fridrichová nebo Jakub Železný, jak to do mě vejde, tak to ze mě odejde. Ještě v tu chvíli.
1: No tak to je
0: A já jsem si říkal, že máte, od té doby, co se s námi, se vám zvětšuje hlava.
1: Jo?
0: Si ukládáte tyhle ty nesmysly?
1: To ty myšlenky velký. Hmm. To možná tím?
0: No, to nedopadne to dobře, pane Holče. Ty myšlenky jsou toxický.
1: No, já, včera jsem se strestal za vlastní peníze, to vám musím říct. Dopřál jsem si sadismus.
0: Já bych, je to někdy před 22. hodinou, jestli jste byl v bordelu, pane Holče, tak to nevyprávějte.
1: Ne. Zapnul jsem, chtěl jsem se podívat na počasí, na předpověď. A ona začíná nějak před zprávama, že jo. A zapnul jsem to moc brzo a ještě dobíhalo to podvečerní interview. A byla tam Světlana Vitovská, moderovala a měla tam Karla Havlíčka, z ministra průmyslu a obchodu.
0: Ty jo, tam mu musela dát Havlíčka.
1: To a to, není, co je... jsem tam viděl jenom minutu a půl, tak to byl očistec vodní.
0: A vy se na to díváte?
1: Nedívám, vám říkám, to byl omyl, ale způsobil jsem si za vlastní prachy, za koncesionářský povinný poplatky jsem si způsobil takovouhle újmu.
0: A proč si nepustíte Šláka raději?
1: To je náš večer. Takže když přijedu ze streamu, tak si pustím Šláger. A tam jsou oblíbený pořady a ty jdou jenom noc, vidíte.
0: No. Já se k tomu nechci vyjadřovat. Já mám Vitovskou lidsky rád, ale když moderovala...
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Ksaver.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní harus pik, harus pika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš,
2: tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, prognózu. Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské, mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že ten, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vitkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Martin Sedeke je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Martin Sedeke je členem Občanské demokratické strany.
1: Ano.
0: Také zastupitel na Praze 11, kde jste také šéfem oblastní organizace ODSky. A zejména předseda výboru pro dopravu zastupitelstva hlavního města Prahy. Tedy jste zastupitelem hlavního

0: Vedení třicítky na všech komunikacích. Když jsem se pak setkal s těmi aktivisty a s některými jejich členy, tak jsem zjistil, že oni preferují zavedení třicítky na tomu, čemu oni říkají páteřní komunikace a specifikují to jako komunikace první třídy v Praze. Pro mě osobně je to trošku, pardon, omlouvám se, já jsem to řekl teď špatně, oni specifikují zavedení na všech komunikacích, kromě komunikací první třídy. Aha. To znamená na komunikacích druhé a třetí třídy. Omlouvám se, to bylo z mé strany nepřesné. Já se přiznám, že s tím mám trošku problém z toho důvodu, že největší problém by ta třicítka představovala na komunikacích, kde jezdí městská hromadná doprava. A to v Praze nejsou jenom komunikace první, ale druhé a dokonce někde i třetí třídy. Aha. To znamená, není možné plošně říci na všech komunikacích druhé a třetí třídy zavedeme třicítku a na první třídě to necháme. A druhý problém je, že já samozřejmě nemám potíž v tom, aby se 30 jezdilo v křivolakých kuličkách kolem Malé strany a Starého města nebo ve vilových čtvrtích, jako je třeba od České televize v Podolí směrem k Nedvědovu náměstí nebo kolem Vyšehradu. Ale to je podle mého názoru věcí místní znalosti a mělo by to být věcí městských částí. Takže můj pohled je, Praha by do tohohle neměla zasahovat. Plošné zavedení 30 km podle mě je naprostý nesmysl. Ano, můžeme zavádět lokálně třicítky a mělo by se to týkat především pravomocí městských částí.
1: Vy jste řekl, že s těmi aktivisty vyjednáváte. Je to takový zvláštní signál vůči nám občanům, že vyjednáváte s někým, kdo tu blokuje magistrálu a nemusíme si říkat, jaké všechny to má důsledky, průjezdnost sanitek a tak dále. Přijde vám dobré vyjednávat s někým, kdo si bere nás občany jako rukojmí?
0: Já bych upřesnil, já jsem neřekl, že já s nimi vyjednávám, říkal jsem, že jsem s nimi mluvil. To znamená, oni mě požádali o rozhovor, jestli by se mnou to mohli mluvit. Já samozřejmě se cítím jako zastupitel hlavního města povinen mluvit s každým občanem Prahy, má-li zájem. Takže když ke mně přišli, tak jsem si je vyposlechl a tím jsem zjistil, co vlastně prosazují. Jinak primárně to vyjednávání vede samozřejmě především pan primátor, případně první náměstek, který je odpovědný za dopravu. A ani u nich si nejsem jistý, vyjednávají. Oni byli pouze, co já vím, byli ochotni s dotyčnými mluvit. Uzavřeli nějakou dohodu, která se týkala toho, že se budeme zabývat tím, zdali něco takového je možné, výměnou za to, že oni aktivisté přestanou blokovat právě magistrálu a další komunikace. Pokud je mi známo, tak ta dohoda nebyla dodržena.
1: Ať tomu říkáme mluvit s nimi nebo vyjednávat, to je jedno. Není to náhodou, pane Sedeke, tak, že vy, členové ODSky v zastupitelstvu, teď doplácíte na to, že jste si pověsili na krk Piráty?
0: Já si myslím, že v tomto případě ne, protože ani Piráti, tak jak jsem mluvil s jejich zástupci, rozhodně neprosazují plošné zavedení třicítky.
1: Počkejte, pan primátor bývalý a dnes náměstek pan Řip toto absolutně prosazuje. A podporuje, řekl to v České televizi.
0: Tak se přiznám, já jsem ten rozhovor neviděl a při našich vzájemných rozhovorech, když jsme se o tom bavili, tak jsem z toho nezískal ten pocit, že bych chtěl prosazovat tu třicítku.
1: A když jsme u toho, to manželství v uvozovkách je tedy funkční teď, nebo je vám dobře s Piráty po boku?
0: Já teď funkční je. To je zjevné, protože když se podíváte na poslední průběh zastupitelstva, tak žádný problém nebyl. Zdali bude funkční do budoucna, jsem již docela starý na to, abych věděl, že predikovat cokoliv dopředu je velmi obtížné, o vztazích vůbec bych nemluvil. A jestli nám je s nimi dobře, to si myslím, že v politickém spektru není otázka toho, jestli vám je s někým dobře nebo není dobře, ale zdali prostě jste schopni nalézt vzájemně kompromisy v tom, co prosazujete vy a co prosazuje ta druhá strana. A v tuto chvíli si dovolím říct, že zatím ty kompromisy jsme schopni nalézat.
1: Častým argumentem pro omezení rychlosti na 30 km za hodinu v Praze bývá to, že v řadě evropských velkých měst už to dávno je. Už se maličko opomíjí ten fakt, že mají ta města vypracovaný ten okruh první, druhý, třetí v několika případech okolo těch měst. Za těchto okolností může to vůbec být pro Prahu funkční?
0: Vy jste to správně řekl, že jak si mají vypracované generely, a já bych navíc řekl, že ty města nejsou identická. Ono prostě nelze něco, co funguje v Paříži, kterou se častokrát argumentuje, bez jakého dalšího přenést do Prahy. Když si jenom vezmete hustotu osídlení Paříže, podíváte se, jak je velká, kolik má obyvatel, a porovnáte to s Prahou, tak zjistíte, že hustota osídlení Paříže je násobně

0: je větší než pražská. To znamená, ano, je pravda, že tam při té hustotě osídlení, to znamená, jsou ty uličky víc zatížení menší, tak ono, kromě toho pařížského okruhu, skutečně se na těch jejich komunikacích zase o tolik víc než těch 30 nejezdilo. Mm-hmm. Ta Praha má úplně jiné podmínky. Náš dopravní systém vypadá jinak než ten pražský. To znamená, přenést bez jakéhokoliv dalšího pařížskou zkušenost do Prahy podle mě nelze.
1: Když odhlédneme od všeho ostatního, věříte na to, pane Sedeke, že ta třicítka způsobí v úvozovkách to, že bude méně nehod, že to bude bezpečnější to město?
0: Úplně o tom přesvědčen nejsem. Možná by bylo, a říkám možná, neviděl jsem žádnou pečlivou analýzu, důsledkem menší počet vážných nehod, ale je pravda, že v Praze, pokud vím, tak loni nebo předloni, já jsem ty čísla viděl z hlavy, vám teď neřeknu, kolik bylo, 9 mrtvých při střetu aut s chodci. Ale už nikde není řečený, jestli to bylo, když někdo přebíhal magistrálu, nebo jestli to bylo, když přebíhal malinkou uličku někde, kde někdo místo 30 jel 60. O tom, že samozřejmě, když do někoho nabouráte, jedete 50, a když do někoho nabouráte, jedete 30, že v tom druhém případě to má méně fatální důsledky. O tom asi není sporu, to nikdo z nás nemůže popírat. Ale jak moc by se to projevilo na nehodovosti v Praze, vám neumím říct.
1: Existuje nějaká relevantní analýza k tomu, do jaké míry je to šetrné k životnímu prostředí, jak je to s těmi všemi nečistotami, které vlastně ta auta, ať už jedou rychle nebo pomaly dávají do vzduchu, co myslíte?
0: Teď jste mi trošku nahrál, protože oni vám budou argumentovat tím, že auto, které jede 30, produkuje méně emisí, ať už z hlediska spalování paliva nebo brždění a tak dál, než auto, které jede 50. Podle mě, a řeknou vám to všichni odborníci, to ale není o rychlosti, ale o plynulosti toho provozu. To znamená, kolikrát zrychlíte, kolikrát zpomalíte a tak dál. A já si osobně rozhodně nemyslím, že když zavedete třicítku, že se vám zvýší plynulost provozu v Praze. Možná ba právě naopak.
1: Ale analýza nějaká neexistuje.
0: Pokud vím, tak taková, která by hodnotila ty dopady na tu plynulost a tudíž vzala v úvahu, jak se na životním prostředí projeví to, že ten provoz bude méně nebo více plynulý, to určitě není.
1: Co vám jde hlavou, pane předsedo, v okamžiku, kdy vy sám jedete po Praze jako předseda výboru pro dopravu na magistrátu, tak když vidíte ty koloběžky, které se povalují všude možně po chodnících, po veřejných prostranstvích všeho druhu, a vypadá to, že jsme teda koloběžková velmoc tady.
0: To s vámi souhlasím. Přiznám se, že ten dopad, který vy zmiňujete, ten se mi nelíbí už vůbec. To znamená, že to leží tam, kde to někdo upustí, to je podle mě úplně tristní. Je i otázka, nakolik ta koloběžková doprava v uvozovkách, nebo prostě ten fenomén Praze pomáhá nebo ne. Já na jednu stranu říkám, že jsme turistické město, že ten turismus nám přináší docela celou řadu benefitů, takže bychom měli být k turistům vstřícní. Na druhou stranu je ale velkou otázkou, jestli zrovna tímto způsobem. Ale co možná diváky potěší, je, že Praha tento problém určitě chce řešit. On je to do určité míry legislativní problém. Vím, že si to vzal pod svoji záštitu přímo pan primátor, který nechává dělat nějaké analýzy, jaké legislativní nástroje a jaké cesty povedou k tomu, aby jsme tento fenomén, mohli to tak nazvat, dostali do nějakých rozumných kolejí.
1: No dobře, a jaké jsou možnosti? Ty koloběžky zakázat nebo tomu nějakým způsobem určit přísnější pravidla, protože mnoho řidičů, zejména po Praze a chodců, si může také myslet, že je to nebezpečné, ta koloběžka v mnoha ohledech.
0: Já si myslím, že B je správně, to znamená zavést regulaci, která skutečně umožní existenci koloběžek, ale zároveň odstraní ty negativní jevy, které jste zmínil. Když už jsme u toho absolutního zákazu, tak ten, pokud vím, je v Paříži, zrovna když se o ní bavíme. Tam proběhl na základě referenda, kde bylo referendum za koloběžky ano nebo ne. Podle toho referenda vyšlo, že tedy koloběžky ne. Dlužno ale říci, že toho referenda se zúčastnil velmi zanedbatelné procento obyvatel Paříže. No, to znamená, je otázka, nakolik to referendum je vypovídací. Takže problém to je, Praha ho řeší a chce ho řešit a v mých očích je spíš než totální prohibice, totální zákaz cestou důsledná regulace způsobu užívání.
1: Hraje nějakou roli dopravní podnik hlavního města Prahy, protože mohlo by se zdát, že v okamžiku, kdy bude účinnější hromadná doprava, přístupnější, třeba i zjevně rychlejší, tak ta auta, ergo kladívko, možná koloběžky, zmizí sami z toho hlavního města. Takže jednáte vy v tom výboru pro dopravu také s dopravním podnikem?
0: Při jednání výboru je vždy přítomen zástupce dopravního podniku a musím to velmi ocenit. Na jednání výboru chodí jak generální ředitel pan Vitovský, tak ředitel sekce pozemní nebo části pro povrchovou dopravu, promiňte, pan Jan Šurovský, tak samozřejmě i ředitel metra. Ale zrovna koloběžky, jak říkám, jsou tam vždy přítomní, nejsou to téma, které bychom tam řešili, protože to je spíš turistický fenomén. A já si nemyslím, že když budete turista v Praze a budete se chtít projet na křižovatce, teď nevím, od Paládia směrem ke Karlovu mostu, takže vám hromadná doprava, v tomhle případě metro, nahradí ten zážitek, který máte, když projíždíte těmi uličkami. Tam spíš jde o tu atrakci.
1: No, jo? Byla doba, kdy jsme podobným způsobem viděli plné ulice takzvaných Segway, jestli
0: pamatuji.
1: Si vzpomínáte. No a to zmizelo údajně také, protože to není povoleno v některých částech Prahy. Tak nestačí podobný zákon uplatnit na ty koloběžky?
0: Nejsem v tomto případě, nebo nemám před sebou právní analýzu, abych řekl, jestli můžeme použít úplně ten samý právní mechanismus, který jsme použili pro Segwaye. A druhá věc je, že je trošku shoda, že asi cílem není úplně totální prohibice. Jo, takže spíš se snažíme, jak říkám, dostat to do nějakých rozumných kolejí, které nebude obtěžovat Pražany, nebude nebezpečný pro ostatní účastníky silničního provozu v Praze, ale zároveň umožní turistům způsobem, který splňuje ty podmínky, o kterých mluvím, ty koloběžky používat.
1: Do jaké míry je teď v květnu 2023 právně nebo postižitelné jakkoliv, když tu koloběžku někdo nekorektním způsobem využívá, to znamená, že ji odhodí někde do vjezdu třeba, kde nemůže potom vjet auto, řidič musí vystoupit, odtáhnout koloběžku, mezi tím už za ním stojí dvě tramvaje. Je to věc, o kterou se může třeba městská policie postarat? Může někoho pokutovat?
0: No já se obávám, že zejména, když ho nechytne, tak nemá pokutovat koho, což je ten největší problém, že my neumíme identifikovat tu konkrétní koloběžku velmi rychle a snadno, než by nešlo vůbec. A ve chvíli, kdy tam nikoho nemáte, tak máte obtížný koho pokutovat.
1: Tak někomu patří ta koloběžka.
0: Souhlasím, ale pak už je ten problém identifikace další, který teď není úplně jednoduchý. Ale nejsem odborník na tuto otázku, já prostě neumím na to korektně odpovědět.
1: Tak pojďme na Prahu 11, kde vy jste členem tedy oblastní organizace ODSky, promiňte, předsedou. A tam se pořád dějí takové zajímavé věci na té jedenáctce. Prosím, kauza s jistým panem Kosem, o kterém vy jste prohlásil, že z velké části jste to byl vy, kdo ho poslal na smetiště politických dějin. Co pan Kos tak hrozného provedl?
0: Z mého pohledu toho pan Kos provedl hodně, ale to je samozřejmě politické hodnocení. Ale to, o čem se konkrétně bavíme, to není, že by něco provedl. Ta situace na Praze 11 je taková, že po posledních komunálních volbách vznikla koalice, utvořená právě Hnutím pro Prahu 11, který jehož součástí, zakladatelem, dominantní tváří, chcete-li lídrem, byl právě pan Kos. Toto hnutí se spojilo s uskupením Praha sobě, Praha 11 sobě, abych tedy byl přesný, a s Piráty. Vytvořili radnici, koaliční radnici, která má v zastupitelstvu většinu 18 hlasů, tedy přesně na hlas, nemají žádnou rezervu. Problém, který nastal, je, že Hnutí pro Prahu 11, aspoň v mých očích, naprosto nebývalým způsobem, je mi líto, že to takhle musím říct, zradilo svůj volební program. Já můžu jít teď bod po bodu a skoro bych řekl, že budete mít problém najít jeden bod, o kterém oni říkají, že ho splní. U všech ostatních bodů rovnou rezignovali a je to vidět z rozpočtu, z prohlášení, které dávají a tak dál.
1: Dobře, ale jeden člověk, konkrétní ten pan Kos, ten vás musel teda hrozně naštvat.
0: To ani ne. Tam šlo o to, že naštval mě mnohokrát v minulosti, to je pravda, ale tam šlo o to, že ve chvíli, kdy oni rezignovali, tak my jako opozice jsme na to začali poukazovat a pan Kos byl jediný z toho hnutí, který řekl, ano, je to pravda, my nedodržujeme náš program, on to tedy neřekl přímo takto, ale personifikoval to do koaličního partnera Pirátů, kdy začal říkat, že prostě představitelé Pirátů nemají žádnou sebereflexi v tom, co dělali v minulosti a tak dál. A já, když jsem navrhl, a teď se dostávám k tomu, na co se ptáte, odvolání pana Dohnala, což je zástupce za Piráty v té radě.
1: Ano, Jiří Dohnal.
0: Ano, přesně. Tak pan Kos jako jediný koaliční zastupitel zvedl ruku pro to odvolání a díky tomu byl odvolán pan Jiří Dohnal. Následovalo to, že ono Hnutí pro Prahu 11 docela nevybíravým způsobem vyobcovalo pana Kose ze svého středu a vyzvalo ho k tomu, aby složil mandát. A pan Kos na to v noci po tom zastupitelstvu reagoval tak, že na sociálních sítích napsal, že se rozhodl tomuto požadavku vyhovět. No a protože odvolání pana Dohnala jsem navrhl já, tak jsem řekl, že mě velmi těší, že jsem to ve svém důsledku byl já, kdo poslal pana Kose na smetiště politických dějin, přičemž podotýkám, že pan Kos ještě předtím prohrál docela dramatickým způsobem, nebo docela výrazně, chcete-li, senátní volby s paní senátorkou, dnešní senátorkou Marvanovou, a protože i to byla nominantka Spolu, tedy i a navrhlo jí a prosadilo ODS, tak to byl další důvod, že pan Kos, který byl předtím senátorem, přišel o senátorský mandát, takže v tomto smyslu jsem já jako představitel ODS na Praze 11 dvěmi kroky pomohl k tomu, že jsem ukončil senátorskou kariéru pana Kose a zároveň rezignuje-li ona svůj mandát i jeho kariéru komunálního politika. A z toho to mé prohlášení, že jsem napomohl ukončení politické kariéry pana Kose.
1: Zavři hubu, ty sráči. To jsou také vaše slova.
0: Bohužel.
1: Bohužel, no ale vysvětlete, jak k tomu došlo, protože co si o tom my máme myslet, my občané, když se tam, a to mám ještě za chvilku jeden peprnější výrok. Proč jste někomu takhle nehezky, víte, to řekl od plic?
0: Byla to má chyba, jo, uznávám.
1: Jste se neudržel. Jo?
0: Ano, podotýkám, že jsem to neřekl na mikrofon. To nebylo v rámci diskuze, která běží oficiálně na zastupitelstvu. To bylo kuloární prohlášení. Došlo k tomu tak, že já jsem právě ze strany pana Kose více než 4 roky permanentně urážen, dehonestován, obviňován ze všeho možného i nemožného.
1: To vám ujeli nervy. Když to nebylo na mikrofon, tak to můžeme nechat. Jestli to bylo v zákulisí, to jsem nevěděl. Ale teď mě vysvětlete tedy o to pregnantní, jak, co znamená výrok o rákosnících. Víte, my tak, co máme rádi ty vietnamské spoluobčany, tak se nás to dotýká.
0: Tomu rozumím, a nejenom vás. To byl výrok, který pronesl jiný z členů Hnutí pro Prahu 11, pan radní Vrkoč, na jednání, bohužel teda na oficiálním jednání.
1: Jako na mikrofon, jo?
0: Tam se to nahrává, jednotliví členové nemají mikrofon, ale řekl to v rámci oficiální diskuze, kdy měl slovo v rámci té diskuze.
1: A co se přihodilo, proč?
0: Výbor územního rozvoje Prahy 11 projednával způsob, kterým se staví v části Prahy 11 na Chodově, ve staré rodinné zástavbě, a tam údajně nějaká vietnamská rodina představovala svůj dům způsobem, který se některým lidem nelíbil. A pan Vrkoč to komentoval slovy, že ty rákosníci a tak dále, vztahovalo se to k této kauze. Co bylo smutné, že když byl na nevhodnost tohoto výroku upozorněn jednou z našich kolegyň, která říkala, bez ohledu na to, jestli to je v pořádku ta stavba nebo ne, nemůžeme ty lidi označovat tímto způsobem, tak on řekl něco v tom smyslu, že uznává, že má pravdu, ale on aspoň nazývá věci pravými jmény, což tedy je věc nezrovna dobrá.
1: Co z toho vzniklo? Odstoupil nebo bude se to nějak řešit?
0: Vzniklo okolo toho docela velký rozruch okolo i mediální. Okolo toho výkroku rákosníka, protože na to reagovala jednak paní poslankyně Kvitová, která je předsedkyní podvýboru pro česko-vietnamské přátelství, nebo přibližně tak se ten výbor jmenuje. Dokonce na to reagoval i ministr zahraničních věcí pan Lipavský, který se ohradil proti takovému výroku.
1: Tak to na, vše.
0: To je docela už, musím říct, že jsem to nezažil za 30 let praxe komunálního politika.
1: Jestli pan Lipavský se ohradil, tak to už je teda něco.
0: Souhlasím. A pan Vrkoč, teda, aby jsme mu nekřivdili, se omluvil, ale takovým způsobem, kdy jako on řekl, že uznává, že jaksi by se vietnamští spoluobčané neměli označovat za rákosníky, ale nicméně zrovna ti, kterých se to týká, nejsou zrovna ti, který by si takový výrok nezasloužili. No to zjednodušuju toho omluvu. Tuto omluvu většina členů zastupitelstva neakceptovala a dále trváme na tom, že pan Vrkoč by měl odstoupit.
1: Jasně. A ještě, jestli se ozval také někdo z vietnamské komunity.
0: Ano, ano. Přišly nám minimálně dvě nebo tři reakce, protože vietnamských komunit jsou tady jich hodně. To je jedna z nejpočetnějších komunit v České republice. Nevím, jestli nejpočetnější, ale určitě jedna z nejpočetnějších. A má více organizací, v kterých se sdružují. Tak nám přišla reakce hned asi od tří těchto organizací, že se velmi ohradili proti takovémto výroku.
1: A jak na to teda potom to zastupitelstvo reaguje? Omluví se vietnamské společnosti nebo?
0: Já předpokládám, jak jsem mluvil s kolegy, s kterými jsme v opozici, a i s ohledem na to, co jste zmínil, že se děje, že tedy koalice již nemá většinu, tak očekávám, že na některém z nejbližších zastupitelstv předložíme návrh, aby zastupitelstvo se jménem městské části Praha 11 omluvilo této komunitě. A s ohledem na to, že, jak říkám, koalice již nemá většinu, její představitelé tvrdí, že koaliční smlouva už neexistuje, nebo že je jaksi pase s ohledem na to, co se stalo, tak věřím tomu, že získáme většinu pro toto usnesení.
1: Dobře, a teď ještě kruhem zpátky, protože vy jste tím předsedou výboru pro dopravu. Já doufám, že až se něco důležitého, zajímavého rozhodne, tak přijmete opět pozvání do XTV a že našim divákům o tom budeme společně tady moc povyprávět. A dnes vám děkuji za to, že jste přišel. Nashledanou.
0: Velmi rád přijdu, děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byl Martin Sedete.
2: Kanopa? Knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: A vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody. který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se.
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlusti.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě, když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata. Ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo. Mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediné, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě. No pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím, to říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký neštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: No já jsem tady.
2: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spolu. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xavere, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkaženej. No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. My jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musela připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Znamená, ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
2: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plný lásky? Chodíte na Petřín?
2: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu?
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý. Radio Xaver.

0: není jenom o tom, kdyby tam byla,
1: no,
0: tak je to v pořádku, jenže tam je celý, jak ta paní se tam prostě vystolicuje, milá paní Karo.
1: Hele, k tomu muselo být hrozně zajímavý, když dělali postsynchrony. To by mě docela zajímalo tam u toho bejt.
0: Takže s váma žádná debata na intelektuální úrovni není možná.
1: Ne, jenom říkám, že by mě to jako zajímalo, ale tak jako paní, co se vystolicuje na autě, já pořád se snažím si představit tu paní, jak na tom autě stojí,
0: ona tak
1: jak
0: jako
1: teda
0: dřepí.
1: Stolicuje a snažím se si představit, v kterém momentě tam začíná ta veřejná služba a v kterém končí. Když je to na veřejnoprávní televizi. Jestli ta veřejná služba začíná už tím, když to padá na tu kapotu, anebo teprve, když to pleskne.
0: Je to tak blbý, že by to ani Barandov nepustil, podle mě. Ačkoliv, no jo, no. Oni by to vzali na dlucha.
1: Tak třeba kdyby to byla kapota

0: Jaromíra Soukupa, tak možná by to vzali. Co vy víte?
1: Já jsem se paní Karol jedinkrát, a to jsem si teda naběhl na vidle, zeptal na veřejném zasedání Rady České televize, jestli by nám mohli říct, jak se pracuje aktuálně s českými tvůrci. Proč totiž v zemi, kde vzniklo, já nevím, bakaláře, já nevím, nemocnice, města, x věcí i zábavných a tak, proč v takové zemi se mají nakupovat debility typu celé Česko peče bábovky, nebo jak se to jmenuje, reality show.
0: A to je ještě skoro to lepší, co tam je.
1: Nebo tančí Bailando, víte, co myslím?
0: Bailando,
1: jak
0: Bailando.
1: Tančí hvězdy.
0: Stardance.
1: Stardance. A není to náhodou tak, že jste zaspali a nepracujete s českými tvůrci? A tak se mnou vyběhl ten Dvořák. Hned odpověděl, jako ne, úplně jinak řekl, v České televizi není žádný seznam zakázaných tvůrců a tak. No, hned jsem dostal podezření.
0: A vy jste se zeptal, jak s nima pracuje, a on řekl, že nikoho nezakazujou. To je dobrá odpověď. No,
1: asi tak. A mě to začíná mrzet, abych vám řekl jako občan, a skoro bych řekl, že bychom měli udělat nějaký sdružení občanský nebo tak.
0: Sdružení tvůrců?
1: Sdružení tvůrců, nespokojení tvůrci, byla by to odnož toho Paroubka teď.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
2: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
1: No, tak teď má obavy ještě větší.
2: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Ne, tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila. Tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
1: I pán z Holí.
2: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to, berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
1: Berla vrazilka.
2: Berla vrazilka. Jste mě měl berlu vrazilku spíš teď podle čeho.
1: Ano, vrazilka.
2: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
1: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak
2: no byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a jako vždycky se mnou ve studiu sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já jsem se dneska nechal nalákat na dvě věci. Na prachy, takže bude to o platech a nejen o nich a jestli ti, co si je zvyšují, si to zaslouží a jestli se nám tak trochu nekorumpují a pak, protože rád fotím, tak to bude dneska speciálně pro fotografy, protože přátelé, vypadá to, budeme muset fotit rychle, za chvilku po nás půjdou.
1: No pokud je o prachy, já vím, že nalákat tě sem, přes prachy, musím tě zklamat, žádných 7% navíc nedostaneš. To takový štěstí mají jenom naši politici.
2: Ale nesnížil jsi mě to, to je dobrý.
1: To jsem neudělal. Každopádně v téhleté férovce chceme řešit, k čemu vlastně si platíme senát, když teď dostal šanci ukázat nám, že by skutečně mohl být tou pojistkou demokracie, jak si senátoři rádi říkají, když to přeženou s lacinou slivovicí v kantýně, protože senátem procházel zákon, kterému se říká oficiálně zákon o sběru informací pro cizí moc, lidově hezky česky se mu říká kladivo na kolaboranty. Senátoři ho prostě pustili dál v rámci Lex Ukrajina, protože tenhle příšerný hanebný zákon k němu jako přílepek přilepil poslanec STANu Exner. A teď došlo k tomu, že spoluautor téhle hanebnosti, ministr spravedlnosti Pavel Blažek, se leknul vlastního díla a potom, co teda vláda nechala svoje senátory to odhlasovat a pustit dál, tak řekl, že je to tak příšerný, že se to bude muset přepsat. Tak uvidíme, co se s tím stane.
2: A jak pan prezident teďka rozhodne? Má teďka výročí, dvouletí volebního úspěchu. Takže
1: on by si mohl oprášit svoji minulost, protože je to zákon jak opsaný z Pendrekového zákona za komunistické totality. Současně senátoři hlasují o zvýšení platů politiků.
2: Skloubností svých.
1: Svých, samozřejmě, o tom se hlasuje nejlíp. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com, Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme, možná i tímhle způsobem to Německo doženeme.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichl, v těchto dnech pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Česko... Já jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do Poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
2: Šaška.
1: Ano. Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec. Mm-hmm.
1: No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Mm-hmm. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte, to je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení, to by nepřineslo...
1: Vaše řešení
2: to
1: jaké?
2: To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Radio Xaver.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku.

0: Naším hostem je Karel Novák. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Bývalý šéfredaktor zpravodajství České televize a současný předseda Rady České televize je naším hostem. Rada České televize má před sebou volbu generálního ředitele. Petr Dvořák se o tento post uchází už po třetí. Bude mít 7 vyzývatelů. Je čas na změnu ve vedení České televize? Nastal po 12 letech?
1: To uvidíme, to bude záležet na kolektivním rozhodnutí rady.
0: A jak to vidíte vy? Cítíte, že je čas na změnu?
1: Může být, nemusí to, jako, nelze takhle říct, jestli je čas na změnu nebo není. To záleží na těch projektech a na té prezentaci kandidátů bude záležet.
0: Vy už jste si přečetl všechny projekty?
1: Já už jsem je kandidátů. přečetl jsem je úplně dopodrobna ještě, ale ještě jednou si je dám úplně podrobně, ale ano, přečetl jsem všechny projekty.
0: Vidíte mezi těmi 8 kandidáty budoucího generálního ředitele České televize?
1: No určitě ano, teda udělám všechno pro to, aby jsme zvolili v tom červnu. No. Jako jsou tam jména, ano, která můžou vést Českou televizi, ano určitě.
0: A máte vy sám pro sebe vyhodnocené jasné jméno, nebo váháte?
1: Mám vyhodnoceno několik jmen.
0: Čili víte 5 jmen, která byste chtěl mít u ústního jednání potom v červnu?
1: No ano.
0: Z těch 8?
1: No ano, já je mám pro sebe vyhodnocené.
0: A máte třeba i jedno jméno, které vyloženě preferujete?
1: Mám několik jmen, které vyloženě preferuji a bude záležet samozřejmě i na těch pak pohovorech ústních, že jo? Tak maturita taky se skládá ze 2 částí.
0: Jaké jsou vůbec vaše požadavky na generálního ředitele České televize?
1: Ty požadavky byly vyspecifikované samozřejmě v podmínkách toho výběrového řízení. Tam byly věci jako vysokoškolské vzdělání, samozřejmě magisterského směru. Jsou tam, je tam negativní lustrační osvědčení, všechny tyhle věci, trestní rejstříky a tak. A samozřejmě jsme tam měli taky větu, že je vítáno jakoby manažerské působení třeba v médiích a tak.
0: A vedle tohoto, jaké další požadavky by měl splňovat kandidát? Nejen tedy ty, které jsou dány, bez kterých to nelze?
1: Já si myslím, že tahle specifikace je dobrá. Měl by být schopný manažer. Jako musí řídit, bude řídit firmu, která má téměř 3000 lidí, má 7-miliardový rozpočet téměř. Musí mít manažerské zkušenosti. Podle mě teda, jako samozřejmě, teď mluvím sám za sebe. Tohle pro mě bude jedno z rozhodujících kritérií určitě.
0: A je třeba něco, co by neměl proti současnému generálnímu řediteli naopak mít?
1: Já nemůžu teď specifikovat, je 5 týdnů do zvolení generálního ředitele a nebudu říkat, co by měl, co by neměl mít a tak.
0: Je vůbec téma komunistická minulost kandidáta s ohledem na poslední prezidentské volby?
1: V podmínkách výběrových řízení nic takového nebylo. Samozřejmě tam byly ty věci, jak bylo lustrační osvědčení a tak. To všichni kandidáti těch 8 splnili.
0: A pro vás je to téma?
1: A pro mě je spousty témat, jako podle kterých se budu rozhodovat. Spousty kritérií.
0: Jeden z kandidátů, bývalý ředitel televize Prima Martin Kondrát v pořadu Ptám se já, kritizoval výkon Martina Řeznička, zejména v té druhé prezidentské debatě, dokonce ho nazval excesem. Ostatně Rada České televize si nechala vypracovat analýzu, a to profesorem Janem Jirákem a docentem Martinem Charvátem. Podle té analýzy byly debaty právě vedené Martinem Řezničkem nebyly nestranné, vykazovaly známky porušování nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům. Stotožňujete se se závěrem této takhle zprávy, této analýzy?
1: No, já to jenom upřesním. Rada České televize má k dispozici 2 analýzy. To byla jedna z analýz. Má k dispozici analýzu společnosti Media Tenor, pak má k dispozici onu analýzu, kterou vy zmiňujete, a pak má teď ještě k dispozici stanovisko České televize. A vlastně tyhle všechny analýzy a materiály budou použity pro vypracování jednotné odpovědi Rady ČT, protože samozřejmě přišly stížnosti, jako ostatně na všechno přichází stížnosti, tak tohle jsou podkladové materiály pro vypracování té stížnosti, které pro vypracování odpovědi na ty stížnosti, které Rada přijme většinovým stanoviskem.
0: Jak dlouho to bude trvat, nebo co se teď děje s těmi analýzami?
1: Teď Rada pověřila na minulém zasedání 19.4. 3 členy, aby to stanovisko se pokusili naformulovat. To se teď děje.
0: Tak a vy osobně, když se vás zeptám nikoliv jako předsedy Rady České televize, ale jako diváka Karla Nováka, tak vy byste souhlasil s tou analýzou, kterou jsem zmiňovala já? Nebo s výsledkem té analýzy?
1: Jenže já tu nesedím jako divák České televize, já tu sedím jako předseda rady. Já vám to řeknu takhle, kdo chtěl, nebo kdo měl zájem, tak já jsem mu třeba nějaké své stanovisko řekl. I vzhledem k nějaké třeba editorské mojí minulosti a tak, ale kdo chtěl, tak, jako, tak jsem mu to řekl. A jinak přijmeme jako rada prostě jednotné stanovisko kolektivní. Já tady nebudu říkat, co se mi tam líbilo, nelíbilo. Jako. To se omlouvám.
0: Ani jako divákovi?
1: Ne,
0: Karlu
1: ne,
0: Novákovi,
1: jako,
0: který
1: já vím, jenže
0: platí
1: já
0: televizní
1: jako
0: poplatky.
1: Divák,
0: podle profesora Jiráka to, jak probíhaly debaty a jak se choval moderátor, je určitou výpovědí o tom, kam se žurnalistika posouvá. Stává se podle profesora Jiráka emocionální a také se začíná být zvyklá někomu stranit. Vidíte to také tak?
1: Já teď nechci reagovat na analýzu profesora Jiráka. Jestli se mě ptáte na stav médií, jestli se stávají aktivistická a to, tak si myslím, že je to samozřejmě celosvětový problém, který můžeme vidět od nějakého roku 2015, možná dřív. Ostatně i Robert Čásenský říkal, vlastně dnešní šéfredaktor Reportéra, říkal, že ano, že i Mladá fronta stranila v roce 2013 při první prezidentské volbě, že to bylo aktivistické, řekl to jednom rozhovoru, taky myslím pro jedno médium. Žurnalistika obecně celosvětově ano, se stává víc aktivistickou.
0: A můžeme ještě v této chvíli mluvit o žurnalistice?
1: To jo, tak to je na nějakou definici žurnalistiky, to je jako samozřejmě, že můžeme. Můžeme mluvit o žurnalistice. Ale že jako některá média soukromá jsou aktivistická, to je jejich prostě business model, nebo aktivistická, že třeba někomu straní nebo zaujímají nějaký názor. Konec konců není to nic nového, když si vezmete třeba tisk za první republiky, tak samozřejmě ten tisk byl tehdy stranický, vyjadřoval nějaké ideologické názory, preference.
0: Ale tak analýza prostě... tady, já vím, že se k ní nechcete vyjadřovat, nicméně analýza naznačuje, že aktivistická začíná být i Česká televize. Může si to dovolit?
1: Já bych neřekl, že aktivistická Česká televize, to je takové hrozně zobecňující tvrzení.
0: Poukázala na porušování nestrannosti.
1: No tak zase ta druhá analýza na to nepoukázala.
0: A vy se kloníte ke které analýze?
1: Já se budu klonit k většinovému stanovisku rady. A ne, já, ale hlavně já se nechci klonit k žádné analýze. Já prostě mám tři materiály v současné době a všechny tři si čtu podrobně, seznamuji se ze stanovisky jedné analýzy, druhé analýzy se stanovisky České televize a z toho si udělám celkově názor. Není to tak, že se musím překlonit k jedné.
0: Sledujete třeba i komentáře lidí? Zvlášť tedy po té prezidentské debatě?
1: No tak určitě sleduju stížnosti, které přišly na tu radu. Ano.
0: Nemyslím jenom stížnosti, myslím i zkrátka stížnosti nebo komentáře, které se objevují na sociálních sítích, pod články, na zpravodajských webech a tak?
1: A sleduju všechno samozřejmě.
0: Tam ta kritika byla opakovaná?
1: Byla kritika, někdo zase to nekritizoval, někdo naopak vyjadřoval, že to bylo skvělé. Ty názory byly různé, jako, no, opravdu.
0: Budou mít vliv na volbu ředitele České televize i skandály jejich hlavních tváří zpravodajství a publicistiky, myslím Marka Volnera a Nory Fridrichové. A bude to mít vliv na výběr?
1: Tak já myslím, že se s tím Česká televize nějakým způsobem vypořádává. My jsme jako rada vlastně opakovaně požadovali po generálním řediteli jakoby, informace o tom, jak to probíhá a rada vždycky to vzala na vědomí, takže já si myslím, že to asi zase takový vliv. Nevím, to si musí říct každý jednotlivý radní.
0: Čili podle vás se s tím generální ředitel Petr Dvořák vypořádal dobře?
1: Ne, podle mě i podle rady jako celku, protože jsme vždycky vzali na vědomí ty jeho informace o tom.
0: Souhlasil jste třeba s tím, že o Marku Volnerovi jeho osudu rozhodoval panel, kdy nebylo známo, kdo v něm sedí a byl schopen říct, zda se trestný čin stal či nestal?
1: A takhle jako trestný čin není
0: tak to,
1: na
0: tak
1: tom,
0: to bylo
1: aby...
0: definováno.
1: Já vím, no, já osobně tak trestný čin by měla definovat policie, zda se stal nebo nestal. To je jedno, já si generální ředitel vytvořil nějakou komisi nebo management České televize se závěry té komise nás seznámil a my jsme to vzali na vědomí. To je celý.
0: Marka Volnera nahradila v tichosti Aneta Snopová. Je to vhodná osoba? Je to osoba na svém místě?
1: Já nejsem HRista České televize.
0: Dobře,
1: já se nemůžu
0: HRista, ale,
1: já se nemůžu vyjadřovat.
0: Ale pracoval jste přes 20 let v České televizi. Jste velmi zkušený člověk.
1: Děkuji.
0: Zároveň jste také, tím myslím televizně zkušený, zároveň jste také určitě divák, určitě poplatník televizních poplatků. Tak tam se Karla Nováka.
1: Ptáte se Karla Nováka, předsedy rady. Já nemůžu říkat, kdo by měl moderovat.
0: Já to neříkám, já jenom říkám, já se jenom ptám, jestli Aneta Snopová je ta správná osoba na svém místě.
1: To se ptejte, to je managementu České televize, ne mě. Já do toho vůbec nemůžu zasahovat ani z pozice rodní.
0: Já nechci, abyste do toho zasahovali, já bych chtěla, abyste mi odpověděl.
1: No, já vám odpovídám, že do toho nevím, že se k tomu vůbec nemůžu vyjadřovat.
0: Dobře. Generální ředitel, pokud se dozví o střetu zájmu ve svém týmu v České televizi, tak je povinen o tom informovat radu České televizi. Aneta Snopová byla, nebo je žena, která současná tedy dramaturgině a také moderátorka reportérů České televize, která měla či má velmi blízký vztah s vysoce postaveným manažerem dopravního podniku. A čili můžeme mluvit asi o střetu zájmů. Ostatně Marek Wollner sám řekl v DVTV, že v případě, kdy se mluvilo o dopravním podniku, tak Aneta Snopová sama odcházela z porady, protože se cítila být ve střetu zájmů. Byl ten její pocit správný?
1: Já nevím, my jsme to neřešili tohle na radě.
0: Já
1: k tomu nemám informace, abych tomu mohl cokoliv říkat.
0: Dobře, ona se cítila být ve střetu zájmu, pokud by přistoupila na to, že to střet zájmu byl, tak o vás, o něm měl generální ředitel Petr Dvořák informovat radu České televize. Informovali o tom?
1: Já vám na to úplně nedokážu odpovědět, jako jestli tam došlo k něčemu nebo nedošlo. Neřešili jsme to na radě, takže já vám neřeknu, jestli měl, neměl, nevím.
0: Aneta Snopová má přímý vliv na to, co se bude v reportérech České televize vysílat a zároveň má vztah s jedním z nejvýše postavených manažerů dopravního podniku, o kterém se často informuje. Tak je tam střet zájmu?
1: Já nevím. Já nevím, nezabývali jsme se tím jako rada. Ani jsem nedostal na stůl žádnou stížnost, takže jsem se tím nezabýval.
0: A teď, když vám to takto říkám, viděl byste to?
1: Já bych se k tomu musel sehnat další informace. Nemůžu vám takhle odpovědět.
0: Dobře, tak pojďme dál. Vy jste zmiňoval, že na radu České televize dochází řada stížností. O jaké stížnosti se jedná? Jaké nejčastější stížnosti to jsou?
1: To je fakt škála stížností od příjmu televizního signálu až po konkrétní stížnosti.
0: A ty nejvíce nejčastěji opakované stížnosti?
1: Statistiku nemám, ale dejme tomu, že to může být jakoby zpravodajství třeba samozřejmě.
0: A co konkrétně?
1: Milion věcí. Spousta věcí. No.
0: Dobře, tak třeba ve vztahu k prezidentským volbám, o kterých jsme mluvili?
1: No tak tam chodily stížnosti na průběh té debaty.
0: Co se divákům nelíbilo?
1: Nevím to takhle z hlavy. Musel bych si to vzít.
0: Byly stížnosti i na to, na moderátora Řezníčka?
1: Tak nepochybně asi ty stížnosti tam tohle obsahovaly. Těch bylo několik desítek jakoby, těch stížností.
0: Hodně se diskutuje i o tom, co je vlastně ten veřejný zájem. Někdo říká, že do České televize nepatří pořady, jako je třeba Stardance, Máte slovo, Peč za celá země. Někdo naopak tyto pořady hájí. Vy zastáváte jaký názor? Patří na veřejnoprávní obrazovku tyto pořady?
1: Já nejsem ředitel České televize, abych o tom rozhodoval, které pořady patří a které nepatří.
0: Rozhodoval.
1: Jsou to, spousta z nich jsou pořady, které třeba vyrábí nebo vznikly v BBC, což je jako veřejnoprávní korporace britská. Takže já tam nevidím asi problém sám za sebe v tomhle.
0: Čili vy nemáte s tím problém, vy si myslíte, že tyto pořady mají místo? České televize.
1: Nemám problém s tím, že tam jsou. Neřešil jsem to.
0: Zabývali jste se na radě, nebo dostali jste třeba i podnět, dotaz od diváků, proč v pravidelné politické, a hlavní si myslím politické debatě otázky Václava Moravce, proč tam nechodí bývalí prezidenti Václav Klaus či Miloš Zeman? Proč tam nevystupují?
1: Nevybavil si takový podnět teď z hlavy, nevybavil si ho.
0: A je dobře, že tam tyto velké politické osobnosti nejsou? Je tam naplněn ten veřejný zájem?
1: Jako veřejný zájem tam určitě naplněn je. A jestli tam někdo konkrétní, nevybavil si stížnost na toto. Takže a jinak dramaturgie samozřejmě v rukou managementu.
0: A vám tam nechybí tyto dvě politické osobnosti?
1: Já bych myslel, jestli třeba dostali pozvání, jestli odmítli, nebo nevím tohle, nevím to.
0: Odmítali, ano, pozvání, ale spíš mě zajímá, jestli se třeba i rada nezabývala tím, proč ta pozvání opakovaně odmítali.
1: Tak jestli jako někdo odmítne pozvání, tak co s tím máme dělat?
0: A je to, no, možná
1: přemýšlet. Jako to je věc každého, jako jestli tam jde, nebo
0: ne. Proč to tak
1: je,
0: protože...
1: Ne, to je věc každého, jestli někam chce jít, nebo nechce jít do nějakého pořadu. Já jsem se taky svobodně rozhodoval, jestli půjdu sem, nebo nepůjdu.
0: Ano, mě to velmi těší, děkuji.
1: Ano, já ještě jednou děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste tady, ale... Miloš Zeman i Václav Klaus shodně odmítají debatu s Václavem Moravcem. Tak se ptám, jestli není na místě třeba přemýšlet i nad tím, že Václav Moravec není neomylný.
1: Čekejte, jako, že někdo odmítá debatu, tak ji prostě odmítá.
0: Jsou to dva bývalí prezidenti.
1: Ano, no tak mají k tomu nějaký důvod, tak ji odmítají. Tak když jako... Máme spoustu jiných televizí, všeho.
0: Ano, právě. A tady mně přijde, že právě komerční stanice tu Českou televizi jakoby suplují v tomto směru.
1: Nemyslím si, že komerční stanice suplují Českou televizi, veřejnoprávní televizi. Máme tu nějaký duální systém.
0: V tom konkrétním, že dávají prostor, respektive jejich pozvání přijmou dvě bývalé hlavy státu.
1: Tak třeba nejsou tak kritičtí, jako to je jako...
0: Myslíte, že tím to je?
1: Já nevím, čím to je. Prostě někdo dostane pozvání a buď ho přijme, nebo ho nepřijme. To je celý. To je úplně jednoduchý.
0: Je podle vás dobře, že Petr Fiala jako premiér je tedy pravidelným hostem Otázek Václava Moravce a že tam nemá oponenta?
1: Nevím, nezabývali jsme se tím, jako rada nepřišla na to stížnost.
0: A vy jako divák jste se tím zabýval? Nechyběl vám tam oponent, když se třeba sledoval Otázky Václava Moravce?
1: Co si pamatuju za těch, jak jste zmiňovala, přes 20 let, 25 let, tak tam někdy byl premiér sám, někdy tam nebyl sám, jako těch modelů je X, kdy tam byl premiér sám. Není to jako jediný, který tam byl sám. V minulosti tam taky byli premiéři sami, byli tam s někým.
0: Byl tam Petr Fiala, měl tam někdy nějakého oponenta?
1: To já si to nečárkuju. To tak nevím.
0: Když končil bývalý ředitel, myslím tím pana Janečka, tedy ředitel, který byl před Petrem Dvořákem, tak v rezervním fondu zůstaly 4 miliardy korun. Teď již Česká televize nemá k dispozici žádné rezervní peníze. Bude muset Česká televize začít hospodařit jinak?
1: No to tak úplně není pravda, že nemá žádné rezervní peníze.
0: Má rezervní peníze?
1: Pokud se bavíme o nějakém cash flow, tak samozřejmě cash flow má Česká televize. Jestli bude muset hospodařit jinak, no tak je třeba si uvědomit, že ten televizní poplatek, reálná hodnota je někde na 86 korunách, protože se 15 let nějak nezvyšoval, zatímco všechno ostatní se zvyšovalo. Takže samozřejmě Česká televize musí šetřit. Dokud to nebude vyřešené financování.
0: Nastal tedy čas na debaty o zvýšení televizní poplatku?
1: Nastal čas určitě na debaty o financování České televize. Těch možností je samozřejmě víc. Jedna z nich je zvýšení televizního poplatku, druhá možnost je takzvaná redefinice poplatníka, protože vzhledem k technologickému pokroku a k technologickému vývoji, to, že je vlastně televizní poplatek vázaný na vlastnictví televizního přijímače, tak to bylo před 20 lety, platilo dneska ne. Dneska můžete z televizní vysílání online platformy můžete sledovat na jakémkoliv zařízení. Takže tohle je třeba taky možnost, jak definovat toho poplatníka. Platba právnických osob samozřejmě jako nějakým způsobem se dá, jedna z cest by mohla být i reklama, protože já teda osobně samozřejmě nejsem, aby se vracela ve větší míře reklama na českou televizi. Konec konců byla to tehdy dohoda z roku 2008, která právě umožnila zvýšení televizních poplatků za to, že tam vlastně nebude reklama. Těch možností je skutečně víc. Ano, a na vaši otázku, je čas na debatu o financování České televize. Ta debata probíhá.
0: Zmínila jste zvýšení televizních poplatků. O jakou částku by měl být navýšen?
1: Aby to je politické rozhodnutí.
0: A vy nemáte představu?
1: Mám, tak určitě jako si myslím, že o těch 15 korun minimálně by mohl být navýšen.
0: Jak se díváte na novinku, kdy na Voyo, placené platformě televize Nova pod hlavičkou České televize, znáte z České televize, se nabízí pořady Kavčích hor?
1: No, to je právě ono, to souvisí s tím financováním, jako, protože já se nedivím, že Česká televize v současné situaci, kdy skutečně ta reálná hodnota toho poplatku je 86 korun a ne 135, tak hledá cesty, jak získat finance. To...
0: A je to dobrá cesta?
1: No tak je to jedna z cest, samozřejmě. No.
0: A nemůže to potom rozčílit poplatníka televizních poplatků, kdy potom půjde na Novojo, bude si chtít podívat třeba na Kukačky, seriál Kukačky, a bude muset vlastně zaplatit dvakrát?
1: Ty pořady jsou přístupné na i-vysílání.
0: Pořady jsou přístupné na i-vysílání?
1: Zadarmo, na i-vysílání Česká televize.
0: Ano, a tak potom nerozumím, proč to dělá jakoby Vojo, když... divák může jít na i-vysílání.
1: Tak to já nevím, proč to dělá Vojo.
0: Žádnou stížnost jste na toto neobdrželi? Na radě?
1: Ne, zatím tam ne. Nepřišla žádná, zatím, co se tohle týče. Nevím, poslední stížnosti jsem kontroloval před týdnem zhruba. Takže zatím tam žádná stížnost na toto nebyla. Vím, že se to řešilo, že o tom byla řeč na poslední radě, myslím, kde generální ředitel na to odpovídal.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Karel Novák.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky. A on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi, chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském hradě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správného prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla i jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak, podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit tomu, viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti, Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě Nejříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se sušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snažili překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalice, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale i 1 euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně. To si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico. Samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za první nemáme. To je jedna věc. My se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině. Čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Má Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu teď.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu té, toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: Nula sem, nula tam.
2: A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme. Samozřejmě ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které jiné okupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Sledoval jsem před pár dny na televizi Nova vystoupení pana premiéra Fialy, který tam povyprávil občanům, jaké všechny možné dávky je teď možné čerpat. A zamýšlel jsem se nad tím, jestli je to tak správně přijít vědomí, že když je někomu nejhůř, je mu potřeba pomoci, ale říkám si, poslední dvě vlády, tedy Babišova a Fialova, si tak nějak zvykli rozdávat nám občanům penízky na počkání. Jenže moje zkušenost, předpokládám, že i vaše je, když jdete k lékaři a bolí vás hlava, tak on je lepší, když hledá tu příčinu, než když do smrti jíte Ibalgin. A já si teď říkám, jestli náhodou my nedostáváme jenom ten Ibalgin. A jestli vůbec nějaké řešení té příčiny existuje.
1: Tak to je podstatná věc. Příklad toho Ibalginu, já myslím, že je docela dobrý, ale to je ještě nějaký funkční medicína, která snad ještě nějaké zlomky nějakého působení má. To není úplně čirej oblbovák, který jenom způsobí, že bude bolest menší. Tak já myslím, že premiér ve svých vystoupeních, a já mu nechci šát na zoubek, jestli i ve své hlavě, plete dohromady příčiny inflace od kompenzace důsledků inflace na nejrůznější subjekty ekonomiky, jednotlivce i firmy. Plete tyto dvě věci. Takže to, že se udělají kompenzace s léčením inflace, nemá vůbec nic společného. Nula. Ať nám nikdo neříká opak. Že vlády chtějí pomoci nejvíce zasaženým inflací, buď dobře nebo špatně, si vyberou ty, kterým mají pomoci. To je jedna věc, ale ta s inflací bezprostředně nemá nic společného. Za jednoho předpokladu, že vláda má rezervy, nebo vláda má vyrovnané finanční hospodaření. Když nemá ani rezervy, ani vyrovnané finanční hospodaření, tak kompenzace, nejrůznější sociální dávky samozřejmě způsobují, musí být na dluh. No a dluh, každý dluh inflaci dále zvyšuje. Takže prostě my už máme mnoho let nemalý státní dluh. A když budeme další kompenzace dávat a zdrojem, Špidla se mýlil absolutně svým slavným výrokem, zdroje jsou, tak když ty zdroje nemáme, tak musíme na dluh to dělat. No a to je další roztáčení inflace. Takže nejenže že debata o kompenzacích tohoto typu není léčením inflace, ale je prostě přidáváním k inflaci, protože to na dluh.
0: No, když bych zůstal u toho příměru s Ibalginem, tak někdy se stane, že vám lékař řekne, že s tou příčinou toho neduhu už se nedá nic dělat a oni na to mají lékaři takové hezké sousloví, už to musíme nechat přírodě, což každý z nás nerad slyší. A není toto náhodou ten případ?
1: No tak já myslím, že inflace není fenomén bohem
0: nejenom
1: daný.
0: Inflace, nebo i ten obří dluh.
1: No to jsou reálné fenomény někým nějak vytvořené a těch se musíme zbavit. Tak samozřejmě inflace je obrovský pomocník v této věci. Inflace je likvidátor dluhů. Na inflaci vydělává strašlivě každý dlužník, protože on ty peníze splácí v jiné hodnotě těch peněz, takže inflace je pro každého dlužníka nejvítanější věcí, která vůbec je. A proto taky státy velmi často, na rozdíl od jejich občanů, od jejich obyvatel, tak státy, ty vlády, tu inflaci docela vítají, protože ta jim pomůže ten dluh snižovat. Takže takhle ono se to tou inflací někdy vybije, jestli nezvítězí spirálové efekty, které budou tu inflaci dále popohánět. Když si zavedeme indexaci všeho možného i nemožného, když odbory vyvzdorují, že když inflace překročí tolikle procent, tak se musí platy a mzdy zvýšit o tolikle, no tak když se zavede špatná indexace, no tak se inflace nezbavíme nikdy.
0: 10% navýšení mezd pro státní zaměstnance, nepochybně jste to v posledních dnech zaregistroval, to je věc, kdy se inflaci, promiňte, uhýbá, nebo kdy se jí stavíme čelem?
1: No tak jako díky bohu odbory nevyvzdorovaly 17,5% přírůstek platů ve státní sféře, tak je to méně, než by si než možná se člověk něčeho bál, no, ale i to je číslo velmi, velmi vysoké a vede to k tomu, že ta spirála inflační dále trvá.
0: A neměli s tím, víte, pane prezidente, počkat s těmi 10% třeba až po volbách? Proč se to takto narychlo před volbami? Není v tom nějaké čertovo kopítko?
1: Za prvé volby. Teď nám hrozí, nebo teda před náma jsou volby, které se inflace netýkají. To bychom měli říct naprosto jasně. Máme komunální volby a komunální volby bezprostředně s inflací nemají nic společného. Komunální volby maximálně diskutují o tom, jak bude obec užívat peníze, které má k dispozici na opravy osvětlení chodníků a já nevím, vodovodu a čeho dalšího, ale to neřeší makro problémy. Ty řeší volby do parlamentní a které vytvářejí vládu a tak dále. Takže komunální volby bezprostřední žádnou souvislost s inflací nemají.
0: Jinými slovy, nebyl to dáreček voličům státním.
1: Ale mohl to být politické strany, které kandidují nejen ve federálních volbách, teda federálních parlamentních celostátních volbách, ale i ve volbách komunálních, tak ví, že mají složitou situaci v celé zemi, tudíž i v každé obci, no tak to se snažím, celostátní politici chtějí pomoct těm komunálním svým stranickým politikům, chtějí pomoct tím, že můžete přeci říkat, že naše strana ve vládě prosadila zvýšení toho a toho. Takže takhle nepřímo to nějaký efekt teoreticky může být. Mm-hmm.
0: Kandidát nebo budoucí kandidát na prezidenta republiky pan Hilšer prohlásil před pár dny, a to mě zaujalo, že ty vysoké ceny energie a ta plynová záležitost nebo s tím plynem, že to je všechno důsledek toho chování ruského tyrana, říkal. Já se bojím, že se mýlí, že to celé začalo už před tyranem. Znamená to tedy, že i takto vážná věc, jako je boj s cenami energií, jsou zneužity takto v předvolebním boji?
1: Co myslíte? Určitě.
0: A je to téma do voleb prezidentských?
1: Opakuji znova, tak zahraniční politiku, máme-li vůbec nějakou, tak ta zahraniční politika se opravdu nedělá na komunální úrovni. Je to jako, jestli se horní, dolní zastupitelstvo obce rozhodne, že bude bojovat s tyranem, nebo naopak bude žádat s tyranem se zkamarádit, to na celostátní politiku nemá vůbec žádný vliv. Že pan Hilšer, nevím, nemohu o něm říct nic pozitivního, tak si to radši nechám pro sebe.
0: Dobře.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Já jsem zjistil, že mám alergii trošku na zpravodajství České televize.
3: No Xavier, tam to dopadne tak, že za chvíli se ve zpravodajství nic nebude vysílat, ne? Žádný zprávy, se mi zdá, co?
2: Tak nic, co by se nelíbilo straně a vládě a panu Rakušanovi a tak.
3: Xavier, řekněte mi, jak se tohle může stát, jak si tohle dovolí. Vymlčet takovouhle událost, která hejbe celým Českem. Sebevraždu takhle tragickou, ještě navázanou na tragédii předchozí a příšerný chování vlády a policajtů. Řekněte mi, jak, já vám říkám, kde je tam to tlačítko, já to přijedu vypnout, já už to mám dost.
2: Ale vypnout.
3: No, Xavere, je to
2: byste na vypnutí.
3: Ne, Českou televizi, ne, furt něco.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci si naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohleto všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splnutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supacat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pak mi to předraží.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Jan Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu.
2: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté, a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí no. S tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi. Nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátní a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešní naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
2: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám dávíře do toho a to vovku trošku.
1: Přímo a to vovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
2: No,
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: Počkej, to jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Pavel Janeček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Pavel Janeček je někdejší šéf pražské plynárenské a také expert na energii všeho druhu. Když to tak vezmu. Řekněte nám na úvod, pane Janečku, jsme na konci energetické krize?
1: Já myslím, že jsme na začátku energetické krize.
0: Na začátku?
1: No tak jasně. Já si myslím prostě, že to, co jsme zatím zažili, tak je jenom taková předehra k tomu, co nás reálně čeká. My jsme totiž prošli energetickým problémem, který jsme vůbec nevyřešili. Nevyřešili jsme ho na státní úrovni, nevyřešili jsme ho na evropské úrovni, nevyřešili jsme ho strukturálně v žádném případě. Prostě my jsme jenom zastropovávali náhodně tu u výrobců, tu spotřebitelů a podobně, ale ten problém, který tam je, to znamená, že my

0: Odstřihli jsme se od Ruska?
1: Odstřihli jsme se od ruského plynu, prohlásil pan minister Síkela, že v letošním roce jsme neodebrali ani kubík ruského plynu. Samozřejmě, že neodebrali, ale ty zásobníky jsou zvětšeny plněné stále ještě ruským plynem. A to je odpověď. Ano, odstřihli jsme se od ruského plynu se vším, co to pro nás znamená.
0: A takové ty nehezké informace, které běží různě v alternativních médiích, že nám někdo prodává nějaký plyn, který ve skutečnosti je třeba ruský, to je asi hloupost.
1: To já nevím. Vždycky ta dodávka má svoje country of origin, to znamená zemi původu, a jakým způsobem obchodníci fungují, tak to je jejich obchodní tajemství. Já se důvodně mohu domnívat, že nám někdo přeprodává onen skapalněný ruský plyn, a vůbec bych se nedivil, kdyby tomu tak bylo ve velké míře. Je třeba taky zapoznamenat, že ten ruský plyn se naprosto legitimně a legálně dodává do zemí Pyrenejského poloostrova, do Francie, Belgie a podobně. Proč by nemohl týt k nám?
0: Takže teoreticky je to možné.
1: Teoreticky to určitě možné je.
0: Rusko to poznamenalo, to, že jsme se odstřihnuli?
1: Tak výnosy ruských energetických společností za rok 2022 byly enormní, rekordní. V letošním roce už ta situace bude trošku pro ně určitě horší, protože prodají mnohem menší množství onoho zemního plynu potrubního. Já se domnívám, že ty sankce fungují bohužel obou straně, že to poznamenalo nás i je.
0: Pane Janečku, co pro nás, Českou republiku, pro naše občany a pro náš trh znamená ten fakt, že v Německu se začínají odstavovat jaderné bloky?
1: No, Xavere, oni se nezačínají, oni jsou odstaveny.
0: Už to je definitivně všechno.
1: Definitivně odstraněny. V sobotu večer 15. 16. dubna byly ony jaderné bloky odstaveny. Poslední tři jaderné bloky byly odstaveny.
0: Někde jsem četl, že jeden z nich ještě nějak jako doznívá, že ještě něco. A to už je, to je hloupost.
1: To je hloupost, nic takového není. Ono totiž jde o to, že může tam dobíhat jaderná reakce, samozřejmě může se ten blok chladit tam, ta odstávka, ten phase out, to znamená, to odpojení má nějakou proceduru. Mimochodem, já jsem navrhoval, aby česká vláda začala jednat o odkupu o něch jaderných elektráren v Německu. A bylo to vypadá jako vtip, ale on to žádný vtip není. Já si myslím, že tohle je něco, co by vláda měla velmi, velmi zvážit. Ono totiž náklady pro likvidaci těch jaderných elektráren se téměř rovnají výstavbě nových jaderných elektráren. A tak, jak jsme viděli ty problémy, které vznikly se stabilitou sítě z hlediska nedostatku elektrické energie, když se odstavovaly uhelné bloky a najížděly jaderné bloky a najížděly uhelné, mazutové a podobně, tak já jsem si jist, že se ještě dočkáme renesance jaderné energetiky určitě.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: V praxi, tak jak jsi to slyšel?
0: No, koupit ty elektrárny tam a tam je provozovat?
1: No jasně.
0: Nebo rozebrat?
1: Jaký je rozdíl koupit jaderné? No, to v žádném případě ne rozebrat. Jaký je rozdíl, když firmy od energetického průmyslového holdingu odkoupily uhelné elektrárny v Německu a tam je provozují s jadernými elektrárnami? Ty jaderné elektrárny jsou nejkvalitnější jaderné elektrárny na světě. Já nevidím jediný důvod, proč by je ČES nebo speciálně zřízená entita naší vládou nemohla koupit.
0: No, není to rušení jaderných elektráren v Německu zejména kvůli tomu, že oni nechtějí jadernou energii?
1: No podívejte, v roce 2010 paní Merkelová, tehdejší kancléřka, prohlásila na přímý dotaz, že jaderná energetika má dlouhodobou perspektivu v Německu a že v žádném případě nebude od ní odstupováno. V roce 2011 se stalo to, že jaderná energetika byla poškozena výbuchem ve Fukušimě a paní Merkelová prohlásila, že nic jiného nezbývá, než odstoupit od jaderného programu v Německu. A to bylo čistě a jedině proto, že prostě chtěla udržet svoji politickou moc ve spolupráci se zelenými. Tady se ukazuje, že politik, který je nezodpovědný, je prostě schopen pro vlastní prospěch, jak si poškodit zemi, kterou zastupuje, které byl zvolen.
0: Váš plán nebo vaše idea by byla taková, aby ČES koupil ty odstavené elektrárny, začal tam vyrábět elektrickou energii, protože to, když se jednou zastaví, tak to není tak jednoduché nastartovat, ne?
1: No, to určitě není tak jednoduché, ale ono taky tam je nějaký takový období, kdy ta jaderná elektrárna musí zůstat v provozu, protože ten jaderný blok stále funguje. To není možný v podstatě odstavit tak, že vlastně demontujete a zasáhnete primární okruh a podobně. To bez pochyby po nějaké období je možné znova rozjet. V každém případě. Pokud teda Němci nejsou tak perčliví, jako v Greifswaldu tam odstřelili, aby se vůbec nemohli ty elektrárny znova rozjet, i chladicí blok.
0: To znamená ty věže takové.
1: Ty věže.
0: No a abychom to teda dohovořili, to znamená, že česká firma by vyráběla

0: v Německu z jádra energii.
1: Ano.
0: No ale jak by to fungovalo, když my víme teď, a jsou to plná média, že nakonec ta česká energie stejně se prodává v Německu a nám potom s velkým ziskem. K čemu by to bylo? To by byla přece tatáž situace.
1: No podívejte, primárně by to pomohlo české energetice. V podstatě to je exportní jaksi aktivita. Já nevidím jediný důvod, proč by česká firma nemohla vyrábět elektrickou energii v Německu a také ji tam prodávat. Navíc prohlašujeme, že máme jednotný energetický trh. To znamená, že ta vyrobená elektřina v německých jaderných elektrárnách by se klidně mohla prodávat na území České republiky. Uvědomme si, že jaderná energetika, pokud už je postavena, tak z ní vyrobená elektrická energie je nejlevnější.
0: Orientačně, pane Janečku, o jakých penězích mluvíme? Koupit tři jaderné elektrárny, kde by na to ten ČEZ vzal peníze? To bude...
1: Podívejte, já si myslím, že takovéhle věci jsou rozhodně profinancovatelné pro každou banku. Ten problém je samozřejmě v tom procesu výstavby těch jaderných elektráren. Tady by bylo jasně stanovená výnosová strana a každá banka, případně nějaký vlastní kapitál, by to velmi rád financoval. To je prostě zaručený biznis. Bavíme se o jiné věci a to je ten PR, který 10 let tady jede negativně, když pojede 5 let pozitivně. Já nevidím jediný důvod, proč bychom se k energetice jaderné nemohli vrátit.
0: To, co popisujete, je spíš z říše snů, anebo je to teoreticky opravdu realizovatelné?
1: Je to určitě realizovatelné, věřte mi.
0: A myslíte, že o tom někdo ví, že o tom někdo mluví, že určitě, o tom někdo uvažuje?
1: Určitě. Nevím, jestli o tom uvažují navážno, ale určitě o tom vědí a určitě se o tom hovoří.
0: A ten důvod Německa, proč prodat ty vyhaslé, promiňte, elektrárny Čechům, já ho pořád nevidím.
1: No, oni budou muset zaplatit obrovské peníze za likvidaci těch jaderných bloků. A jak jsem řekl, náklady na likvidaci těch bloků jsou stejné jako výstavba nových. Ale Německo jako takové velmi brzo narazí nám obrovský problém se stabilitou své sítě. Zatím jim s tom pomáhá samozřejmě elektrická energie dovezená jednak z Francie, jednak z České republice, ale Německo prostě nemá dostatek takzvaných bloků a zdrojů základního zatížení.
0: Neříkejte mi, pane Janečku, že oni toto Němci nevědí.
1: Víte, Němci to vědí. Ti odborníci, ti, když nemám rád slovo odborník od jisté doby, ti experti, kteří jsou energetici, to moc dobře vědí. Když se budete bavit se skutečnými energetiky v Německu, tak se chytají za hlavu nad projektem Energiewende. Takže to je jako něco, co oni moc dobře vědí. Oni vědí, že v podstatě běží hlavou proti zdi. Ale ten PR, ten je tak silný. Já vám uvedu jeden příklad. Chcete?
0: No ne, já tomu určitě, ale já tomu pořád nemůžu uvěřit, že tu zem vede někdo a vy říkáte dokonce dobře vědí, že běží hlavou proti zdi. No mně to přijde tak vesmírné.
1: Tak já zkusím ten příklad, jo? Jedna z největších německých společností, která se jmenuje Viessmann. Téměř každý zná Viessmann. Je v současné době v procesu prodeje a v podstatě se blíží takzvaný closing. Nakupujícím je firma Carrier. To je v podstatě firma, která vyráběla tepelná čerpadla a jako základním komponentem pro tepelný čerpadla, to by každý měl vědět, jsou kompresory. A ty kompresory se vyrábí v několika firmách, to není jich moc. To znamená, že máte na tom napsáno Styx a nebo nějaké jiné názvy. To není v podstatě žádný výrobce, to je montáž těch tepelných čerpadel. Carrier je jediná firma, která vyrábí ona tepelná čerpadla na území Ameriky. Majitelem Carrieru je Raytheon a Raytheon je jedna z největších zbrojních korporací na světě. A za nimi stojí investorské společnosti, například BlackRock. A vemte si, že v současné době Němci prohlašují, že ukončíme veškeré možnosti i oprav plynových spotřebičů, kotlů, topidel a podobně. A to i hned od nového roku. A to je v podstatě jasný vytvoření mantinelů pro montování pouze tepelných čerpadel, to znamená spotřebičů na elektrickou energii.
0: Takže no, jsou v tom peníze jednoduše.
1: No, jednoznačně, já se musím smát, když vidím různé velkohubé prohlášení politických stran typu Zelení a podobně, kteří hovoří o klimaplánu a klima a toto. Ale to jsou prostě lobbysti. To nic jiného není. A to stejný je s tou jadernou energetikou. Až takhle vážný to je, Xavere.
0: Dobře, a kdyby to takto bylo, tak znovu kladu tu otázku. To, co jste tady popsal, ten řetězec, který někde končí a...
1: U peněz.
0: U peněz, tak to oni nevědí?
1: Určitě to vědí.
0: A oni to podporují?
1: Tak podívejte se, politika je o umění možného a vždycky politické strany sledují nějaké zájmy. To je odpověď.
0: No, řekněte mi, když je takzvaný Green Deal teď ještě stále v běhu, já jsem měl svého času pocit, že už je to, jak se v tom kulminačním bodu a už to nějak jako utichá, ale podle toho, co vy popisujete, tak to není vůbec pravda. Green Deal ještě existuje?
1: No, Green Deal je hlavní mantrou, tak se podívejte, jak je tvořen Evropský parlament.
0: Dobře, navenek.
1: Navenek i navnitřek. Ten Green Deal jako takový je v podstatě něco, co je čistě Glasgow 26 a nevím, podobné projekty. Teď to jsou v podstatě jenom lobbystické tlaky na vytvoření prostoru pro určitý segment fungování. Když budete mít tepelná čerpadla a k tomu elektromobilitu a budete mít nedostatek elektrické energie, tak je zřetelné, že jednak jste závislí na té elektrické energii, ale zároveň vám taky může kdokoliv říct, teď budeš topit a teď budeš nabíjet elektrický auto. Nic jiného mezi tím není. Prostě dostatek elektrické energie není a nebude. Prostě ta elektrická energie nevzniká v zásuvkách, jak si někteří bohužel myslí.
0: Dobře, ale kde je ten bod, kdy se to už nějakým způsobem, nechci říkat sesype, ale kdy se ukáže, že to jedno s druhým není takto?
1: Ať jdou lidi k volbám a volej racionální politiky. Já vám neumím jinak odpovědět. Já jsem technik, já ničemu jinému nerozumím, jenom tomu, že exhalace na území Evropy jsou 7% celkových exhalací.
0: Počkejte, to, co jste tady popsal tak s těmi jadernými elektrárnami a jejich odstavením, je tento princip uplatnitelný i na celé šílenství kolem elektroaut?
1: Já si myslím, že bez pochyby. Bez pochyby. Já jsem vám řekl, že v případě, že budete mít nedostatek elektrické energie, tak vám ten někdo, kdo řídí energetizační soustavu, a samozřejmě zatím budou politici, bude říkat, topíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. Nabíjíš od 8 do 9, protože je dostatek elektrické energie. To, že jsi nestih nabít v té době a potřebuješ jet do lékárny, no to nikoho nezajímá. Jak si prostě nabijete onen elektromobil?
0: Kdo
1: to je to samé.
0: Tedy v tom případě, nebo v té kauze těch elektroaut tím, jak se dneska hezky říká, beneficientem?
1: Výrobce elektrické energie. Výrobce elektrické energie, protože v momentě, kdy máte něčeho nedostatek, tak samozřejmě budete moct tu cenu šponovat nahoru.
0: Promiňte, jakou roli hraje ten Elon Musk?
1: Podívejte, Elon Musk jako takový, já nevím, jakou roli hraje, ale Elon Musk je člověk, který zbohatl nesmírně na nějakých projektech s elektromobilitou, s vesmírnými projekty a dneska se vymezil vůči nesvobodě slova. To znamená, že nakoupil akcie Twitteru, provedl tam určité personální změny, myslím s tím, že propustil obrovské množství lidí a hlásá určitou svobodu slova. Protože ta svoboda slova, pokud není, tak se ani k těmhle informacích, o kterých hovořím já, vlastně nedostanete. Ale jakou hraje roli Elon Musk, to já vám nedokážu říct.
0: Není to ten, kdo by organizoval to šílenství kolem elektroaut, že všichni budeme v roce XY registrovat pouze elektrická auta?
1: Podívejte, ty obrovské finanční investiční zdroje, já jsem tady hovořil třeba o BlackRocku a podobně, tak ti opravdu mají zájem o to, aby v podstatě zničili nebo poškodili střední třídu, aby v podstatě ti lidi byli závislí na jejich diktátu a podobně. A to je podle mě odpověď na toto.
0: Pojďme ještě k té elektrické energii, pane Janečku. Jakou roli aktuálně hrají takzvané povolenky?
1: S povolenkama to je hrozně jednoduchý. Povolenky jsou investiční. Povolenky trochu povolily, jak říká jeden můj kamarád. Stály přes 100, dneska stojí 90. Odpustky to bylo za středověku, ale nevím, jestli se s tím tam obchodovalo tak intenzivně, jak teď.
0: Ne?
1: No tak určitě, jasně, že. To byly ty desátky a to. Ale tady je to tak, že v současné době cena povolenky je někde pod 90 eury za tunu vypuštěného CO2. Když si uvědomíte, jak se aplikuje na konstrukci ceny při výrobě z jednotlivých typů elektrické energie, to znamená, že to je jaksi tepelná elektrárna na uhlí, nebo to je elektrárna na plyn, to znamená fosilní zdroje, tak je to asi tak, že máte nějaký marginální náklady elektrárny, které jsou 15-25 euro za kilowatt hodinu, k tomu máte onu povolenku. No tak v podstatě bych řekl, že pokud cena je někde kolem 140 dneska eury za megawattu elektrické energie vytvořené z uhelné elektrárny, tak je to 90 plus 25 a vidíte, že povolenka z tepelné elektrárny dneska tvoří většinu ceny při konstrukci, při jejím jaksi stanovování.
0: Kdybychom se dívali na tu konečnou cenu, kterou platíte vy doma, já doma, každý z nás, plyn a elektrickou energii, kolik vlastně my, koncoví uživatelé, třeba v procentech platíme za tu povolenku?
1: Z uhlí už je to většina, to znamená, už je to více než 50%. Z plynu je to menšina, tam se aplikuje asi 30 euro za megawattu vyrobenou z plynu, ale zase plyn je dražší, takže tam je to ještě pod 50%.
0: A elektrická energie?
1: V současné době...
0: Tam se točí na tu konečnou fakturu, když mě přijde složenka.
1: Tak máme zastropovanou cenu někde kolem 5000 plus DPH a v současné době slyšíme od dodavatelů elektrické energie, že jsme slevnili 300 korun pod onen vládou stanovený strop, nebo dalších 300 korun pod vládou stanovený strop, no ale stále platíme pětinásobek toho, co jsme platili v roce 2020.
0: No ale,
1: to je trošku problém.
0: Pane Janečku, promiňte, ministerský předseda pravil Ondino v televizi, že jsme tu krizi zvládli a že jsme z nejhoršího, nechci říkat uvnitř, ale že jsme z nejhoršího venku, tak to také má nějakou váhu přece to jeho slovo.
1: Tak samozřejmě je to pan premiér, kdo jsem já, abych zpochybňoval slova pana premiéra. Přesto trvám na tom, že jsme na začátku energetické krize, která není tvořena z větší části konfliktem na Ukrajině, ale je tvořena onem Green Dealem.
0: No,
1: to jsem se snažil vysvětlit.
0: Dobře, ale proč by tak korektní člověk, jako je ministr Fiala, neříkal nám občanům pravdu?
1: Já myslím, že on tady není od toho, aby šířil negativní náladu.
0: Aha. Takže to je taková jenom, jak jste říkal, PR.
1: Je to PR, to politika.
0: No ale vůči občanům teda je to hodně špinavá politika, ne?
1: To já nemůžu hodnotit, to ode mě neuslyšíte.
0: No, jste občan, ne?
1: Jsem občan, v každém případě já v tomto případě bych polemizoval se slovy, že energetická krize je vyřešena.
0: To zastropování samotné, kterému se taky věnovala média ze všech stran a mnozí, nebo většina médií říkala, že konečně se to vyřešilo, vy říkáte na téměř pětinásobku to je. Myslíte, že to bylo řešení v té chvíli?
1: Pozdě a vysoko.
0: Pozdě a vysoko. Takže to chtělo zastropovat kde? Jako experta se ptá.
1: Já nebudu stanovovat cenu, to tam byl celý tým lidí, kteří radí panu premiérovi a panu ministru Síkelovi. Všimněte si ale, že jsou to všichni, co mu radí, tak jsou, já tomu říkám, gážisti, to jsou všechno lidi, kteří jsou nějakým způsobem nastavení a napojení na firmy, které spolupracují. A toto tam žádný nezávislý odborník skutečně nebyl. A my jsme na to upozorňovali někdy už v roce 2021, že je veliký problém. Já myslím, že tenkrát jsme byli nositeli špatných zpráv, pak se ukázalo, že ten problém prostě tady je a že je obrovský. A říkali jsme to minimálně na začátku roku 2022. A vláda k tomu zastropování potom přistoupila pod dojmem těch extrémních cen 1000 euro za megawattu způsobených, ale ne ukrajinskou krizí, ale nedostatkem elektrické energie primárně z francouzských jaderných elektráren.
0: Řekněte mi na závěr, pane Janečku, jaká je vaše prognóza, co by experta na energie? Jak to vidíte do konce roku a třeba v nejbližších letech?
1: Já se domnívám, že do konce roku budeme vidět ceny elektrické energie někde kolem těch 140 a podobně. Mimochodem, minulý týden na spotu jsme viděli ceny pod 100 eury za megawatt hodinu. Jo? Nikde se to neprojevilo dramatickým snížením ceny elektrické energie.
0: Na spotu jenom, aby
1: spot je okamžitá cena na dokup nedostatečného
0: množství. Spotový prodej.
1: Spotový produkt, ano. A co se týče plynu, no tak tam strašně bude záviset na tom, jestli se nám podaří naplnit zásobníky, ale hlavně, jestli se podaří zajistit dostatečný přísun, konzistentní, kontinuální přísun plynu do naší energetizační soustavy, protože ty 3 miliardy kubíků, které můžou být uskladněny v oněch zásobnících, rozhodně nestačí na tu spotřebu v zimních měsících. Takže je potřeba zajistit kontinuální dodávky plynu do České republiky.
0: Dobře, čeká nás katastrofa.
1: Ne, to si v žádném případě nemyslím. Je tady celá řada regulačních nástrojů a podobně. Mohlo by nás čekat různá omezení a podobně, ale katastrofické scénáře nevidím.
0: Byl bych vám vděčný, kdybyste si v nejbližších týdnech udělal čas na nedělní live stream, na Xaver Live, protože spoustu dotazů, které tady dnes nezazněly, budou mít i naši diváci. Ale to jen tak, taková hozená
1: rukavice. Rád, s vámi rád.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byl Pavel.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte rádio Xaver.

drop by, and with you comes sadness.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Ministr financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard.
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení, ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud ty vím, tak hnutí strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme je výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší, je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo silnou omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude
1: právě
2: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, nebo méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje jej mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkal, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud? To bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu. a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, protože už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo, sečteno, a naším hostem je dnes Roman Šmucler. Dobrý den, pane docente.
1: Krásný den vám i divákům.
0: Je to smutek, nedá se nic dělat. Včera to zasahlo celý svět. Zemřela Alžběta II. Přiznám se, že kdyby mě někdo před pár měsíci řekl, jak moc se mě to dotkne jednoho dne, bych mu nevěřil.
1: Tak je to celý náš život, protože jsme všichni nějak si mysleli, že to bude opravdu věčně, protože ona vlastně byla taková bytost, která vládla dřív, než my jsme se kdokoliv narodili, a skončila vlastně druhá alžbětinská éra. Je to vlastně hrozně zajímavá věc. To máme, já to mám, jsem takový jako hodně fanda na Británii, a dcera vystudovala britské školy, takže to tak jako bereme možná ještě víc, než se to bere v České republice. A je zajímavý to porovnání těch alžbětinských dob, to znamená, že ta první, který šlo vlastně o život, když se dostala k moci, ohromný rozmach Británie, udělala z ní vlastně světovou velmoc. Alžběta druhá vlastně řešila ten ústup, to znamená, převzala vlastně, teďka znovu, jak byly ty rozhovory, tak se používalo slovo impérium. A postupně to impérium se demontovalo, ta doba se úplně měnila a ona to ustála. Takže byla to úplně zásadně odlišná, dlouhá doba, asi to bude jednou velké, bude to v učebnicích, první, druhá alžbětinská éra. A pro nás je asi zajímavý, že prostě se svět celý jako mění, že tohle je ta symbolická věc. Ono to samozřejmě se nedá říct, že tím včerejším datem je nějaký překlenutí dvou časů, ale asi vysoce pravděpodobně je. To znamená, nejenom, že skončilo 20. století, tak jako definitivně, ale druhá věc je, že celá ta éra Británie, vlastně to, co my jsme si mysleli, náš evropský svět, jakože jsme středem vesmíru, kde opravdu z toho Londýna zřídili Čínu, zřídili Pakistán, Indii, Kanadu, kdysi Spojené státy. A my už víme, že to tak není, a pořád jsme měli ten pocit, že to tak trochu je. A ta královna tím, že se do toho vlastně narodila v těch 20. letech, tak to už ne Spojené státy, ale zbytek světa, tak my jsme furt měli pocit, že jsme pupek světa, a to vlastně definitivně skončilo. Jinak samozřejmě jako je to smutný, byla to výjimečná žena, výjimečný člověk. A pro nás je jako asi dobrý si uvědomit před tou prezidentskou volbou, jak moc jsme v jiné situaci než ta Británie. Že? Čili tam ta královna je svorník, my to nedokážeme nahradit tady. Nemůžeme vylosovat královský rod, to se prostě musí po staletí utvořit, ale nějaký velký rozdíl při docela drsnosti britských novin a při docela drsnosti britské politiky, jak ona to vlastně dokáže spojovat. A my, jak jsme si vymysleli tu nesmyslnou volbu, ještě dvoukolovou, přímou, tak samozřejmě ten prezident, aby byl zvolen, tak musí vyvolávat nenávist u části lidí, že ty marketingové týmy teďka pojedou ani ne tak výhody toho svého, protože to se moc nechytí, jako říkat, co ten druhý dělá špatně, čímž se stane, že někdo to vyhraje o kousíček a ty druhý budou celý 4 roky si z něj dělat legraci, což teďka zažíváme po těch prezidentských volbách. Takže to je takový smutný. A je to velký handicap české společnosti, ale nemá to asi jednoduché řešení. No. Asi byla trošku výhoda, když jsme toho krále měli, že poslední český král byl, myslím, Tomáš Garrigue Masaryk, protože oficiálně to byl Karel I., ale Tomáš Garrigue Masaryk byl vlastně tak jako zvolen mimo vlastně v zákulisně, a moc se jako nepochybovalo o tom, že má být volen dál, i když ke konci byly nějaké hlasy, a vlastně to působilo hrozně dobře.
0: Přemýšlel jsem o ní dlouze včera večer. Říkal jsem si, že to byla taková jako globální babička všech. Jo. Že, když se podíváte na tu fotku, tak to z toho jde. Nicméně...
1: Ona se to hodně říká, ale myslím si, že ona byla jako docela tvrdá babička. Že jestli to byla babička, tak to byla taková ta, která ty vnoučata docela vychovává.
0: A to já si nemyslím.
1: Jo, že myslím, že to nebyla ta babička, co je úplně jako rozmazluje. A to je možná ještě cennější, než době bych řekl. Myslím si, že ona nás všechny trošku jako vychovávala, ne že by na nás křičela, ale že prostě tím svým příkladem nastavovala normy, kterým jako dostát není takový, jako když máte tu babičku, co vám dává to cukroví a co si ještě dáš a zapnutí televizi. Je to takovej člověk, který vám říká, takhle to nějak dělám, zkus to tak dělat taky. A ta laťka byla proklatě vysoká. Teď nemluvím o těch zámcích, mluvím o tom, že je neuvěřitelný, se člověk dívá na její ruce jako lékař ty 2 dny před smrtí. Jak je vlastně vidět, jak ten zdravotní stav už byl velmi jako pokročilý. Pravděpodobně kardiálně selhávala a tak dále. A jak dostala těm povinnostem 2 dny před smrtí, to je úplně neuvěřitelné. Včetně toho, že to všichni museli vědět, protože výjimečně byl ten proces na Balmorelu, byl ve speciální místnosti, kde normálně se nepřijímá, protože asi bylo těžký, aby královna vlastně na to sebrala ty síly, ale ona ještě sebrala. No tak to je ta laťka. Je strašně vysoko.
2: Napsal jsem včera večer takový článek, občas píšu komentáře pro Lidi noviny, který se jmenuje Kdyby byly kvóty na královnu. A přemýšlel jsem taky o tom, že o té diskusi o ženách v politice. Pane docente, toto je žena v politice.
1: Ano, toto je žena v politice. Mimochodem, ono to ukazuje, že ty ženy jsou jako velmi silný. To znamená, ono je jako velký jakoby, myslím, nepochopení jako úlohy žen v politice. Myslím, v Čechách úplně absurdní věci. Spousta těch žen, které jsou v politice, jsou ženy, které nemají děti. Že se tomu třeba jako věnovali a je to určitá daň za to, že se tam jakoby dostali. A zároveň vidět, že když ty ženy prostě mají rodinu a mají ty děti, tak to jsou ty ženy v politice, které potřebujeme. Jo? U královny je to trošku něco jiného, ona se do toho narodila, ale je důležitý, aby ty lidi měli tu životní balanc. Aby a to myslím, je to dobrý, co tam přinesou ty ženy, měli by to tam přinést i muži, kteří prostě jsou nějakým způsobem zakotveni, protože pak rozumějí ty většině lidí, čím žijou. Hmm.
2: Tak je to smutné a život jde dál, i my jedeme dál. Dusno na Vysoké škole ekonomické. Rektor Vysoké školy Dvořák se ohradil proti vystoupení Ševčíka na protestní akci. Co si o tom myslet?
1: Já jsem z 90. let, jo, takže my jsme tehdy jako si mysleli, že by co nejvíc to mělo být tak, že je někdo posuzován za svoji odbornost nebo jak je třeba umělec, a nemělo by se tolik řešit jeho třeba politický názory. To znamená, že by člověk nebyl dobrý nebo špatný soudruh, ale hlavně, že by se měla řešit ta odbornost. Čili to já prostě mám v sobě hodně moc jakoby zakotvený a myslím si, že ta společnost naše bude úspěšná, když tu budou zaznívat i různé politické hlasy, takové nebo makové. Já teď nechci se zastávat ani pana rektora, ani pana děkana, a každý asi má nárok na svůj vlastní politický názor. A pak je ta druhá věc, že by se mělo řešit, a to já vůbec netuším, nakolik je pan děkan Ševčík dobrý učitel, vědec a tak dále. Čili to je samozřejmě můj názor. Vnímám, že teď ta situace se otáčí, že se blížíme do situace, jako pamatuju za komunistů, že už začíná být skoro i jedno, co vlastně jako umíte. Hodně se dají přimouřit v oči, hodně znám těch příkladů, kdy se zavřeli všechny oči, když byl někdo jako politicky uvědomělý v České republice těchto dnů a týdnů. A naopak, že třeba lidi vysoce kvalifikovaní mají prostě problém, když nemají ten správný názor. Čili já bych byl rád, kdyby to skončilo zase zpátky tak, že budeme... Jsem třeba, málo kdo zná jméno Ezra Pound, to bylo v těch 90. letech, to je americký básník, velmi významný, nechci ho hodnotit. A on prostě se v určitou dobu zaplet s nacismem, jak mu to imponovalo do určitý míry. A to byl ten krásný úhelný kámen, jestli vlastně ta poezie toho Ezry Pounda, a jestli třeba můžeme akceptovat umělce a filozofy, kteří třeba byli antisemité. Jo? To je velmi jako těžká debata, kterou bychom si měli odstarat. A tohleto jsou politické názory, to není tato tíha, ale i tehdy my jsme v těch 90. letech říkali, pojďme číst Ezru Pounda a posuzujme jeho verše, neřešme jeho život. Takže to je tak. Jestli se tam samozřejmě pan děkan Ševčík dopustil něčeho, co mají pocit z hlediska Senátu, no tak snad já doufám, že žijeme v právním státě, že to nebudou řešit lidi na Twitteru, že nebudou kampaně v médiích, ale že máme nějaký akademický senáty a tak dále. A kdyby něco prokázali panu děkanovi, no tak se to nějak řeší. On se zase bude moct nějak odvolat a tak dále. A bylo by dobré, aby jsme to řešili jako právní stát. A ne jako třeba za minulého režimu. Že se něco napsalo v Rudém právu a pak to frčelo.
2: On tam řekl na té demonstraci, pan Ševčík, že premiér je hňup. Tak to myslím, přesně bylo to. A to se hlavně nelíbilo tomu panu Dvořákovi, to vyplývá z toho článku.
1: Pak to může dát samozřejmě nějakému etickému panelu. A ten etický panel, tohle to je jakoby kontroverzní věc. Já jsem jako si všímal na Twitteru, že někteří útočí na pana děkana za nějaká fakta, která tam skutečně jakoby řekl, a někdo se chytá tohle výroku. Mm-hmm. Ta fakta, to mi jako hodně vadilo, kdyby za ty fakta měl být někdo trestaný, ať už jsou pravdivý nebo ne, ale mělo by se to nějakým způsobem vyvrátit jako fakticky. Tenhle ten výrok je takovej, že někdo může říct, že to snižuje vážnost školy. Doufám, že nebude někdo trestaný za to, že snižuje vážnost jako mocnáře. No. No to by byla právě ta chyba, jo? Ale kdyby někdo řekl, že to jakoby to slovo hňup nějakým způsobem dehonestuje vysokou školu ekonomickou, to si tam musí vyřešit, jo? Na Vrznově náměstí.
2: Tak, jedeme dál. Prezident potřebuje psychiatra, řekla Stehlíková před soudem se Zemanem. No, co si o tomhle tom myslíte?
1: My jsme tady o tom mluvili. Ta věc je taková, že byl jsem velmi nevhodný, jak se spousta lidí chovalo k panu prezidentu Zemanovi v té době. To já myslím, že je jako neskutečné zrcadlo nasazené všemu v Čechách. Umírající a zemřelá královna a Miloš Zeman v těžké situaci. Jo. Já nechci ty dva srovnávat, teď někdo řekne, že je, není. Do toho se nechci pouštět. A chci se pouštět do nějaké etické kultury. Jo. Bylo třeba zjevný, zpětně napadaly některé média, které včas oznámili, že královna umřela asi skoro omylem, ale ona už v té době asi byla mrtvá, se zdá. Ale prostě Británie byla domluvená, rychle se to vrátilo, že to bude mít nějakou proceduru London Bridge. Jo. Tohle nám úplně u Miloše Zemana chybělo. To bylo úplně strašný, ty fotky, co byly v novinách, jo, kdo se jak k němu vyjadřoval. A už vůbec mě to jako děsí u lékařů. Takže to podle mě je meritum tohoto sporu,
2: ano.
1: Kde já chápu, že se pan prezident, myslím, že to žaloval, nějakým způsobem ohradil vůči tomu, aby se takhle s ním jako zacházelo od lidí, kterým někdo dá jaksi sluchu. Protože něco jiného je, kdyby paní doktorka Stehlíková mluvila o nějakém inženýringu, ale když lékař něco takového řekne, no tak to lidi berou vážně a opravdu to toho dotyčného poškozuje. Takže já myslím, že asi tenhle soud, já nevím, jak dopadne, nejsem právník, ale měl by víc k nějakému zamyšlení nad lékařskými standardy, možná i nad standardy novinářskými. Já samozřejmě chápu, že je to nějaký veřejný zájem třeba do jistý míry něco vědět o zdraví prezidenta republiky, ale ten kontrast mezi Británií a Českou republikou je tedy brutální.
2: To je
1: jo, to zná ta hrozná bulvarizace, když třeba někdo nemá rád pana prezidenta Zemana, tak co třeba lidi, kteří mají o sobě vysoké mínění a mají tituly před jménem za jménem, psali na sociálních sítích, to mě přijde prostě neuvěřitelné.
3: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
4: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
3: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
4: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
5: Česká a americká country na rádiu Xaver.
6: Country.
7: The absolute best.
6: All the time.
5: Rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který se nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já mým případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo z novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si jak záběry, ty tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
1: zabráníte,
2: my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty
2: ano,
1: novináře.
2: To je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy tohoto senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě je potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a tohle je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také
2: masivní úniky. Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, prosím se neviny, základní hodnota právního státu?
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro jaksi ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: půl miliardy, v roce 2023
2: se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Aby takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Bude pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině...
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na mě jsou samozřejmě vlastně policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, ale vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marii Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem, paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslopr, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Čiže ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Zkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být...
2: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě něčeho.
2: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
2: A
1: Ano.
2: tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má
2: Ona
1: být
2: si vybírá.
1: Státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, který na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Vys máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka. Říkal, Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále. Ne, ne, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven tak, že to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
3: Hraje vám rádio.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, baito disco, ale valčík je ten tanec.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

0: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
1: Ano.
0: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
1: Aha.
0: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
1: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
0: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
1: Ano.
0: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
1: 3300... A něco.
0: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
1: Bylo, blížili jsme se tam.
0: Za trojskou unci dolarů.
1: Bavíme se v dolarech.
0: Dolarech, což je teda už hezká částka.
1: No.
0: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
1: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
0: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
1: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
0: $5000
1: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky,

0: Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských, a to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
0: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
0: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
0: Přesně tak.
1: Ne
0: přesně.
1: Částečně.
0: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá odstřiženo Rusko. Jako pozor.
0: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to proč, pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
0: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo. Abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
0: já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
0: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
0: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
0: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky,

0: zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba. To je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
0: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano, můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano, se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření, ale...
1: Tady jste v XTV, pane Vláčku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznis. Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka v Evropě,
0: určitě,
1: ve světě, ano, Bůh ví kde, ano, nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku. Tak. Řekněte teď tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat, když tam
0: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
0: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
0: ano.
1: protože jak nám říkala
0: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: Vatikánská
1: se
0: Vatikánská
1: tam...
0: banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale nice. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
0: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc.
1: I milion nebo miliony, a já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne. Jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Já tady
0: dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko
1: klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba jsme si říkali.
1: No ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, blížíme se ke 2 letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
0: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali Říparů.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl, připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak jsem nakonec zůstal sám.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. já bych pohovořil o tom svém, jestli je, stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se velká půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto, tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh a ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě a my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to
2: proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde moc

0: často přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my? Myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver.

Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete. Medicine Man.

0: Rádio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozorno a dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Xaver, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkej, jestli...
2: Jel tam Knedlík, Ježiši. Jel tam Knedlík.
1: Ježiši.
2: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho... Sleduju pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo, no tak...
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci, na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Xaver. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, Lipanka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová, ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě, ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíka.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, tak bych, že je to půzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, jak říká.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc jsou vše známý z jeho prvního období. Není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné deštně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to byl jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. No, ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to posoudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, a tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva. V roce 15. Ale špatně to odhadl. Domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině, proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě. Protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
3: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
1: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
0: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
1: Já teď nevím, jak z toho...
0: Xaver
1: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
0: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
1: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
0: No tak včera to byl titulek.
1: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
0: No a dobře, že vás vyslechnou.
1: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
0: Myslíte motoristy
1: a
0: přísaha.
1: Přesně stejně, jako to bylo.
0: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
1: Mělo.
0: Dobře, to pojďme na témata.
1: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
0: Nebo, ano, koncem července,
1: nebo
0: myslím,
1: necelých,
0: že
1: už 14 dní.
0: Kandidátky.
1: Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman.

0: dokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec. To je, jak to říct, no, mají pravdu všichni. Ono může to být hodnoceno tak nebo tak. Vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost. Skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně. Že těm, co jsou na té kandidátce, se to líbí, a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je
1: Myslíš,
0: totiž to
1: že tam je
0: kritérium.
1: nějaká zhrzenost třeba?
0: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli. Jo? Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděli jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
0: Tak já jsem před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: Takže
0: se
1: byste to
0: domluvili.
1: samé použil i tady v tom případě.
0: Ano, samozřejmě, protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
0: To ovšem začalo před
1: To už začalo.
0: dlouhou dobou, to rozplývání začalo, a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem. Osobností v čele té strany.
0: No tak oni tam byli lídři, ale
1: Jo.
0: byli to lídři, kteří
1: Třeba
0: mávli ruku.
1: jmenujte.
0: Ne, nebudu, už jsou všichni pryč,
1: Nebuďte
0: právem.
1: slušný.
0: Právem jsou všichni pryč, no prostě oni to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje, a proto je volili a proto tam jsou. No, to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami, a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko a pan Výborný ministr zemědělství nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
0: No,
1: Už vás nechám mluvit.
0: chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Bývá

0: vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to, to, tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
0: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
0: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
0: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A Proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
0: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
0: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
0: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
0: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
0: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
0: No jo, ale když přijdou ti, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
0: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám. protože jsou tady prospěšný všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
0: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
0: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
0: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že je jich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A tady je jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
0: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
0: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
0: No jasný.
1: Tady v Evropě?
0: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
0: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
1: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
0: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě nikdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident. To je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mám mošku baní.
0: Přitulíme se.
1: Tak, už se těším.
0: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
0: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
0: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
0: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
0: No prostě je to,
1: je
0: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašle na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
0: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat. No. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Tak já
1: užívejte
0: se těším.
1: Dál léta.
0: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
3: Radio Xaver.
4: Za stranu a za lidi, 83. díl, paní Karol. Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím.
4: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
5: No máme co dohánět.
4: No a proti mé 325 na streamu.
5: Ty, to je krása.
4: No.
5: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
4: Myslíte?
5: Jo.
4: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
5: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta. Uh-huh. Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
4: No já to mám na takové slabé 4 dneska.
5: Co po to?
4: Tak ráno jsem řešil nějaké věci jako... pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No asi tak.
5: Ještě tak to jste takhle hodnej.
4: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze sedmičky na čtyřku, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na desítce, mám to tak chápat?
5: Jo, klidně na desítce.
4: Jo?
5: Klidně.
4: Já jsem byl včera dopoledne na devítce.
5: A co pak se stalo tak pozitivního?
4: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
5: Neslzel jste. No, ale tak ona to není legrace, být alergik. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
4: No a představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
5: Čehože? Geniálního?
4: České televize.
5: Jo, geniálního.
4: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
5: Dojetím.
4: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
5: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
4: To...
5: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
4: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulárně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
5: Jo, jakože, že tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili. No, všechno to... zůstane při starém, to je radosti.
4: Nevím, jestli jsi to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala...
5: Na stožár pana Friedricha.
4: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den a děkuji za pozvání.
0: Pan Robert Šlachta, předseda přísahy, bývalý šéf UOOZ a v této chvíli také kandidát do Senátu České republiky. Pane Šlachto, jak vidíte svoje šance do Senátu?
1: Tak šance vlastně po mých zkušenostech s parlamentníma volbama v roce 2021, kdy ty šance vypadaly a vlastně skončili jsme těsně před Brnama, tak nechci hodnotit samozřejmě výsledek, je to samozřejmě vůle voličů, jakým způsobem si mě tam pošlou nebo ne, ale senátní volby jsou úplně rozdílné volby, je to přímá volba, jde tam vlastně pod svým jménem. Já vlastně už teď já vím, že jezdí mezi lidi vlastně v tom volebním obvodu 56, vlastně v tom Břeclavci, nebo v tom vlastně mým volebním období, obvodu, kde bydlím vlastně už. A zatím ta podpora od občanů vypadá, že je vlastně podnikatelé nebo lidi, kteří zaměstnávají vlastně lidi, tak mě dávají podporu, tak uvidíme. No a bude to takový souboj mezi vlastně ODS, vlastně dá se říct ANO, takový nejvýraznější tváře tam.
0: Dobře, a je tady z nějakého úhlu pohledu naděje, že se bude opakovat to, co jsme pozorovali u těch evropských voleb, neboli, mohu to tak říct, zasáhne do vaší kampaně fenomén Turek?
1: No tak já věřím, že ano, protože jak s Filipem, tak s Petrem Macinkou jsme vlastně domluveni, že mám jejich podporu vlastně. Mimo to vlastně s Petrem Macinkou jdeme i v krajských volbách vlastně, kde je přísaha, tak jde s podporou motoristů vlastně, protože motoristé teď svoji krajskou strukturu dobudovávají, takže vlastně ta podpora by tam měla být z jedné ze strany. Zrovna dneska jsme s Filipem mluvili a připravovali jsme vlastně, jak bude vypadat i podpora vlastně a ten závěr té kampaně, protože je vytížen evropským parlamentu. Takže je to tak, že ať se ODS snažila nás nějakým způsobem rozpojit vlastně po těch evropských volbách, tak my to táhneme pořád spolu a vlastně já věřím tomu, že i ten výsledek, který byl v evropských volbách, tak ho zopakujeme teď v krajských a i v senátních volbách, takže uvidíme. Samozřejmě hodně občané se mnou mluví o tom, vlastně o Senátu. My víme, že senátní volby, nebo senáty vlastně, i senátní volby jsou velmi málo oblíbeny. Někdo řekl volební účasti, vlastně do druhým kole někde 15-16%, vlastně do druhý kole, první kolo je s krajskými volbama, tak tam samozřejmě ta účast je větší. Ale já jim říkám jednu věc důležitou. V dnešní době, kdy vláda vlastně připravuje zákony a vlastně tlačí zákony, které jsou někdy a hodně jakoby proti občanům jsou, ať se díváme na důchody, ať se podíváme, řekl bych, asociální. To vlastně senátem jim prochází úplně bez jakéhokoliv problému. Na hradě zákon je podepsaný. Já věřím tomu, že pokud já se do senátu dostanu a hlas občanů dostanu, tak je to hlas proti té vládě, protože já teda můžu říct, a podporuji i senátní kandidáty další, ať je to Tomáš Magnusek, který kandiduje vlastně proti Martinu Červíčkovi v Náchodě vlastně, tak já se říct, ten, kdo půjde proti této vládě, a tak ten má můj hlas a můj podporu. A tak to říkám i občanům, že je důležité, aby senát se stal brzdou této vlády, toho parlamentu, kde má pěti koalici většinu.
0: Každý v této zemi ví, kdo je Robert Šlachta. Každý ví, že jste bývalým elitním policistou, dokonce ředitelem významné policejní složky. A mě by zajímalo, jestli to vaše hlavní téma, ta práce policie, vše, co se týká ministerstva vnitra a všeho, co spadá pod vnitro, ta policie samotná, ta policie ve všech patrech, ať už na ulici po chůzkáři, anebo ten, jak se říká hezky, elitní policista, ten, co zatýká ty velké zločince. Je to téma, na které se dá uhrát ten region, vlastně ten váš volební obvod, to Břeclavsko?
1: Myslím, že právě, že senátní volby nejsou vůbec právě o bezpečnosti, o tom vlastně o těch tématech, o kterých jste teď mluvil, že bychom se tam bavili o tom, že budete zlepšovat něco na ministerstvu vnitra, to asi úplně ne. Senát je zejména o tom, to, co jsem říkal vlastně překvěli, že je to nějaká brzda vůči parlamentu, vůči vlastně komoře parlamentu a přijímání jejich zákonů a vlastně mělo by to být, pokud vyleze z parlamentu nějaký paskvil, tak ten senát by měl umět zatáhnout za tu záchranu brzdu a ten zákon vrátit přepracování, dopracování, což se v současné době neděje. A druhou významnou, já svoji funkci vidím, pokud bych byl zvolen, že ten region, za který já kandiduju, tak vlastně ten senátor je dokáže zviditelňovat. Měl by být partnerem pro ty starosty, protože Jižní Morava samozřejmě se svýma problémama, danění Tichého vína, dostavba dostavba vlastně rychlostní komunikace mezi Pohořelicem a mezi Mikulovem, která stojí vlastně takovou dlouhou dobu. To jsou všechno témata, které ten senátor může posouvat a může zviditelňovat.
0: Pane předsedo, vy jste říkal před chvílí, že jezdíte mezi občany. Já to ostatně vidím na sociálních sítích, že jste často mezi občany. Co oni po vás nejčastěji chtějí?
1: To ještě začneme teprve, ona ta kampaň samozřejmě bude ve chvíli někde druhý týden, začínáme v srpnu. Chtějí zejména, a musím říct, že to je takový ten spojovací úplně článek toho, jak jsou nespokojení s vládou. A musím říct, že to, co slyším na vládnoucí, na naše elity, od těch lidí na té ulici, vlastně, kdy za mnou přicházejí, je to chování politiků. Teď hodně se filozofická fakulta, střelba, chování ministra vnitra, drahota potravin, drahota vůbec energie a neřešení jakoby těchto problémů, tak to je nejvíc, co to. Ale ten spojovací článek je, že s touto vládou strašná nespokojenost vládu. A ono to ukazují čísla, ta oblíbenost té vlády je samozřejmě úplně nulová. A je pravda, že za mnou teda chodí lidi určitě ne asi oblíbenci ODS, asi to nejsou lidi, kteří by úplně s tou ODS-kou nebo mě dávali podporu, takže jsou to většinou lidi asi v té opozici, ale ten spojovací činitel je nespokojenost s fungováním vlády a chování vlády vůči občanům. Mm-hmm.
0: Teď pro případ, že se do Senátu dostanete nebo nedostanete, tak v případě, že se tam dostanete, znamená to, že končí vaše pravděpodobně docela dobře rozběhlá cesta na post ministra vnitra?
1: Samozřejmě první krok je senátní volby. Naopak, já jsem o tom přesvědčen, že vlastně začnou parlamentní volby, které jsou pro nás velmi, řekl bych, jedny z nejdůležitějších, které vlastně za rok parlamentní volby budou. Vyjednáváme s Petrem Macinkou, to asi můžu prezradit o tom, samozřejmě, že ta koalice, která fungovala, by se to nazval sám fenomén Turek a vlastně i s Filipem ta podpora, i Nikol Bartušek ta podpora, že by šla i dál, ale i z toho postu senátora, a pokud ten post samozřejmě získám, tak se věřím tomu, že ta kampaň vlastně do toho parlamentu bude vedená mnohem ještě líp a myslím si mnohem viditelněji, než a bavíme se kolikrát o médiích, přístupu médií vlastně k těm menším opozičním stranám, o průzkumech, jakým způsobem vás podhazují všechno. Takže určitě to nekončí, ale spíš bych řekl, že to začíná tímto.
0: Dobře, tak
1: a je to pak strašně silná podpora o tom, jestli vás samozřejmě ta přímá volba je, že tam jdete fakt jako se svým jménem. A pokud to vyjde, tak je to silný mandát od občanů. Na druhou stranu, když to padne špatně, zvolený nebudete, tak já sám sobě musím samozřejmě vnitřně pak přehodnotit, jestli by to nebylo ani do druhého kola, jako jaký by to byl počet hlasů. A je to si myslím, že i signál do těch parlamentních voleb, kdo třeba to hnutí má vést do dalšího.
0: Znamená to, že kdybyste se nedostal do Senátu, nebo že i chcete-li do toho druhého kola alespoň, tak boj o ministra vnitra vzdáváte?
1: To v žádném případě. Já říkám jenom spíš jakoby osobně z toho vyvodit samozřejmě odpovědnost vůči sobě, co v kampani bylo, co fungovalo v kampani, nefungovalo. A uvidíme potom dál, jakoby. Ale samozřejmě ten cíl, znovu říkám, jsou parlamentní volby 2025. Mm-hmm.
0: Pane Šlachto, jak hodnotíte s odstupem aktuální stav uvnitř české policie, byť možná nemáte úplně vhled už za tu dobu, jaká část policistů v naší zemi jsou lidé, na které se my občané můžeme spolehnout, jaké je tam procento šlendriánu?
1: Musím říct, že a zrovna dneska jsem poslouchal rozhovor s odbojářem hlavním nezávislého odbojového svazu policie, kdy už se dostáváme na 6 000 policistů, že nám chybí a vlastně dokonce uvažují o tom, že budou demonstrovat před úřadem vlády, protože to je to navýšení platu 10%, jestli bude od října, nebude od první. Musím říct, že tento minister vnitra, který pan Rakušan vede, ministerstvo vnitra, tak nejenom to, že vznikají petice za to, aby policistům obrátili stravny, oděvny, petice ve východních Čechách, jak vlastně Jirka Kajásek umřel vlastně a nebylo prošetřeno z jakého důvodu, že tam bylo podezření na to, že nadřízení se ho nějakým způsobem chtěli zbavit, tak si myslím, že těch kauz kolem policie vzniká čím dál víc a víc. Pomalu klesáme v tom evropském měřitku té bezpečné země a klesáme, sice jsme první desítce, ale pomaličku z toho 5. 6. místa klesáme. A já mám obavu z toho, že když už odbojáři veřejně kritizují vedení vnitra, že nejsou finanční prostředky, že nejsou prostředky na policisty a že hrozí odchody, jak tady dneska uváděl, až dokonce 200 policistů z Prahy, že by mohl odejít, takže na té ulici budou chybět, tak se obávám, že policie se dostává na takové cestě teď. A buď teda udažíme ty policisty, ty starší, a udažíme ty zkušený, protože já mám obavu z toho, že policie se nedá naučit jenom takovým způsobem, že tam jenom nastoupíte, ale je to o informacích, o zdrojích, je to o tom, že ten stát jakoby do těch policistů strašně nainvestoval. A pokud ty policisty neudažíme, tak budeme mít z bezpečnosti velké problémy. Mm-hmm. A hlavně pojďme se, co se děje v Evropě, ve světě, migrace. Ve všech průzkumech bezpečnost vychází jako jedno z prvních témat, ke kterým se občané vyjadřují.
0: Takže dobře, ale jsme v takové obecné rovině. Řekněte mi vy s vašimi zkušenostmi a s tím, co teď víte, za jaké procento policistů byste dal ruku do ohně? Za 99% nebo za 80%?
1: 95% bych dal určitě ruku do ohně. Věřil bych tomu, nebo vím, myslím si, že vím, co s tím udělat, aby se to vrátilo zpátky, aby pro ty policisty to bylo zpátky prestižní zaměstnání.
0: XTV, co XTV, ale já osobně už také, sledujeme kauzu podnikatele pana Buráně na Jižní Moravě. Myslím, že jsem k tomu dostal maximum informací. Je tam jistý policista, který se mi Konvalinka. A myslím, že když si to přečte kdokoliv, hlídač parkoviště nebo prodavačka z drogerie, musí přijít na to, že Konvalinka, policista z Moravy, je nepoctivý policajt. Zjistil jsem, že dokonce GIBS se tím nechce zabývat. Z největší pravděpodobností to kryje státní zastupitelství v Olomouci. Jak je možné, pane Šlachto, že když tolik lidí, a nemluvím teď o advokátech, ten vždycky pracuje ve prospěch klienta, jak je možné, když tady existuje milion a jeden důkaz, že pracuje nepoctivý policista Konvalinka, který je napůl policista, napůl gangster, jak je to možné, že se to v této zemi nevyplave na povrch?
1: Musím říct, že od vás takový slova slyším skoro poprvé, tak musí to být věc, že fakt to máte, nebo ty informace, co máte, musí být zásadní, to co to jako nazýváte. No, takže on ten systém je dobře nastavený. Ten systém je dobře nastavený o tom, že vlastně ten policista bez toho státního zastupitelství, dá se říct, že si nemůže ani prdnout, když to řekl tak možná na půl vulgárně, protože vlastně vždycky ten dozor vlastně činí ten dozorový státní zástupce. Potom je tam ještě jeden mechanismus a vlastně, když ten dozorový zklame, vy jste říkal, že to může krýt jakoby vrchní státní zastupitelství v Olomouci, tak je tam možná ještě taková dohledová, jaká vlastně z nejvyššího státního zastupitelství, která vlastně může celou tu kauzu nějakým způsobem zkontrolovat a může klidně odebrat a může dát státnímu zástupci. To, co vy říkáte, tak jestli zklame policista, jestli zklame státní zástupce, tak je tam poslední možnost nejvyššího státního zastupitelství, ta dohledová pověka. To nevím, jestli byla využitá, nebyla využitá tady v tom, ale je to teda ostuda a je to určitě ostuda policie a vůbec. Já jakoby už jsem mimo policii, ale to, co říkáte, tak se s tím setkávám. Pak, že lidi mi říkají nějaké podobné věci, že prostě některé kauzy jsou vedeny účelově, některé kauzy jsou vedeny až možná za hranu, který by byl. Ale pak je důležité, aby to byl i ten nadřízený toho policisty a dokázal ho nějakým způsobem zkontrolovat a tou kontrolní činností. Jiným způsobem tady mechanismus není.
0: Já bych si to netroufnul říct, kdybych neměl k dispozici tolik materiálů, včetně toho, že i GIBS, tedy Generální inspekce bezpečnostních složek, toto víceméně přikryla. Znovu poslali na státní zastupitelství a světe div se, znovu to skončilo u pana Konvalinky. Je to taková věc.
1: To už je nesystémové. To už jakoby vůbec ani by se nemělo něco podobného hodit.
0: A já o tom teď točím jako obsáhlejší video. Mm-hmm. Myslím, že mi to ještě bude nějakou dobu trvat, ale není mi jasné, jak je možné, že toto funguje. A mám k tomu ještě jeden dotaz a potom už jdeme na další témata.
1: To je zajímavý témat.
0: Pro mě to velmi zajímavé téma, protože nevěřím, že v roce 2024 je možné, aby se mezi policisty objevoval jakýsi Konvalinka, kterého já považuji za gangstera. No,
1: ale pak, jak jste říkal, třeba ty procenta, jak jste se ptal, těch 95% policisté na ulici, a to jsou lidi, kteří za ně dáme ruku do ohně, kteří budou pracovat samozřejmě. jsou kauzy, a víte sám, že ty nejsložitější kauzy, které jsou ekonomické a podobné, tak samozřejmě něčemu podobného. Já se s tím setávám a lidi mě s tím konfrontují taky. A samozřejmě, pokud bych byl ministr vnitra, tak by to byla jedna z věcí samozřejmě, kde bych se snažil, aby to státní zastupitelství odvádělo svoji práci.
0: Já tady to gangsterství toho policisty Konvalinky z myslím, že ze Zlína, tam odsud někde.
1: Ulešov.
0: No to je jedno. Já ho dokládám i tím, že v této kauze pracuje univerzální svědek, o kterém je jasné, že svědčí v mnoha kauzách. Myslím, že policie získala jeho deník, s kým vším si volá, jaké dostává výhody v kriminálech. Jak je, pane Šlachto, možné, že se něco takového stane, protože každý, kdo si to přečte, a já jsem to konzultoval i s některými vašimi kolegy, kteří mě téměř na kolena prosili, nikdy neříkej můj názor, co jsem ti na to řekl. Všichni to vědí. Vědí to i ti státní zástupci, že je tady jakýsi pan Klanica, který na počkání. Tu se píše záznam notářský, tu se zase někomu omluví, potom svědčí v jedné kauze, v druhé kauze, ve třetí kauze. A k tomu všemu jsou zaznamenány návštěvy těch policistů za ním ve vězení. Takže si nemůžete myslet nic jiného, než že ten policista za ním přijede, dá mu na lejvárnu a on potom svědčí. Toto se děje, pane Šlachto?
1: Už jenom to, že přijede do basy policista, nemůže tam přijet bez toho, že by to měl povolení od svého nadřízeného. Takže pokud to, co říkáte, tak selhává i ten poslední kontrolní mechanismus, který by měl být ten nadřízený, protože když vidí, že opakovaně, já jsem to měl u sebe, když jste chtěl někoho navštívit, tak ten policista se musel ode mě, musel ředitele povolení a musel jít do té basy, takže mu nemůže sám své volně za nimi. Takže to je taky to, že ten nadřízený by se ho měl zeptat, co tam bude, s jakým výsledkem. Takže to, co byste teď popsal, ať je to GIBS, ať je to nadřízené, ať je to státní zastupitelství, to selhání jakoby celého toho řetězce, tak jediný poslední, co bych, tak je nejvyšší státní zastupitelství, ale jinak není v tomto státě jiný už obranný mechanismus. Není. Média.
0: My, myslím, oba dva víme, pane Šlachto, že mnohdy lidé odcházejí do vězení nebo s vysokými tresty na základě série nepřímých důkazů. Souhlasíte s tím?
1: Souhlasím.
0: Souhlasíte? A tak mi řekněte, ve chvíli, kdy bude někdo svědčit v X kauzách, bude pravidelně navštěvován policisty, pravděpodobně bude si pravidelně volat s lidmi ze státního zastupitelství, což sám písemně ve svém deníku dál. Co si o tom budete myslet jako policista?
1: No, já si ani nevím představit to, co tady říkáte, aby byl nadřízený toho policisty, že je takový ani možný. Já a tak vezmu ze svého 8 let jsem dělal opravdu ředitele na takovým útvaru, takový v těch kauzách ve všem. Ani jsem nedovedl představit, že bych jakoby nadřízený něco podobného byl schopen vůbec skrýt a vůbec se k tomu nějakým způsobem nenechal vyjadřovat. Ale potom, a byste tam řekl svědek. Svědek je to nejdůležitější, ta důvěryhodnost toho svědka. Pro toho soudce je to nejdůležitější, co může mít. Protože samozřejmě, když ten svědek je nedůvěryhodný, tak i ta jeho věc, nebo to jeho svědecká výpověď, která patří k jedním z přímých důkazů, tak je samozřejmě nedůvěryhodný a úplně to rozbíjí celý. Takže pro mě jednoznačně se musí ukázat, že ten svědek nedůvěryhodný, soudci to ukázat, aby ten soudce vůbec tohoto svědka nevzal. To je jediná možnost.
0: Advokátu. No, kdyby jste potřeboval univerzálního svědka, který vám odsvědčí cokoliv, tak tady na toho pana Klanicu vám dám kontakt, nebo pan policista, gangster, Konvalinka,
1: Vy jste to řekl na tom začátku. Já jsem přesvědčen o tom, že policie potřebuje vedení, kolikrát o mě říkali, že jsem asociální, že jsem prostě té práci věn, ale potřebuje tvrdý vedení a potřebuje to, že vždycky jsem říkal svým lidem, nejhorší věc je, pokud byste sáhli na člověka, který je, řekl bych, nevinný, kterýmu by ta policie ublížila. Nesmí policie ublížit. Policie musí stíhat a musí honit ty darebáky, které honit má. Toto by byl nejhorší případ, který by z toho mohl vzniknout. Ale říkám znovu, je tam státní zastupitelství, který je pánem trestního řízení. Takže i to státní zastupitelství mělo hrát tu hlavní roli. A jestli je tam svědek, já si nedovedu v těch případech, které jsme dělali, si nedovedu představit, že byste takového svědka použil třeba ve dvou, ve třech kauzách. Jakoby nadřízený si to nedovedu vůbec představit, jakým způsobem by to mohlo fungovat.
0: Tak teď jste mě pobavil, já vám potom předám seznam, v kolika ti kauzách svědčí jistý pan Klanica, jakým způsobem. Tak, pane Šlach, to řekněte mi, případ střelby na Filozofické fakultě je ukončená věc?
1: Asi pan ministr vnitra, ano.
0: Se zavřela voda?
1: Asi zavřela voda, pro mě to strašná ostuda a strašná ostuda vůči pozůstalým a vůbec tomu, jakým způsobem lhali, jakým způsobem vysvětlovali. Já myslím si, že ve veřejnosti zůstává, a je to jedna z věcí, které se lidi se mnou baví na ulici, zůstává strašná čmouha a já se stydím za ty lidi, že vůbec se nepostavili k těm pozůstalým. Vidíte v zahraničí, vidíte Izrael, Shin Bet, zpravodajská služba, došlo k útoku. Okamžitě ředitel vyvodil odpovědnost vůči sobě, že měl chránit občany. Měl zatloukat, dokud se na to nepřijde, dokud novináři nevyhrabou, ale je to strašně neúctivě vůči pozůstalým.
0: Stala se tam chyba fatální?
1: Stala se chyba, samozřejmě se schvála. Já si myslím, že teď už to je naprosto jasně vidět. A je to systémová chyba. Není to těch policistů, kteří si strašně vážím, kteří tam šli. Ti byli i v té roli toho, že šli, dá se říct, nepřipraveni, nenatvičení, šli vlastně na takový zásah. Ale jde o ten systém, který vlastně nezafungoval, zafungoval měl. Výměna informací. Já se nemůžu stotožnit s tím, že policejní prezident teď řekne, že GIBS něco prošetřil na třech stránkách. A policejní prezident řekne, no my jsme z toho vyvodili nějaké důsledky a teď budeme analýzu, budeme výměnu informací. Teď nás rozpustili, protože Vondrášek tvrdil, že budeme zlepšovat analýzu. A my po 14 metrích znovu říkáme, že budeme tvořit analýzu. To je pro mě je to naprosto hnusný. A ten člověk na tom ministerstvu vnitra už měl dávno odevzdat klíče a měl rezignovat. To je pro mě jediná možnost.
0: Tak takové to odevzdávání klíčů je vždycky složitá věc. To si
1: já budu... jenom, je to takové parafrázování, samozřejmě toho, aby odešel.
0: Ale vy jste dlouho, pane Šlachto, pracoval u útvaru boj s organizovaným zločinem, UOOZ potom a tak dále. Řekněte mi, teď žijeme v době, kdy jsem z bývalých zemí Sovětského svazu proudí spousta lidí a proudila velmi nekontrolovaným způsobem.
1: Díky naší vládě, nekontrolovaným způsobem.
0: Já vím, že díky naší vládě, ale já se teď chci ptát na jinou věc. Vy jste byl u toho, když tady v této zemi řádili ty nejrůznější ukrajinské mafie od vymáhání dluhu až po raketýring a vůbec všechno. Navenek se to hraje tak, i že jsou to bůhu jak hodní lidé. Ono už to začíná vypadat tak, že se to znovu objevuje. Máme se, a řeknu to tak, jak to je, máme se obávat Ukrajinců.
1: Já jsem říkal Rakušanovi hned, když začal ten konflikt, tak 5 dní potom jsem s ním byl v debatě. A upozorňoval jsem na to, že vždycky možná s tím dobrým úmyslem, vždycky ten dobrý úmysl organizovaný začín využívá. A my jsme v 90. letech měli velký problém, aby jsme to dostali. Nebyl to jenom marketing, zbraně, to se prodávali prostě samopaly a nevím co všechno, co jsme vlastně dělali. A i ten důvod byl, proč byla Ukrajina vízová. Byl to ten důvod, že prostě je korupce nestabilní samozřejmě v tom systému, který byl pro nás. A pokud já vím z policie, my jsme potom vytvořili oddělení, které se zabývalo jenom, aby znalo právě tady ty lidi ukrajinský, ruskojazyční, ruský mluvící. Ti nejlepší lidi odešli od tam, už u policie taky nezůstali. A já teda věřím tomu, teď už samozřejmě po tu pokličku nevidím, že na tom oddělení se funguje dál, pracuje, protože nejdůležitější je vědět, kdo se nám tady po území pohybuje. A to se bojím, že teď není. Takže já bych se obával, upozorním na to, kde můžu a vyzývám orgány státní moci, když to tak řekneme, aby zlepšili kontrolní činnost. Máme tolik kontrolních mechanismů, policie, máme městskou policii, máme celníky, máme finančáky. Ti všechny musí společně fungovat, aby jsme věděli, kdo nám pracuje, kde nám bydlí a kde se nám po této zemi pohybuje.
0: Vy jste mi říkal, pane Šlachto, před několika roky, tuším, že ještě na Frekvenci 1 při jednom z prvních rozhovorů, že ti Ukrajinci a ten jejich způsob práce je obzvlášť krutý. A rozdíl možná mezi tou předchozí dobou a teď může být i v tom, že jsou to navenek bezúhonní lidé, krytí třeba firmami. A potom, když vy policisté pátráte, tak zjistíte, kdo všechno je na ty firmy provázaný. Je to v tuto chvíli pro ty policisty těžší, když jsou ti lidi tady třeba roky a tak?
1: To určitě. Určitě je to těžší získávat informace. Je to jedna z věcí, kdy vlastně cizinská policie, která byla nositelem, když jsme tehdy spolu mluvili, já se na to pamatuju jak doteď, ale cizinská policie byla nositelem vlastně těch základních informací. Chodili na ubytovny, chodili do rodin, vlastně kontrolovali, zjišťovali jejich totožnosti, zjišťovali pobyty a dávali to nám právě kriminálce, kteří jsme s tím potom pracovali a už jsme se mohli nějakým způsobem si tu mapu jejich tady jakoby dělat. Ale vemte, že a on to byl i ten srbský konflikt, který byl. Jakoby přišli sem rodiny, přišli sem lidi, kteří vlastně ten konfliktem byli vytlačeni. Ale potom sem přicházeli bojovníci, potom sem přicházeli lidi, kteří tím konfliktem prošli. A to nejsou žádní milici Dušinové, ti projdou takovým prostředím, který my tady nikdo z nás vůbec nepoznáme. A to jejich chování je potom přesně z toho místa, kde ocházejí. Na to já upozorňuji, že musí být policie nachystaná. A chtějme nebo nechtějme, ale přece policie má chránit prvé.

0: vůči nevinnému Ukrajinci ve smyslu na hrubý pytel, hrubá záplata?
1: Ono, samozřejmě ta policie nikdy nebude hrubá, že by používala stejné metody, jakým způsobem používá ta mafie nebo organizovaný zločin. Vente, vy to pamatujete, zásah u Holubu. V té době vlastně bylo to o tom, že policie ukázala, ten stát ukazoval to, že vlastně si to tady nenechá dělat v tom svém prostředí. My jsme vlastně 2015 nebo 2014 zasáhli vlastně v Mešitách, kdy jsme vlastně zatýkali vlastně lidi, kteří radikalizovali se, ale my jsme ukazovali a dávali jsme jasně najevo, že tady ty pravidla, které jsou u nás, tak jasně budou muset dodržovat. A to, jestli my budeme říkat a budeme chtít, aby lidi, kteří sem přicházeli, podle našich pravidel tady fungovali, jak naši občané, tak to není žádná krutost. Já si myslím, že to je jenom potřeba, ten stát by si to měl pohlídat. Mm-hmm.
0: Dobře, a teď ještě na závěr. Já jsem četl jakýsi nový průzkum od nějaké nové agentury NMS, nevím o tom nic, ale přísahá volební model červenec 7,2%, za vámi je SPD, za vámi jsou komunisti, za vámi je TOP 09, také KDU, ČSL, Svobodní, o socdem ani nemluvě. Je to podle vás trend po evropských volbách, nebo tam vidíte nějakou chybu, je to pro vás málo, nebo jste nadšený?
1: Tak já jsem nadšený, protože poděkovat všem, kteří nám vlastně s náma souzní, a já mám nejenom z tohoto průzkumu, ale mám to i opravdu na ulici, když ti lidi za nám chodí, a že po těch evropských volbách hrozně dobře hodnotí spojení s Petrem Macinkou, s motoristy v sobě a samozřejmě Filipem Turkem, protože ty témata my jsme se vlastně doplňovali, ať to bylo vlastně, Filip už není ani o Game Dealu, Filip už bych řekl, že už je znalec i průmyslu vlastně, Petr Macinka, věci, které vlastně jsou ideologicky, za kterými on stojí, a vlastně nás přísahá zase Spravedlnost a vlastně ty věci, tak si to sedlo dohromady a já jsem z toho nadšený. Já si myslím, že to je strašně dobře a doufám, že ten trend bude pokračovat, protože strašně důležitý bude za rok parlamentní volby a my samozřejmě chceme promlouvat a chtěli bychom promlouvat do skládání vlády. Vím, že to je možná od nás nafoukaný, ale ty ambice máme.
0: Těším se na příště, zvu vás tímto do pořadu Horká linka na kanálu Xaver Live a předpokládám, že do těch voleb podzimních se ještě několikrát uvidíme, pane Šlachto.
1: Já doufám, bylo to příjemné, dneska to bylo hodně policejní okýnko, ale mě to bavilo.
0: Máme místa dost, takže zase někdy a doufám, že pozvání do Horké linky přijímá.
1: Strašně moc rád, těším se.
0: Děkuji vám a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Robert Šlachta.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
3: v librách,
2: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
3: Ano.
2: Včetně jakési, jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano, podle toho, jak to zlato,
3: ano,
2: koriguje, že ono koriguje taky někdy.
3: A náš oblíbený termín,
2: a koriguje. A někdy roste.
3: Ano.
2: A jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak, je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají, firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

1998, rok, který všechno změnil. Ze začátku roku 1998 byla Mostecká uhelná pro stát zdá se opravdu horkým bramborem. Na konci toho roku už vláda zřejmě ví, že musí situaci nějak řešit. Podle manažerů se vláda dostala do pasti a neměla žádné řešení. Nebyla schopna dotáhnout klasickou doprivatizaci. Do toho fond národního majetku reprezentovaný panem Češkou měl několik let přes 40% akcií a byl svědkem toho, co se děje. Nepohlídal si majoritu ve firmě. Jakmile má pocit, že o tu majoritu přichází, tak začne jen kriminalizovat jakési potenciální účastníky divoké privatizace. Jako úředník to nezvládl a pak potřeboval najít viníka, takže vláda nevěděla, jak dál. Nebylo na co vypracovávat koncept. Útočí na tehdejšího nejvyššího představitele Fondu národního majetku Romana Češku jeden z manažerů, Petr Kraus. Mezitím se Stephen Norris jeví jako člověk, kterému by mohlo záležet na těžbě uhlí, nikoliv na obchodu s akciemi. Norris o akvizici vyjednává osobně a 8. ledna 1998 pověřuje definitivně de Grota podpisem smlouvy s Newtonem. Smlouvu jsem podepsal v Paříži prostřednictvím faxu. Obsah byl jasný, a sice, že shromáždí kapitál, který mu umožní získat většinové vlastnictví dolů, uvádí Jacques de Grot. Norris se od této chvíle třepe na to, že mu kdesi ve střední Evropě budou patřit hnědouhelné doly. A Newton se těší na výdělek z transakce, kvůli které ale musí napřed Norrisem požadované akcie nashromáždit. Newton začíná okamžitě skupovat volné akcie na trhu. Samozřejmě tím automaticky začalo docházet k tomu, že akciím stoupá cena na veřejném trhu. Petra Krause jsem se během rozhovoru ptal. Co jste si říkal v okamžiku, kdy si u vás Epien objednala skoupení akcií? Dali jste do toho spoustu peněz jen na základě nějaké smlouvy o smlouvě budoucí. To vám nepřišlo tenkrát jako riziko, že vám ty akcie jednou zůstanou na krku? Petr Kraus odpovídá. Nebyla to záležitost nějaké bankovní garance, to nebylo ani možné. Na českém finančním trhu nebylo nic standardního. Banky by tehdy akcie nedokázaly ocenit. Ani by na ně v těchto objemech nedokázaly půjčit. Navíc se banky sami kvůli financování privatizace dostávaly do problémů. Banka by akvizici takhle velké firmy určitě nefinancovala. Osudový bankrot. Norris přichází o úspory. Že na trhu není nic standardního, se ostatně krátce na to celá Mostecká a především Newton velmi názorně přesvědčila. Jaro 1998. Přichází šok. Stephen L. Norris se dostává do obrovských potíží. Jeho vysněné internetové projekty se bortí a s ním i celé jeho životní úspory. Je to muž s neobyčejným charizmatem, pravděpodobně dobrou inteligencí, skvělým vzděláním a současně je to velmi nevyrovnaná osobnost. Má sklon podstupovat velká rizika, což mu v těchto dvou případech pomohlo, ale nepomohlo mu to v jeho pozdější kariéře o několik let později. Vypráví o začátku Norrisova konce Jacques de Grot. Počínaje rokem 1998 totiž významně investoval do internetových společností, jež měly konkurovat Billu Gatesovi a měly vytvářet nové formy komunikace. Investoval obrovské peníze a podstoupil riziko, se kterým jeho přátelé a kolegové nesouhlasili. Hovořil o tom se mnou, naprosto jsem nesouhlasil, ale on to riziko podstoupil, takže ho znám jak z doby velkolepé prosperity, tak i z doby tragické zkázy jeho bohatství, dodává. Bylo jasné, že je zle. Norris do Čech oznamuje smutnou zprávu. Na akvizici Mostecké se v rozporu s investorskou smlouvou nebudu podílet z nedostatku volných finančních prostředků. Tým kolem Norrise v tu chvíli usuzuje, že není možné podepsat kontrakt, kde by se Epien objevil jako kupující. Proběhly diskuze, zda by mohl mít možnost koupit to v budoucnosti a přepracovat smlouvu a také kupní smlouvu. Ale nakonec jsme od toho upustili, protože to nebylo realistické. Líčí okolnosti klíčový svědek de Grot. Situace se tak začíná zásadně komplikovat. Newton má v kapse už pořádně velký balík akcí Mostecké uhelné, které pro Norrise skupoval zejména od Dicků. My jsme zůstali s balíkem akcí na krku, nevěděli jsme, co s tím. Na trhu se to rozprodat nedalo, vzpomíná Marek Čejla v rozhovoru pro časopis Týden. Připomeňme, kde bral Newton na skupování akcí peníze. Šlo právě o prostředky z oné půjčky, kterou Mostecká poskytla Newtonu ze svého fondu na revitalizaci. Patová situace. Chci po Petru Krausovi, aby mi přesně popsal situaci, kdy se ukáže, že Epien nemá peníze na dotažení transakce do konce. Vznikla snad nějaká panika?
A skutečně Appian peníze na akcie neměl, nebo zatím mohla být třeba jenom ztráta zájmu? Myslím si, že peníze opravdu neměl. Nicméně druhá věc, kterou v tom cítím s odstupem, je i to, že Appian zajímala Mostecká jako firma, kde byla výrazná hotovost. Pro ně jako pro finanční investory mohlo být zajímavé udělat z Mostecké uhelné investiční společnost, která by se věnovala dál svému oboru, ale ty úžasné finanční prostředky by mohla použít na další akvizice. Teď už neumím říct, jestli jsme se dozvěděli dřív o tom, že Appian nemá peníze, nebo tam byla dříve tato varianta. Vybavuje si situaci Petr Kraus. Zajímá mě i varianta, že to s Norrisovým bankrotem bylo jinak. Jacques de Grotta, kterého v dnešní situaci lze jako jediného brát jako použitelný zdroj blízký Norrisovi, se ptám. Můžete potvrdit, že měl Steve Norris skutečně zájem investovat do Mostecké uhelné společnosti? Nesnad, že by to hrálo až tak důležitou roli, ale v případu Mostecké uhelné je vhodné počítat i s verzemi příběhu, se kterými se jinak setkáváme jen v zápletkách filmů a detektivek. Ano, to je velmi důležitý dotaz. Situace je rozdílná mezi smlouvou, která byla podepsána v lednu 1998, a konečnou smlouvou, která byla podepsána v dubnu 1998. V lednu nebylo pochyb, že Norris chtěl investovat a v té době stále měl zdroje na investici. Jeho přáním skutečně bylo doly získat. Francouzi, kteří pracovali ve Washingtonu, mu řekli, že většina dolů již byla na trhu. Bylo to privatizováno vládou v kuponové privatizaci a mohlo to tedy být zakoupeno na trhu. A on byl připraven to udělat. To je jedna věc. Vzpomíná na situaci Jacques de Grotte a pokračuje. Druhá věc je, že byl ochoten pouze poté, co od obchodu odstoupil, v dubnu podepsat svěřeneckou smlouvu, aby kryl identity lidí, kteří se rozhodli v nákupu státního podílu pokračovat sami. Protože v té době bylo nemožné odhalit české lidi, kteří se chystali koupit tak velké doly. Zajímavé přitom je, že i v momentu, kdy je Norris podle všeho téměř bez peněz, se stále odmítá smířit s tím, že doly vlastnit nebude. Zavolal mi během noci a řekl, že bych třeba mohl do smlouvy vložit text, možnost, že koupy uskuteční za 6 měsíců a nebo za 1 rok. Vybavuje si Jacques de Grotte. Norrisovi na to odpovídá, že to udělá, pokud pouze doly skutečně bude moci koupit. Nemohu podepsat smlouvu s velkou společností, pokud na tom, co říkáte, nebude něco důvěryhodného, říká podle svých slov do telefonu svému šéfovi. Výsledkem dlouhého nočního hovoru je de Grottovo odmítnutí doplnění smlouvy o dodatek kvůli obavě, že Norris si transakci nebude moci dovolit. Reakce Norrise? On to přijal. Cítil jsem se kvůli tomu špatně, abych řekl pravdu. Vždy mě děsil či ohromoval svým neuvěřitelným riskováním. Z jiného pohledu zaujímal přezíravý postoj. Je jako dobrodruh velmi inteligentní, velmi okouzlující, má velmi dobrý kontakt s lidmi, je ke všem empatický, ale současně je to nebezpečný dobrodruh. Nebezpečný sobě a lidem kolem něho. Líčí komplikovanost Norrisovy povahy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Helena Vondráčková je naším hostem. Ahoj, Heleno.
2: Ahoj.
1: Rád tě vidím.
2: No, já jsem ráda, že jsi mě zase po dlouhé době pozval.
1: No, tak mám k tomu fatální důvod.
2: Vážně?
1: No, jasně.
2: Jsem s ním.
1: Ty máš 16. června velký narozeninový koncert. Tím bychom teda mohli začít, když jsme u toho.
2: No, určitě.
1: V Goya Music Hall. Ano. A tam se bude slavit, tomu rozumím. Jo.
2: No, tam se bude hlavně zpívat, tančit, stepovat a tak dále.
1: No, to je to, protože já jsem si přečetl, že tam máš jistého pana Tomáše Slavíčka.
2: Ano.
1: A to mě vysvětli. To je světový tanečník?
2: To ti vysvětlím. Je to český tanečník, který sklízí obrovské úspěchy po celém světě. A on vede Step Academy Prague, to je akademie stepování, tance, a jsou to vlastně lidé od opravdu útlého mládí, malé děti, který vyučuje stepování přes všechny generace, až se dopracoval ke mně. No a on sklízí opravdu takové ceny jako za svá díla nebo za svá vystoupení na různých setkání tanečních stepařů. Mistr světa, už několikrát byli mistři světa za své vystoupení, mistři Evropy. Takže opravdu je to kluk, který zaprvé je strašně milej, přátelský, kamarádský, má obrovskou bujnou fantazii, veškeré choreografie vymýšlí sám. A já jsem se s ním spojila, protože když Jirka Kornuš si jede svou cestou, tak jsem si říkala, že by to byla škoda, protože vlastně nikdo z mé generace, jako ze pěvecké, už nestepuje, takže je škoda toho nechat, když už to byla taková dřina u tohoto vena. Vypotili jsme tam spousty krve, tak abych to jenom tak odložila. Takže jsem se s ním domluvila, vymýšleli jsme společné čísla i spolu.
1: Nedávno se mě na tebe ptala paní Zubařka.
2: Zuby mám své.
1: Zuby máš své,
2: ale ona se neptala, mě nevyboukala.
1: Ona se neptala na tvoje zuby, ale je faninka a tak, a ptala se, jestli se známe. A já jsem jí říkal, o Heleně se moc neví, že dokáže být vtipná v každém okamžiku.
2: Myslíš, že jsem vtipná?
1: A ve chvíli, kdy řekneš, přes všechny generace se dopracoval až ke mně, je přesně ta sebeironie, kterou já mám rád.
2: Ne, počkej, ještě já tě přeruším, my jsme to trošku přeskočili.
1: No.
2: Ten program v tom music,
1: Goya Music Hall.
2: A tam on uvádí vlastně své poslední číslo obrovské, protože tam je prostor. Tak tam nebude jenom on, ale bude tam celý jeho ensemble s takovým vystoupením, který se jmenuje Piano. A no, kulíš na mě oči správně.
1: Neprozrazuješ něco, co má zůstat překvapení?
2: Ani ne, já si myslím, že naopak chci navést lidi na to, aby se přišli podívat, protože nebudu to prozrazovat dál, ale je to opravdu číslo všech čísel.
1: No, já to tam tuším. Je na to pohoda. Já jsem to viděl v Americe, no. Jestli je teda ta moje úvaha správná, a to je normální zázrak. Já jsem to viděl i ve dvou.
2: Aha, no tak klapky černá a bílá.
1: No.
2: Tak tady je jich víc, hodně.
1: Jo.
2: No, a já budu zpívat a tancovat a i s ním budu stepovat a budou tam písničky, vlastně celý spektrum toho od začátku až do konce. No.
1: Heleno, ty budeš příští rok slavit 60 let na scéně.
2: Ježišmarja, já mám dojem, že v poslední době pořád jenom něco slavím.
1: No však jo, to je správně.
2: No, není to správně, protože čas je proti nám a letí jak pohodeň.
1: Za ty roky si musela nazbírat neuvěřitelných zkušeností. Už nemůže nastat před vystoupením a během vystoupení situace, s kterou by sis nevěděla rady, nebo ji předtím stokrát neprožila. Proto se teď ptám, jestli toho 16. června ta dramaturgie toho koncertu, jak bude vypadat, to složení písniček, hostů, oblečení, pokyny pro kapelu, jestli už je to jako levou zadní a bude to jako všechny koncerty, nebo jestli to nějaký speciální?
2: No tak není to jako všechny koncerty, samozřejmě, že tam jsou právě speciální čísla, i písničky, které jsem v minulých letech třeba na jevišti nespívala. Čili chceme, aby to bylo ohromně pestrý, barevný, budou krásný kostýmy nový, mám tam dvě dívky sbor a bude tam samozřejmě moje doprovodná skupina Charlie Band.
1: To je ten pan Blažek?
2: Ano, říkám Charlie Blažek, ano. Co tam ještě bude? No, to je myslím všechno, my si poradíme.
1: Jak je těžké pro zpěvačku uvést písničku, kterou kdysi zpívala před 10-15 lety a teď se k ní vracíš? Nemáš to, víš, jako nafrčené, jak se
2: říká? No, je tam právě, jsou tam některé takové písně, ale já se snažím, aby byly vždycky trošku jiný, takže i v tomto případě ty dvě písničky, které jsem tam zařadila z dob, kdy už jsem je hodně dlouho nespívala, tak jsme jim dali trošičku takový novej, jiný kabát. Jak vizuální, tak hudební.
1: Znamená to, že na takovýto koncert se zkouší speciálně?
2: No určitě, samozřejmě. Zkouší se, no protože jednak je to jiné prostředí, než známe. V Goya Music Hall jsem naposledy vystupovala v různých muzikálech Les Misérables, nebo jsem tam zkoušela Miss Saigon, které jsem teda nakonec neúčinkovala, ale je potřeba, abychom nastavili světla, aby to prostě všechno hrálo dohromady, aby jsme si ošlapali prostor, kolik ho tam bude a tak dále.
1: Michael Jackson, jeden na sklonku své kariéry, zrušil koncert, vyprodaný koncert v Německu a média uvedla, že umělce bolela hlava. A víš, já si říkám, co všechno
2: tak
1: vlastně...
2: Tak může se to stát, no.
1: Vlastně se to může stát.
2: Mně teda se nestalo, že by...
1: Stojí to na jednom člověku, nemá tě kdo zaskočit. Neexistuje z toho únik. Jak ty to řešíš, tady ty věci? Máš třeba předtím týden nějaký speciální režim? Že nevycházíš z domu, nebo si koupíš vitaminy, já si to
2: ty
1: moc...
2: Ty máš nápady.
1: No moc
2: já
1: rád jsem
2: a nevycházet z domu, no to vůbec neexistuje. To přece... Za prvé, já to ťukám, ale jsem zdravá holka.
1: To víme,
2: většinou ale... mě teda opravdu nic netrápí, hlava mě nebolí.
1: Ale i zdravé holce se spustí.
2: No může se stát, že dostaneš chřipku nebo angínu, nebo... ale to potom je vis major a z toho se jako nedá uniknout.
1: A máš nějaký speciální režim, aby se to nestalo?
2: Ano, tak...
1: Víc vitamínů a...
2: Samozřejmě, že cpu se vitamínama, abych byla otužila, tak se sprchuju studenou vodou, hodně se hýbu, chodím na procházky, protože máme krásného nového vrčáčka, pejska. Zrovna jsem s ní dneska sázela kytky, no tak to bylo čoromoro, musela jsem ji nakonec zavřít do kotce, protože všechno chtěla vidět. I do hlínec strkala čumák.
1: Můžu představit.
2: Sondovala, jestli tam náhodou není pro ní nějaký překvapení. No, hraju tenis.
1: No,
2: a zrovna se chystám zase na soustředění, který máme každý rok v Přerově. A to je prostě jednak velká sranda, protože tam jsou lidi z branže a sportovci a umělci. A jednak opravdu je tam tvrdý režim, takže dvoufázově trénujeme. Nejdřív celá akce začíná, je to týden, koncertem na náměstí v Přerově a potom vlastně vyvrcholení toho našeho výcviku je turnaj tenisový.
1: Já se vrátím ještě k tomu velkému koncertu v Goya Music Hall 16. června. Dvě věci mě zajímají. Promiň, je to třeba, můžeš říct bulvární, nebo Bůh ví jaké. Ten den, kdy máš takto důležitý koncert, vypadá jak? Mě zajímá, jestli dlouho spíš, jestli
2: No, tak všeobecně spánek je velmi důležitý pro to, aby člověk prostě měl sílu, hlas, všechno, takže aby nebyl unavený. Ale jako, že bych to nějak jako hrotila nebo tak, tak ne po obědě vůbec.
1: Je to den jako každý jiný, jo?
2: Den jako každý jiný. Potřebuji se vyspat, mě stačí teda 8 hodin, já nejsem spáč. A pak mě čeká to, že si musím přesně připravit všechny věci, co jsou potřeba, to znamená kostýmy, boty, kosmetika, i když Zdeněk Fencl, který mě líčí, tak má všechno sebou, ale občas taky něco zapomene. takže abych to měla všechno připravené, abych neměla nervy. No a jinak program, ten už musí být
1: to už je, jasný.
2: Dávno hotovej. Jinak celkem to je asi tak všechno, mít dobrou náladu a těšit se na to a krásný je, když je ten koncert vyprodaný a my to víme, protože není nic horšího, než kdybychom měli hrát pro 3 lidi, ale už dlouho se nám to nestalo.
1: Vidím to na Facebooku, všude, že má všude plno.
2: No, všude máme plno, což mě hrozně těší.
1: A toho 16. my fanoušci přijdeme, ale pro mě já vím, že blbý se na to ptá dámy, jako, ale s nikým z pop music se neznám tak, abych se ho na to mohl zeptat, ty mi to už
2: odpustí.
1: No, ptej, já musím udělat tu předehru. Co, jak se to řeší, když by se ti během toho koncertu chtělo nutně na toaletu? Já jsem to ještě nikdy nezažil, že bych byl na
2: to
1: koncertu.
2: To se moc nestává.
1: A zpěvák řekl, promiňte, jsem člověk jako každý jiný. Ne. Nedá se nic dělat.
2: To se mi nestalo za celý život. To je zajímavý. A to je asi taky otázka psychiky.
1: Jo,
2: samozřejmě, že se snažím před koncertem nějak se o to postarat, ale nestalo se mi, že bych...
1: Nejsou to nějaké prášky třeba nebo něco?
2: Ne. Ale kolikrát se mi stane, že mám trochu rýmu. A tak pro tento případ, protože já mám vždycky takovou vlastně takový pásek v barvě šatů a vzadu mám kapsičku a v té kapsičce mám pro iníry takovou krabičku kouzelnou, která mě způsobuje to, že slyším krásně svůj hlas. Takže to si dávám do jednoho ucha, takovou věc od Litinu a tak za ten pásek si vždycky zastrčím kapesníček, kdyby se náhodou stalo.
1: Jo. Od Litinu, řekl, ty máš na svoji ucho.
2: Odlitek, ano. To je umělý muty, to si prostě dojdeš.
1: Jak se to
2: dělá? No jo, no dojde si k ušaři a oni to vyrobějí. Speciální prostě in-ear se to jmenuje, do ucha. A aby ti to nevypadávalo, a dokonce jsem si všimla u světových hvězd, a to si asi budu muset opatřit, že aby to nebyl jenom takový jako plast holej, tak oni mají, teď jsem to viděla zrovna na koncertě pro Krále, tak tam zpěvačka měla krásně ten in-ear udělaný, že tam měla ještě vsunutý nebo vetknutý takový kamínek, takže to zářilo.
1: Diamant.
2: No, diamant možná měla. Asi jo.
1: No, na koncert pro Krále hned skočím, protože to mě také zajímá, ale ještě jedna věc k tomu koncertu 16. června. Heleno, řekni popravdě, jak je to s těmi přídavky na koncertu? Ty je víš předem? Víš je předem, jo?
2: Vím.
1: A co když jich je víc, si lidi vytleskají, než máš připravené?
2: No tak zpívám bez kapely, třeba. Si vzpomenu a zaspívám nějakou lidovku.
1: Jako a kapela, jo?
2: A kapela.
1: No to oni se nechytnou.
2: Já prší, jen se leje, třeba.
1: Jo, protože
2: ne, to se jim líbí. No,
1: speciálně u tebe, u Hany Zagorové a u Karla Gotta jsem tolikrát přemýšlel, že těch přídavků, když jsem tě viděl v Lucerně, bylo snad 9 nebo kolik.
2: No to ne, to přeháníš.
1: No, bylo jich hodně. Tak jsem si říkal, jestli třeba jim nešeptneš, ve chvíli, kdy se vrací znovu na tu scénu.
2: Ale jo, tak může se stát, ale kluci jsou velmi jako promptní a dovedou se rychle zorientovat, zalistují ještě, protože mají nějaké noty navíc, takže si můžeme i vybrat, když třeba lidi křičejí malovaný džbánku, no tak holem zalistujou. Jo, najdou dzbánek a už se jede.
1: Dělají ti radost ty kytky, co ti lidi nosí, nebo už je to všední za ty roky?
2: Není to všední, dělá mě radost. Jakýkoliv malej dárek nebo kytka, samozřejmě, že mě to potěší. Ale horší je, když přijedu někdy třeba v noci ve 2 hodiny z koncertu, já nevím, v Ostravě nebo v Přerově, a teď to je halda kytek, kterou nemůžu nechat jenom tak jako ladem. A ještě v noci, než jdu spát, tak musím naplnit vanu a s Martinem to vždycky tam nanosíme a dáme to do vany.
1: Takhle to pečuješ?
2: No musím, no však, to, víš, jak jsou to někdy nádherný kytice, to by mě srdce bolelo. Takže dám do vody, no a pak druhý den je teprve rozděluju do vás, no je to docela starost, ale milá.
1: Koncert pro krále. Já jsem, nebo k té korunovaci, abychom to řekli přesně, ano. Já jsem teda byl v němém úžasu. Pravda, nezazněla tam jediná písnička, kterou bych znal, což mě zamrzelo. Lionel Richie, nezaspíval se You Say Me třeba, to jsem nepochopil, ale ta paní Perry se jmenuje?
2: Měla krásný šaty.
1: No dovol, tak ty máš hezčí mnohem.
2: No tak tohle jsou civilní, ale ona měla robu, ne? Ještě, když to bylo úžasné.
1: Přišlo ti to úžasný, ty zlatý šaty?
2: Ty zlatý.
1: No mně to přišlo hrozně veliký, jako do stran.
2: No tak bylo to veliký, protože byla veliká scéna.
1: Já jsem si neříkal, jak bych to řídil třeba.
2: Ne, to bylo
1: měl
2: úplně
1: takový...
2: adekvátní tomu, pro koho to bylo a v jakém prostředí to bylo.
1: Zpívá dobře, to je potřeba říct.
2: Výborně.
1: Písničky jsem neznal, musím se přiznat. Ale co jsi říkala na to všechno okolo? No. Dronová show?
2: No nádhera. Já jsem dlouho nic tak famozního a monstrozního neviděla.
1: Bylo já teda ještě neuvěřitelné. Nikdy jsem to neviděla. Ani nikde ve světě.
2: Ty obrazce světelný na té obloze, no tak no. To už byl vrchol.
1: To byly větrníky? No. Nebo jak se to řekne?
2: A Bíne Mája tam byla, všim jsi?
1: Jo, ano.
2: Včelka Mája.
1: Víš, říkal jsem si, jestli v okamžiku, kdy ten zpěvák jde na tu scénu, teď vidí kolem sebe ty nainvestovaný miliony liber ve všem, v jevišti, ve světlech, ve zvuku.
2: No, to je o strach. Já bych se teda bála.
1: Že to musí zvyšovat trému, to celé.
2: Určitě. Určitě. Aha. A každý určitě cítí zodpovědnost nejen před královskou rodinou, ale před všemi těmi lidmi. To tam bylo 100 tisíce lidí.
1: No, tam na místě bylo 20 tisíc plus něco, ale šlo to do celého světa.
2: No právě.
1: No ale poznáš bezpečně, Heleno, když je takovýto přenos a někdo zpívá na playback?
2: No, pozná se to jedině v momentě, kdy se nestrefí správně do toho svýho záznamu.
1: Petr Novotný vždycky tvrdil, že to bezpečně pozná.
2: Nepozná. Jestli to má člověk opravdu naposlouchaný perfektně, a asi by si nikdo netrouf prostě se splést nebo chybovat při takovéhle příležitosti, tak to musí zvládnout. Ale někdy se to stává. Já teda nerada zpívám na playback, jedině třeba buď když je člověk nemocný, to se může stát. Mně se to stalo nedávno v polských Sopotech, nikdo nic nepoznal. To bylo právě hned po té, co zemřela Hanka Zagorová. Já jsem dostala takový jako atak a vůbec jsem nemohla ani zpívat, protože jsem prostě neměla dech. No a nebo když je to třeba taneční číslo a není možno ho uspívat, protože je tanečně nebo choreograficky náročný. Tak pak prostě se používá.
1: No a tady u toho krále to typuješ, že to všechno bylo živě asi?
2: Určitě.
1: Včetně těch sborů velkých?
2: Já myslím, že ano.
1: Jo.
2: Že tam byly sbory. Jo.
1: No, tam byly
2: no,
1: několik
2: určitě.
1: Sborů.
2: Já si myslím, že to bylo všechno živě.
1: No já doufám, že ten tvůj koncert 16. června...
2: Bude živě.
1: No tak to u tebe je, myslím, že samozřejmost, ale že to bude vypadat podobně. jako no. korunovační koncept. Pojďme ještě říct, že ty máš novou desku.
2: Je to ta poslední.
1: A já mám doma novou aparaturu, tak já to hned vyzkouším, ale...
2: Je to výběr samozřejmě toto, že poslední deska byla tvrdohlavá, písničky z... z pera Káji Maříka, ale tahle ta je dělaná speciálně taky k mýmu nějakému jubileu zase. Víš, tady to říkám, furt něco slavím. A tady, jsou, tady je zajímavost, že jsou to písničky průřezem mé kariéry, ale jsou tam věci, které nikdy nevyšly na žádném nosiči. To znamená ani na LP, ani na CD. Který byly natočený třeba v rádiu
1: nebo
2: v televizi, ale nikdy nevyšly. Pak jsou tam krásné duety s různými přáteli, jako Bára Vesiková, Valdemar Matuška, Karel Gott, Jiří Korn, no prostě s většinou, s kterými jsem zpívala. A pak je tam jedna novinka, aby to nebyla jenom prostě, nebyly staré věci, tak jsme natočili písničku, která se jmenuje Pojď se mnou hledat modrý svět, napsal jí Kaja Mařík. A ona dostala v pořadu Martina Hrdinky, se dlouho držela v jeho hitparádě Česká dvanáctka.
1: Ano, Česká dvanáctka.
2: Takže jsem dostala za ní zlatý mikrofonek.
1: Oh. No ale je tady, já to musím zmínit, Most přes rozbouřené vody z roku 1977.
2: Nádherná píseň.
1: No, tak to
2: Bridge
1: je
2: tak... over troubled water.
1: No.
2: No,
1: Simon and Garfunkel,
2: ano.
1: A ta harmonie je překrásná, toho, to má český text, já ji opravdu neznám.
2: No, nádherný český text, já teď nejsem jistá, jestli to byl Pavel Vrba nebo Zdeněk Borovec, jeden z nich.
1: No dám si to za chvilku v autě. Tak prosím tě, pojďme připomenout, 16. června v Goya Music Hall v Praze tvůj narozeninový koncert a já doufám, že se tam potkáme i s některými diváky naší XTV.
2: No to já se budu moc těšit a srdečně vás zvu, tebe samozřejmě, tví spolupracovníky, ale i všechny lidi, kteří se na nás třeba budou dívat.
1: Držím moc palce, rád bych s tebou probral ještě některé věci z historie, jako jsme kdysi řešili v Žofíně na zahrádce. Myslím, že by to lidi hodně zajímalo a srdečně tě k takovému rozhovoru zvu, ten bude o něco delší.
2: No tak jo, já jsem připravena, kdykoliv zavoláš, tak já hned přikvačím.
1: Víš, že tě mám rád, Heleno, jsem rád, že jsi tady byla, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byla Helena Vondráčková.

0: Takže fúzi z SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte?
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak dvě

3-4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká. Když seš happy beat, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: jumpy to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bez važí, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bez važí, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousče úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysousta do kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

plní obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové osudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám
2: no,
1: si, kolik
2: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

0: Kapitola 9. Nora, Kamila a labutí píseň. Nora se ubytovala v hezkém apartmá soukromé kliniky v centru Evropy, obklopené těmi nejkrásnějšími horami. Jen se osprchovala, oblékla pohodlný kalhotový kostýmek, lehký svetřík s bílým ručně tkaným límečkem. Vypadala elegantně, ale velmi vystresovaně. Měla ještě půl hodiny čas na dohodnutou schůzku s profesorem Needham. Prohlédla si poznámky, které s ním ohledně Kamily chtěla projednat. Vůbec nic dalšího jí nenapadlo. Notýsek opět zavřela a procházela se po pokoji od jednoho okna k druhému. S obou byl překrásný výhled, který jí nyní nepřipadal tak krásný. Svíral se jí žaludek a srdce bylo snad tepem přesto. Napila se neperlivé vody, namalovala jemně rty a vyrazila po luxusním areálu kliniky. Byla na vteřinu přesná, stejně jako profesor, který jí ve dveřích své rozlehlé pracovny srdečně objal a se slovy "Už vás netrpělivě očekávám, Noro, pojďte, posaďte se," ukázal na koženou bílou sedačku značky Rolf Benz. Ještě než dosedla, otevřely se tiše dveře a sekretářka se dotázala, co může nabídnout. Nora poprosila o malé espresso a sklenici neperlivé vody. Profesor si dal to též. Noro, vynechám zdvořilostní fráze, kvůli nim jste nepřiletěla, začal profesor Need a Nora mu za to byla vděčná. Nechtěla slyšet, jakou jste měla cestu, co naši přátelé tam doma v ráji, jak jste si to tam užívali, jak se má Igor. Jediné, co by možná snesla, by byl dotaz, jak se má její miláček Atík, ale asi ani to by nebylo vhodné. Profesor spustil a podrobně popsal zdravotní stav Kamily. Nora si vytáhla svůj poznámkový bloček, aby se postupně ptala na to, co si sama poznamenala. Nebylo to třeba. Need postupoval ve svém výkladu velmi podrobně, ale nezacházel do hloubky latinských názvů, protože si byl vědom toho, že Nora není lékařka. Na velké ploché obrazovce promítal jednotlivé orgány Kamily a k nim měl odborný výklad, který byl srozumitelný i laikovi. V krátkých pauzách se Nory ptal, zda rozumí všemu, co jí vykládá. Nora tiše přikyvovala, stále ještě jeho výkladu rozuměla. Když vám něco nebude jasné, tak mě klidně přerušte. Vše vám rád vysvětlím. Chci, abyste byla se stávajícím zdravotním stavem sestry podrobně obeznámena. Nora opět tiše přikývla, nevydala ze sebe ani hlásku, natož aby měla otázky. Napjatě sledovala obrazovku a každé slovo profesora. Po téměř hodině obrazovka zčernala, objevila se jen poslední rozesmátá fotka Kamily a ta tam zůstala po celou dobu, co spolu dále hovořili. Mám pocit, že jste všemu rozuměla, tak přistoupím k poslední fázi, kterou spolu musíme probrat, pokračoval lékař. Kamila se dostala z kómatu. Po asi 1000 dnech, kdy v kómatu byla, jsme byli nuceni ji uvést do umělého spánku. Ne proto, abychom ji probouzeli, až tady budete. Ale její stav je stále více než vážný. Vůbec nedokážeme určit přes všechna vyšetření, která jsme doposud prováděli, jak bude její tělo, mysl reagovat. Silně pochybujeme, že bude někdy schopna normálního života. To by se musel stát zázrak. Nevíme, zda nedostane šok, prostě nelze vůbec nic predikovat. Je tak slabá, že je zázrak už to, že se z kómatu probrala. Umělý spánek jí jen posílí. V této chvíli je to nejlepší lék. Nořiny do široka otevřené oči se leskly jako šelmě za nočního lovu, jako by chtěla říct, to je blbost, Kamila zvládla jiné věci, to zvládne také. Nebo se za tímto upřeným pohledem skrýval plamínek, ne plamínek, ale plamen pomsty, aniž by to sama tušila. V duchu jen doplňovala profesora. Ne asi 1000 dnech, jak říkáte, profesore. Je to přesně 1117 nocí, kdy jsem se budila a stále viděla svoji nalezenou polomrtvou sestru tady na klinice. Ne asi 1000 dnech, jak říkáte, pane profesore. Je to přesně 1125 dnů a 17 hodin, co lopata, modrooký Míla a celá ta smečka gaunerů nechali zavraždit moji Kamilu. Ne asi tisíci dnech, pane profesore. Je to přesně 1527 dnů, kdy se gauneři společně s vrahy v taláru snaží zavraždit mrtvou. Nýt při pohledu na ní viděl, že tato žena nebude potřebovat injekci na posílení, když půjdou navštívit pacientku. Popisoval, jaký bude další průběh. Teď půjdeme za Kamilou, nechám vás tam pár minut a zítra bychom zahájili probouzení z umělého spánku. U toho budete celou dobu pro případ, že by nastaly reakce. Prostě pokud chcete, můžete být u toho celou dobu. Nora poprvé promluvila, že samozřejmě chce být celou dobu u toho a poprosila o pohodlné křeslo na pokoj Kamily. Počítal jsem s tím, odpověděl Nýt. Křeslo víc než pohodlné na pokoji už je, ale dnes se určitě můžete jít vyspat do hostinského pokoje. Nora už byla zpět ve svém pokoji, byla sklíčena. Oholená hlava, propadlé tváře a vystupující lícní kosti, zapadlé oči, černé kruhy kolem nich, ruce stařeny, jen tenká kůže a vystouplé žíly, celá průsvitně bílá. To nemůže být Kamila. Přístrojů jako v laboratoři. Nedokázala si představit, co se bude dít, jestli otevře oči. Stejně ji nepozná, jak ji může poznat, když ji nezná. Neměl by přece jen přijet její syn nebo matka? Nervózně vzala telefon a zase ho položila. Trvalo dobrou půl hodinu, než se odvážila zavolat Nýdovi. Prosím, Noro, ozvalo se po druhém zazvonění. Čekal jsem, že budete volat. Hlavně si nedělejte starosti z toho, jak sestra vypadá. Je to naprosto normální. Berte v potaz, jak dlouho nevidělo její tělo slunce, svěží vzduch. Buďte klidná, to, jak vypadá, je normální. A co ta oholená hlava? Vysoukala ze sebe Nora, ačkoliv myslela úplně na něco jiného. To je také normální u těchto případů. Profesore, kdyby zítra otevřela oči, tak mě stejně nemůže poznat, vždyť ani neví, že existuji. Nebylo by lepší, kdyby přijel její syn, matka a... Zadržte, Noro, to je naprostá hloupost. V této fázi budeme rádi, pokud jen naznačí, že nás vnímá. Pokud otevře oči, bude to zázrak. Víte, jak je to vysilující? Profesor, přestože Noře vše už vysvětloval u sebe v pracovně, s obrovskou trpělivostí ještě zopakoval v telefonu, co budou druhý den provádět a jaký lze očekávat průběh. Nedá se říct, že to Noru uspokojilo. Na druhé straně si nedokázala představit, že zavolá synovi či matce, přijeďte, já nejsem ona, ona leží polomrtvá na klinice a po více než tisíci dnech ji budou probouzet z umělého spánku. Možná, že vás pozná, možná, že vás už nikdy nepozná. Možná bude někdy mluvit, možná bude ležící troska po zbytek života. Uvědomila si, že i kdyby jí Artur či nyní profesor dali souhlas celou několikaletou spletitou kauzu vyzradit a obeznámit blízké se stavem věcí, že by to nikomu vůbec nepomohlo, nic nevyřešilo a lumpové by se mohli dále smát. Byla to další noc, kdy nezamhouřila ani oka, až nad ránem vyčerpána tvrdě usnula. Zdál se jí smutný sen, jak všichni blízcí, přátelé, ale i Atík umírají a ona zůstává sama, tak sama jako tenkrát, když zemřel její otec s matkou při autohavárii. Ani potom, co se o své rodině dozvěděla, na své nevlastní rodiče nezanevřela. Měla je stále ráda, přestože ji tenkrát ukradli vlastním a odvezli do Ameriky. Stále je milovala. Prožila s nimi nádherné dětství, byli jejím vzorem, byli jí oporou, byli milí, laskaví, plní pokory k životu a lásky k lidem. Skoro nemohla věřit tomu, že není jejich. V tom snu s nimi hovořila, že je jí smutno, proč jí všichni opouštějí. Probudila se krátce před osmou a hlasitě vzlikala. Jako v mátohách šla do koupelny a začala se dávat do stavu, který jí umožní opustit apartmá. Opuchlé oči, černé kruhy, skoro jako Kamila. Dívala se na nevyspalou oteklou tvář. Tak to by nedal do nějakého rozumného stavu ani Leonardo da Vinci, usmála se na sebe a začala na hlavu, jak sama říkala, malovat obličej. S nanášením make-upu byla opatrná, nechtěla vypadat vyzývavě. Něco malého snědla, sušenky vzala sebou a kráčela za profesorem. Doslov. Umírání je bolestivé, bolest je nekonečná. Smrt je spravedlivá i zákeřná. Smrt je strach z neznáma. Nikdy neříkej, že sebevrah je zbabělec. Je to největší odvaha, jakou znám. Ale je blbost sahat si na život.
1: Ve vsi je svátek a přišli všichni.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Sej.
1: Mám spoustu dotazů.
2: Výborně.
1: Chtěl bych, abychom odpověděli co nejvíc dotazů našich diváků, tak na ty určitě dojde. Ale pojďme začít tou Amerikou. Ještě to vypadá, že to nekončí ty volby tam, ještě nějak vlastně nedopadly. Kam se to hrne a o čem to svědčí?
2: Abych to mohl krátce zodpovědět tím, že bych řekl, že to je vlastně úplně jedno, co se děje v té takzvané velké politice, protože nejenom tam, ale hlavně v Americe za tou velkou politikou existují mocenská centra, která tou velkou politikou hýbají. Takže ty konstelace ve sněmovně a v kongresu jsou zajímavé čistě pro ten den a pro spekulace o tom, jestli to bylo manipulované nebo ne, ale fakticky pro celkovou politiku Spojených států, bych řekl, jsou víceméně bezvýznamné.
1: Co myslíte, Donald Trump, jak to dopadne? Vždycky jeden den čtu, že se rozčilil nad něčím, druhý den říká, že bude kandidovat, pak se ozve někdo z těch republikánů, kdo říká, že on to zvedne. Co myslíte, dočkáme se ještě Donalda Trumpa jako prezidenta?
2: No určitě se dočkáme, aspoň kdyby záleželo na něm, Donalda Trumpa jako kandidáta na prezidenta. To si myslím, že on na to hraje. Ale jinak mám dojem, že je trošičku nevypočitatelný svojí povahou jako člověk, nezávisle na tom, co má za sebou, kde právě je. A potom i situací, protože pro něj je i to, co dělá, biznis. To znamená, tak jako biznismen s tou klasickou žraločí povahou, chňapne nebo nechňapne a je mu vlastně jedno, o co se právě jedná, to, co je výhodnější, to se udělá.
1: O co mezi řádky vlastně si říkají američtí voliči, vlastně i naši voliči, k tomu bychom se mohli dostat. Já totiž mám pocit, ale je to jenom pocit, nemám proto žádný hmatatelný důvod, že chtějí prostě někoho mladšího.
2: Ach, to já si nemyslím.
1: Myslíte,
2: já si myslím, že vůbec ten americký volič neexistuje. Zprůměrovat americkou populaci do nějakého typického amerického voliče je asi hodně těžké. A obecně bych řekl, tyhle ty spekulace můžou být zajímavé, ale jsou to skutečně spíš takové počty, úvahy, intelektuální gymnastika, ale fakticky mocensko-politicky o to nejde už dlouho, vůbec nejde o to, co si přeje volič. Nikde. No, to znamená, reprezentativní demokracie, moje stará téze už teďko, dosloužila, ta nefunguje, ta nereprezentuje ty, kteří volí. Nejbrž reprezentuje ty, kteří vládnou. A o těch jsme si už před chvíličkou něco řekli. To znamená, tyhle ty hry jsou tak trošičku loutkové divadlo pro ty, kteří ještě pořád věří, že na povrchu se odehrává ta skutečná politika, ale tak to není.
1: No dobře, ale kdyby ta teorie, kterou vlastně teď popisujete, že vůbec nezáleží na tom, kteří nebo koho ti lidé zvolí, kdyby byla pravdivá, znamená to teda konec demokracie?
2: V první řadě to znamená konec ideologií a už sice velmi dlouho, a konec demokracie samozřejmě také, protože už ta reprezentativní demokracie je velmi pofidérní metoda, jak skutečně demokraticky vládnout. Ta funguje jenom do té doby, dokud ti, kteří jsou právě zvoleni, skutečně poté, co se sečteno, nezapomenou na to, kdo je volil a co mu slibovali, což udělají. A nezačnou, což udělají, se starat o svůj biznis. Takže ten demokratický etos, to si nenamlouvejme, ten už dávno vyvětral a proto, to je taky moje dlouhodobá téze, je třeba najít jiný model projevování vůle občanů a jejího prosazování v politice, než ten, který máme.
1: Než jsou volby, vlastně říkáte.
2: Tím nakonec, než jsou volby, víte, volby by třeba dávaly smysl mnohem větší v lokálním rozměru. volby, které jsou nastavené jako jednou za 4 nebo za 5 let a sice centrálně a na všecko, ty nedávají žádný smysl. Volby by dávaly smysl, kdyby se politici dali potrestat za chyby, které udělají. Nebo kdyby se dali odvolat, ne tak, že to vlastně tak dlouho trvá, že vlastně už stejně potom odcházejí, když vlastně by byli odvolaní. To jsou všecko věci, obezličky a zábrany toho, aby ta skutečná vůle lidí a kontrola výkonu politiků, aby se opravdu konala. To se nekoná.
1: No jo. Pořád se tomu zdráhám uvěřit, pořád se to zdráhám toto přijmout, ale je to třeba, už to sáhlo i k nám? Tato vaše teorie.
2: Ale jistěže. To je vlastně ten západní svět je v tomhletom jednolitý. Jde možná trošičku o intenzitu, tam méně, tam více, ale ta struktura mocenské elity je všude stejná. Oligarchie, to znamená ti, kteří jsou zvoleni, vytvoří zájmovou skupinu, ať už jde o právě vládnoucí strany nebo opoziční, všichni dohromady udělají takovou jaksi tiše domluvenou zájmovou skupinu, vlastně si v parlamentě většinou tykají, vždycky se někde sejdou a dohodnou a tak dále. Já jim to nevyčítám, to je zcela normální lidské chování, ale my bychom neměli dělat, jakože to jsou bojovníci za naše zájmy na život a na smrt a že ideje, které nám předkládají ve volebním boji, jim skutečně jsou tak důležité. Mnohem důležitější jsou jejich vlastní zájmy. A nejsem si vůbec jistý, kolik z nás by, kdyby byli na jejich místě, se nechoval stejně, ale i tohle to neznamená, že bychom to měli tolerovat. To znamená spíš to, že bychom měli zkusit změnit politický systém.
1: No tak to změnit jak? Přece
2: směrem k přímé demokracii. Ne, ani tak teďko.
1: A to oni nikdy nedovolí.
2: To je právě ono. Víte, to, co je vlastně dneska podstatné, co se odehrává za těmi kongresovými senátními volbami, co se odehrává za volbami vůbec, co se odehrává za tím povrchem toho politického, to je ve skutečnosti boj o sociální, ekonomický a politický model západní demokracie. Ta je v hluboké krizi a teď jde o to, jestli se nám, obyčejným lidem, protože my jsme ti, kteří jsou na tahu, protože my jsme ti, kterým se vede špatně a vede se jim stále hůře, ale zároveň máme možnost to změnit, jestli začneme žít jinou společnost mimo tenhle systém. Víte, mezi rokem 2012 a 2013 byla Belgie 513 dní bez vlády, bez ministrů. Ta země se nerozpadla, ačkoliv Vlámové a Valoni si jako zrovna moc dobře nerozumí. Všecko fungovalo, země nebyla obsazená, ten stát existoval, aniž by politici byli potřeba. A to teďko jenom lehce extrapolujeme na to, co máme tady, nebo co máme v jiných západních zemích. Ta faktická formálnost a dysfunkčnost nebo aspoň zbytečnost politické třídy je otázka, která se musí diskutovat. A když bychom řekli, dobrá, my si to chceme zachovat, ten model, tak musíme diskutovat o tom, jak ho zlepšíme tak, abychom mohli ty, kteří nám vládnou a mají tu tendenci k tomu řešit si svoje obchůdky někde v pozadí, jak je kontrolovat v průběhu toho té legislativní periody. A nenechat jim to projít. A proto říkám, my potřebujeme formy, elementy přímé demokracie. Samozřejmě, ze dneška na zítřek se tady z toho nestane Švýcarsko a jak jsme viděli v covidu, tak ani to Švýcarsko nefungovalo tak, jak by mělo demokraticky. To znamená, i tam je výzva k tomu, abychom přemýšleli, jak my, normální lidé, se aspoň o to, co se nás týká přímo, to znamená lokálně, tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme, tam, kde je středobod našeho života, jak se tam o politické věci budeme starat sami. To je jediná možnost.
1: Pozoruji, pane doktore, mezi lidma naštvanost vyšší, než bývá zvykem. Teď v posledních týdnech a měsících, pomiňme to, že tady byly nějaké jako velké demonstrace, a tak čeho je to důsledek?
2: To je důsledek frustrace, kterou lidé dlouhodobě zažívají nejenom s politickou třídou. No, že se to stupňuje. já už jsem se dlouho divil tomu, ale ve skutečnosti ne zas tak úplně, jak trpěliví jsou lidé, že ještě pořád chodí k volbám, že ještě pořád neprotestují tolik, jak by vlastně měli protestovat. Přičítám to trošku tomu, že někteří ještě úplně nechápou, bohužel je to ještě pořád většina, co se ve skutečnosti děje, o co opravdu jde, o to, co jsem před chvilkou popsal, ale faktem je, že většina lidí a prostě rostoucí množství lidí má stále větší důvod být nespokojení. Když se představíte, já nevím, jestli naši diváci znají Maslovovu pyramidu. Maslov, americký vědec, který řekl, jsou prostě hodnoty a potřeby lidí na úplně dole, jsou takové ty sociální jednoduché, abych měl co jíst, abych měl teplo doma, a pak jsou nahoře ty, které jsou seberealizace. To znamená, jakou dietu si předepíšu, kam pojedu přemýšlet o smyslu života, jestli to bude Tibet nebo co já vím. A ten západní svět byl velmi blízko té špičky. A teďko v posledních hlavně 2,5-3 letech se těmhletěm elitám, o kterých mluvíme, podařilo svoje občany úspěšně svést z té špičky dolů až k úpatí Maslowovy pyramidy, k otázkám, mám si radši nakoupit nebo zatopit. Není divu, že se lidi rozčilují.
1: No a pan doktor, jak to podle vás může jít teď dál? Někteří lidé říkají, že nespokojenost může být tak hluboká, že můžou být až nějaké nepokoje. Mnozí říkají, buďme rádi, že nemáme francouzskou povahu, by tady nakonec nesplála nějaká auta na ulicích. A nebo je to tak, že my Češi teda nakonec vydržíme všechno a dá se na nás dříví štípat?
2: To určitě ne. Já bych si moc přál, protože se také obávám z důvodu, které by se dali rozebírat, ale to by nás zavádělo asi hodně daleko, že to hromadící se naštvání může vést až k násilnostem, a to by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Ani ne tak kvůli tomu, že by se to nejspíš týkalo té vládnoucí elity, jako spíš kvůli tomu, že by se spousta věcí zničila. Zničila ve smyslu důvěra, ale i materiální věci by přišly ke škodě. A jistě by se mohlo i stát, že by vláda použila násilí. Prostě je to naprosto nežádoucí vývoj, který ale svým způsobem se nabízí jako to první, trošku povrchní, primitivní řešení. Já bych si strašně přál a pracuju proto ty poslední 2,5 roku a mluvím o tom, kde se dá, aby lidé to svoje naštvání kanalizovali konstruktivně. Aby prostě řekli, dobře, tahle ta společnost má vládnoucí, a to nejsou jenom politici. To jsou média, to jsou podnikatelé. Vždycky jsou výjimky, ale prostě většina je bohužel spíše na úrovni úpadku. Tahle ta společnost má takovouhle elitu, která se nestará o to a vůbec nebere ohledy na to, co mě zajímá. Já si zkusím, co můžu, a můžeme mnohem víc, než si myslíme, udělat a zařídit si sám s lidmi, kteří jsou mi podobní, kteří jsou v podobné situaci, kteří bydlí blízko vedle mě a kteří mi mohou i rozumněji a efektivněji pomoci dosahovat věci. To znamená paralelní společnost, paralelní společnost ve smyslu informačním, ve smyslu vzdělávacím, ve smyslu podnikatelském. Malé hospodářské prvky, úplně co se nabízí, jsou trhy. Lokální trhy, z nich se dá odvinout vedlejší hospodářský koloběh, už se to děje ostatně, který se postupně emancipuje nejenom od toho státního, ale postupně se má šanci emancipovat i od toxických peněz, protože peníze, které máme, jsou toxické v tom smyslu, že svádí lidi k hrabivosti. Dneska jsem se dověděl, že husy před svatým Martinem stojí 2x tolik, než stály před svatým Martinem, a jsem si jistý, že měsíc po svatém Martinu budou zase levnější. To je přesně to, o čem mluvím. Ta hrabivost, která vlastně už těžko má oprávnění, ale vládne v tom systému, který je, řekněme, oficiální, ta tržní ekonomika ve velkých uvozovkách, o tom by se taky dalo mluvit. A proto se nabízí, aby si lidé našli a nacházejí si něco jako směnný obchod. něco směním službu a nějaký produkt za nějaký jiný, nebo ti udělám něco jiného, nějakou jinou službu, nebo si vytvoříme lokální peníze, se kterými budeme pracovat. To všecko už existuje ve světě, je toho spousta a ta krize, ve které jsme, a ta nouze, ve které lidi jsou, protože se o ně elita nestará, se nabízí k tomu, aby to naštvání využili tímhletím směrem. Doufám, že to udělají.

0: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.

Kapitola 8. Zločin prosincové noci 50. let. Jedna z nejlepších porodnic se honosila tímto povědomým kreditem v polovině 50. let a bylo to proto, že místní primář porodník byl světová špička a jeho manželka, dětská lékařka, byla v oboru to samé. Světově známá odbornice, především na děti narozené s handicapem či porodní nízkou váhou. Oba tvořili tým, který v širokém okolí

Lee tuto porodnici vyzvedl do výšin odbornosti. V této porodnici se narodila Kamila. Její mladičká matka u porodu velmi trpěla. Bylo to v ranních hodinách pošmourného prosincového dne, kdy se porodním sálem po mnohahodinovém porodu rozezněl krásný dětský pláč, který tak milují porodníci i celý personál na sále. V tu chvíli rodilo několik maminek, ale primář si pamatoval tuto mladičkou matku, která se postavila osudu, dítě si nechala a rodiče jí dokoupili roky před soudem, aby se mohla vdát a nenarodil se jí parchant. 50letý primář rodil přímo toto krásné miminko a jeho pláč přinesl pro všechny tři na tomto malém sále velkou úlevu. Měli radost, že se dítě narodilo, že na první pohled vypadalo zdravě a navíc bylo krásné, černovlasé, baculaté a plné života, což jeho křik jen potvrzoval. Porodní asistentka odnesla dítě a na sále zůstal jen primář se svou manželkou, když rodička skolabovala. To časné ráno, nebo ještě noc, nebyl nikdo další na službě a když tak byli u dalších porodů, či se starali o novorozence. Primář a jeho o 10 let mladší manželka nemohli mít děti a už se s tím smířili. Byl to bezdětný pár, absolutně oddaný své práci. Děti milovali a zasvětili jim celý svůj život. Ty své jim Bůh nedopřál. Rodička skolabovala a primář zahájil oživování, když najednou zjistil, že porod pokračuje a že nevychází placenta, ale druhé dítě. Druhá dcera stejně krásná, stejná jako ta první. Vysílená matka, téměř v bezvědomí, porodila druhé dítě, o kterém nebylo v záznamech o těhotenství ani slovo. Dokonce ani předporodní vyšetření, ozvy, vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že děti jsou dvě. Byly uloženy nad sebou, takže o dvojčatech nebylo nikde ani zmínky. Primářova manželka Norika se z podroužky podívala na manžela, obrovské oči plné slz se upíraly na něj, když dítě odebírala z jeho rukou. Na sále ani na blízku nikdo nebyl. Volala sestru, ale nikdo nikde. Všichni té ponuré prosincové noci byli plně zaneprázdněni. Nebylo tu ani číslo, které by navlékla dítěti na ručičku, ani jód, kterým by napsala na stehínko holčičky jméno. Dítě, zabalené v prostěradle, vykoupala, ošetřila pupík, zatímco její manžel Erik zachraňoval mladou maminku, která bojovala o svůj život. Ošetřoval ji po porodu, placenta odcházela úplně v pořádku a mladá maminka se nakonec probouzela, silně vysílena, s obrovským úbytkem krve. Situace, že tento těžký porod nemůže přežít, se díky jejímu mládí a chuti žít začala výrazně měnit. Jak se říká, utekla hrobníkovi z lopaty. Ona žila. To už byla Norika odhodlána. Ta malá, ta, která jen tak trochu zaplakala, jako když koťátko hledá cecík své kočičí maminky, tichý pláč, který nemohl ani nikdo slyšet, ano, ta malá musí být moje. Mám na to nárok. Je to moje malá Norika. Poslal mi ji Bůh. Dáme jí všechno, všechno, co máme. Lásku. Dáme jí určitě láskyplný život, který by jí ti mladí asi nemohli dát. Budou mít práci s tím jedním svištíkem. Vždyť jsou tak strašně mladí, jak maminka, tak tatínek. Mohou mít další děti. Ano, rodička si odveze svou holčičku a já svoji Noriku. Dětská lékařka Norika stála u dveří porodního sálu, daleko od lůžka matky, která ležela za plentou. Stála u dveří, které vedly zkrácenou chodbou právě do primářovy ambulance a také jeho pokoje, kde přespával, když měl zvlášť závažné případy a chtěl být k dispozici nebo když sloužil. Tento pokoj využívala také jeho manželka, když měla službu. Byl to vlastně jejich druhý domov. Zde trávili mnoho svého času, a to nejen, když byli v práci. Z těchto prostor se pak dostávali přímo do malé garáže, kde měl Erik svůj vůz, což v té době měl málo kdo.
Erik i jeho manželka měli i za socialismu téměř trvalá výjezdová víza, protože přednášeli po celém světě a komunistický režim se s nimi i do jisté míry chlubil. Erik dokončil ošetření rodičky, poplácal jí po tváři a zvesela na ní zavolal. Tak co, maminko, už jsme se prospali? A znovu jí poplácal po obou tvářích. Rozhodně to nebylo pohlazení, ale facky také ne. Maminka Kamily se probrala, smrtelně bledá, ztratila hodně krve, ale byla v pořádku. Jen byla velmi vysílená. Tak maminko, všechno je v pořádku. Za chvíli vás přijede sestřička zkontrolovat a odveze vás na pokoj. Až se vyspíte, tak vám přinesou dcerky. To ale mladá maminka nevnímala. Dcerky, dcerku. Norika stála jako sloup i s miminkem v náručí u dveří, které nevedou na dětské oddělení. Než se Erik nadál, zmizela. On předal rodičku přicházející porodní asistentce, nestihl nic komentovat a utíkal za svojí ženou, protože nevěděl, jen tušil, že se něco děje. Vstoupil do své ordinace, tam nikdo. Šel tedy do svého primářského pokoje, tam seděla Norika, tisknoucí dítě tak silně, že ho mohla udusit. Co se děje, miláčku, proč to škvrně máš tady, je s ním nějaký problém? Sedl si ke stolu a chtěl napsat do karty průběh porodu, váhy, míry, zdravotní stav obou dvojčat. Počítal s tím, že když je u porodu jeho žena, tak zdravotní stav novorozenců je pod tou nejlepší kontrolou. Norika stále seděla, nemluvila a svírala dítě v náručí. Malá zavrněla a Norice se začaly z očí kutálet slzy jako hrachy, když se jí manžel zeptal. Pro tu druhou nemají ještě jméno, protože ani nevědí, že se jim narodila. To bude pro ty mladé překvapení, na to jsem sám zvědav. Co říkáš, Noriko? Nic, ani slovo. Toho zneklidnilo a šel si k ní přisednout. Podíval se na ten malý uzlíček, tak krásný, jak jen novorozenci mohou být, většinou jen pro svou mámu nebo porodníka, který už má v oku, jestli dítě je či není hezké. Všem ostatním připadají k nerozeznání. Ta malá se jmenuje Nora, řekla jeho žena a chtěla pokračovat. Ale miláčku, to musí rodiče souhlasit. Možná, že jí jméno Nora skutečně dají, pokud budou vědět, že si tu malou zachránila. Mlč, řekla suše tvrdým hlasem, který u ní za celý život neznal. Opakuji ti, mlč. Ta malá se jmenuje Nora, je to naše dcera. Já s ní odjíždím domů a ty zařiď vše ostatní. Tak jak nám Bůh nedal děti, tak nám Bůh dal tuto malou, naši malou Noru. Já jedu domů, dej mi klíče od auta. Erik zůstal zcela ochromen, nebyl schopen slova, seděl v hlubokém křesle, kterému se říkalo ušák, měl vytřeštěný pohled a vypadalo to, že má infarkt. Držel se za prsa oběma dlaněmi a zhluboka dýchal. Norika jako v tranzu vzala velkou tašku, ve které nosili domů bílé lékařské stejnokroje, které si prali sami, protože nevěřili společné prádelně. Potrpěli si na sněhobílé pláště, kalhoty i košile, nažehlené bez jediného záhybku. Oba byli vždy vzorově upraveni a to mohli sloužit v kuse třeba 3 dny. Tašku vystlala a kvapně do ní položila děvčátko zabalené v peřince a lehké vlněné dece. Obsah tašky zakryla lehkou dekou. Erik stále těžce dýchal, ale Norika si ho nevšímala. Hodila přes sebe kožíšek, obula si zimní boty a chystala se odejít. Vzala ze stolu klíče od jejich auta. Věděla, že musí odejít nyní, kdy není naděje, že by někoho potkala a dítě mohlo v tašce začít plakat. Opustila primářský pokoj i ambulanci. Tiše za sebou zavřela dveře. Erik seděl stále bez hlesu, nezmohl se na to, aby jí zabránil v odchodu, nebyl schopen se jí postavit. Byl ten den přepracován, několik těžkých porodů sloužil 3. den, ten poslední porod ho zcela psychicky vyčerpal. Za jeho praxe se mu nestalo, že by rodička zemřela. Ta mladá maminka k tomu neměla daleko.
Určitě by porod nepřežila, kdyby u toho nebyl, kdyby neměl tolik zkušeností.